0: Pane Nováku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem tady správně u vás na chalupě?
2: Správně, paní redaktorko, pojďte dál.
0: Já vám děkuju. Chalupa krásná, opravená, samé dřevo tady. Ale není nová, jak tak vidím, tlusté stěny napovídají, že jste to předělávali, že vám to muselo dát obrovskou práci.
2: Ano, je to už 27 let, kdy tady začínáme bydlet a jsme tady čím dál častěji.
0: Jsme v Královéhradeckém kraji, že?
2: Jsme v Královéhradeckém kraji, ano. Ano, ano.
0: Ale je to těsně, Vy jako Pardubák jste si vybral... Nežádlíte a jste tady asi šťastný, předpokládám.
2: Je tady klid, který já samozřejmě, mě to dělá moc dobře, jsem typ, který ten klid má rád. Do společnosti mě stačí jednou za týden třeba nebo tak, takže tady mi to vyhovuje.
0: Já jsem si s vámi dnes přijela popovídat hlavně o skle, protože vy jste sklář, máte na to školy a jak se tak dívám, i vaše chalupa nepostrádá toho ducha uměleckého, který se věnuje právě sklu. Vidím všude vitráže, lustříky, tady ale hned ještě než vejdeme do kuchyně, tady mě velmi zaujaly ty lahve splácnuté. Máte tady šampaňské v podobě obrazu a další třešňovice, meruňkovice. Jak se tohle dělá?
2: To je takový oblíbený trik těch, kdo ten glass fusing provozují. Prostě vezmete láhev a při vhodné teplotě ji položíte do pece a ona při vhodné teplotě takhle splaskne a lehne si, splácne se a pak se to použije na nějaký zkrášlení.
0: Když se podívám jenom na ty dveře prosklené, to jsou vitráže, taky vaše práce?
2: To je klasická vitráž do olova, ta výplň je masivní, velká, ku podivu je udělaná tak dobře, že i při průvanu ty dveře tisíckrát už flákly a prostě nic se nestalo. Dělal to můj kamarád, profesionální vitrážista. Já to sice také umím, ale nedělám to, netroufal bych se na to takhle to dobře udělat.
0: Aha. Vy jste přes ten glass fusing?
2: Tak, ano, ano, ano, já si hraju se sklem a specí.
0: Tak já zavřu dveře a už jsme v kuchyni. Tak je velmi prostorná kuchyň. Tady se dá vyrábět věci, určitě kachlová kamna. Všechno to má takový ten ráz, který navozuje dobu našich předků, ale vy to máte všechno tak vymazlené, že je vám tady dobře, že?
2: Funguje to krásně, nepotřebuje to žádné zvláštní úpravy. Trošku jsem si dával teďka do pořádku tady kuchyňku, ale to prostě je normální věc. No a dobře se tady hospodaří, dobře se tady žije. Nepotřebuji k prostoru velkou kuchyň, potřebuji drobnosti dělat a té peci se výborně peče.
0: No krásně to tady i voní, já nevím, jako buchty úplně cítím, nebo ten chleba?
2: Ne, to cítíte. Syrovátku, kterou jsem nakapal na kamna omylem a ona se vypálila, karamelizovala a to tady teďka cítíme. Dělal jsem sýr.
0: Tak to je neuvěřitelné. Nejenom, že se věnujete sklu, glass fusingu, ale vyrábíte sýry a užíváte si důchodu, dá se říct, ale aktivně.
2: Ano. Ano, ano, ano, ano.
0: Když takhle vyhlédneme z okna, jsou tady prosincové dny, zima jako vymalovaná, dnes krásný den. Věnujete se i zimním sportům tady?
2: No jistě, já jsem od jak živa měl rád hory, takže běžky jsou v zimě, vlastně běžky jsou můj jediný sport, který dělám trošku jakoby víc, jinak přes léto se vlastně flákám.
0: A popište ještě ten kraj našim posluchačům, protože přeci jenom ty Orlické hory nejsou tak navštěvované a zamořené lidmi, jako například Krkonoše. Je tady prostě krásně.
2: Já porovnat můžu samozřejmě, jak Krkonoše, tak Jizerské hory. Ta infrastruktura tam je rozvinutá, ale je to samozřejmě plné lidí, když to tady to takové skutečně není. A navíc ta naše lokalita tady, přestože leží na křižovatce značených turistických cest, tak je navštěvována opravdu minimálně. A proto je tady ten klid.
0: Takže nebudeme zvát lidi.
2: Ale jo, já jsem rád, když někdo přijde a už jsem kolikrát někoho pohostil, kdo vůbec nevěděl, kde je.
0: Zabloudili lidi.
2: Potřeboval vodu a tak to už se stalo taky, no.
0: No my jsme opravdu na samotě u lesa, kousek od obce Uhřínov a kdo by nevěděl, kde je obec Uhřínov, tak deštné je kolik tady odtud?
2: 7 kilometrů deštné v Orlických horách, ano.
0: Teď vás možná poslouchají někteří lidé a říkají si, aha, tak Uhřínov, to my tam pojedeme zabloudit k panu Novákovi. A já jsem taky ráda, že jsme se dnes zabloudili a že si můžeme povídat nejen o tom skle, ale i o tom, jak se žije na takové samotě u lesa, ale přece jenom možná za chvíli po písničce bychom mohli projít vaši chalupu a zaměřit se na ty skleněné prvky. Souhlasíte?
2: Rád vás provedu.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a my teď sedíme na chalupě v bývalé Hájovně, kousek od obce Uhřínov, kdo by nevěděl, tak asi 7 kilometrů od města Deštné. Pan Stanislav Novák přikyvuje, je to sklář a proto jeho chalupa nepostrádá právě ty prvky, které jsou skleněné. A my teď sedíme u jídelního stolu u kafe a díváme se třeba na tamhle ten obrázek, který je taky vaší prací. Dá se to popsat nějak? Je to opět ta vitráž?
1: Ano, je to vitráž dělané technikou Tiffany, to znamená, že se prostě sestaví nějaký obraz z kousků barevného skla, ty se potom spojí pájkou, no a vznikne takovýhle obrázek.
0: Jak vy jste se to dlouho učil? Vy jste inženýr přímo zaměřený na výrobu skla?
1: Vůbec ne, já jsem tedy absolventem sklářské školy, to ano, ale život mě potom zavlekl do chemie a do dalších oborů, ale teprve, když jsem si uvolnil trochu ruce, tak před těmi 27 lety, tak jsem si tady pořídil vlastně malou dílnu a začal jsem se tím sklem jako více zajímat. Ve většině věcí jsem samouk.
0: Takže vy jste se nejdřív vyučil sklářem a pak jste postupně pokračoval dál a profesně jste se věnoval chemii v Pardubicích?
1: Ano, chemii v Pardubicích.
0: Takže to sklo to zůstalo vaším koníčkem?
1: Ano, přesně tak, je to koníček.
0: To znamená, že takové ty okenní tabulky a podobné věci, k tomu jste se někdy dostal?
1: Ale jistě, samozřejmě, dělal jsem pro kamaráda taková ta skládaná veliká vrata, secesní záležitost třeba taky. Dělal jsem mozaiky. Jo, ale hlavně, co mě zajímá, je prostě práce s pecí, jakoby nahřívání, spékání skla, ten glass fusing.
0: Máte přímo tady na chalupě dílnu, i kvůli tomu jste si ji pořizoval, tu chalupu?
1: A hned vás přivedu do dílny, ano, ano.
0: No tak jo, tak možná se můžeme odebrat, co říkáte? Jdeme na to.
1: Tak ten dál. Je tady obývací pokoj, který je ale pro mě spíš jako dílna. Mě to velice vyhovuje, když můžu jakoby bydlet přímo v tomhletom prostoru. Mám rád u práce pořádek, a když je pořádku moc, tak to není útulný, takže to musí být něco mezi.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Je tady takový veliký prostorný stůl, kde máte i rozložené papíry a různá pravítka a taky výkresy.
1: To je to naše nářadíčko, jsou to prostě nezbytné pomůcky pro práci s plochým sklem, to znamená nože, řezání, pravítka, úhelníky, kružítka a ty papíry samozřejmě to jsou šablony, podle kterých potom ten vzor si dělám.
0: Na čem teď momentálně pracujete? Vidím tam takového pavoučka.
1: Je to zase zárodek lustru, který tavím ve dvou krocích, možná se k tomu dostaneme později, ale podle té šablony, kterou vidíte na stole, tak nařežu kousky skla, dám do pece, speču, pak to ohnu a vznikne to stínítko skleněné, kterých tady můžete vidět spoustu.
0: Tak jo, pojďme krok za krokem. Stůl bychom měli, ten poznám. Tak, mluvil jste o peci. To je další prvek, který je naprosto nepřehlédnutelný v této místnosti. Jak bychom ji popsali? To vypadá úplně jinak než pec keramická.
1: Tak přesně, pec keramická je vysoká, protože keramické výrobky většinou jsou vysoké. Zatímco když pracujete s plochým sklem, tak nepotřebujete výšku, potřebujete spíš půdorys. Takže pec připomíná kufr.
0: Ano, ale obří.
1: Obří, no, má 1 x 70 cm. Není to úplně malá pec, ale není nějaká veliká. Existují větší, to už jsem viděl.
0: Aha. Na jakém principu to tady funguje? Jsou tam nějaké pružiny?
1: Ne, to nejsou pružiny, to jsou odporové spirály, to jsou topná těliska.
0: Vidíte, jak tomu nerozumím.
1: To jsou topná těliska, která nahřívají potom při zaklopení té pece tu vsásku, zahřívají na teplotu, kterou potřebujeme. To znamená, někde se pohybujeme v oblasti mezi 600 a 850 stupních podle toho, co právě děláme.
0: Dobře, tak pec bychom měli. Další nezbytné předměty, které potřebujete ke své práci.
1: Drobné nářadí, broušení, dvě brusky, vrtačka, nože. No a samozřejmě sklad skla. Podívejte si, jaký tady mám krásný barvy.
0: Ano. Kde se to kupuje?
1: Tohle se kupuje, tohle vyrábějí v Americe, ale těch dodavatelů skla pro fusing je víc. Nicméně tato americká firma má veliký sortiment a má hlavně testované sklo, které je spolehlivé pro to spékání, protože nevzniká v něm pnutí a nepraská to.
0: Tak ty jste vlastně vysvětlil tu definici, na kterou jsem se ještě nezeptala, glass fusing.
1: Tak. Spékání, skládáte si střepy na sebe, vedle sebe, podle toho, jaký vzor si chcete vymyslet, zahřejete to, ono se to slepí, speče a buď víc nebo míně, nebo se to úplně rozteče. To je právě záleží na té teplotě a na její výdrži. No a pak ten výrobek dál zpracováváte, buď ho vohnete, nebo brousíte, vrtáte, prostě něco z něj uděláte, co se vám líbí.
0: Kdo umí, ten umí. Za chvíli pokračujeme.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme sklářskému řemeslu. Možná, že i na nějaké vánoční ozdoby dojde, ale teď se bavíme se Stanislavem Novákem, sklářem, kterého tento koníček provází už od mládí, o lustrech, protože to je teď vaše taková topka. Glasswoozing, metoda, díky které vznikají takové krásné pestrobarevné lustry skleněné. Bude složité popsat, jak to vzniká?
1: Ale já to popíšu velice stručně. Napřed musím dělat model, protože to je dutý tvar, tak si musím udělat model, jak vlastně tento stínítko toho lustru bude vypadat. Když ho mám, no tak si udělám podložku, vlastně takové kopito, tamhle ho vidíte, to růžové, no a spočítám si, jak velké kusy skla na to můžu dát. To není úplně jednoduché, ale dá se to. No a pak si robím polotovar. V první fázi v rovině si poskládám kousky skla, spečuje a nechám to vychladnout. No a potom ten polotovar položím na to kopito a zase při jiné teplotě to na to nechám klesnout. No a je hotovo.
0: K tomu používáte, jak jsme si tady... Koukám na vás, jak nevěřící Tomáš, k tomu využíváte, jak jsme si tady říkali, ty skleněné desky, které různě kupujete, skleněné tabule.
1: V různých barvách,
0: ano.
1: S tím se výborně pracuje. A...
0: Takže to už si nevyrábíte, to sklo.
1: To si nevyrábíte.
0: A potom tady máte různé skleničky a v tom jsou, nazvala další bych to barvy. Naprosto laicky, vy říkáte další barvy, ale třeba tahle zelená, to vypadá jako takové perličky drobné.
1: No, tak je to skleněná drť. Některá je hrubší, některá je jemnější a slouží třeba jako tyhle šupinky, slouží prostě pro další zkrášlování, pro další zušlechtění vzoru.
0: Ano, takže když máte to základní sklo, tak to na to nějak nasypete, speče se to, ano. Do té pece to dáte?
1: Ano, přesně, tak nasypu to na to, ohraničím si to, udělám si tvar nebo nějakou šablonu, něco tím jakoby nakreslím, no a pak to speču a vznikne ten vzor na tom spečeném polotovaru, který dál teda mohu zpracovat.
0: Vymete to z té pece pak v nějakém polotekutém tvaru, nebo tak, abyste to mohl formovat, nebo jak se to dělá?
1: Úplně studené, když to vyndávám z pece, protože jinak by to prasklo.
0: Aha. No a když to potom chcete takhle zalomit třeba, tak nebo udělat oblouk?
1: Tak to musím po druhé zahřát. Dát to na to kopito a dát tomu ten tvar dutý potom.
0: A kolikrát se to zahřívá?
1: Každý dvakrát, někdy třikrát, podle toho, jaký si tam ještě vymýšlím na tom vzor. Takže někdy to pecí projde až třikrát.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: V útulné chalupě Stanislava Nováka, který se zabývá glassfusingem. Je to metoda výroby například lustru, ale i jiných věcí, která u nás není tolik známá. Co všechno se díky téhle metodě dá vlastně vyrobit? My tady mluvíme hlavně o těch lustrech, to je vaše specializace.
2: Ano, já jsem se právě nejvíc specializoval na lustry, protože není mi vlastně známo, že by to někdo další dělal. Touto technikou dělal duté tvary. Ono to není tak úplně jednoduché a možná proto to není nějaká známá metoda. Takže moje lustry, troufám si říct, že jsou docela jakoby výjimečné. No a koho to zajímá, možná Pardubičáka, tak se jde podívat do kavárny v Machoňově pasáži, kde pár lustrů mých visí.
1: Výborně, tak to je dobrý tip, anebo tady na chalupu.
2: Anebo tady na chalupu, ano.
1: Tady jich máte opravdu hodně. Je to vyloženě koníček, anebo i když si někdo požádá na zakázku, že byste mu vyrobil takový lustr na chalupu nebo do bytu, i si myslím, by to šlo do moderních bytů.
2: No jistě, samozřejmě už jsem realizoval několik, nebo spíš několik víc lustrů pro jak soukromý interiér, tak pro interiér nějaký komerční. Nejvíc podle mého soudu se to hodí díky tomu, že to je takové stylové osvětlení právě pro kavárnu, cukrárničku, nějaký takovýhle objekt, kde ta barva se dá krásně jakoby využít. Když máte zelený lustr, tak je to přece krásný, když to není tradiční bílá nebo krémová.
1: Glassfusing je to pojem, který málo kdo zná, tak teď díky našemu pořadu a díky vašemu zajímavému povídání třeba více lidí k tomu přičichne. Je to těžké se to naučit, jak jste říkal, jste asi jediný tady u nás, kdo se tomu věnuje. Čím začít, když by někdo chtěl, vyloženě má nějaké ty základy?
2: Glassfusingu se věnuje spousta lidí. Ale myslím, těm dutým tvarům, těm lustrům, není mi známo, že by to někdo další dělal. Ono to chce své.
1: Co je jednodušší?
2: Jednodušší jsou právě mělké tvary nebo rovné tvary, jako je třeba talíř, který vidíte před sebou.
1: Ale to je vyloženě plastické, ty barvy.
2: Vznikne úplně stejným způsobem, prostě v první fázi se speče deska dohromady a v druhé fázi se ohne. Je to stejný postup. Akorát, že to ohýbání takových jednoduchých tvarů je daleko jednodušší než dutý tvar lustru.
1: Ale taky na to musí být nějaká forma?
2: Ano, ano jistě. Stejná keramická forma. Ty já si vyrábím sám.
1: Dokážete vyrobit i vánoční ozdobu, nebo dokázal byste?
2: Tiffany technikou si dělám vánoční ozdoby. Možná, že tady někdo uvidíte hvězdičku.
1: Jo, už ji vidíme.
2: Udělalo mi to radost, udělal jsem 100 červených hvězdiček na zeleném smrčku a bylo to pěkný.
1: Jasně, takže to se dá i třeba jako venkovní ozdoba, aby to šlo, protože vydrží. Se to nezničí a vydrží.
2: Vydrží, přesně tak.
1: Ta Tiffany technika je taky velmi líbivá, musím říct.
2: Ta je velmi rozšířená, nejvíc vůbec rozšířená z těchto technik pro práci s barevným sklem.
1: Vy jste nám tady rozložil, pane Nováku, i další věci dělané tou Tiffany technikou. Tady třeba ty svícínky. Vypadá to velmi složitě, ale jak jste vysvětloval ten princip, není to zase tak náročné.
2: Je to o přesném řezání, akorát neudělat prostě chyby v rozměrech, a potom to propojíte, složíte to a není s tím problém. No.
1: Máte taky občas popálené ruce od toho cínu?
2: Ano, ano, mám.
1: A kde to zahříváte? Máte tady taky na to nějaké zařízení, na čem se to zahřívá?
2: Je to normálně ruční pájka, ruční pistolová pájka.
1: No a pak se to tou pájkou rovnou dá na to sklo a pak si chcete pomoct rukou, protože se vám to nevede a už se to stane. Takhle bych to dělala já.
2: A to by bylo špatně. Ne, samozřejmě, postup je tady jiný. Je to v tom, že na sklo samotné by ten cín se nepřipekl, nepřilepil by se. Takže se tam vkládá měděná páska, která se přilepí, ta se potom aktivuje úplně stejně, když se letuje a na tu měď teprve ten cín chytne. Takže moment.
1: Aha, bude ukázka praktická a je to tady, už to tady vidíme. Ten měděný rámeček.
2: Takže se to takhle olepí, no a potom na to se ten cín už chytne. Aha.

0: Ještě mě to nedá, když se tady dívám do té vaší databáze skel, různých desek, žlutá, červená, průhledná. Dá se to v dnešní době asi velmi jednoduše sehnat, ale co ty naše české sklárny? Taky tam někdy občas zavítáte, lze tam něco nakoupit pro hobby akce vašeho typu?
1: Já myslím, že moc asi ne. Sice existuje několik výrobců nebo výrobce, já vím teda o jednom, ale možná, že není samotný, který v český výrobce, který dělá sklo právě pro fusing a pro plastiky skleněné, ale jinak je to všechno z dovozu buď německé, nebo americké, mexické.
0: Vy jste někdy pracoval ve sklárně?
1: Zaměstnaný jsem ve sklárně nebyl, ale absolvoval jsem řadu brigád, takže já jsem svého času znal vlastně všechny sklárny v republice, jsem postupně. Ta naše škola byla prima v tom, že nás povozila po všech sklárnách po republice. Takže jsem věděl, kde se co a jak dělá.
0: No, mě by totiž zajímalo, jak jsou na tom současní čeští skláři, jestli těch skláren ubývá nebo se drží.
1: Já myslím, že neubývá. Ti, co jako opravdu umějí, tak si uměli poradit a založili si po těch kraších, po těch koncích velkých konglomerátů, tak si založili nové, menší sklárny a rostou a dělají krásné věci.
0: A tady v kraji vlastně Deštné v Orlických horách taky bylo krajem sklářů.
1: Ano, to bylo centrum sklářství, tady už nic není. Vím o jedné dílně, to ano, ale to je prostě malá dílna, která dělá také lustry, teda, ale spíš tělou normálně klasickým foukáním.
0: A takže můžeme maximálně pozvat, to se myslím koná někdy na konci léta, taková ta velká akce tady.
1: Ano, ano, to bych mohl posluchače pozvat, samozřejmě vždycky první dny v srpnu se koná známá už akce tavení skla dřevem, kdy prostě po starým způsobu bukovým dřevem se topí a skláři dělají přímo na tom ohni, dělají, foukají to zelené takové sklo.
0: No tak dobře, tak ještě nám řekněte, jak na to, až budeme doma otevírat naši sklářskou dílnu, abychom si vyrobili hvězdičky vánoční.
1: První věc, že si pořídíte sklářský nůž a začnete řezat sklo. Vůbec to není složitého, rychle na to přijdete a nebude s tím problém. No a pak už je na vaší představivosti, co z toho si nakreslíte jako šablonu a pak podle té šablony vykrojíte kousky skla a spojíte to cínem.
0: A to sklo je přece tvrdé, jde to dobře řezat?
1: Ano. Jako každé sklo.
0: Máte tady nůž, abychom se podívali, ten speciální nůž na to? To vypadá jako propiska.
1: Ano, vypadá to jako propiska. Je to nůž, který zná každý... Moment. Sklenář. Je to běžné sklenářské řezání. Pojďte. Křaplavý zvuk a je to.
0: No, takhle to vypadá opravdu velmi jednoduše.
1: K tomu potom potřebujete právě samozřejmě další drobné nástroje, jako jsou ty brusky, protože ten řez
0: není hladký.
1: Není hladký, jsou tam ostré hroty, ostré čepele, které je potřeba srazit, odbrousit. Ale tímhle způsobem si připravíte veškeré sklo, jak pro glass fusingovou techniku, tak pro tu Tiffany techniku.
0: Dobře, tak teď jsme zabrousili do takového toho lehce jednoduššího stylu, a to Tiffany techniky. No a za chvíli už se bohužel se Stanislavem Novákem budeme loučit.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a naším hostem je Stanislav Novák, nebo spíše my jsme hosty Stanislava Nováka na jeho chalupě v Orlických horách nedaleko Deštného. Před chvílí jsme si tady ukázali i Tiffany techniku, máme tady červené hvězdičky vánoční, ale já bych se opět vrátila k tomu oboru, který opravdu je už náročnější, a to je glass fuzzing. Máte před sebou ještě nějakou další výzvu, co byste se chtěl naučit a kde se inspirujete, kde to vůbec vzniklo, tahle metoda glass fuzzing?
1: Já myslím, že je docela stará. Existuje řada sklářských výtvarníků, kteří před už mnoha lety začali s tímhle pracovat, akorát byl problém tehdy v technice. S rozvojem mikroprocesoru a se zlevněním mikroprocesové řídící techniky, tak vlastně se zpřístupnila ty pece v široké veřejnosti. Dřív regulátor, který uměl dělat teplotní křivku, byla obrovská skříň, ve kterým prostě ve fabrice se regulovala výkon pece a podobně. Dneska už to jsou lehké výrobky, levnější a tím pádem přístupné pro hobbysty, prostě pro lidi, kteří si chtějí hrát.
0: Můžu se zeptat, kolik stojí taková pec?
1: Tohle stála kolem 100 tisíc.
0: No, taky to je nějaký výdaj.
1: Jistě.
0: Stanislav Novák tady ještě teď vytahuje další kopyta, jak mluvil o tom, že si je vyrábí sám. Slovo kopyto většinou znají ševci, že? Ale v té sklářské podobě to vypadá úplně jinak.
1: Je to synonymum pro forma, zkrátka forma, která vám dá konečný tvar tomu výrobku.
0: A to je z keramiky udělané, z hlíny.
1: Z keramiky musí to být z něčeho, co vydrží tu vysokou teplotu. Jasně. Těch 600, 800, 900 stupňů. Takové věci jsou buď keramické, nebo nějaký žárobeton, nebo AKC ocel.
0: Ano. Vzhledem k tomu, že říkáte, že si ty formy vyrábíte sám, tak si vyrábíte i hrnečky a podobné záležitosti, nebo to už ne?
1: Hrnečky nevyrábím, dělám modely ze sádry, toho, co potřebuji, pak z toho udělám otisk do keramiky a to je to kopyto, který mám jako skořepinové. Prostě.
0: Máte někoho ve své blízkosti, kdo by si ty znalosti vaše převzal a kdo by to uměl?
1: Nemám, teď jste blízko, vy už o tom hodně víte ode mě, tak je mě, že byste to vzala vy.
0: No a tím končí náš pořad Kdo umí, ten umí. Loučí se Jitka Slezáková, která končí v rozhlase a nastupuje jako učednice do dílny pana Stanislava Nováka. Bylo to velmi přínosné. Moc vám děkuji za to, že jsem to mohla vidět.
1: Zdravím všechny posluchače.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, buďte vítáni pod světlem ramp z Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Vás zdraví Jiří Kasal. Velkým sportovním svátkem v Čechách je vždy v druhou neděli v říjnu legendární závod Velká Pardubická. Letošní ročník byl už 136. a odtud vede přímá inspirační linka k výběru dnešních písniček víceméně staršího data vzniku. A ta první svým způsobem na něj odkazuje kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase, a Věra Martinová.

Kuhn, co vyhrál nejslavnější Steeplechase, tak pod touto písničkou se sešla zajímavá autorská dvojice. Autorem hudby je Jiří Helekal a text je od Karla Šípa. Tedy to jsou pánové, kteří spolu působili už kdysi dávno v kapele Shut Up. První dáma české country Věra Martinová tuto písničku natočila v roce 1988 s kapelou Gram a dlužno podotknout, že není jediná o koních v repertoáru Věry Martinové. Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým. Tak tento citát náleží světoznámému irskému dramatikovi George Bernardu Shawovi a může se volně vznášet na touto půlhodinku, která bude žánrově určena především žánry country, western a folku, protože právě pro ně je toto téma příznačné a typické. A právě v oblasti folkové hudby se pohybuje kapela Devítka, která vznikla v Praze, ovšem má silné jihočeské vazby a existuje už od roku 1992. Jejím základním článkem je manželská dvojice, zpěvák a kytarista Honza Brož a zpěvačka a hráčka na džembe Jindřiška Brožová, kteří souběžně řadu let působili ve skupině Žalmana Spol. Velmi příjemné vokály a folkrockový charakter jsou typické též pro současnou Devítku. A když se řekne Devítka, tak fandy této skupiny napadne její hit Holka od koní. Ta písnička Honzy Brože vznikla v době studentského vysokoškolského mládí zmíněné dvojice a je vyznáním svého druhu. A jak se svěřila Jindřiška, po ní nešlo se nezamilovat. Holka od koní a Devítka.

0: jako dřív.
1: Devítka a holka od Koní s Honzou a Jindřiškou Brožovými, kteří touto svou nejoblíbenější skladbou udělali radost publiku při předloňském jihočeském folkovém večeru u Tří lvů. Nebe plné koní, to je moc pěkná písnička proslulého folkového písničkáře Vojty Kyďáka Tomáška. Jenže sice Západočech z Lokty nad Ohří, ale k jihu Čech a zdejší folkové scéně měl vždy blízko. Velmi úspěšný byl Vojtův recital na svatého Valentýna před 2 roky v Českobudějovickém rozhlasovém studiovém sále a na Nebe plné koní samozřejmě nezapomněl. O této písničce mi Vojta Kyďák Tomáško vyprávěl.
2: My jsme jezdili do Plzně, do studia, tak jsem tam měl kamaráda, který dělal nejenom režii a to a ještě jako filmoval. Tam jsem mi natočil poprvé jako úplně neuměle ještě. Říkám, my tady máme někde za Plzní nějakou stáj, kde jsou koně. Pojď, uděláme si takový, tak já tomu asi neříkal videoklip, nebo nějakou prostě nahrávku s obrázkem, no. Tak jsme tam natočili a já myslím, že jsem se dělal nějaký v ohradě a tak oni to pustili, dělali jsme to několikrát jako na playback, jak se to tak dělá. A teďka přišla nějaká paní a říkala, já vás slyším ze stáje, prosím vás, už to nehrajte. Nám včera umřelo hříbě. A tím pro mě ta písnička najednou dostala úplně jinou dimenzi. Já jsem si vymyslel nejdřív, protože nějakého, asi jsem někde něco četl, jak to bývá, prostě něco o kovbojích, jak to tenkrát bylo, prostě nevím. Pro mě ta písnička najednou dostala úplně jiný náboj. Jak ta paní přišla tak smutná, tak s tou slzičkou, říkala, to je krásný, ale už mi vám to tady nehrajte. My jsem neudělal žádnou práci. A do dneška ji hraju a jsem rád. On ten pán Bůh, nebo ten nahoře, já tomu neříkám pán Bůh, já už jsem si odvyknul, říkám pán Bůh. Ten vesmír, nebo to něco, co nás tady na tom světě řídí, asi to posílá.

Nebe plné koní, tak to byla působivá písnička s dojemným pozadím od Vojty Kyďáka Tomáška. Lapidárně řečeno, pro člověka je kůň spolupracovník, sportovní a volnočasový parťák a také symbol a inspirace. A můžete si, milí posluchači, pod světlý rámp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vybrat, co z toho se týká následující písničky, respektive jejího textu. Píseň o koni pochází z hudební komedie Taková ztráta krve divadla Semafor z roku 1960. Jiří Šlitr zhudebnil 51. sonet Williama Shakespearea v českém překladu Jana Vladislava. A tuto skladbu, která se tedy svým původem vymyká semaforské písničkové produkci, zaspíval Jiří Suchý s Valdemarem Matuškou za doprovodu orchestru divadla Semafor s kapelníkem Fernandem Havlíkem.

Málo známou semaforskou a také shakespeareovskou píseň o koni jste si mohli poslechnout v podání Jiřího Suchého a Valdemara Matušky. Ze světa jsem vybral pouze jedinou písničku z tohoto tematického soudku, ovšem půjde o velký hit a kůň je v tomto případě spíše prostředkem metafory. Amerika, toto velkolepě znějící jméno, si dala tříčlenná kapela sestávající ze synů amerických vojáků umístěných na základně amerického letectva South Ruislip poblíž Londýna. Jmenovitě to byly Jewel Bunnell, Gary Beckley a Dan Peake. Chodili na stejnou londýnskou střední školu. Svůj hudební výraz kapela America postavila na pojivých vokálech a akusticky působícím folk rocku s příměsí country. Jejich první album z roku 1971 mělo jenom mírný ohlas. Ovšem vše změnila písnička A Horse With No Name, kůň bez jména, která se stala o rok později výrazným hitem jak v Americe, tak na britských ostrovech. Spojení A Horse With No Name, kůň bez jména, bylo pro autora songu Jewel Bunnell metaforou pro dopravní prostředek, jak se dostat pryč od životního zmatku na tiché a klidné místo. A vzhledem k tomu obrovskému úspěchu této skladby zřejmě členům skupiny America nevadilo, že byli napadáni za to, že zní podobně jako písničky od Neila Younga. Jel jsem pouští na koni bez jména, bylo fajn utéct před deštěm. V poušti si můžeš vzpomenout na své jméno, protože tam není nikdo, kdo by ti ublížil. America, a horse with no name.

A Horse With No Name, kůň bez jména, to byl sice iniciační a největší hit tria America, ale těch dalších velkých hitů pak utěšeně přibylo, jako třeba Ventura Highway, Tin Man nebo Sister Golden Hair. Tato skupina byla opravdu úspěšná, o čem svědčí i cena Grammy a hvězda na hollywoodském chodníku slávy. Kdybych měl vybrat tu správnou písničku, která ve zvoleném stylovém rozmezí patřičně završí tuto půlhodinku světla ramp a v prvním plánu naplní její zadání, tak by to mohla být tato s otázkou v názvu Jak chcete žít bez koní? Autorem hudby a textu je Zdeněk Rytíř a srdcem jeho Čech Michal Tučný natočil Stučňáky na konci roku 1984. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře radost ze života.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den i příjem rozhlasových vln vám přeje Martin Šustr. Dnes roztočíme v CD přehrávači album z roku 1998, jehož obsah nepotřebuje titulek. Jasně ho totiž předesílají jmenovky zúčastněných. Ondřej Hejma a Žlutý pes.

O dobách, kdy Žlutý pes jednoznačně královal českému blues roku, se vyprávějí legendy. Pamětníci těch starých časů na psa nedají dopustit. A že nelžou, došlo i ostatním, kteří stihli kapelu v neodolatelném nápřahu na začátku 90. let, kdy zdobila nejeden festival. Jenomže doba je jiná a někdejší hvězdy líhně pražské Hans Paulky, které se po salvě hitů vyhouply k všeobecné popularitě, skončily každá jinde. Zatímco se třeba Ivan Hlas, mimochodem spoluzakladatel Žlutého psa, moudře a realisticky stáhl zpět do klubů, kde si se svým triem udržuje laťku rockového písničkáře, Jojo Band se ztratil kdesi na cestě mezi lacinými estrádami a podnikatelskými večírky. O ostatních ani nemluvě. Zůstal tedy Žlutý pes. Ale i ten řadu let s dvojkou na začátku působil jen jako unavený hlídač uvázaný u boudy. Slyšet o něm většinou bylo hlavně díky mimokapelním aktivitám frontmana Ondřeje Hejmy. Bohužel zejména v souvislosti s televizními pořady, jejichž úroveň byla přinejmenším sporná. Prý se teď blízká na lepší časy, ale ještě než získáme důkazy v podobě nového alba, pojďme si Žlutého psa připomenout v písničkách, které ho vedle sametové, náruživé a modré držely, a to prosím bez nějakého velkého podbízení, na samé špici v skutku masové popularity. Shrnuje je právě album z roku 1998.

S trochou nadsázky lze přijmout přátelsky míněné přirovnání žlutého psa k víc jak půl století běžící mašině světového rock'n'rollu. Hans Pouští Rolling Stones totiž taky stojí oběma nohama na pevné půdě rock'n'rollu a blues. Zvuk a projev kapely je zároveň za léta téměř neměný. I když si zkusili třeba reggae nebo dokonce i rap, pořád to byl jasný žlutý pes. I s nedílnou výbavou textů Ondřeje Hejmy, jež jsou neodpáratelnou součástí písniček. Bez nich by to vlastně byla jiná kapela. A když jsme tedy u nich, zatímco jedni Hejmovi vyčítají časté citování sebe sama a místy až příliš laciný humor, jiní právě ten humor oceňují, slyší v něm nadhled a schopnost skoro vždy vtipně reflektovat aktuální realitu, to vše civilními obraty. Nicméně slova k další písničce, taktéž dostatečně spopularizované, napsal jediný nehrající zakladatel žlutého psa, Ivan Hlas.

Rokové vypalovačky, ryzí elektrické blues i jasně přehledné vystavěné popovky pro rádia. To všechno od roku 1978, kdy byla kapela založena, padalo ze žlutého psa. A jakoli je kapela plná výborných instrumentalistů, dařilo se jí znít uvolněně a neprofesorsky, někdy i s přesně kontrolovanou rozevlátostí těch, kteří se hraním živí a přesto se u toho umějí nenudit. Hejmovu textařskou násobilku jsme tu už zmínili. A ať už patříte k těm, kteří nemusí po hrstech, anebo vás naopak vždycky příjemně pobaví, jedno se kapelníkovi upřít nedá a nemá. Totiž přirozená hravost se slovy a skoro až mimořádný smysl pro pozitivní text, i když je někdy o smutných věcech. Když se všechny zmíněné benefity sečtou, může se z toho vykutálet tak povedený song, jako je Indiánská dýmka, v podstatě žlutopsí evergreen.

Jedna ze základních a řečeno bez obalu nejlepších písní repertoáru Žlutého psa se jmenuje Indiánská dýmka. I ji najdeme na kompilaci Ondřej Hejma a Žlutý pes, která v roce 1998 přinesla z většiny nové nahrávky klasických songů téhle kapely. Kapely, jež umí hrát zemitou rockovou muziku s poctivě vybarvenými kytarovými riffy a soly, i zpěvákem, co nevelký rozsah nahrazuje přirozeným chlapským výrazem a texty, kterým nikdy nechybí nadhled. Tenhle pes je prostě přítelem člověka a v kulaté muzice si svoji misku zasloužil. Za týden naslyšenou se těší Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
4: Kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring promluvila Kamila Šeligová, ředitelka městské knihovny TG Masaryka v Šumperku. Natáčela jsem tam v polovině září na dvoudenní konferenci Ludvík Vaculík 100, další tisíce slov aneb paměť, která nestrácí hlas. Reportáž dnes uslyšíte. Devátou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V závěru si připomeneme 90. narozeniny Ludmily Klukanové, ale teď nás čeká opět premiéra. Poprvé pro Zelný ring napsala a načetla svůj text spisovatelka Lucie Hlavinková. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: O dětském čtenářství se v současnosti hodně diskutuje. Vychází alarmující články o tom, že jako lidstvo přestáváme rozumět psanému textu, a se čtením knih to jde z kopce, zejména u dětí. Nemyslím si, že by situace byla až tak hrozivá, ale pro jistotu dělám vše, co je v mých silách, abych ke čtení přivedla co nejvíce malých čtenářů. Čím dříve se dítě ke knihám přivede, tím lépe, podle mého názoru. Na druhém stupni základní školy už může být pozdě. Někde jsem četla, že člověk by neměl být latinsky pojmenován homo sapiens sapiens, tedy člověk rozumný, což dost často neodpovídá realitě, ale spíš homo narrans, člověk vyprávějící, protože lidé sami sebe a svět kolem sebe definují především prostřednictvím příběhů. Tento návrh nového a přiléhavějšího pojmenování našeho druhu můžu potvrdit díky svým besedám pro děti, které pořádám v knihovnách a ve školách po celé republice. Malé děti totiž milují vyprávění, doslova ho hltají s očima do široka rozevřenýma a prožívají příběhy postav mých knih, se kterými je na besedách seznamují. Hlavní hrdinové jsou pro ně zcela skuteční. Sotožňují se s nimi, vciťují se do nich a komentují jejich chování a prožívání. Zásadně nepoužívám žádné technologie, stojím před dětmi jen já s knihami v ruce, protože si myslím, že všelijakých obrazovek a displejů si za den užijí až moc. Když na vlastní oči vidí živou spisovatelku a slyší vyprávění, na které mohou bezprostředně reagovat, je to pro ně úplně nový, autentický zážitek. Snažím se, aby byl pro ně co nejzábavnější. Veškerá ponaučení jsou v mých knihách nenápadně zamaskovaná. Děti nějak nehodnotím, vlastně po nich nic nechci, na což při vyučování nejsou zvyklí. Stačí jen, aby poslouchali a vytvořili si pozitivní vazbu ke knihám a čtení obecně. Zdůrazňuji jim, že já čtení miluju a neumím si život bez něj vůbec představit, protože díky němu se můžu přenést do jiných časů nebo světů. Myslím, že pro některé je to poprvé, co takové vyznání od někoho dospělého slyší a že tato slova vnímaná v tom správném věku mohou s utvářením vztahu ke knihám a čtení pomoci. Představuji dětem své jednotlivé knihy, stručně převyprávím začátek děje a když pak v tom nejnapínavějším okamžiku vyprávění ukončím se slovy a kdo chce vědět, jak příběh skončí, musí si knížku přečíst, pokaždé slyším zklamané zahučení a výkřiky ne, to nám nemůžete udělat. Následně odpoledne dostávám od paní knihovnice e-mail, že v knihovně je narváno a všechny moje knížky jsou beznadějně rozpůjčované. Největší odměnou a pocitem zadosti učinění je pro mě to, když i děti, které lze podle učitelek jen těžko zaujmout, celou dobu tiše sedí a poslouchají. Když se pak malí posluchači dostanou ke slovu, překvapí svým vyprávěním zase oni mě. Skoro na každé besedě mě některý z nich rozesměje vtipnou poznámkou. Děti se opravdu řídí úslovím, co na srdci, to na jazyku. Když jsem třeba vysvětlovala, že slovo praštěný v názvu mé knihy Praštěný trpaslík má dva významy, jeden chlapeček naprosto živelně a bezprostředně zareagoval s voláním. Aha, moje teta je taky praštěná, ale nesmí se to říkat nahlas. Nebo jindy v Liberci, kdy jsem se teda marně snažila skrývat svůj brněnský přízvuk, se mě nějaká holčička zvědavě zeptala. A paní spisovatelko, ze které země jste k nám vlastně přijela? Uznejte, že tohle jsou opravdu neopakovatelné situace, takže nelituji naježděných kilometrů, brzkého vstávání, průjezdu raním Brnem, což je disciplína pro otrlé a pokročilé, a často usilovného hledání v navigaci, kde se vlastně daná obec s malou knihovnou vůbec nalézá. Zažila jsem i pár téměř infarktových stavů, kdy jsem uvízla v zácpě a zděšeně sledovala narůstající minuty. Nebo při zoufalém kroužení městem ve snaze najít parkovací místo. Nikdy nezapomenu na situaci opravdu hororovou, kdy jsem zjistila, že v regionu se dvě vesnice jmenují téměř stejně. A já jsem samozřejmě dorazila do té špatné a do začátku besedy zbývalo pouhých 20 minut. Tenkrát jsem trhla snad všechny rychlostní rekordy, ale hrdě můžu prohlásit, že jsem na správné místo dojela jen se zpožděním 10 minut. Ale ten pocit, když mi tři holčičky z Plikanecky ukazují obrázek hlavních postav na obálce mé knihy Sesterstvo a vysvětlují, že to jsou oni, protože jsou taky největší kamarádky. A nebo když mi nějaký chlapeček pošeptá tajemství, že měl taky kočičku, která byla asi kouzelná, ten je opravdu neopakovatelný. Jak už jsem říkala, bez čtení si svůj život neumím představit. Díky knihám jsem zažila bezpočet příběhů, které bych jinak zažít nemohla. Často jsem je doslova hltala s očima široce rozevřenýma, stotožňovala se s hlavními postavami a vcíťovala se do nich. Také mám často pocit, že by kniha ještě měla pokračovat, že nechci, aby skončila, a v duchu autorům říkám, ne, to mi nemůžete udělat. Proto se snažím děti přivést ke čtenářství, položit základ k tomu, aby jim tato potřeba zůstala i jako dospělým, aby byl jejich život bohatší, zábavnější a s větší mírou empatie. V rychle se měnícím světě zůstávají čtení a vyprávění pořád jako neměnné jistoty. Činnosti, které pomohly utvořit člověka takového, jaký je. Nemusí být nutně rozumný, ale určitě je a zůstane milující vyprávění. Tím jsem si jistá.

0: O dětském čtenářství mluvila spisovatelka Lucie Hlavinková. A téma knihoven a setkávání s dětmi a mládeží vlastně pokračuje i v dalším příspěvku. Ve dnech 16. a 17. září proběhla v městské knihovně TG Masaryka v Šumperku dvoudenní konference Ludvík Vaculík 100, další tisíce slov aneb paměť, která nestrácí hlas. Kromě přednášek pro pedagogy, knihovníky a veřejnost byl připraven i program pro středoškolskou mládež, dále dvě výstavy a divadelní představení. Jak se stalo, že se tato významná akce ke stému výročí Vaculíkova narození uskutečnila právě v Šumperské knihovně? Na to jsem se zeptala její ředitelky Kamily Šeligové.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval, měl různá čtení a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů před lety byl právě Ludvík Vaculík a celý týden jsme ho tady četli z jeho tvorby, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, každý den bylo nějaké čtení na různých místech a tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali. Další roky Ludvík Vaculík pokaždý nám napsal, že chce vědět, koho budeme číst další rok a buď nám to schválil nebo neschválil. A my jsme do 15. ročníku vydávali vždycky knížku, výběr díla nebo pro nás ten spisovatel napsal povídky. Takže každý rok následně po tom roku Vaculíkově si Ludvík Vaculík od nás objednal nový soubor knížek a dával to svým známým k Vánocům. Takže tak začalo jakési přátelství městské knihovny Šumperk s Ludvíkem Vaculíkem. Ještě tenkrát byla městská knihovna Šumperk. Teď jsme v nových prostorech a náš název je městská knihovna TG Masaryka Šumperk, protože jsme v první české Masarykově škole.
2: To vypadá podle toho, co říkáte, že on si stanovil i trošku supervizi nad tím, co se tady děje. A zároveň tedy chápu, že máte i vydavatelství.
1: Bylo tady regionální vydavatelství, kterým jsme vždycky spolupracovali a každý rok nám tu knihu vydávalo. Bylo to nakladatelství Veduta Štíty. A jak jsem říkal, 15 let jsme vydávali ty knížky. Kromě jednoho ročníku, když jsme měli Vericha, tak tam nám autorská práva nepovolili vydat něco nového, takže to jsme jediný měli jinou knížku mimo tu naši řadu. No a po 15 letech došlo k tomu, že jsme zjistili, že autoři, jak se ten svět trošku posunul, jsou vázáni na konkrétní nakladatelství a už se nám hůře domlouvalo, aby to vyšlo u nás v tom nakladatelství, takže od 16. ročníku už knížku nevydáváme, ale zase nám to přináší jinou možnost, že můžeme číst napříč dílem autora a když jsme vlastně předtím ty knížku vydávali, tak jsme četli jenom z té povídkové knížky.
2: Tak spojitost je jasná a teď prakticky, kdo tedy přišel s tím, udělejme tu konferenci tady? Vy a pak jste zvala k tomu odborníky, anebo oni si vás našli sami?
1: Jak to přátelství ještě fungovalo dál, tak samozřejmě jsem někdy byla na nějaké akci Českého penklubu a tam jsem se potkala s Ondřejem Vaculíkem, protože jsem měla podpořit Járu Rudiše, který dostal cenu Karla Čapka. Slovo dalo slovo a já jsem se domluvila, že Ondřej Vaculík tady bude mít u nás knihovně čtení ze své knížky a pak jsme tady dělali u nás knihovně i Jankovi výstavu jeho ilustrací, jeho obrázku. Takže už ta spolupráce byla širší. No a s nápadem udělat Vaculíkovskou konferenci tady u nás v knihovně přišel Český penklub. Takže Ondřej Vaculík mě oslovil a zajisté to dneska, když zde budete přítomna, uslyšíte, Ondřej Vaculík to tak uvádí a říká tu cestu, jak to vlastně vzniklo, proč je konference v Šumperku a ne třeba v Praze.
2: A kdo tedy potom už stanovoval ten konkrétní obsah?
1: Tak já jsem vyrazila opět na výlet do Prahy ze Šumperka a udělali jsme si v kavárně poradu s Ondřejem Vaculíkem, s Janem Vaculíkem a s paní Mojžišovou a řekli jsme si první představu toho, jak by ten program měl fungovat, co by tam mělo být, jaké jsou naše vzájemné představy a vlastně jsme se na tom dohodli. Museli jsme se samozřejmě bavit i o finanční stránce a s kým dalším na tom budeme spolupracovat. Takže v kavárně se rozhodlo o dvoudenním programu. Bylo pro nás nás velkým přínosem, že se připojila Akademie věd a nabídla nám možnost workshopu pro studenty, což se nám strašně líbilo. A nakonec se vlastně ukázalo, že to byla ta nejlepší spolupráce, protože v letošním roce se nám nepodařilo získat grant na tuto akci a díky zafinancování z této strany se nám to podařilo uskutečnit.
2: Už jste zmínila workshopy pro studenty. Co všechno tedy ještě dál je součástí dvoudenní konference?
1: Takže dva dny jsme měli workshopy pro studenty 4. ročníku místního gymnázia, které sídlí vedle naší knihovny. Ve středu ve 2 hodiny byly odborné přednášky zaměřené na knihovníky a pedagogy. Odpoledne následovaly přednášky pro širokou veřejnost a večer jsme měli divadelní představení Sekira, hostovalo tady divadlo z Brna, takže tak skončila středa. A dnes ve čtvrtek, kdy se tady spolu potkáváme, nás čeká zahájení výstavy koláží Jiřího Koláře, které vlastně daroval Madle Vaculíkové, takže se na to moc těšíme. A následovat bude ještě další série odborných referátů a večer to zakončíme cymbálkou a neformálním setkáním se všemi návštěvníky a hosty a s cymbálkou, protože Ludvík Vaculík cymbálku miloval.
2: Mluvili jsme o vydávání knížek a letos nakladatelství Atlantis vydalo z pozůstalosti Ludvíka Vaculíka nový titul Stará postel. Čerba na pokračování z této knížky taky běžela na stanici Vltava. Kdyby ještě jste měli nakladatelství a měli jste tu možnost, vy byste do toho šla? Vydala byste tuto erotickou literaturu, byť samozřejmě se širším záběrem?
1: Určitě asi tady v Šumperku ne, ale jsem ráda, že ta knížka vyšla, protože by to asi chybělo v tom souboru děl Ludvíka Vaculíka. Není to čtení pro každého, to si musíme říct. Já jsem za sebe ráda, že to vyšlo, ale odvahu bych asi hledala dlouho, to se musím přiznat.
2: A kdybyste tedy měla říct, kterou jeho knížku máte sama nejraději, máte to vůbec takto postavené, něco je lepší, něco je horší?
1: Já musím říct, že pro mě hodně znamenal právě ten Český snář. To jsem tady nastoupila v knihovně a ještě ve staré budově jsme měli kabinet politické výchovy a tam jsme kolem 5., 6. hodiny, kdy už paní ředitelka byla pryč, Český snář přepisovali. Takže i v Šumperku vznikl jeden samizdatový opis. Takže já jsem vlastně přišla takhle do styku s tím Českým snářem díky tomu, že jsem byla součástí, byla jsem zapojena do toho přepisování. Takže ten Český snář je vlastně pro mě to hlavní. Když jsem se zamýšlela nad tou dobou, tak ten Český snář mi to vlastně dokázal přiblížit.
0: Tady je vysvětlení spisovatelova syna Ondřeje Vaculíka, který je mimo jiné předsedou Českého centra mezinárodního penklubu.
3: To bylo tak, když my jsme zjistili, že ten náš tata, tedy Ludvík Vaculík, vlastně bude mít z té výročí od narození, tak jsme tím byli trochu zaskočeni, protože do té doby jsme si mysleli, že takové kulaté výročí se třeba týká Karla Čapka, a jo, tu Kara Březiny, nebo já nevím, nebo Shakespeara, najednou to byl náš tata, a že jsme se aj podivili tomu, že my jsme u toho. A začali jsme teda přemýšlet nad tím, co s tím udělat aj v rámci Českého centra mezinárodního penklubu. A napadlo nás, že bychom mohli spojit právě síly s knihovnou Tomáše Garrigua Masaryka v Šumperku, už proto, že tata tady to prostředí měl rád, tady odehrál mnoho besed aj s Madlou Vaculíkovou. A druhý důvod byl ten, že k té Moravě měl on větší vztah v podstatě než k Praze a nám se zdálo, že bude aj dobré to jako vymanit z toho pragocentrizmu a že to tomu jenom prospěje, což se ukázalo, že bylo prozíravé, ale zejména největší zásluhu na tom právě má paní ředitelka Kamila Šeligová, která jako hlavní organizátorka toho celého teda zajistila prostředí a organizačně to celé, čili že my jsme pak už jenom spíše připojili své síly, co se týká těch referátů a té programové složky, společně s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd, jo, kteří tady měli referáty taky a výborný udělali program pro mládež, pro gymnazisty. To mělo 4 takové bloky, 4x se tady vystřídalo 30 děcek. A ta děcka se známili s tím, kdo to Ludvík Vaculík byl, ale pak se soustředili na samizdat. Takže nejen, že jim to vysvětlili, ale pak byla taková dílna, kde třeba u jednoho stolu sedělo, to tam bylo několik psacích strojů, a ti studenti si tam natočili ty průklepáky spolu s těmi kopíráky správně a měli obsat nějaký text. Jo, a já jsem zrovna byl u takového kluka, kterému to šlo úžasně. Jakoby na tom psacím stroji uměl psát, že jo, ačkoliv mu bylo, nevím, 18 let, oni to byly vesměs předmaturitní ročníky. Akorát ten stroj, ten Robotron se zasekl. A ono to i v tom bylo autentické, protože to se někdy stalo tehdy těm písařkám, že něco museli mít hotové a stroj se zasekl a teď se to muselo řešit. Jo, a tohle to, co udělali ti badatelé z toho Ústavu pro českou literaturu, tak to se mně zdálo, že tomu teda věnovali velikou péči a že v tom bylo i takové jako pedagogické nadání, jak s nima pracovat. To se mně líbilo velmi. A pak teda pochopitelně my jsme měli různé referáty, teda my, no, co jsme organizovali, a to třeba bylo včera, Josef Holzmann měl takový úvodní referát, který se jmenuje Třetí cesta, a to je podle té jeho knihy, kde vlastně on sleduje cestu Ludvíka Vaculíka. Ta třetí cesta vede až na ten hřbitov, že jo, tak on o tom mluvil a z toho četl. Pak taky Jiří Peňáz, ten vlastně se dotýkal toho, že místo bydliště je v díle spisovatelovi. A to bylo zajímavé taky, protože on vlastně odvozoval, jak ovlivňuje to, kde spisovatel bydlí, tak do jaké míry to souvisí s jeho tvorbou. A pak byl Pavel Kosatík. A Pavel Kosatík vlastně připravuje, ale ještě to nevyjde, takovou životopisnou knížku o Ludvíku Vaculíkovi. A on vlastně vykládal ty jeho životní etapy z takového podle mě docela originálního úhlu pohledu. Tak to byl ten včerejšek. Ale ten včerejšek byl završen představením Hadivadla Brno, které tu v Šumperském divadle odehrálo adaptaci teda Vaculíkovi sekyry, což byl pochopitelně taky hluboký zážitek. Samo to představení je složité a těžké, ale myslím si, že ta odezva byla víceméně pozitivní a těch lidí, kteří tam přišli, těch diváků, bylo dost, že jsme až byli překvapeni. A závěru k tomu já musím říct to, že jsem přesvědčen o tom, že kdybychom toto my celé dělali v Praze, tak to takovou pozornost vůbec nevzbudí jako v Šumperku.
2: Ještě se zeptám na výstavy, respektive jednu z nich. To je táž výstava, kterou jsem před lety už viděla v Brumově.
3: Ano, to je výstava Cesta Ludvíka Vaculíka z Řehonůřky do Prahy a zpět. To uspořádal tehdy, udělal tu výstavu bratr Janek s jeho kamarádem Milanem Samkem, který byl první, který zdigitalizoval tato dílo a naprosto dobře se v něm vyzná. Takže my, když něco potřebujeme, tak se obrátíme na Milana Samka, on okamžitě nám elektronicky pošle text, který se toho týká. Takže to je ta výstava, kde jsou i ty Jankovy ilustrace. A Janek vlastně se stal ilustrátorem některých děl toho našeho taty a ty ilustrace k tomu jsou taky.
2: Ta výstava je tedy zřejmě putovní, je možné, že by v budoucnu o ní někdo, kdo to třeba teď slyší, projevil taky zájem?
3: Ano, ta je velice dobře putovní už tím, že technicky je na těch rolapech, to se zbalí a ta instalace té výstavy je během 20 minut, když jsou vhodné prostory.

0: Druhou z výstav, nazvanou Drahý pane Kolář, připravil a uvedl Petr Kotik, který pracuje v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze v oddělení akvizice.
1: Já jsem byl v roce 92 u Jiřího Koláře v Paříži a tam nám řekl při natáčení, které jsme tam udělali pro literární archiv Památníku národního písemnictví, že si telefonuje každý týden s Ludvíkem Vaculíkem. On měl takový nedělní dopoledne, že telefonoval lidem. No a jednou ten telefon vzala paní Marla Vaculíková, Vaculík nebyl doma, a tak paní Vaculíková vypravila panu Koláři, co všechno zažila v poslední době, takový raport, a pan Kolář tenkrát řekl, no, paní Vaculíková, poslyšte, teď sedněte, napište mi to do dopisu, pošlete mi to a vy mi budete takovýhle dopis psát každý týden, protože pan Vaculík toho zajímá jenom něco, ale to, co jste mi říkal, je mnohem zajímavější a já vám za to budu posílat koláže. No a nakonec si poslali v letech 92, 3 až 99 několik set dopisů, který nesli na jednu stranu poselství toho, co se děje v Praze, a na druhé straně šla zpráva o tom, na čem pracuje pan Kolář. Těch koláží je asi 300. A my jsme se jednou potkali s panem Kolářem na národní třídě a já jsem říkal, pane Koláři, my bychom chtěli ty koláže vaše umadly Vaculíkové, co jsou, vystavit a dát k tomu úryvky z těch dopisů. No a ta výstava se skutečně udála. V březnu 1993 měla vernisáž v Památníku národního písemnictví na Strahově. No a zároveň jsme připravili výběr vlastně z těch dopisů Drahý pane Kolář, který vyšel jako kniha. A ta kniha se v roce 1994 stala takovým bestsellerem. 1995. Protože se jí prodalo asi 90 tisíc z dotisky a paní Vaculíková, jak žila v takovém tom svém řádu přirozeného světa, jaro, léto, podzim, zima, Velikonoce, léto v Dobřichovicích, okopávání zahrady, sklízení úrody, zavařování, pečení na Vánoce, tak vlastně nastartovala zájem řady lidí o to, že se vrátili ke starým tradicím. Ta výstava potom proběhla už bez těch dopisů jako koláže Jiřího Koláře celým světem. Byla od Číny přes Londýn, Oslo, Štokholm, Kodaň, Dublin, Řím, Vídeň, Lisabon, Rigu, Bratislavu. Byla až v Americe, byla v Brazílii a letěla i do Austrálie. No a všude k tomu vycházeli, třeba tady v Rusku vidíme takový katalog, kde jsou zase použity koláže Jiřího Koláře. A tentokrát to je antologie české literatury z roku 95, kde vyšly první ruský úryvky Havla, Vaculíka, to samý pak v Číně. Takže pan Kolář tím, že když si řekl panu Vaculíkovi v 70. letech, když si mu stěžoval, že nemůže psát, tak mu řekl, tak píš o tom, jak nemůžeš psát, já ti za to budu dávat honorář a ty napíšeš knížku. A on napsal Český snář, takovou mírně skandální, ale velmi otevřenou knihu z prostředí českého disentu, která byla tak svobodná, že to vadilo vlastně i těm lidem, co tam vystupují, ale protože Vaculík v té době věděl, že Václav Havel je ve vězení, z kterého tenkrát psal proslulé dopisy o lze, tak si řekl, že se nenechá od estébáku zastrašit a napsal schválně velmi otevřenou knihu, aby ho teda, když tak, taky zavřeli, což komunisté nakonec neudělali. Ale Václav Havel v tom vězení napsal ty dopisy o lze a tyto dva autoři vlastně napsali velmi tísněni dobou to nejlepší, co asi v disentu vzniklo.

0: Výstava Drahý pane Kolář bude v Šumperské knihovně přístupná do 10. listopadu. Za Ústav české literatury Akademie věd teď promluví Daniela Ivašita, mimo jiné vedoucí badatelského a edičního týmu, zaměřeného na výzkum a vydávání korespondence Jakuba Demla.
1: Šumperská městská knihovna a Pen klub oslovili ředitele Ústavu pro českou literaturu Petra Šámala a požádali ho vlastně o to, abychom se zúčastnili téhle akci vzhledem k tomu, že kolektiv editorů připravil pro českou knižnici kritické vydání českého snáře, které je složeno jednak z nové edice toho samotného románu a jednak z doprovodného svazku, který objasňuje spoustu těch dějných reálií, jména, různé šifry. Ohlas toho díla zahrnuje i svazek Hlasy nad rukopisem českého snáře. A protože jsme měli tuto bohatou zkušenost, tak nás poprosili, abychom ji zprostředkovali zejména zdejším gymnazistům. A my jsme pro ně, vlastně pro 4 třídy zdejšího gymnázia, uspořádali takový workshop, kde si studenti zkoušeli vyrábět samizdaty, vůbec pochopit, co byl samizdat, za jakých podmínek vznikal, v jaké historické situaci, a seznámili se také se zvláštnostmi toho románu, který je psán jako deník, nebo deníku, který je psán jako román, který se nazývá Český snář.
0: A ty máš ještě i dnes vystoupit na pokračování konference. O čem to je? Ty akcentuješ to Vaculíkovo indiánství.
1: To indiánství dodává určitou intenzitu jeho projevu, ale to, co je hlavním tématem toho mého skromného příspěvku, je to, jak je důležitý zpěv v knihách Ludvíka Vaculíka, nejenom když zpívá skutečně, ale jak je to důležité v jeho knihách a jak čerpá z lidové písně, zejména z lidové písně, různé výrazové prostředky v tom svém psaní, jako jsou třeba asociace, různé přeskoky od obrazu k nějakému konkrétu, jsou to určité refrény, neustále se tam něco vrací v tom díle, opakuje. A je to taky určité vytržení ze všední řeči, určitá obřadnost, která je taky důležitá pro jeho výraz. A v případě Ludvíka Vaculíka je píseň taky způsob, jak se vyhnout některým nepříjemným situacím. A je to také forma občanské neposlušnosti, určitého nenásilného odporu vůči nesnesitelným poměrům nebo nějakým panujícím pořádkům či nepořádkům. A to mi přijde velmi aktuální i v dnešní době.
0: Pořád ale nevím, jak lidová píseň souvisí s indiánstvím.
1: Ludvík Vaculík byl indián z Brumova, z Valašska, takže on vlastně vytvořil takovou syntézu těch indiánských příběhů majovek, které tedy absorboval ve svém chlapectví nebo jinožství, a zároveň lidových písní, které ho zřejmě obklopovaly a které také sbíral a postupně je přetvářel k obrazu svému, takže tam dopisoval různé sloky a tak dále.
0: Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku není jen tak ledajaká. V roce 2024 zvítězila v soutěži Městská knihovna roku. Už když do ní vejdete, dojde vám, že tady je něco jinak. Stěny zdobí úžasně inspirující citáty z děl básníků a spisovatelů, kteří rozhodně nepatří jen k mainstreamu.
2: Každopádně já chci na začátku zmínit, že výběr citátů pro nás dělal Aleš Kauher, nakladatelství Adolescent, který tady pochází od nás ze Zábřeha a dlouhodobě s ním knihovna spolupracuje. Aleš Kauher je kromě toho, že je úžasný výtvarník, grafik a básník, tak právě nám takhle pomáhá a jsme pupeční šňůrou spojení. I plakát na Vaculíkovskou konferenci dělal Aleš Kauher, tak ten nám právě udělal ten výběr těch básní, protože mohla jsem se spolehnout, že to bude krásný výběr a jsem za to moc ráda, protože si to, už jsme tady 9 let a pořád lidi chodí a čtou si to. fotí si to, anebo si to přepisují. Jo? Takže to hrozně moc funguje a něco to říká o naší knihovně. Naše knihovna je nastavená, že chceme vzdělávat, takže pořady a programy, které tady chystáme, jsou spíše náročnější. Nemíříme na mainstream, opravdu se zaměřujeme na náročnějšího návštěvníka, čtenáře, posluchače. To je naše cesta a je to cesta, kterou už jdeme 9 let a myslím si, že se nám daří, protože máme krásnou návštěvnost těchto akcí. Ale člověk to nesmí vzdát, nesmí se zaleknout, že poprvé přijde 10 lidí, ale příště už přijde 15 a pak už chodí 60, 80. Takže ano, máme to tak nastavené a jsem ráda, že, jak jste sama říkala, vyjdete do budovy a už vám to něco řekne.

0: Slyšeli jste reportáž z městské knihovny TG Masaryka v Šumperku. A můžu vás tam ještě pozvat, třeba na recital Ivana Heiniše Není všechno zlato, co se třpití. Ten je naplánován na 23. října v 19 hodin. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a pokračuje naše četba.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl 9.
1: Masakr husařů. Obecní hlasatel v Moutnicích u Brna v listopadu 1882 vybubnoval, že se 18. října 1882 ztratil 63letý Jan Otava z Kojetína se svým 11letým pomocníkem Josefem Sabinským. Svého tchána začal totiž postrádat Tomáš Mráček z Kojetína. Jan Otava každoročně vykrmil 130 hus a chodil s nimi na trhy. Sebou vždycky mýval odrostlejšího chlapce, pasáčka, který mu pomáhal husy hnát. Uvádí k příběhu v historii českého zločinu Bronislava Janečková. Rok co rok chodil Otava s husami stejnou cestou, s poslední zastávkou ve vsi Moutnice na jihu od Brna. Pokaždé se šťastně vrátil domů. Tentokrát to však bylo jinak. Tomáš Mráček celou obvyklou cestu prošel a všude slyšel, že tam husaři byli, ale že odešli. Také v Moutnicích byli oba viděni s posledními třemi husami na prodej. Podle místních je měl koupit domkář a nádeník Tomáš Kroupa, zhrnuje Zeťovo pátrání policejní historik a publicista Jiří Skoupý. Dodává, že vůbec nejdůležitější informaci poskytl četníkům ze stanice v Židlochovicích, kteří byli pověřeni pátráním po zmizelých, moutnický švec Sadílek. Strážmistru Navrátilovi a závodčímu Šafaříkovi totiž přinesl staré, kdysi už spravované boty a vysvětlil jim, že si k němu dávají svá perka opravovat všichni lidé z Moutnic, jenomže tyhle pánské boty nezná, nikdy je neviděl. Ale prý se takové dělají nahané. Teď si je k němu přinesla opravit jistá Františka Kroupová. Strážmistr Navrátil

0: zpět do Kojetína. Kroupová pak tvrdila, že boty, co dala do správky Sadílkovi, jsou po jejím neboštíku mužovi a koupili je kdysi na židlochovickém trhu. Jenže Šafařík přinesl z Kojetína také jednoznačné svědectví o Tavovi manželky, že jde o boty jejího ztraceného muže. Všechno ukazovalo na Kroupovi. Malý domek Kroupových sousedil s domkem Vahalových a četníci se při výslechu Magdaliny Vahalové později dozvěděli, že si onoho říjnového večera Kroupovi přišli vypůjčit dvě lžíce. Prý mají na noc dva hanáky, husaře s chlapcem, chtějí jim dát polévku a lžic se jim nedostává. Bylo tedy jasné, že Kroupa lhal. A začal se vytáčet, že měl při prvním výslechu strach, když se dozvěděl o pátrání po zmizelých, ale ve skutečnosti prý oba husaře pohostili. A protože pršelo a klukovi byla zima, nechali je přespat na slámě. A protože pořád pršelo, ubytovali je u sebe až do 20. října. Za polívku a placky si prý platili. A když se závodčí ptal, jak je možné, že Vahalová uvedla, že dostala své lžíce zpět už 19. října ráno, Kroupa opáčil, že asi tehdy u nich měli k jídlu jen brambory. Jenže Vahalová také vypověděla, jaký to ráno Kroupa řekl, že hanáci jsou už pryč. Za přítomnosti četníků a vyšetřujícího soudce Horáčka proběhla dalšího dne domovní prohlídka u Kroupů, Vahalů i Kubínků. Dvůr u Vahalů byl plný vody z potoka, který někdo čerstvě přehradil drny a kameny. Když byla hráz z potoka odstraněna a voda klesla, ukázalo se, že na zemi u hnoje někdo nedávno kopal. A když tam začali kopat četníci, vyhrabali useknuté lidské chodidlo. Při domovních prohlídkách ve všech třech domácnostech našli za pecí pohozený neznámý barevný šátek s červenou tobolkou, kterou svědkové označili za Otavův majetek. A ve spárách zdí i na nábytku ve světnici Kroupových objevili četníci stopy krve. To stačilo, aby Tomáš i jeho matka Františka Kroupová skončili v obecní šatlavě. Ve vězení začal Kroupa vypovídat. Prý, když oba hanáci už ve světnici spali, došel za ním Filip Kubínek, aby si do rána v tom dešti došli do lesa pro dříví, protože hajný jistě nebude hlídat. Pak ale připadli na jiný lup, na ditou Otavovu tobolku. Ze svého domu vylezl i Vahala a všichni tři se domluvili, že ti dva Otavu v domě praští a až bude hotovo, zakašlou a pak se o lup rozdělí i s Kroupou. Stará Kroupová odešla navíc do Rozárova, aby jí tamní známý Škrdla napsal dopis pro nemocného bratra. Kubínek s Vahalou pak oběma husařům rozmlátili hlavy jejich vlastními holemi. Zlatky z tobolky si rozdělili. Vrazy dostali po 12 a Kroupa, který měl menší zásluhu, jen 4. Těla zakopali na dvoře, uklidili světnici, zakrvácené šaty se sukovicemi spálili v kamnech. Kroupové, která se vrátila asi po půl hodině, řekl prý syn nakonec pravdu. Kubínka četníci zatkli, ale Vahala od své ženy a 5 dětí zmizel. Vyhlásili po něm pátrání. Mezitím se scházely další důkazy, jak Kroupovi po vsi utráceli. U Kubínka se v šátku z krku mrtvého chlapce našly 3 zlatky, ale pořád chyběla těla. Ta hned první noc, co hlasatel ve vsi vybubnoval, že se hledají 2 husaři, pachatelé vykopali a v pytlech odnesli na pole za Vahalovou chalupou. Přehlédli pouze chodidlo odseknuté omylem při vykopávání mrtvol. Zatčený Kubínek vypovídal docela jinak. A zmíněný Škrdla z Rozárova dosvědčil, že u něj Kroupová nebyla v noci 18. října, ale až o 3 dny později, 21. října. Pak také Kubínek uvedl, že Otava měl v tobolce celých 130 zlatých. Tomu odpovídali i nákupy Kroupových, nový kožich, boty, klobouk. Švec Sadílek navíc doplnil, že jeho dcera Tonka byla ráno po vraždě u Kroupové pro vajíčka. Ta ji nepustila dál, že prý slepice nenesou. Ale i tak Tonka zahlédla zakrvácenou zástěru Kroupové. A pak se ukázalo, že 18. října seděl Kubínek v Brně ve vězení za krádež peněz z kostelní pokladničky. Pustili ho odtamtud až 20. října ráno. To byl důvod, proč si Kroupa vymyslel, že u nich byli husaři ještě další dva dny, aby mohl oba mordy svést na Kubínka. Ten však asistoval jen u přenesení těl na pole, což se stalo až o 3 týdny později. Dne 12. prosince 1882 to byl on, kdo dovedl soudní komisi na místo, kde mrtvoli skončili. Filipa Vahalu zatkli o 2 dny později v Rakousku. Přiznal, že mordy mají spolu s ním na svědomí syn a matka Kroupovi. Soud se konal ve zcela zaplněné velké síni brněnského soudu 7. dubna 1883. Tomáš Kroupa byl odsouzen k smrti. Filip Vahala k doživotnímu těžkému žaláři. Františka Kroupová dostala 5 let těžkého žaláře. Filip Kubínek 5 měsíců.
1: Koktavý vrah a soucitný obhájce. Brněnské publikum si kdysi kupovalo vstupenky na soudní líčení jako na divadelní představení. Například ve dnech 18. až 20. dubna 1899 zažilo velkou senzaci. I tehdejší Lidové noviny přinášely obsáhlé líčení ze soudní síně, přičemž poněkud licoměrně naříkali nad senzacechtivostí Brněnů, kteří se pásli jak na podrobnostech krvavého zločinu, tak o 4 měsíce později na popravě odsouzeného. Litoval ho prý jen jeho mladý advokát, čekatel Hynek Bulín, přidělený mordýřovi ex offo. Pachatel Antonín Zaorálek utrpěl kdysi jako dítě zranění a šok, když na něj z nenadání skočil jiný hoch při hře na koně a od té doby těžce koktal. Protože se mu všichni posmívali, stáhl se prý do sebe a zároveň zanevřel na celý svět. Jeho obětí se později stal 28letý Antonín Podrazil, ve Vídni vyučený a velmi schopný hodinář, který si v prosinci 1898 otevřel v nově postaveném Šmidlově domě v uličce mezi Ferdinandovou, dnes Masarykovou třídou a Zelným trhem, hodinářství a zlatnictví. Zdědil totiž peníze po své matce a nyní se v Brně hodlal živit opravami a prodejem hodinek a šperků. Bohužel tak činil jen krátce, protože byl ve svém krámku nalezen 20. února 1899 zavražděný. Mrtvola ležela obličejem k zemi v kaluži krve. Rány na hlavě a stopy krve na stěnách a na stropě vypovídaly o velmi brutálním útoku. Komentuje vraždu v historii českého zločinu historik a publicista Jiří Skoupý. Vražda byla o to neuvěřitelnější, že se stala za bílého dne v místě, kudy procházely desítky lidí. Do krámku o jediné místnosti sice nebylo přes výklad vidět, ale vcházelo se do něj přímo z ulice. Kolem 17:30 večer sem vyšla Eleonora Mopsová, která Podrazilovi nesla objednané 2 láhve rumu. V krámku byla tma a nikdo se na její zavolání neozýval. Takže posluhovačka dostala strach. Raději vyšla ven a vrátila se až se strážníkem Janem Novotným. Ve světle svíčky pak oba uviděli na podlaze tělo. Nedaleko těla ležela sekera, nepochybný vražedný nástroj. Krámek byl vyloupený, zboží rozházené. Na místo se dostavil vyšetřující soudce Eduard Šiml spolu s četnickým závodčím Janem Dočkalem. Pokračuje v příběhu Skoupí. Prvních 10 dnů se vyšetřovatelé pustili po falešné stopě jakéhosi lupiče se šperky, který byl dopaden ve Vídni. Ale vcelku brzy se jim začala hromadit patřičná svědectví. Ta vedla k osobě 28letého Antonína Zaorálka, židlochovického rodáka, který se oženil do domku v Tuřanech a se zavražděným zlatníkem se znal z vojny u 8. pěšího pluku. Jednu z důležitých výpovědí získali četníci od krejčího z Tuřan Jana Šebečka, který v inkriminovanou dobu viděl u Podrazilova obchodu Zaorálka. ale teda naopak předstíral, že Šebečka nevidí a hned zmizel. Šebeček si nejprve myslel, že je to proto, že mu za Orálek dlužil peníze. Ale druhý den v hospodě mu dlužník peníze vrátil a navíc u něj věřitel uviděl hodinky, které však věčně zadlužený a nezaměstnaný za Orálek nikdy předtím nenosil. Další svědectví podal vyšetřovatelům bratranec podezřelého Jindřich za Orálek. Jemuž Antonín náhle vrátil 120 zlatých. Ale co bylo ještě důležitější, také mu napsal dopis, v němž žádá, aby Jindřich křivě dosvědčil, že vrahovi naopak 20. února vrátil dlužných 86 zlatých a dluží mu už jen 50. A že se mu Antonín bohatě odmění, když o tomto dopise nikomu neřekne. Šlo vlastně o nepřímé doznání. Při domovních prohlídkách se v domě, kde za Orálek žil se svou ženou, tchánem a malým děckem, našla spousta doličných věcí, především na půdě, kde podezřelý často spával. Také u širší rodiny a okolních známých poschovával za Orálek celkem 64 hodinek a 22 zlatých a stříbrných řetízků. Některé z nich poznali svědci jako ty, které předtím viděli ve výkladu o Podrazila. Hodinky zase stotožnili lidé, kteří si je k zavražděnému donesli na opravu. Na Zaorálkově oblečení našli znalci i stopy krve, byť byla vidět snaha je vyčistit. Také tuřanský farář přispěl zvláštním důkazem, svědčícím o charakteru obviněného. Byl to Zaorálkem psaný vzkaz, že pokud přijme jiného kostelníka než jeho, dlouho se na světě těšit nebude. Písmo i papír byly stejné jako u dopisu bratranci. Vyšetřovatelé i novináři přítomní u soudu pak z výpovědi shromáždili podrobnosti o celkovém profilu vraha. Zaorálek zdědil po svých rodičích pole, které ale hned prodal, a pak se o týž prodej snažil ještě několikrát. Z tohoto dědictví navíc nevyplatil svého bratra Edvarda, takže ho celá rodina zavrhla. I jeho tchán Josef Sedláček ho chtěl vyhnat z domu, protože mu zeď všude povsidělal ostudu a dlužil, na koho se podíval. V době vraždy přesáhl dluh částku 460 zlatých. Z toho 250 měl dát za Orálek svému bratrovi za dědictví. I když byl vyučený švec, prakticky nikdy nepracoval a vymlouval se, že si ho lidé dobírají a posmívají se mu kvůli jeho koktání. Dalším kouskem byl pokus o získání půjčky, za kterou mínil ručit tchánovým domem v Tuřanech, v němž žili společně. Bance se představili jménem tchána, jenomže předložená stavební smlouva se zápisem o převedení domu říkala, že by mu mělo být aspoň 60 let. Tchán samozřejmě dobře věděl, co je jeho zeď za kvítko, jenže dcera Kateřina s ním otěhotněla a tak se i proti otcově vůli vzali. V době mordu bylo jejich synkovi půl roku. Soucitný mladý advokát Bulín nicméně vraha hájil s opravdovým nasazením. U soudu připomínal jeho nešťastné dětství a nepřetržité ústrky, které gradovaly, když ho věřitelé upomínali o dluhy. Advokát vysvětloval, že to Zaorálek vnímal jako další z řady šikan. Bulín taky žádal o prozkoumání, zda nebyl pachatel v době vraždy nepříčetný, ale soud prohlásil, že se vrah při vyšetřování rozhodně nechoval jako choromyslný a veškerá další zkoumání duševního stavu zamítl. Za již zmíněného obrovského zájmu veřejnosti padl potřídením soudu předpokládaný rozsudek smrti. Obhaj se ještě podal do Vídně takzvanou zmatiční stížnost kvůli nezjišťování duševního stavu vraha, ale i ta byla zamítnuta. K poslednímu obědu přál si odsouzený hovězí polévku, vepřovou pečeni se šestkovým kompotem, černou kávu, pivo a několik doutníků kubovek, psal dobový tisk. A neopomněl podat ani srdcerivné svědectví z poslední návštěvy osudem stírané vrahovy ženy v celé smrti. Zaorálek se k mordu nepřiznal. Jen těsně před popravou na šibenici údajně přestal koktat a poslední slova patřila jeho ženě, že jí má rád. Popravě, kterou vykonal vídeňský kat Karl Sellinger se dvěma pomocníky, civilním povoláním lidovými pěvci z Prátru, přihlíželo na 500 diváků. Po popravě nastala pravá honba po provaze, na kterém byl loupežný vrah oběšen, neboť ten prý přináší štěstí. Končí svou reportáž v pátek 18. srpna 1899 Lidové noviny. Poprava byla jednou ze tří uskutečněných v Brně za posledních 20 let.

To byl devátý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A v závěru pořadu máme právě tak čas, abychom blahopřáli spisovatelce Ludmile Klukanové, která v pondělí 5. října oslavila své 90. narozeniny. Narodila se ve stejný den, měsíc i rok jako Václav Havel, a to v Lipníku na Třebíčsku. V dospělosti se odstěhovala do Jihlavy. Po listopadu 1989 se stala tiskovou mluvčí Občanského fóra a pak nastoupila do Jihlavských listů. Všechno nejlepší, paní Klukanová. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Michal Zelinka.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Povolební vyjednávání v Brně řídí vítězní lidovci, odmítli pouze hnutí ANO. Saúdská Arábie hlásí po nedělním útoku na mezinárodní letiště v Riádu jednoho mrtvého a bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Lidovci a starostové v Brně dnes pokračují v povolebních vyjednáváních. Na široké koalici se chtějí dohodnout se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice.
2: Společnými silami jsme hledali ty programové a personální záležitosti a budeme v tom pokračovat i nadále. To, co se dá říct, je významná shoda na řadě programových věcí a ten zbytek vám řekneme příště, protože to si ještě musíme odpracovat.
1: Volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít 4 jiná uskupení, která by dohromady měla těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů.
3: Pro nás priority jsou řešení dopravy, je to nějaká otevřená radnice a její transparentnost vůči obyvatelům města a celková koncepce zeleně a životního prostředí s ohledem na globální oteplování.
4: Říká František Vlasák z TOP 20. Koalici chce utvořit společně se starosty Rebelkami pro váš Nymburk a hnutím ANO 2011. Současný starosta Tomáš Mach z Nymburka s klidem je připravený jít do opozice.
5: Budeme, doufám, konstruktivní opozice. Já bych rád, aby se Nymburk nezastavil a udělám to maximum, protože Nymburk je rozjetý.
4: Koaliční jednání 4 zmíněných uskupení budou pokračovat v nadcházejících dnech. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Nedělní útok na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných, informují o tom místní úřady. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husiové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chálida nepřežilo 13 lidí. Saudská Arábie bojuje proti Husium v občanské válce v Jemenu a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Zámek Kinžvart připravuje pro letošní sezónu novou expozici. Představí například zrekonstruovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvartská daguerotypie. Jedná se o nejstarší fotografii. K tomu, aby mohli návštěvníci si prohlédnout, musí být umístěná ve speciální vitríně, říká kastelán Ondřej Cink.
6: Vystavení té naší nejvzácnější kinžvartské daguerotypie je v tom, že musí být umístěna v mikroklimatu, v speciálním, je to dusíková atmosféra, která zpomalí korozivní procesy právě na tom předmětu samotném. Jakmile tady ta fáze ověřování bude ukončena, tak pak teda převezeme kinžvartskou daguerotypii z Prahy zpět na zámek Kinžvart.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky v polohách nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D5 mezi Starým Plzencem a Dobřany v tunelu Valík je omezení mezi kilometry 77 a 78. Pracují silničáři, v obou směrech je neprůjezdný levý pruh. Na silnici 16 mezi Řevničovem a Velvary dejte pozor na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy do průmyslové zóny a Slaný sever leží na vozovce sražený divočák. To byly zprávy, teď má slovo Vláďa Slezák.
8: Hezké dobré ráno v pondělí 12. října. Marcelům přejeme všechno nej k dnešnímu svátku. No a pošleme píseň Kovbojskou, Michala Hrůzu a Lenku Dusilovou. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Dobré ráno, posloucháte Dvojku 7 minut po páté a teď už české noviny. Ačkoliv se cítí vyčerpaně, chodí 3/4 českých zaměstnanců nadále do práce. Každý čtvrtý v uplynulém roce dokonce zažil pocit, že mu přerostla přes hlavu a psychicky už nemůže dál. Odbornou pomoc ale vyhledalo jen 9% lidí, ukázal čerstvý průzkum poskytovatele zdravotní péče. A píše to Dnešní Právo. Český statistický úřad přišel na první pohled optimistickou zprávu. Reálné příjmy v Česku vzrostly více než spotřeba a tuzemské domácnosti si ve druhém čtvrtletí odkládaly stranou téměř 20% svých příjmů. Míra úspor je tak skoro dvojnásobná oproti dobám před pandemií covidu. Češi přehnaně spoří a brzdí ekonomický růst. Na rozdíl od Poláků nebo Slováků se k utrácení nevrátili. Tak to píše dnešní Mladá fronta dnes. A teď už kamufláž.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Příjemný dobrý den, nejvíc oblačnosti bude na severu a severovýchodě, jinde bude slunečněji, bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde mohou být na 1200 metrů i smíšené anebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů Celsia. A teď už i Rager na dvojce.

To byly Činasky na dvojce. Hezké ráno. V roce 1754 se u nás uskutečnil první tah státní loterie. V Mnichově se konal první Oktoberfest v tento den v roce 1810. V roce 1928 první vzducholoď Graf Zeppelin přeletěla Atlantik. Moc rychlé cestování to nebylo. Let trval 3,5 dne. Nad brazilským Rio de Janeirem byla slavnostně odhalena 30-metrová socha Krista v roce 1931 a v 45. loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou, se trvale přesídlilo z Plzně do Prahy. Muzikál Jesus Christ Superstar měl premiéru na Broadway v roce 1971. O rok později sonda Mariner 9 vyfotografovala severní pól Marsu. Státní banka Československá provedla devalvaci koruny tím, že stanovila kurz vůči americkému dolaru v poměru 1:24. Toto opatření bývá pokládáno za začátek ekonomické reformy v Československu a psalo se to v roce 1990. V roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan vyhlásil symbolicky se na slavnostním ceremoniálu Sarajevské nemocnici 6miliardného obyvatele planety Země. No a teď už pokračujeme se skupinou Roxette.

Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. V regionech pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Koaliční rada znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři zahraničí. Budou se zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině, hybridními útoky namířenými proti EU a taky by měli schvalovat rozsáhlé sankce proti ruským osobám a subjektům. Jednat budou také o situaci na Blízkém východě. Česko zastoupí náměstek ministra Jiří Brodský. Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. Musí zrekonstruovat zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimo úrovňovou křižovatku Kbelské s dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Dnes začíná první workshop Janáčkovy filharmonie Ostrava pro děti od 2 do 3 let. V klubu Atlantik budou batolata objevovat svět klasické hudby a dokonce i muziku tvořit. Zítra odstartuje nový ročník Filharmonie Plus, který je určený seniorům.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky nad 1200 metrů, i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Odry. Na kilometru 332 stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. Na silnici 23 v Brně směrem od dálnice D1 na Svitavě je zavřený Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Doprava je vedená po vyznačených trasách. Tolik zprávy a Mária Kunová teď pokračuje Vláďa Slezák.
2: Krásný dobrý den. Po návštěvě Pramené Labe Vladimír Urban zjistil, že na temní zítce chybí spousta měst, kudy řeka protéká. Chyběla jeho rodná Roudnice nad Labem. A tak se rozhodl, že jednou v domovském městě vytvoří galerii erbů o opravdu všech měst, kudy Labe protéká. Letos vznikla první etapa této erbovní zdi a my si o tom povíme už za chviličku v naší reportáži v pondělí 12. října. Marcelům přejeme vše nej.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý den, je 5.36, posloucháte Dvojku. Víte, kolik měst na své cestě od pramene až k ústí protíná řeka Labe? Pomoci vám s tím může nová erbovní zeď, která vznikla v Roudnici nad Labem. Přímo pod vlakovým nádražím jsou erby a názvy všech českých měst a toto říční spojenectví propojí se v následujícím roce, rozšíří i za české hranice. No a teď už tu máme reportáž.
1: Okres Litoměřice, Štětí, že jo, tamhle Liběchov je okres Mělník, Roudnice, Litoměřice, Lovosice, Ústí a Děčín.
2: Vypočítává Vladimír Urban, který s nápadem na vytvoření erbovní stěny přišel jako první.
1: Se podařilo od těch měst vyžádat, aby ty erby nám dali ve vektorech a v heraldických barvách.
2: Na zdi podél Roudnického nábřeží je osazeno 28 erbů českých měst, která pomyslně jako modrá linka spojuje řeka Labe. Návštěvníci tak mohou vidět zhruba metrové erby od Špindlerova mlýna až po hraniční Děčín.
1: Vše už tam mám mříž, ale to není mříž, to je rošt, neboť ten svatej, který ho upálili, tak si to dali potom do svýho jako erbu.
3: Je to opravdu pěkný, budete pokračovat v těch cizích?
1: Příští rok bychom chtěli doplnit těch 50 německých, to se nám to nepodařilo, protože to není jednoduchý.
2: Přibližuje kolem jdoucím další etapu Vladimír Urban. Cílem je získat dalších 50 erbů. Tentokrát ale německých měst.
1: Máme asi 5 nebo 6 těch tabulí s těma erbama a tabulkama, ale bohužel to je málo, celkem je to 50. Nicméně nedávno nás navštívili tady ambasádoři z Dessau Roslau, Raf Schiller a Christina Hepner, kteří nám přislíbili jako tu aktivní pomoc.
2: Při obnově nábřeží se počítá i s lavičkami a vlajkoslávou.
1: Tady tam, jak stojíme, tak tam by měl být styčen z vlajkosláva takovej ten stožár Marina a na tom by byly vléčky těch měst, to znamená 28 českých a 50 německých a na přechodu hranic by byla malá česká a malá německá.
2: Shrnuje závěrem Vladimír Urban z Roudnice nad Labem, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.

0: perfect day.
1: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
2: Věřme, že to dnes pro vás bude perfektní den, i když teď po ránu je poměrně chladno, teploty se pohybují okolo 2 až 6 stupňů Celsia na většině území. Dokonce na Šumavě v tuto chvíli naměříte třeba i pod nulou a začíná mrznout. A jaké ještě počasí máme na severu Čech, tam se objevují i drobné přehánky, a to konkrétně na Liberecku a také Mladoboleslavsku. No a nejvíc oblačnosti má být právě na severu a severovýchodě, jinde bude víceméně slunečněji. A konkrétně bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách, na severu a severovýchodě území, kde mohou být až 1200 metrů smíšené a nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a bude i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty, tak ty vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy bude až 17 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 6 stupňů. Tolik tedy počasí, teď romantický smyčce a také opět a Radeček. A to na Dvojce. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, to byly opět a Radeček a romantický smyčce. My už probrali v této hodince také informace o všech možných výročích dnešního dne. Ovšem s další zajímavostí v tuto chvíli přichází také Halina Pavlovská a má pro vás speciální vzkaz.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Právě 12. října v roce 1935 se narodil úžasný pěvec Pavarotti. A ten jednou řekl, že se bojím vysokých tónů. No samozřejmě, kdo příčetný by se jich nebál. Dnes je také Mezinárodní den výkřiku frustrace. Takže pokud vás něco od rána štve, máte dnes oficiálně povoleno zakřičet. No ale pozor, americký psycholog Albert Ellis upozorňoval, že ventilovat vztek nemusí znamenat, že se ho zbavíme. A já dnes tematicky tvrdím. Hrneš se stále do práce? Dožene tě frustrace.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Tak takový byl. No a teď už třeba Meky Žbirka nebo The Buggles. Další dvě písničky, které tu budou před šestou a pak už přijde Ranní dvojka. Vláďa Slezák vám přeje hezký den.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v Okresním přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
0: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
2: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
2: Všechny tyto pořady najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
2: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše dvojka.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Co z díla Václava Havla oslovuje mladou generaci?
5: Člověk nemusí šířit jenom tu pravdu, ale může poukazovat na to, co ta pravda naopak není.
4: A co je stále živé v dnešní rozdělené společnosti?
6: Havel tím chtěl říci, že nikdy nejsme úplně bezmocní. Vždy se dá něco dělat.
4: Podsta k 90. výročí narození Václava Havla.
7: To byl pan prezident.
4: Havel 90. Moc bezmocných. Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
8: Některá města už mají jasno o povolebních koalicích. V Praze budou jednání pokračovat dnes odpoledne. Moskva podle Kyjeva zaútočila na ukrajinské elektrárny poté, co americký prezident oznámil energetické příměří. A bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Některá města už mají jasno o povolebních koalicích. Týká se to třeba Plzně, Havířova, Frýdku Místku nebo Tachova. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by ale podle něj křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gesce mají ve vedení města zájem.
9: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
8: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat i národní strategií regenerace brownfieldů. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu, Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
10: Ukrajina hotová nezavdávat údary v půl.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Řidiče v Brně ode dneška omezuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Je to kvůli opravě technologií, která potrvá 40 dní. Zavřená je tak spojka mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objízdná trasa vede kolem výstaviště, nemocnice Milosrdných bratří, ústředního hřbitova a Bohunické fakultní nemocnice. Řidiči se musí připravit na velké dopravní komplikace, dodává šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
7: Tak ono to bohužel nejde dělat po polovinách, jak by si někteří přáli a možná i my, protože to napájení ve chvíli, kdy vypneme, tak skutečně vypínáme celý tunel a ten dopad bude za mě opravdu velký. Určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1 a podobně.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
8: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Cerhovice. Na 49. kilometru leží na vozovce kusy roztrhané pneumatiky. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za sjezdem na Žďárek na 37. kilometru zasahují u nehody osobního auta. Čekejte tam kolonu. Ze zpráv je to vše a teď začíná ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
12: Hezké dobré ráno, milí posluchači, po týdnu nebo po 10 dnech jsme opět trojko, dvojka, nebo jak nám často píšete. Je tady Regina i Jakub, dobrý den.
13: Ahoj,
14: dobré ráno, ahoj, Jakube, vítej.
13: Děkuju.
14: Jakub se vrátil s takovým mírně opáleným jenom pokožkou.
13: Ano, jenom trošku opáleným pokožkou, protože se, tam svítilo jen trošku.
14: Jo, ty jsi nebyl ve stínu.
13: Tam svítilo půl a půl nesvítilo.
14: Půl svítilo.
13: A půl nesvítilo.
14: No. Jsi byl v polostínu.
13: V polostínu. Zadek mám třeba úplně bílý.
14: No, uká.
12: Udělám náladu.

0: jenom tvou.
1: No tak asi takhle.
2: To je krásný.
3: Tak takhle se tam měl.
2: Tak hned mám lepší náladu.
1: R.A. Dvorský, rok 1935, prosím. To bylo tenkrát na ostrově Capri. Tak jedno naše cestování máme za sebou a pozor, Regina má v sobotu za sebou také jeden výlet.
2: Jo, kde pak jsi byla, Regina?
3: Já nevím, kde jsem byla. Jo, a já jsem byla na koncertě.
2: No,
3: a jo. Já jsem byla na Marice.
1: Počkej, hrála tam tohle, zpívala?
3: Hrála, jo. Hned jsme si tam tak trošku, jsme se vrtěli na těch židlích.
1: Dobrá.
3: Moc dobrý, krásně zpívala.
2: Počkej, no dobrý koncert. Já jsem chtěl jít, ale opravdu.
1: No, tak začínáme stylově.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: No, Jakub Kaloč se nám vrátil z Neapole, pln nejrůznějších zážitků, ale samozřejmě také připraven na ranní špek.
2: Ano. Já doufám, že jste připraveni i vy.
3: Už se těšíme.
2: Já jsem si fakt dal záležet. Tak a to slovo jako úplně jednoduché není, si myslím. Ale vy na něj přijdete. Tak pojďme na to.
1: By to třeba Zimbabwe.
2: Skoro, vidíš.
3: Skoro. Tak, jo.
2: Tak, můžu být tak akorát pro hadr na podlahu. A nebo tak velký, že musíte autem.
3: Jako velikostně, ne jako významově. Tak akorát pro hadr. Mhm.
2: Každý mě nemá, ale ten, kdo mě má, tak by měl vědět, kde začínám a kde končím. A teď ta nejdůležitější nápověda. Jsem vektor dané délky a daného směru sloužící ke geodetickému zaměření a určení polohy v případě i výšky nového geodetického bodu z geodetických bodů, jejichž poloha již byla určena a dokumentována.
3: Aj.
1: Nevím, jestli si vybavíte film Zítra vstanu a opařím se čajem, ale když letí ty tři nacisti do té minulosti, tak menšík má v tom té přilbě, dělá takový, že mu blbě, takový, se mu zvedají takhle ty oči. Tak to teď dělal Pavel Chour.
4: Ano, málem jsem omdlel.
1: No, tam to bylo úplně.
2: A to vypadalo, že vzpomínáš na své působení ve vědeckém týmu na základní škole, na druhém stupni. Ale, tak půjdeme dál, tuhle přeskočíme, jo?
1: Nejseš na S?
2: Ne.
1: Takže nejsi smeták.
2: Ne, nejsi smeták.
3: Ten by se nabízel s tím hadrem.
1: No právě, já jsem smeták.
2: Když někdo řekne, tenhle je můj, tak nejde o vyznání lásky, ale o vlastnické ambice. Jo.
3: Takže kolonizuješ nějak, kolonizuješ.
2: Mm-hmm. Můžu být tak akorát pro hadr na podlahu, anebo tak velký, že musíte autem. Každý mě nemá, ale ten, kdo mě má, tak by měl vědět, kde začínám a kde končím. A když někdo řekne, tenhle je můj, tak nejde o vyznání lásky, ale o vlastnické ambice. A teď. A to je jenom krátký výčet. Jo. Pošťák, policista, taxikář, uklízečka, obchodní zástupce, revizor. Takže jsem do jisté míry vyznačená sféra vlivu nebo prostor působnosti. Jo.
1: Takže nejseš konkrétní věc do ruky třeba?
2: Ne.
1: Nejseš ten kufřík Pavla Choura tady.
3: Takže nejsi ani tyč na vytyčování.
2: Nejsi ani tyč na vytyčování, ale vytyčit mě můžeš. To rozhodně.
1: Prosím tě, mohla bys mi popsat tyč na vytyčování, jenom.
3: Tak je tyč obecná.
2: Aha.
3: A pak je
2: tyč na vytyčování třeba vzdálenosti řidiče od cyklisty jedoucího po tvé pravici.
3: Jo, to je pravda, to se tak občas ukazuje.
2: A
3: jo,
2: to je
3: jo.
2: Na to potřeš tyč.
1: No? Já byl v neděli v Odbachu, chtěl jsem tyč na vytyčování a oni mě vyhodili, tak jenom poslali pro mě svěrací kazajku.
2: Takzvaně ti vytyčili. No. Chcete ještě nějaký nápovědy?
3: Já jsem trochu ztracena.
2: Fakt? Tak dobře, tak hajný mě má taky.
1: No ale hajný les a pán.
3: No.
2: Ale nazývám se jinak. Ten hlavní rozdíl je v té oborové oblasti použití názvu pro ten spravovaný celek.
3: A takže jsi teda jako nějaká jako pomůcka k něčemu?
2: Nejsi.
3: Jsem jako zásadní nějaká věc sama o sobě.
2: No, třeba pro policistu, pro uklízečku, pro revizora, pro taxikáře, pro obchodního zástupce, dejme tomu, pro listonoše. Bych řekl, že jo, že jsi jako zásadní. Jsi základem té jeho působnosti, jo. Jsi vlastně jsi do jisté míry mírou jeho působnosti.
3: Tak to není nějaký dekan, ne? Hodil jsem... Na
2: tak
3: někoho,
2: každý ne? Mě nemá, ale ten, kdo mě má, tak by měl vědět, kde začínám a kde končím. Jo? A když někdo řekne, tenhle je můj, tak nejde opravdu o vyznání lásky, ale o vlastnické ambice. Jsem vyznačená sféra vlivu. Prostor působnosti.
3: Nejsi tohle?
2: Ano.
3: Yeah.
2: Dobře, Regi.
3: Uf.
2: No.
3: To je teda strašný.
2: Právě.
3: To je něco jako Zimbabwe, nebo jak si to říká?
2: Zimbabwe, no. V ekonomické geografii jsem synonymem slova region. Mm-hmm. A jinak ten špek dnešní vychází z francouzského slova.
3: Mm-hmm. Tak asi proto jsem to přišla.
2: No Praha, já si říkám. Takže můžu být tak akorát prohadr na podlahu.
3: Jasně.
2: A nebo tak velký, že musíš autem. Mm-hmm. Každý mě nemá, ale ten, kdo mě má, měl by vědět, kde začínám, kde končím. Když někdo řekne, tenhle je můj, nejde o vyznání lásky, ale o vlastnické ambice. Teď pošťák, taxikář, revizor, uklízečka, obchodní zástupce, policista. Pozor, ten hajný mě má taky, ale mm-hmm. nazývám se jinak. Mm-hmm. Jo, jsem vyznačená sféra vlivu.
3: A nebo... začíná to na stejné písmeno jako...
2: Ano, jako pro hajného. Ano, přesně ano, tak, ano. Přesně tak, no. Ale hlavní rozdíl v tom názvu, ten v té oborové oblasti. Strašný.
1: A u toho hajného je tam sova.
2: Antonína?
1: Taková měkká sova. Ne?
2: To nevím.
1: No, jak říká Hudvínek, když je sova chytrá, tak je to sova, a když je slova hloupá, tak je to vejr.
2: Jo, tak.
1: A když to řekneme spisovně...
3: Jo, ano. Aha, jo, takhle, takhle složitě takhle. Na to jdeš. Jo, potom ano.
2: Teda, ty jsi kluk geniální.
1: Hmm. Ne.
2: A jsou geniální naši posluchači. Pavle, ty tušíš?
4: Ne.
1: Dokonce se Pavel ani nezvedl, ani neříkal. To bude špatný. To bude zlý.
2: Pavel je bílý.
1: Je bílý.
4: Jsem pořád ještě na omdlení.
1: I vojáci a vojáci hodně.
2: Přesně tak, to je, buď to má hajného a musí uklízet, anebo ano. Nebo má vytyčený pro nějaké působení.
1: Dvojka.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 20 minut a my se pokusíme společnými silami přijít na to francouzské slovo, které teda nevíme přesně, jak se dostalo do zadání, ale v případě, že seš voják a máš rozmydlený mazlák, tak děláš špek.
2: Přesně tak. Musíš. Prostě musíš. A nebo uklízečka.
3: A nebo možná i zloděj, ne? Mě teď napadá.
1: Má svůj. Jo a jo.
3: Že jo?
2: No. A jiný má.
3: To druhý.
1: My no to ten ne... má tu sovu.
2: Ten můžem říct. Ne?
1: Ten má sovu.
3: Ten má ten vejr.
1: Ten má revejr.
2: Revejr. A my máme?
1: A zloděj má svůj.
2: Raději listonoš.
3: Rajon.
2: A co ti pomohlo, Dalibore?
1: No, pak už jsem se začal orientovat v tom prostoru. Jak jsi říkal, ten vymezený prostor.
2: Přesně
1: nebo nějak
2: tak,
1: takhle.
2: Prostor působnosti, no.
1: No, jinak vůbec. Je
2: strašný. Takže uklízečka, ten má, tam má rajony, to je na hadr.
3: Ano, to tady píše posluchačka, s hadrem se jedou rajony.
1: No. Jo. A psala Martina Linhartová nejdřív azimut. Mm-hmm. A tam jsem jako přemýšlel, říkal jsem si azimut, pak napsala to ne, pak prostor a pak právě ten tvůj francouzský rajon.
2: No a tady napsal Tomáš, to je zase komolikované zadání. Marně jsem vzpomínal na hodiny geodézie na střední škole. Napadá mě jenom rajon.
1: Ono je to komolikované, protože to je komplikované.
2: Ano.
1: A my jsme se minulý týden tady docela bavili tím, a děláme to, samozřejmě nám se to stává taky, protože vedle O je P, že jo, na klávesnici píšeš to rychle.
2: Mě to baví.
1: Jo, je to fakt, vycházejí.
2: Překlepy mě baví.
1: Krásný překlepy, věď, vycházeli.
3: Jo, to je pravda, ale teď si žádný nevzpomenu.
1: Jasně.
2: Okrsek, oblast, revír? Nevím. Že by rajon, Evat od Olomouce.
1: Rajon, no. A tak já jsem pro vás našel takovou muziku o víkendu. No nic, no povídej.
3: Špičkem je obvod. Jana od Olomouce.
1: Jo, obvod.
3: Dali tady vlastně, různá...
1: To je tvůj rajon.
2: No a to je z francouzštiny buď paprsek, anebo obvod, anebo region dokonce.
1: Aha, jo, takhle to je.
2: Rajon.
1: Mm-hmm. Rajon,
2: co jsem zjistil, já nepolezu region do zelí, pač.
1: No vždycky svůj rajon měli, jak říkáš, to měli i policisté nebo strážníci.
2: Ano.
1: Četníci.
2: Tak, a proto ten Hajný, ten má svůj revír.
3: A taky lehké děvy, ne?
1: Jo, to je pravda, neles mi do mýho rajonu. No to Regina.
2: Sem mi neles.
1: Nemůže vědět. Ale začala se u toho smát, jak správná mama.
2: Lehké děvy.
3: Že by to byl pozemek, území, s přáním pohodového dne, Anka. No vlastně, jo.
1: No je to v podstatě území.
3: Je?
1: No děláme si náladu, atmosféru.
3: Zdravím všechny na dvojce, Špek je rajon, to je jasné, protože rozvážím noviny a mám tři rajony. Takže tak, váš věrný posluchač Vlastimil z Rožnova pod Radohoštěm, rok výroby 69.
1: Rozváží noviny a má rajony.
3: Tři.
2: No vidíš to, no tři rajony. A nejsou to meze. Musíme si je občas vytyčit všichni. Dnes se pokusím po druhé stéct Národní muzeum, to je hezký, na Přemyslovce. V sobotu se tam nedařilo, fronta skoro až na Vinohrady, tak držte palce, Růženko, držíme.
1: Jo, v sobotu já jsem běžel kolem už dopoledne, nebo ráno, a tam byla fronta šílená teda, no. To je pravda. Revír, ale na 1971 napsal ještě druhý pokus, tak on bude někde, nebo on bude někde první pokus.
3: No, tak ten přeju dohledat. Tam vás zase napsalo. To je radost číst.
1: Napsala Míla. Ne, pardon. Napsal Míla. No, to se nedá poznat.
2: A já jsem rád, že se nic nezměnilo.
1: A tak, jsem rajon. A nebo také plac a území. A plac to asi z němčiny, že jo? Někteří mají problém pochopit, že taky někde končím. Rozhodně vědí, kde začínám, ale už nevíte, kde končím.
2: Tak to je... No, já jsem vám chtěl ještě říct, jsem mi neles, ale nenapsal jsem si to. Takže jsem na to zapomněl.
3: Tak to řekl teď.
2: Dobré ráno, je to můj rajon, Eliška, ročník 53. Mimochodem, jméno Eliška v ročník 53, tehdy v těch 50. letech to nebylo úplně obvyklé jméno. Eliška.
1: Já myslím rajon.
2: Jo, aha.
1: Jak se jmenuješ?
2: Napsal rajon.
1: Já se jmenuji Jiří Rajon.
2: A jsem Mineles.
3: Napsala Pavča od Brna, jsem na cestě do práce ranním busem. A abych se nenudila, jedete se mnou. za chvíli se budu blížit do svého pracovního rajónu, je to tak?
2: A napsala Vlasta, pozor, Vlasta není ten rajón. Dnes jsem Reginion.
3: To je hezký.
1: Reginion.
2: Dnes jsem Reginion.
1: A napsal Vlastík. Jo, jo. Skup si vnitř, naštěstí napsal. Nazdar, přátelé. Po probuzení koukám jako vír. Napadl mě revír. Tak jestli si náhodou už nezasloužím snídani, pokud jsem uhádl.
2: Zasloužíte.
1: Jo, zasloužíte.
3: Samozřejmě.
2: Je to perimetr? Aha. Jarek.
1: Perimetr? No to je...
2: No to... Ale Jarek šel dobře, protože já jsem na začátku říkal, že je to jako složité slovo nebo nějak.
3: Mm-hmm. Ano, ano, Rimbaba.
2: Což jsem asi přehnal.
3: Ty jsi to začal Rimbabou.
1: Rimbaba, no. Protože včera šla pošťácká pohádka, tak jsem z toho takový na větvi.
2: A ty z ní hrál?
1: Ne, tam byl pan Kolbaba, víš, tak mě to
2: trošku... Aha, Rimbaba.
1: Tak mě, ty z ní hrál. Ne, v ní hrál Josef Dvořák a chodil s těma pokrčenýma kolenama.
2: To mě, Ježiš, tak... to, mě to vždycky iritovalo.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok a poté by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun. To kritizuje sněmovní opozice. V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii vyhlašuje akademie jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Policisté, vojáci a hasiči dnes budou mít taktické cvičení v Praze na Vinohradech. V sídle pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si budou zkoušet ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení začne v 10 hodin a trvat má asi 3 hodiny.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy jasno a výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové, večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Teploty čekejte odpoledne mezi 10 a 15 stupni, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov je kolona z kilometru 213 za Rohlenkou na 205. řeší nehodu dodávky a kamionů v pravém pruhu. Zdržíte se asi hodinu a popojíždí i souběžná silnice od nájezdu ze silnice 50 až do Slatiny. V Praze ve Kbelské směrem na dálnici D8 je nově zavřený sjezd na Letňany. Výrazně to brzdí dopravu. Na konci Kbelské se jede jedním pruhem. Kolona je z Novopatské od sjezdu na Satelice a zdržíte se asi půl hodiny. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Dalibor a ranní tým.
4: Ano, je to tak, jsme tady úplně všichni tři, včetně vás, milí posluchači. Hledali jsme během první půlhodinky velmi zvláštní slovo, původem tedy z francouzštiny, slovo rajon.
5: Ano, s Y psáno, co jsem zjistil já, ale to bude vědět víc, spíš regi.
4: S Y? Rajon.
6: Zní to, to je takové už trošku... Možná, že jak to má takový starší původ, tak proto je tam vypsala.
4: Napsala Jindra ročník 74 parcela, což není špatný nápad, špatná formulace.
5: Ale no, tam se mi neles.
4: Máš to vyparcelovaný.
6: Je pravda.
5: Máš to jasně vyparcelovaný.
4: Se mi nikdo neleste, tady já budu prakticky furt.
6: A k rajonu píše Jitka z Adamova, v ordinaci to je taky takový rajon, právě tam jedu.
4: Jo.
5: Okrsek, obvod, oblast, rajon, revír.
6: No, to je ten obvodní lékař.
4: Já jsem tady v rychlosti přečet Jana 1964, uvidíme se. Ale ona napsala ráno revír nebo region, uvidíme. Ale Já si myslím, že se ani chcete vidět. Tak dobrý, děkujem.
6: Jak říkal Jakub, že se říká neles mi sem, tak mi napadlo, že se říká neles mi do zelí, tak by to mohlo být zelí taky.
4: Jo,
6: píše
5: to
6: Petr.
5: Se říká neles mi do zelí. To uznám.
6: No, že rajon nebo zelí uznáváme
4: oboje. A napsal
6: oboje.
4: Petr 58. Je to revír, vím už to déle, ale vybil se mi telefon, prosím.
5: Krásné pondělí všem, právě si jdu udělat pořádek ve svém rajonu, píše nám Daniela.
6: A píše taky Lída, když má rajony uklízečka na našem patře, její oblast zájmu jsou všechny podlahy ploch, kromě revíru, pod stoly a radiátory. Hamba.
4: Jo.
5: Hamba.
4: No hamba pod těmi. Počkej, ale píše Renča z Liberce. Krásné ráno, Zlatíčka, já strašně pospíchám do práce, ale rychle vám ještě píšu. Myslím si, že to je region, Hajný má revír a jako oblastní manažer mám svou oblast, ale někdy mi také říkají regionální. Krásné pohodové ráno, Renča z Liberce.
5: To sedí.
4: Oblastní manažer. Ano, oblast. No jsou to všechno synonyma. Asi
5: jo. Region, oblast. Mm-hmm. Lidka ze Slovácka píše, je to rajon, prosím vás, dnes nastupuju do nového zaměstnání, tak mi držte palce. Lidko.
6: Už držíme, všichni.
4: Všichni držím.
5: Pavle, i Pavel.
6: Pavle, chyci je.
5: Pavel omdlel.
4: Jo, právě.

0: Je 6 hodin 38 minut, posloucháte Ranní dvojku. Hledali jsme a našli jsme společně s vámi a moc děkujeme za tu záplavu e-mailu slovo rajon, nebo respektive rajon, abych to řekl úplně přesně, tak jak to všichni známe. A i do toho našeho rajonu začal před lety chodit takový narušitel, ale my jsme se nějak na něj zvykli a on na nás. Je to pan profesor, dobrý den pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: Pan profesor Dudleba někdy přijde s manželkou, a nebo se synem, syna teď nechal tady na chodu, syn tady svačí. Dobrý den. Dobrý den.
1: Sarafián má.
2: Dobré ráno, snídám teď okurčičku.
0: Okurčičku.
1: On mluví.
0: Sarafián snídá okurčičku.
1: Ráno se mnou nechtěl mluvit.
0: No, podívej, tak se, stačí jedna okurčička a už se rozhodl. A křupe pěkně.
1: Aspoň vím, jak na něj, děkuji vám.
0: Jste přijeli ze Znojma, předpokládám.
1: No, tam už nic není. To byly poslední okurky, co jsme nám sehnali. Teď už jsou v Turecku, myslím.
0: Jenom pane profesore, vy prý dnes to vědecké pojednání budete mít rozdělené na dvě části.
1: Ano.

0: cítil z těch okurek chmel, tak je to v pořádku. Já tam vždycky přidám jednu šištičku. Takže prosím vás, já bych potřeboval, aby mě někdo položil ten dotaz.
1: Ještě
0: já vím, že se těšíte na lák.
2: Ale... Ten lák, to víte, probíte, pane profesore.
0: Jenom možná okruh.
2: Dobrý den a chobot vzhůru. Mám dvě otázky dokonce. Na jakém prstu stojí lichokopytníci a na jakém sudokopytníci? A když mají sloní kopítka, jsou to tedy lichokopytníci anebo sudokopytníci? Díky, posluchač Elefant Hravý.
0: Dobře. Elefant? Elefant, dobře. No tak na kterém prstu vlastně chodí zvířata? No, to je v pořádku, já snad se omluví, snad nám to omluví. Snad se nám elefant omluví. Já začnu s dovolením u těch lichokopytníků, protože například kůň, zebra nebo osel stojí na třetím prstu, jenom já na jednom umím stát. A slyšíte dobře, kůň opravdu stojí na prostředníčku, to jste asi nevěděli, což mi přijde jako poměrně sebevědomý způsob pohybu. No a sudokopytníci, ti to mají jinak, že ta jejich osa končetiny vede, já bych si možná taky napil toho láku, už to začíná. Děkuji vám pěkně. Tak já si trošičku odleju, když by mě Sarafia nepodej mi sklenici. Ta jejich osa končetiny vede mezi třetím a čtvrtým prstem. Takže například kráva se při chůzi opírá o dva prostřední prsty. No a když se zaměříme na slona, tak ten slon sice kopítka má, ale z jiného materiálu, než se zdá. Ten slon nechodí úplně klasicky po špičkách prstů, protože pod chodidlem má takový obrovský pružný polštář a vaziva tuku. A on se totiž nechce při tom každém kroku. No tak to jsou okurky domácí, to poznám. Totiž ten polštář z toho vaziva, z toho tuku, rozkládá tu jeho váhu, protože slon je samozřejmě těžký, má to svůj smysl, protože když vážíte několik tun, tak nechcete při tom každém kroku si poranit třeba záda. Přitom a slon dupe, to víme, že jo? Slon dupe hodně jako králík třeba, nebo jako ježek, nebo kuna na půdě. A slon patří ale do úplně jiné vývojové skupiny, do Afrotéria. Takže mezi jeho příbuzné patří třeba damani, hrabáči nebo sirény. No a když se sloni pak sejdou u kulatého stromu, tak si mohou klást otázku. Kdo je tady vlastně náš příbuzný? A teď vás možná překvapím, že se ozve třeba kapustňák. Já jsem váš příbuzný. Dobře, tamhle je hrabáč, ten řekne, já jsem také váš příbuzný. A tam je daman, řekne, já jsem také váš příbuzný. Sloni si myslí, že si z nich někdo dělá srandu, ale nedělá, přátelé. Opravdu slon je příbuzný třeba s hrabáčem nebo damanem. Rozpitvávat to více nebudu, to si zjistíte na tom internetu. Ale...
2: Já bych také damana tady nerozpitvával.
0: Ono je to pak cítit docela. Tak, a teď přejdu k velrybě, přátelé. Protože velryba, víme, nemá nohy, nemá kopítka, nemá prsty, na kterých by stála, ale přesto z evolučního hlediska se jedná o sudokopytníka. Teď je ticho, ano, ve studiu. To je zvíře, které žije sice v moři a pohybuje se pomocí ploutví, co já vím alespoň. Je opravdu příbuzensky uvnitř skupiny sudokopytníků a je totiž velmi blízce příbuzná hrochům. Takže kůň má, abych to shrnul, 4 nohy.
2: Tomu se to stojí.
0: A stojí na třetím prstu. Slon má kopítka, ale není kopytník. A velryba, ta nemá nohy vůbec a je sudokopytník. Takže v tu chvíli já jsem pochopil jednu zásadní věc. V zoologii se prostě nedá soudit zvíře podle bot. A kdybych měl být úplně přesný, ani vlastně podle počtu prstů, protože slon má dokonce takzvaný 6. prst, což je zvláštní vírustek, který mu pomáhá stabilizovat to chodidlo. Já osobně mám také něco, co mi pomáhá stabilizovat chodidlo, a to je podlaha. A to je dobře. Nemyslím teď přemka. A když potkáte velrybu, tak jí neříkejte, že není sudokopytník jen protože nemá kopita. Mohla by vás opravdu opravit.
2: A teď, pane profesore, k té soutěži.
0: Ano.
2: Co jste připravil?
0: Jakou soutěž jsem připravil?
2: Ano.
0: Spíš jaké otázky jsem pro vás připravil? A mohli bychom si předtím zahrát, nebo musím rovnou?
2: Ne, jde o to, že v případě,

0: že byste, milí posluchači, teď měli zájem o
1: dvě vstupenky.
0: O dvě vstupenky na meteor.
1: Speciální meteor z planetária.
2: Máme, tak byste nám měli zavolat.
1: Ano. Pan profesor má pro vás
2: otázku. Já si s vámi pohovořím.
0: Jenom kdy to tedy je, abyste si mohli tedy naplánovat svůj výlet do planetáře?
2: Mám takový pocit, že 22. října.
1: Ano, je to ve čtvrtek a společně se vydáte...
2: Na dobrodružnou cestu.
1: Kam?
2: Do černé díry.
1: No.
0: V kolik hodin?
2: Mě jdou špatně hodinky.

ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí.

0: Já...
1: jdu.
2: Tak to byl Valdemar Matuška, taková připomínka jedné skladby Blues o stabilitě. Myslím, že to krásně navázalo, pane profesore, na to vaše pojednání, protože stůl má čtyři nohy, tomu se to stojí, když člověk má problémy. No, ale teď k té soutěži, pane profesore, pojďme to trošku jenom jaksi se sumarizovat.
3: Já bych poprosil, ano, tady mou kolegyni, vědkyni, paní ředitelku, skoro ředitelku nebo uklízečku v planetáriu, zda by nás nějak uvedla tu soutěž teda.
4: Ve čtvrtek 22. října se společně vydáme na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem. Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží? Kde je hranice úniku? Jak se u černé díry mění vnímání času? Výpravu Einsteina podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy, profesor Petr Kulhánek z Pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
2: A já se ptám, bude tam Hanka? Hanko, dobré ráno.
5: Dobré ráno, vrátila jsem se z Krušných hor a těším se do planetária.
2: No to zní skvěle.
3: To zní skvěle. Paní Hanko.
2: Jestli pan profesor ale má nějakou dobré otázku, ráno. Hanko, jste připravená?
5: No, trochu jo, když to zvládnu, tak...
2: Tak to bude
3: dobře. Mimochodem opravdu je to 22. října, ten populární vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka Meteor z Planetária a bude vysílaný od 17. hodiny do 18. hodiny a 30. minuty. Tak Hanko, pozor, začínáme. Je pondělí ráno. Kde se nachází nejmodernější planetárium světa? A já vám dám vybrat, ano? Za A v Londýně, za B v Praze a za C ve městě, statutárním městě Jena.
5: Jo, myslím si, že to je Praha.
3: Ano, Hanko, je to Praha.
2: Je to Praha.
4: Výborně.
3: Tak, mimochodem, to planetárium, vy jste tam někdy byla, Hanko?
5: Ne, ještě ne.
3: Nebyla.
5: A právě proto se těším.
3: Tak, já jsem tam byl, samozřejmě já tam působím, protože tam vytírám dost často. A musím říct, že se jedná opravdu o jedno, neli nejmodernější planetárium skoro na světě. A je tam přes 20 miliard ledek, což jsou taková malá světýlka, která pak, pokud jsou spolu, poskytují velmi ostrý obraz. A o dobrý zvuk se starají reprobedny, které jsem vyrobil já. Takže máte možnost pak vidět unikátní LED technologii s mimořádným rozlišením a opravdu s nejlepším, nejkvalitnějším rozlišováním na světě, Hanko. A protože ty stupenky jsou dvě, tak byste nám mohla říct...
5: To potřebuju doprovat, ano.
3: Právě. Koho si vezmete sebou, Hanko, pokud to nebudu já?
5: No, taky bych vás brala, ale vemu svýho Petra.
3: Výborně.
2: Perfektní. Tak Hanko, krásný zážitek. Ani jsem se vás nezeptal, co jste dělala v Krušných horách.
5: No, chodila jsem na Komáří výšku, jsem vyšlápla pěšky sama do kopečka.
2: Krupka.
5: A je to z města Krupka, vede jinak Lanovka, ale ta nejezdila.
2: Tak jste si musela poradit, a to je v pořádku. Tak Hanko, mějte se krásně, jenom ještě vydržte chviličku na telefon, abych si s vámi nějak řekl nějaké detaily a hezký den přejeme. A gratulujeme.
5: Děkujeme, naschle.

0: Dokola, jo.
1: Vytáčím tě dokola.
2: Napsala Eva T., jenom jsem chtěl říct, jak někdy ten svět je nespravedlivý. Pane Gundíku, prosím, 2 miliardy ledek v pražském planetáriu, to ne, zkuste se opravit. Jenom vám chci říct, Evo, já jsem neřekl ani slovo. A to jsem neříkal já. Ale jak je ten svět prostě nespravedlivý? Já docela často dostávám, pane Gundík, tak takhle opravdu ne, jo. A říká to tady někdo úplně jiný.
3: Profesor Doudleba, tak ho omluvte.
2: A já vám za to zodpovědnost.
4: No, samozřejmě, ale pan profesor může říkat, co chce.
3: Přesně tak.
4: To tak.
2: Eva T.
3: A tak kolik je tam těch ledek? 45 milionů.
4: No, to je skoro.
3: To je skoro, to Doudleba trošku.
2: To jsou skoro 2 miliardy. S tím by si, normálně s tím by profesor uspěl třeba i na vyšších místech.
3: Takhle, my víme, že mu nikdo nevěří, takže si opravdu může říkat, co chce. Ale ne, jich tam 45 milionů.
2: Dobře, tak teď jsme to spravili. Evo, já jsem se opravil.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ve městech a obcích pokračují povolební vyjednávání. Jasno už mají třeba v Plzni. Odbory bezpečnostních sborů dnes projednají s premiérem Andrejem Babišem z ANO navržené navýšení platů. A bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic. O vedení už je po volbách jasno třeba v Plzni. Tam bude vládnout vítězné hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutím STAN. V 47 členém zastupitelstvu budou mít většinu 34 hlasů. Navážou tak na dosavadní koalici. Jen bez Pirátů, kteří se do zastupitelstva nedostali, v opozici budou ODS a koalice Chceme Plzeň.
4: Vítězné ANO se nejprve dohodlo s uskupením Pro Plzeň, což ocenil jeho lídr Tomáš Morávek.
5: Měli jsme velkou schodu na programu.
4: Dál pak jednali o koalici jako dvojblok. Lídr hnutí ANO a současný primátor Roman Zarzický zdůvodnil, proč se nakonec rozhodli pro STAN.
6: Je to určitě osvědčený model. Získali jsme i dobrou nabídku ze strany ODS, ale my jsme se ji rozhodli nevyužít, protože ta předvolební retorika byla za nás tendenční lživá.
4: Možnost pokračovat ve vedení Plzně vítá lídr STAN Aleš Stolar.
7: Pro nás je to velmi důležité, protože ve volbách jsme dosáhli skvělého výsledku.
4: Koaliční smlouvu podepíšou tento týden. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Odbory nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí alespoň přesun pouze do tarifu.
8: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly víc než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské mini. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímaná lépe než Vídeň nebo třeba Berlín. Návštěvníci oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě, říká její mluvčí Klára Janderová.
9: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne místy jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ. Čekejte kolonu za Rohlenkou z kilometru 217. Zdržíte se asi necelou hodinu. Na 205. se po nehodě jede rychleji, ale ucpané je i široké okolí, včetně souběžné silnice. V Brně je pak nová uzavírka Pisáreckého tunelu. Stojí Žabovřeská a taky na všech příjezdech do Pisárek ze všech směrů z Kohoutovic nebo z Nového Lískovce. To byly zprávy a s vámi je dál Ranní dvojka.
10: Je 7 hodin, skoro 5 minut, přejeme vám krásný dobrý den, milí přátelé. A je tady plnohodnotná ranní dvojka, neboli trojka na dvojce.
11: Dobré ráno.
10: Zjednodušeně tedy řečeno. No a my tady máme další téma. Podíváme se na rozvíjející se, teď to použijeme v českém ekvivalentu, s dvěma Y, business.
11: S dvěma Y, řekl.
10: No, jsou to dvě Y, ne?
11: Jo, takhle. Jo, oni nejsou vedle sebe.
10: Myslím, že je v češtině málo slov, kde jsou dvě Y za sebou, ale
11: právě mě to tak jako zaskočilo, protože jsem se tak usmívala.
10: Že by prý z toho mohlo kápnout, to je další hezký výraz, několik miliard dolarů.
11: Ty máš nějaký plán?
10: Kápnout. Plán já nemám. V tomto případě, teda v tomto ohledu vůbec. Ale Pavel Prouzavý víc.
11: Je takhle.
10: Normálně vemeš šroub a zatočíš ho do matice. A vyděláš.
12: A vyděláno.
13: A už kape.
10: A už to kape, jasně. Tak jo. Tak si řekneme za chviličku víc. Ano, jsou tam dvě Y v tom.
11: A nejsou vedle sebe.
10: No nejsou.

0: Řekli jsme a slíbili jsme vám, že vás čeká zajímavá příležitost vydělat nějaké peníze. Je to tady. Jde o zpracování mořských řas. Z logiky věci asi musíte bydlet u moře, že jo? Předpokládám. Na rozvoj tohoto odvětví se zaměřuje, představte si, Norsko. A zemi to může přinést do státní kasy doslova miliardy dolarů. Jak na pěstování mořských řas, to už ví Pavel Prouza. Pavle, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co stojí za nápadem dělat velký biznis právě z mořských řas?
1: No, je zatím obava vědců, jak v blízké budoucnosti nakrmit rychle rostoucí počet obyvatel. Dnes zhruba 98% globální produkce potravin pochází ze zemědělství na souši. Přitom více než 2/3 naší planety tvoří oceán. Právě na něj se teď upínají naděje mnoha vizionářů, kteří spatřují potenciál nejen v rybách, ale především v pěstování mořských řas. K tomu totiž není potřeba zemědělská půda, krmivo ani pesticidy. Dělá to z nich zajímavou alternativu k mnoha jiným způsobům produkce potravin. Na rozvoj tohoto odvětví se v poslední době zaměřuje třeba Norsko, kde vznikají nové firmy, výzkumná centra i technologie pro pěstování a zpracování mořských řas.
0: No a proč právě Norsko? Tamní řasy jsou něčím výjimečné?
1: To je dobrá otázka, Dalibore. Norsko splňuje mnoho podmínek, které těmto rostlinám vyhovují. Hnědé řasy rostoucí podél norského pobřeží jsou lepší než řasy z jakéhokoliv jiného místa, protože norská moře jsou relativně čistá. Řasám se také nejlépe daří ve studených vodách se silnými oceánskými proudy, jaké najdeme právě v Norsku. V zemi aktuálně působí celkem 44 firem zabývajících se pěstováním nebo zpracováním mořských řas. To je jedno z nejvyšších čísel v Evropě. V severské zemi se každoročně nazbírá zhruba 150 až 200 tisíc tun mořských řas. Komerční pěstování je zatím v plenkách a pohybuje se v řádu několika stovek tun ročně.
0: A říkám si, že by místo norského lososa mohl jednou v obchodech být všude norská mořská řasa.
1: Ano, to si řekl celkem trefně, protože i podle odborníků z oboru to připomíná začátky norského chovu lososů. Suroviny je sice dost, problémem je ale vytvořit trhy a vybudovat technologie, které umožní celou produkci výrazně rozšířit a zároveň na ní vydělávat. Pokud se podaří tyto překážky překonat, může být potenciál pěstování a zpracování mořských řas opravdu značný. Norsko by mohlo do roku 2050 produkovat více než 20 milionů tun řas ročně. Hodnota takového trhu by pak přesahovala 4 miliardy dolarů, tedy téměř 88 miliard korun.
0: Něco mě napadlo, Pavle. Ty řasy jsou dobré, třeba je docela rád jako jím, ale jestli náhodou by se nenašlo i jiné využití?
1: No, potraviny jsou nejjednodušší cestou, jak řasy dostat na trh. Samozřejmě se ale nabízí mnohem více možností. Potenciál řas spočívá v tom, že jde o mimořádně udržitelný zdroj, který se dá využít mnoha způsoby. Mohou se zpracovat třeba na biopaliva, vlákna pro textilní průmysl nebo náhrady plastů. Právě velké množství způsobů využití bude pro budoucnost oboru klíčové.
0: No tak jsem se skoro trefil, protože mě napadá, Regina říkala ráno, že si potřebuje koupit nový džíny. Ale chtěla bílý, tak nevím přesně, jestli ta barva, ale tak to se možná nějak vyřeší. A co je teď pro rozjezd biznesu nejdůležitější? Začít sklízet, prodávat?
1: Některé firmy v Norsku už sbírají volně rostoucí řasy a prodávají je na další zpracování. Jiné společnosti z nich pak vyrábějí produkty určené přímo spotřebitelům a začínají se objevovat i firmy, které se zabývají komerčním pěstováním chaluch. Jednak se věnují pěstování samotných rostlin, v poslední době se ale soustředí především na produkci osiva a vývoj nových technologií, které by umožnily rychlejší růst celého průmyslu. Samotná dostupnost řas nicméně k vybudování životaschopného průmyslu nestačí. Rozhodovat bude, jestli firmy zvládnou snížit náklady, zefektivnit pěstování i sklizeň a především, jestli vytvoří dostatečně velkou poptávku. Pokud se to podaří, mohou se mořské řasy proměnit z okrajového průmyslu v jednu z nových a rychle rostoucích součástí norské ekonomiky. To ale ukáže až čas.
0: No tak my si počkáme, tak doufám, že času máme dost. Děkujem, to byl Pavel Prouza v našem ranním vysílání. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Je 7 hodin 17 minut a tady probíhá příprava, vám to popíšu, co se tady děje. Regina tady čte z mladé hospodyňky z roku 1927 nejrůznější věci a baví nás to, že je třeba kočka, jo, že se psem byste neměli spát v posteli a kočka je všežravec a když nemá maso, tak zakrňuje.
1: Zakrňuje a slídí, jak by se k němu dostala.
2: Slídí. No? Za stydlivého svitu měsíce.
1: No, kočka vyhledává své lásky výhradně v noci, kdy za úplné tmy, anebo za stydlivého svitu měsíce za mraky se schovávajícího divokým křikem na střechách a vytířích slaví své zásnuby.
2: To napsal Otokar Březina.
0: To je krásný.
1: No a nep, jak chovat psa nebo kočku před 100 lety.
0: To si řekneme hned za chviličku. Život, přátelé, je krásný. 7 hodin 18 minut, stále posloucháte Ranní dvojku. A máme tady ještě, že mimochodem, Sarafián má dnes svátek, jestli to víme.
2: No proto dostal kyselou kurku.

0: Retrokousek.
1: Je 7 hodin 22 minuty, ideální čas pro náš retrokousek. Ještě nás třeba zdraví Eva Hrušková, Zdeněk Rohlíček na cestě do Sokolova. Děkujeme.
2: Šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu. Nevíme, jestli máte sebou psa, ale asi ne. Protože byste teď měli vědět, jak se právě ke psu na cestách chovat.
2: No to je spíš, to se ještě tehdy asi necestovalo moc se psy před 100 lety, ale pořizovalo se ve větší míře už asi domů, domácí mazlíčci. Teď tedy něco k tomu takových obecných pár charakteristik. Pes byl původně strážce, ochránce člověka, pastýře, doprováze jeho i na lov zvěře. Dnes jsou v celém civilizovaném světě chovány čistokrevné druhy psů, vyznamenávající se užitečnými vlastnostmi své povahy i těla. První vlastností psa je krása. Překvapivě.
1: Krása.
2: A teď spozorněte.
1: To je vlastnost, jo? To jsem ani nevěděl, že vlastnost je krása.
2: Protože zvíře hloupého výrazu hlavy je už samo sebou nehezké. S tím se nedá nesouhlasit. Říkáme, že pes má rozum, chceme-li naznačit jeho podivuhodnou inteligenci, která ho tolik spřátelila s člověkem. Příchylnost a věrnost spojené s ostražitostí, s jakou chrání majetku i osoby svého pána, jsou ostatní vlastnosti psa, který se výborným sluchem a jemným čichem stává zvířetem vpravdě dokonalý. O příbytek psa bývá zpravidla málo postaráno. Dřevěná psí bouda stojí obyčejně na holé zemi, aniž jest chráněna proti větru, dešti a sněhu. Různé nemoci bývají pak následek takové nedbalosti. Psí bouda budiž zbudována z pevného materiálu, z dřeva nebo cihel, s otvorem tak umístěným, aby byla chráněna před nepohodou. V zimě chráníme boudu slaměnou nebo starou pokrývkou a otvor můžeme opatřit i záclonkou tak, aby vnější studený vzduch nemohl přímo dovnitř.
1: Záclonkou?
2: V pokoji psa v noci netrpme. Tady ještě taky dobrá rada.
3: Já když si představím ty psy, že se nosí i třeba v kabelce od Vuittona. A je to šeredný tady bruselský grifonek.
1: Přesně. Není to, nemá žádnou vlastnost, že je krásný.
2: Jak se to za 100 let změnilo.
3: Ale dobrá vlastnost je prý být bohatý.
1: To je dobrá vlastnost.
3: Které zlatokopky.
2: Mladého psa cvičíme v stáří 8 až 10 měsíců, kdy pes počíná naše příkazy chápati. Nejprve učíme psa, že nesmí vždy své vůle všude prosaditi, nýbrž se musí podříditi vůli naší. Základem výchovy jest naprostá poslušnost. Znečišťovatí místnost odvykneme psa tím, že jej pouštíme často ven. A znečistí-li místnost přece, důkladně mu ukážeme corpus delicti a potom jej přísně vyženeme.
1: Takže mu ukážeme.
3: Ano, co natropil.
1: Lívanec. A...
2: Vznešené dámy, zejména ony, jež jdou životem docela osamělé, rády chovají malé psíky u šlechtilých druhů, oblékají je jako děti do sametů a hedvábí, krmí je sladkostmi a přehnanou láskou, která někdy hraničí se zbožňováním. Opřádají moderního psíka nimbem, jako kdysi staří Římané. Zakrslí psíci známy jsou u nás jmény pudl, špic, pinč, mops a pot. No k těm kočkám mops. Zase příště.
1: Příště kočky.
2: Příště kočky. A chov kanára. Samostatná kapitola.
3: No počkej, no to
1: připomínám. Jsme před 99 lety. Jo, aby to nevypadalo, že to čtem tady z Mladé fronty.
3: Tak ono se leco změnilo, ne? U vás nemáte dřevěnou boudu se záclonkou.
2: Ne, to spím já.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Asistenti pedagogů by se od září příštího roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes projedná koaliční rada a pak nejspíš i vláda. Návrh měl na programu kabinet už minulý týden. Nesouhlasilo s ním ale hnutí SPD a taky motoristé, podle kterých je potřeba větší revize inkluze tuzemského školství. Zhruba polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro miliardu korun. Do úřadu hlavy státu Estonska dnes nastupuje Ile Madiseová, 51-letou ústavní právničku a ombudsmanku. Na začátku září do funkce ji zvolil estonský parlament. Ve volbě kandidovala bez soupeře a už v prvním kole získala 2/3 většinu poslanců nutnou pro zvolení. Panama zaznamenala víc než 200 následných otřesů po silném pátečním zemětřesení. Zemětřesení o síle 7,7 stupně poškodilo stovky domů a infrastrukturu v centrálních provinciích země. Agentura Reuters píše, že panamská vláda o víkendu vyhlásila stav nouze. Úřady nehlásí žádné mrtvé, zraněných jsou ale bezmála 30. V Pardubickém institutu paměti národa na dnešek připravili přednášku o likvidaci soukromých nakladatelství v Československu v roce 1949. Komunistický režim tehdy zrušil víc než 300 nakladatelských domů. Tisíce knih skončily ve sběru starého papíru. Začátek akce je v 18 hodin a 30 minut.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se protahuje kolona, brzdí se na kilometru 220, zdržíte se desítky minut. V Brně je nová uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky, stojí Žabovřeská a stojí se na všech příjezdech do Pisárek ze všech směrů, třeba z Kohoutovic nebo Nového Lískovce. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zastavíte na 7. kilometru, na Pražský okruh za Ořech pojedete 40 minut. Nehodu u Jinočan řeší mimo pruhy. Tolik zprávy a Mária Kunová. Slovo má opět Dalibor a ranní tým.
4: Je 7 hodin 33 minuty a my dnes máme takové severské ráno, by se dalo říct, protože jsme nejdřív zjišťovali, jak v Norsku budou do budoucna pracovat s mořskými řasami. No a teď se podíváme zase na sever, protože se udělovaly Nobelovy ceny. A zejména v finále toho rozhovoru si myslím, že bude stát za to, budete se trošku smát.
5: No to, to už si těším, už se smějeme teď.
4: Doufám. No ne, tak třeba, jestli si dobře vzpomínám, fotbalové mistrovství světa.
5: No.
4: Jo? A ty si mi říkala jednou, že když hráli Američani, už nějaké to, nevím co, semifinále, nebo to já nevím, kam postoupili, to si nepamatuju, a ty si říkali, že ta, říkala, že všichni pískali, že jim to nikdo nepřál. A bylo to v Americe. A říkám, a proč? Jako, nebo jako, že jsou doma, nebo co? Ne. Protože oni nějak měli nějaký výsledek, nebo co, nebo nějaký gól, nebo nějaká žlutá karta. A našel se v Americe taky člověk, který řekl, halo, to je ředitelství toho fotbalu, já s tím nesouhlasím, musíte to vrátit, ty výsledky.
5: A já jsem tady prezident v Americe.
4: A já jsem tady prezident. A oni to nějak ale udělali.
5: No, nějak se to tam potom řešilo, no.
6: Takže to bylo přinknutý malinko.
5: A ono se zase volalo?
4: A ono se teď se volalo.
5: Jo, takhle.
4: Aha. Nobelová cena, počkejte, kde jsem jako já? Haló?
6: A to byl zase prezident, jo?

0: No jak jsem vám sliboval, podíváme se na sever, konkrétně do míst, kde se minulý týden udělovaly letošní Nobelovy ceny. V pátek byla v Oslo udělena Nobelova cena za mír, a to jihoafrické právničce indického původu Navi Pillay. Cena vyvolala jako vlastně skoro vždycky rozporuplné reakce, a protože náš spolupracovník ve Skandinávii Tomáš Sněgoň tyto ceny sleduje už od roku 1990, budeme si s ním v následujících minutách povídat nejen o té letošní. Tomáši, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: O té Nobelově ceně za mír se dlouhodobě diskutuje hodně a velmi, občas velmi emotivně. Je to taková asi nejsledovanější světová

0: minulou, kdy oceňuje mírotvorce za postoje v procesech již dokončených, a budoucí, kdy vlastně vyjadřuje podporu procesům, které se teprve vyvíjejí a dokončeny nejsou. No a právě ta druhá dimenze je kontroverznější, protože je spojena s ještě neznámými výsledky, nejasnými, které nakonec dokonce vůbec nemusí být pozitivní. A tady připomenu tu například jenom ocenění pokroku v blízkovýchodních jednáních v roce 1994. To šlo o Jicaka Rabína, Šimona Pereze a Jásira Arafata, nebo rok 2009 a cenu pro Baracka Obamu, který byl v tu dobu americkým prezidentem jen necelý rok. Takže pokud si pamatuji, tak byl zmíněný ten aktivistický aspekt vždycky kritizován snad nejvíc.
1: Občas jsou ale reakce skutečně velmi tvrdé a navíc sem tam objeví i nějaká zpráva o tom, že s udělením cen byl spojen nějaký skandál třeba. Jak to vypadalo letos? Prosákly nějaké informace na veřejnost?
0: No, v Norsku samém se například nedávno objevily určité obavy, když se jeden z členů Nobelova výboru, Asle Toje, začal se svými politickými názory projevovat veřejně a podle některých příliš otevřeně, přičemž byl nařčen i z kompilací pomocí umělé inteligence a podobně. Najevo vyšly krom toho i jeho kontakty s bývalým spolupracovníkem amerického prezidenta Trumpa, Stevem Bannonem, a dokonce snaha o rozhovor s britským popíračem holokaustu Davidem Irvingem. Takže takové signály jsou vždycky varovné, protože jak víme vlastně i u nás, ta důvěra a reputace se dlouho a složitě budují, ale vcelku lehce narušují a někdy i ztrácí. Takže na podobné věci jsou norská veřejnost i média velmi citliví, zejména když se v tomto případě jednalo o místopředsedu norského Nobelova výboru. Ten tlak na výbor je opravdu velký, ale to, že některý člen byl při konečném rozhodování skutečně ovlivněn, nebývá prokazován.
1: Americký prezident, který si na cenu dokonce činí jakýsi osobní nárok, se už v pátek nechal slyšet, že to, že ji opět nedostal, Norsku nezapomene. Proto, aby ji dostal, přitom dokonce dříve volal i některým norským politikům. Jak konkrétně je ale cena spojena s norskou zahraniční politikou a kdo jsou oni konkrétní lidé, kteří o ní rozhodují?
0: Já jsem se právě při těch telefonátech, při sledování těch zpráv vlastně jsem si uvědomil, já jednu Nobelovu cenu vlastně doma mám, protože jsem ji kdysi dostal od tehdejšího tajemníka norského Nobelova výboru Geira Lundestada. Ona je čokoládová, tak jsem si říkal, že bych ji za nějaký ústupek do toho Bílého domu třeba poskytl, ale když pojedete do Oslo, tak tam vlastně stojí 20 korun v muzeu, tak si ji může vlastně každý koupit, takže možná i ten dotyčný prezident. Nicméně k tomu oficiálnímu spojení s tou zahraniční politikou ono neexistuje. I když v norském Nobelově výboru zasedala a zasedá řada lidí, kteří s norskou zahraniční politikou spojeni byli. Předsedou výboru byl například v letech 2009 až 15 Torbjørn Jagland, který předtím vykonával funkci norského premiéra a potom ministra zahraničí. Ale ten výbor, který je pětičlenný, je jmenován parlamentem na dobu 6 let a zahraniční politikou se neřídí, i když tak říkajíc norské politické hodnoty samozřejmě odráží. V tom aktuálním výboru, v tom složení výboru jsou 3 ženy a 2 muži. Ti mají funkce předsedy a místopředsedy. No a nejstarší členkou je 77letá žena Anne Engler a nejmladšímu členovi je teprve 42 let a přitom je už předsedou. Ten se jmenuje Jørgen Vatne Fridnes a z předsedů norského Nobelova výboru je vlastně vůbec nejmladším dokonce v celé té víc než 100leté historii.
1: No Tomáši, když byste vzal tu čokoládovou cenu a odvezl ji do Bílého domu, tak si myslím, že byste měl dostat Nobelovu cenu za odvahu.
0: Já myslím, že by mě tam nepustil, protože tak čokoláda už je 25 let stará. Víte, už tam mají určitě lepší detektory než na moji Nobelovu cenu. Ale na druhou stranu pro mě je to tak milá vzpomínka, že si ji samozřejmě rád nechám.
1: No jistě. Tak to byl Tomáš Negon. Děkujeme, Tomáši.
0: Taky děkuji. Pěkný den.
1: Stále posloucháte Ranní dvojku a teď budeme vzpomínat na písničku o Medulienke.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já bych se asi nejdřív zeptal našeho spolupracovníka, který se vrátil z Neapole, jak tam bylo, protože ty si posílal videa z posledních dvou dní. A to se třeba s předvčerejším závodem Formule 1 v Singapuru nedá srovnat, kde teda bylo 3 minuty před startem, bylo úplně normální počasí a pak se stalo něco, jak když vyleješ vanu, nebo...
3: No, tak něco podobného. V Neapoli bylo nádherně, to jsme ještě stihli hezké počasí, byť už tam také končí trošičku sezóna, ale na Capri, na které jsme přepluli v pondělí, tak ještě 2 dny byly hezké, tam bylo asi do 24 stupňů Celsia, jinak v Neapoli si myslím až k 27. A pak to začalo. Dokonce se objevovaly zprávy, že kolem Sicílie, ne kolem, nad Sicílií, že se objevilo tornádo. Opravdu to vypadalo někde jako v Kalifornii nebo kousek od Ontária, tam jsou ty tornáda třeba častá. A já si takovouhle bouřku, jakou jsem zažil na Capri, jsem opravdu nikdy nezažil. Ten vítr o rychlosti asi 120 km v hodině rozháněl kapky velké, asi jako, nevím, tenisáky. Bylo strašný, nebylo vidět na krok. Nelítala letadla pochopitelně, takže my jsme, ten náš odlet byl také ohrožený. No a takhle pršelo a bouřilo 3 dny. A ty blesky, těch jsem napočítal během 1 minuty asi 27. A to byl průměr. Tak si to dokážete představit v noci. Takže zohýbané palmy a to, té vody, to nevím, kolik napadlo. To bylo snad kýbl za minutu.
2: A jak bude tady?
3: Tady bude hezky. Sice chladno, přátelé, tak teď už teploty mezi 5 až 7 stupni Celsia, to jsou maxima, ještě na většině míst zataženo, kromě té jižní části naší republiky, takže dokonce i Vysočina, tam byste měli mít jasnou nebo polojasnou oblohu. Přes ten den má být polojasno, odpoledne pak místy dokonce i jasná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější pak budou na horách, zejména na severu hor. A k večeru ale budou i tam ustávat srážky. No a teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na Moravě dokonce k 17 stupňům. Jenom je tady taková malinká raritka možná, kolem 1200 výškových metrů už by mělo i zasněžit. Bude to pár vloček, ale některé vločky se objeví. A noc, teploty kolem -2 stupňů Celsia. To se samozřejmě bude týkat při bezvětří těch mrazových kotlin. No a noční teploty tady u nás pozemšťanů 5 až 1 stupeň. A na horách pak kolem 0.
4: Teplé boty to bude chtít.
3: Teplé boty, to už chce vyměnit šatník. Ty letní textil schovat. A připravit si liže.
2: Tak dobře.

0: 7 hodin 55 minut a dnes ráno tady, milí posluchači, vystupoval jeden takový host, který tady nebývá úplně často. Je to syn pana profesora, jmenuje se Sarafian a vy jste nás upozornili na to, že má dnes svátek, což jsme vlastně vůbec netušili. A možná právě proto jsem přišel, víš, že jsme mu asi očekával nějakou...
1: No, on ho zapomněl odvíct do toho, do školky. Pan profesor, takže Sarafian tady zůstal.
0: A on chodí do školky v 27 letech?
1: Jo. Aha. Ještě jo, opakuje. Ještě. On nedostal trojúhelník do kolečka, víš, v takovém tom motorické hře.
0: A trojúhelník do kolečka se dostává velmi
1: právě,
0: jednoduše.
1: Že? Právě.
0: Není žádný problém.
1: No, musí použít kladivo, to víme všichni, že?
0: Nebo se dostává podobně jednoduše tlusté do tenkého.
1: A nebo... No, nebo delší do kratšího.
0: A že se tady směje ten Sarafian tady, tak všechno nejlepší.
1: No, on to nechápe.
0: Jo, takhle. Všechno nejlepší k svátku.
2: Děkuji.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v Okresním přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Koalice projedná spornou novelu školského zákona. NATO představí v Polsku novou obranou strategii. Bude polojasno až oblačno, výjimečně slabší přehánky, teploty do 15 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy, ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
5: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
4: Pro revizi inkluze ve školství je například i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol. Některá města už znají složení nových magistrátů a radnic. Jasno už mají třeba v Plzni, ve Frýdku Místku nebo v Havířově. Naopak v Praze nebo Brně budou dnes koaliční jednání pokračovat. Vrchní velitel sil NATO v Evropě, generál Aleksis Grinkevič, představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
6: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha Uhříněves.
4: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy jasno, výjimečně slabší přehánky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Odpoledne se teploty dostanou mezi 10 a 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ je nesouvislá kolona od kilometru 225 na 205. Stojí dodávka po dřívější nehodě v odstavném pruhu. Nesouvislá kolona je na 50 minut v osobních autech. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Velkou Dobrou je kolona z 16. kilometru. Jede do omezení na 12. a zdržíte se 20 minut. Zprávy jsou u konce, společnost vám dál dělá Ranní dvojka.
8: Je 8 hodin 4 minuty, u nás tady v rádiu už se tak jako vesele snídá. Docela si tady rozdělili moji dva souputníci Regina a Jakub banány a následně Jakub vyrábí nějakou vaničku plnou ovesných vloček.
9: To mi vyrábí žena. Z lásky.
10: Vynikající, to se tam hned pozná, ta láska, to nenahradíš ničím, ale jsou tam kromě té vynikající lásky taky vynikající jahody.
9: Ano, protože když koupíte kvalitní mysli, jsou tady trošku dražší, je to mysli, tak tam jsou 2% jahod.
8: Jako sušených jahod.
9: Ano, sušených jahod, fakt... 2%, to znamená 12 lžic jedna jahůdka.
10: Ale
9: je tam cítit.
10: Právě, jak je to možné, že je tam navzdory tomu cítit.
9: No, protože ta chuť je koncentrovaná té jahůdky. Takže ona jako se snoubí pak s tou chutí banánu a ovesných vloček.
8: Je zajímavý, že když ty mluvíš o věcech, které buď ti připravuje tvoje žena, nebo máš tomu nějaký citový vztah.
9: Protože mám strach.
8: Tak mluvíš jako bezdrobně na jahůdky a to a jinak.
11: Jo, jasně, že jo.
8: To je rozdíl, citelný rozdíl.

0: po uši.
1: Ano, je 8 hodin 9 minut a otvíráme, abychom tedy použili slovník Jana Šmída z Úterka, tentokrát knižní okénko s Oldřichem Suchým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A to okénko můžeme nazvat jako chvíle návratu?
2: Je to tak, protože opět, mně se to minule docela zalíbilo, minule jsme se vraceli k detektivkám a s detektivkami a tentokrát se vracíme s autorkami. Pomyslně jsem přivedl dvě dámy, které jsou velmi oblíbené, například hned ta první si získala srdce i posluchačů Českého rozhlasu, protože Český rozhlas samozřejmě dělá mnoho četby na pokračování.
1: Asi hodně četeb.
2: Tak.
3: Ale myslím, že se to řekne četeb.
1: Četeb, no, no, ano.
2: A mně se to ale nelíbí.
1: No,
2: tak,
1: to,
2: no, hlavně takhle v pondělí ráno.
1: Záludnost té češtiny.
2: Je to tak. Nevím, proč jsem se rozhodl takhle začít. Nicméně, zkusím to lépe. Dita Kůtová, autorka knihy Zlá babička, která právě dostala i možnost mít svůj úspěšný román na pokračování v Českém rozhlase, takže všichni, kdo ho slyšeli, tak vědí, že ten román Zlá babička stál na pro mě úžasném nápadu. Dita se provdala do rodiny, kde když se vzpomínalo, tak vždycky, jo, to Tonda, ten byl takovej makovej, Alžběta, Anastázie, a pak tam byla ta zlá, o které nikdo neřekl nic jiného, než jenom, jo, to byla ta zlá. A jí začalo zajímat, co se vlastně muselo stát, aby někomu ta rodinná paměť přisoudila takovéto přízvisko. A o tom tedy byla ta kniha Zlá babička. Ale já jdu lákat na novinku Dity Kůtové, která se jmenuje Marmeláda. Říkal jsem si před vysíláním, když vysušené banány, tak já marmeládu, ale ono to zase tak vtipný není, protože marmeláda je přezdívka dámy, která skutečně existovala. V 70. letech se prý pohybovala po Českých Budějovicích. Spousta školáků ji znalo s tím, že se ji vyhýbali, protože oni ji potkávali u kontajnerů. Ona už moc nemluvila, jenom tak huhlala něco prý, nějak huhly, abych to tedy demonstroval. Samozřejmě ne úplně voněla a tak, takže byla taková zvláštní, strašidelná postavička Českých Budějovic. No a Dita Kůtová se ovšem zase zamyslela nad tím, co se muselo stát, aby se ta kultovní postava Budějovic vlastně zrodila. Kdo byla ta marmeláda? A zjistila, že to byla učitelka ze základní školy. No a tady nám přináší příběh té dámy. Marcela, učitelka, je velmi citlivá dáma. Hned v románu za chviličku zjistíme, že poměry rodinné, ve kterých vyrůstá, pro tu její citlivost a křehkost vůbec nejsou vhodné, takže to jsou věci, které jí postupně lámou, až se z ní právě stane ta marmeláda. A my ve velmi citlivém a velmi vtahujícím románu můžeme prožít tu proměnu s ní, tam, když ona bloudí tím sídlištěm jedním, kde pořád nemohla najít, kam vlastně do kterého vchodu patří, tak jsem se ztrácel i já, ten text opravdu vás vtáhne do mysli té Marcely, takže i já sám jsem si připravil vlastně takový popletený, což k tomu vlastně možná mám i blízko, ale knižka se mi každopádně moc líbila a jestliže, když autor nebo autorka napíše velmi úspěšný román a může na něj být kladeno velké břímě s tím, že a teď se musíš s druhou knižkou taky předvést, tak Ditě Kůtové se to povedlo.
1: Ano, to bývá i v jiných částech jako umění, tak, umělecké tvorby nebo vůbec obecně, že musí se to povedlo i po druhé.
2: No,
1: a někdy
2: musí.
1: No a teď máme tady příběh, který se jmenuje velmi zvláštně, protože si to dost dobře neumím představit, i když evidentně to tak je. Dech motýla.
2: Ono to zase bude jenom přenesené a i naše hlavní hrdinka, tak jako ta Marcela byla taková křehká, tak i hrdinka románu Dech motýla je taková jemnější, všichni ji považují dokonce za naivní a asi i naivní je. Hned zmíním, že knížku napsala Marie Rejfová, autorka humoristických detektivek, ale minulý rok, možná už před dvěma lety, získala si srdce čtenářů úplně jiným typem literatury, a to sice románem Holubí dům, který jsme tady také probírali. To byl historický román z Plzně začátku 20. století a hlavní hrdinka Julie naštvala snad každého čtenáře, který se s ní v knize potkal. Spousta lidí na ní vzpomíná ve zlém, protože to není vůbec kladná hrdinka, byť jí můžeme chápat, proč se chovala v tom prvním díle, jak se chovala. Nicméně Naštěstí jsme všichni ještě dobře morální, takže její skutky nemusíme schvalovat. No a v románu Dech motýla tu Julii potkáváme znovu, už ale jako postavu na okraji, jako matku hlavní hrdinky Magdalény, která se stává tady ústřední postavou Dechu motýla, a oproti své matce je to právě takové jemné stvoření umělecké. Ona chce malovat a jde jí to velmi dobře. Jsme opět v Plzni, tentokrát je to rok 1928-29. Román vrcholí obrovskou zimou, tak já už jsem si říkal, doufám, že letos taková nebude. A kdybych řekl něco o příběhu, tak Julie, teda ta Magdalena, má trošku nakahánku s tím, že už nebude mít asi kde bydlet, bude se muset vystěhovat, jenže tam má ateliér a nikde jinde asi se jí nebude tak dobře dařit. A naštěstí ten dům, kde ona pobývá, koupí mladý právník se svou sestrou a nechají jí tam bydlet. A jak když si řeknete, je tam mladá malířka, je tam mladý právník, co se asi stane, ono se to opravdu stane. No ale tu Magdalénu začne někdo zvláštním způsobem pronásledovat a míst jí usilovat o život. A tam se zase nám vrací ta detektivka, kterou paní Rejfová píše, která ale v prvním díle nebyla přítomná, tam ta detektivní linka tolik nebyla. No a my budeme sledovat, jestli je to zhrzený milenec, je to zní tak jako červenoknihovně, ale není, jestli zhrzený milenec básník, který obtěžuje Magdalénu až příliš divnými básněmi, nebo její zhrzená kamarádka, která jí vyčítá, že najednou si hraje na něco lepšího, když začala vystavovat své obrazy v těch nejlepších místech. Dokonce jí i v úvozovkách hrozilo, že bude vystavovat utopičů tady v Praze. Jo? Takže vzniká potom takové napětí, kdo vlastně po Magdaléně jde.
1: Bude to nějaký Plzeňák.
2: Tak. Dobře. Ano, ne.
1: Nebudeme nic říkat.
2: Už jsem zase chtěl říct až moc.
1: Jenom připomenu, že jste přinesl dvě knihy, ta druhá se jmenovala, nebo jmenuje Dech motýla, autorka Marie Rejfová, a ta první Dita Kůtová, Marmeláda.
2: Je to tak.
1: A to byl Oldřich Suchý. Děkujem.
2: Přeji vám krásný týden.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tři tečky raní dvojky.
2: Ano. Jedna tečka je taková jako rychlá, poprosila Renata, nestihla jsem začátek povídání o knihách, kdo prosím napsal knihu o Marcele, jaký je přesný název, a teď jenom, počkej, Marcela, ne, to byla Magdalena, pozor, ona vymyslí ta marmeládu, tu první.
3: První byla marmeláda.
2: Dita Kůtová marmeláda, ano. To je o té takové jakože učitelce, prostě nějaké nepříjemné, mm-hmm. na první pohled, a potom Dech motýla Marie Rejfová. Tak jenom takhle. A potom přišel takový zvláštní e-mail. Milá raní dvojko, obdivuji pana Kaloče, jak může snídat mysli, jelikož já vstávám každé ráno kromě neděle ve dvě hodiny a mám tři rajony. Navazuje krásně na ranní špek.
4: Na ranní špek, ano, hezky to
2: propojím. A rozvážím na nich noviny, tak musím k jídlu něco pořádného, třeba klobása, špek, tlačenka, nebo i dobrá paštika ve dvě v noci.
4: Tak pravý Valachu, Vlastimile. Já začínám samozřejmě ovesnými bločkami s banánem a to už je taková tradice, ale protože jsem také skoro Valach, tak teď jím trhané maso v omáčce, o které bych neříkal, netvrdil, že je to uho, ale je to vynikající omáčka, takže já mám jako chutný špek poměrně a chutné tři tečky, respektive jednu tečku. A chci se zeptat autora, což je Dalibor, prostě proč to vůbec vařil?
3: Ten pečený vývar, ne?
4: Jak tomu došlo?
2: To je taková příhoda, která vlastně nemá žádný asi obsah ani význam.
3: Ale to si poslechněte.
4: Ale vypadá to na delší příběh.
2: Je to další.
4: Poprosím mezi tu Senkou, jestli by se upozadila.
2: Můžeš u toho jíst?
4: Můžu, dobře, tak jo.
2: Pavel Chour snědl ráno výrazně větší porci než ty a říkal, že to je dobré. Tak já nevím,
4: je to vynikající.
5: Je to opravdu výborné, ano.
2: Já jsem šel do obchodu. Je to obchod, do kterého jezdí Pavel Chour do Dolních Břežan, 75 kilometrů od bytu, protože ten obchod je pro něj zajímavý. Tak ve stejném obchodě měli kuře a k tomu ještě dvě stehna. Bylo to velký jak...
4: Krůta.
2: Jak krůta. A já jsem si řekl, že se naučím rozebírat kuře bez nějakého sekání nebo, víš, jakože vylomit ten kloubek, pěkně to rozebrat.
4: Oddělit to syrové maso od kosti.
2: To všechno přišlo potom. Tak já jsem nejdřív rozebral to tělo, udělal jsem skelet, že jo, všechno, zvlášť křídla, zvlášť stehna. Vzal jsem čtyři stehna, odstranil jsem kože.
4: To zní jak z prvobytně pospolné společnosti.
2: No byla tam koška.
4: Vaříme v pravý.
2: Ale pozor, všechno jsem dal do toho vývaru. Křídla, kože, košky. A všechny další, ten skelet rozebraný, prsa zvlášť, maso zvlášť. Maso jsem dal do trouby, s lehoučkým takovým jako kořením, a tady jsem dělal vývar.
4: A z kostí jsi udělal náhrdelníky.
2: A protože jsem měl doma hlívu ústřičnou a hlíva je zdravá, tak jsem ji nakrájal, dal jsem ji tam taky do toho vývaru, a pak jsem měl doma 10 vajec, tak ty jsem ho naházel taky. Ale až potom samozřejmě. Vývar se stal 10-litrovým vývarem. Vytáhl jsem to maso z té trouby, počkal jsem, až vychladne, rozebral jsem ho, roztrhal jsem ho a dal jsem to zpátky do toho vývaru. Ale ukázalo se, že vývaru ve výsledku bylo málo a masa hodně. Tak jsem včera oddělil vývar od masa a maso jsem dal zvlášť do pytlíčků a dal jsem je zamrazit, protože jich je asi 8 kilo toho masa a není to jako ke zpracování. A vývar mám samotný v ledničce a týž vlastně to oddělené maso od toho vývaru.
4: Ale teď už je přidělené vývaru.
2: No, tak ono to nejde.
4: Které tam zůstalo. A teď mi řekni, jaké koření jsi použil.
2: Použil jsem jedno takové, které mám, je to taková moje tajná směs. Říkám tomu směs na kuře.
4: Prodáváš.
2: Já se prodávám. Stojí 6 korun v tom obchodě.
4: A bez smetany nebo s přidávání?
2: Ne, tam není smetana, ne.
3: To jsou ty vejce, ne?
4: Smetana.
2: Ne, tam není smetana.
4: Aspoň se necucni si té šťávy.
3: Jo, ale to je fakt nějaký bílý.
4: Geniální.
3: Jak jsi to udělal, že to je bílý?
4: A nesolil jsi?
2: Ne.
4: To není možný.
2: Já nesolím vůbec.
4: To není možný.
3: A není tam máslo?
2: No tak trošku másla tam je, já jsem začal na máslo.
4: To mě tam je i trocha soli, to není možný.
3: Ne, vypadá to jako svíčková. To bude tím kořením, ale to.
4: Tak Regi chutná tím, že si přivoní.
2: Takhle, když Regina řekne, že to je zajímavý, tak je to nepoživatelný. To vám to garantuju.
3: Ne, to bude určitě moc dobrý, ale já si musím dát trochu čas.
2: Jak říkal, když jsme minulý týden dělali lečo, tak jsem měl hodnocení od Pavla, ochutnal to klasické normální lečo, které jsme dělali, říkal, to je teda, pane Gondi, to se nedá srovnat s tím lečem v konzervě.
4: Pavel by něco řekl, ale musí na to, ale tu.
2: Jo, musí. Tak loučí se ranní dvojka.
3: Tak dobrou chuť.
4: Tak mějte se vážně.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a praporů Petr Holas. Ve kterých státních vlajkách najdeme kalašnikov, muškátový oříšek nebo jeřába? Jakého přešlapu se Češi při vyvěšování státní vlajky dopouštějí nejčastěji? A proč černobílá lebka z hnáty nebyla tou nejhorší vlajkou, kterou mohl námořník na obzoru spatřit?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a celý nový týden. Jsem ráda, že jste si k poslechu naladili pořad, ve kterém si od pondělí do pátku s našimi hosty bereme pod lupu vše aktuální a důležité, kromě tuzemské politiky a povolebního vývoje ve městech a obcích napříč Českem. Nebudou do konce tohoto týdne chybět ani témata z ekonomiky či ze světa. Příští minuty budou patřit Lukáši Jelínkovi, politickému analytikovi. Buďte vítán, dobrý den.
5: Krásný den vám i posluchačům.
4: Zeptám se vás zejména na to, kdo jsou vítězové a poražení komunálních voleb i prvního kola voleb senátních, které nejzajímavější momenty hlasování přineslo. Kde jsou slabiny stran, které zaostaly za svým očekáváním, kdo míří k politickému úspěchu a jaké dopady by mohla mít pro prezidenta jeho volební anabáze. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
4: Česko má za sebou komunální volby a také první kolo voleb do třetiny Senátu. To druhé nás čeká koncem tohoto týdne. V prvních hodinách se za vítěze prohlásili bezmála všichni. Včera už přišlo jisté vystřízlivění a začala sebereflexe, jak u koho. Jak to vidíte vy, pane Jelínku?
5: Myslím, že ten hlavní vzkaz pro mě je ten, že se lehce zvedla voličská účast v těch komunálních i senátních volbách, což podle mě ukazuje, že lidé nemusí být až natolik roztrpčeni politikou, aby se vybodli, tak říkajíc, na své komunální zastupitele, na své starosty, jak k těm volbám nešli. Ale protože přeci jenom jistá nespokojenost v tom veřejném mínění z toho celostátního dění panuje, tak měli tendenci spíš vybírat takové týmy nebo takové strany, které buď to nemají s tou celostátní politikou toho tolik až společného, a nebo strany nebo hnutí, které jsou spíš umírněné, které spíš inklinují k politickému středu. Zkrátka neprojevilo se to, co sledujeme třeba na té sněmovní úrovni, nebo když se konají sněmovní volby, nebo když se konají volby i kolem nás. Ta radikalizace, to posilování extrémů, ať už pravých nebo levých, tak to se tady v těchto volbách neprojevilo. A to je pro mě velmi dobrá zpráva a pochopitelně se to dá dokumentovat i takovými detaily, jako je vypadnutí SPD nebo komunistů z některých zastupitelstv ve velkých nebo statutárních městech. Zkrátka je vidět, že přeci jenom ještě voliči, když jdou k urnám, zvlášť u těch komunálních voleb, tak velmi pečlivě rozmýšlejí.
4: Jinými slovy, přece jenom byly ty komunální volby tak trochu referendem o té celostátní koaliční vládě, politice.
5: Ono je to vždycky tak trochu referendum. My jsme slyšeli Andreje Babiše před 4 lety, který, když vyzýval voliče, aby šli hlasovat ke komunálním volbám jako k referendu o Fialově vládě. Tentokrát jsme sice od politiků, myslím si, tak explicitní výzvu nezaznamenali, ale lidé to vždycky hodnotí tak, že tu politiku proberou od té celostátní roviny až na tu komunální a pak si nějak vyberou. Myslím si, že možná to jisté referendum o vládě bylo, ale hlavně to bylo referendum o tom, že lidé nechtějí třeba si nechat úplně zatěžovat tu komunální, obecní politiku těmi šarvátkami na té úplně nejvyšší úrovni.
4: Proto také jednoznačný vítězem jsou už tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Když se vrátíme ke stranám vládní koalice, tak hnutí ANO až na jedno krajské město ztratilo ve všech výraznou část voličů. Například v Ústí nad Labem se propadlo více než 12% bodů. Přitom ale hnutí ANO je stále nejsilnější politickou silou v Česku.
5: Je to dáno tím, že hnutí ANO získává většinu svých hlasů, většinu hlasů voličů na tvář a politiku Andreje Babiše, což v té celostátní politice, když jde o sněmovní volby, nebo třeba i když jde o volby do Evropského parlamentu, funguje stoprocentně. V případě těch voleb komunálních nebo senátních, tak to funguje jenom částečně, protože tam pochopitelně hodně záleží na těch osobnostech, které dokáže hnutí ANO nabídnout, kromě Andreje Babiše. Sice se soustředilo tentokrát mnohem pečlivěji při výběru kandidátu do senátu, aby sáhlo po lékařích, učitelích, starostech, nějakých známých osobnostech, ale ne všude to byli lidé s natolik výraznou politickou stopou, aby dokázali obstát před svými konkurenty, ačkoliv si myslím, že těch postupů do druhého kola má v těch senátních volbách hnutí ANO relativně dobře, relativně dost na to, že samo říká, že senátní volby příliš neumí. V těch komunálních volbách je to hodně podobné, protože hnutí ANO je hnutí velmi výrazně centralizované. Tam prostě, když je nutné o něčem rozhodovat, tak o tom rozhodne předsednictvo nebo samotný předseda. Víme dokonce z některých měst, že Andrej Babiš měl tendenci zasahovat do těch kandidátek, aby tam nebyli lidé, kteří jsou do něčeho namočení nebo kteří jsou nějak toxičtí. Dokonce i u nás v Havířově, kde jsem léta žil, tak se říká, že se postaral o to, aby ta kandidátka vypadala úplně jinak, než původně kolegové navrhovali, aby tam nebyli lidé příliš blízcí hejtmanu moravskoslezskému Bělicovi, který teďka asi není příliš na vrcholu obliby u Andreje Babiše a podobně. Zkrátka, tam, kde Andrej Babiš dohlédne a dokáže zasáhnout, tak se třeba i snaží, aby hnutí ANO příliš neoslabil. Jenže on nedohlédne všude a pak záleží na kvalitě těch komunálních politiků. Tam, kde jsou dobří a šikovní, tak dokázali svůj mandát obhájit, pan Zarzický v Plzni naprosto jednoznačně. Tam, kde selhali při vládnutí nebo dokonce byli zapleteni do nějakých kauz, tak velmi ostře narazili. A to se týká i takových regionů, které vždycky byly pro hnutí ANO velmi silné, jako je Ústecký kraj nebo jako je Moravskoslezský kraj.
4: Je už jasné, pane Jelínku, že souboj o nejsilnější stranu opozice vyhráli Starostové?
5: Já nemám moc rád tu soutěž o tom, kdo bude lídr opozice a rozhodně už bych to nevyvozoval z výsledku tady těchto voleb, protože to je jenom jistý částečný signál. Ale je vidět, že Starostové jsou teďka v nejlepší kondici. Že oni vyvázli z mého pohledu vlastně možná i trochu zázrakem z té kauzy Dozimetr, která se ještě teďka projednává u soudu a dokázali skutečně přesměrovat tu pozornost, ať už v Praze na ta věcná témata, nebo i v těch dalších velkých městech. Tam je právě zajímavé to, že v tuto chvíli sahají po primátorském řetězu v hlavním městě, ale v Brně byli také součástí té vítězné koalice s lidovci, takže i tam si vlastně můžou připsat úspěchy a týká se to řady dalších měst a týká se to pochopitelně toho prvního kola senátních voleb, což podle mě hodně souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Prostě lidé mají tendenci vyhledávat někoho, kdo není tak konfliktní, kdo je přeci jenom trošku umírněnější. Všimněme si, že Vít Rakušan v posledních týdnech se snaží vystupovat velmi uhlazeně, mluví o tom, jak se snaží oslovovat i voliče současné vládní koalice, především hnutí ANO. A když to prokombinujete s tou ustálenou pozicí Starostů a nezávislých v regionech, v komunální politice zejména, tak samozřejmě se dalo očekávat, že budou mít velmi slušný výsledek. Ale vzhledem k tomu, že jsme sledovali jistý propad ODS a jistý propad hnutí ANO, a podle mě úplné selhání těch ostatních menších stran, tak to potom pochopitelně vede k tomu, že jako vítězové se můžou teďka cítit Starostové a nezávislí a může to vést k tomu, že budou tázáni, jestli budou chtít mít sami svého vlastního lídra opozice, ale tam ještě podle mě do sněmovních voleb hodně času a bude záležet na tom, jakým způsobem se postaví a nebo nepostaví na nohy Občanská demokratická strana.
4: No a jak právě ODS může zabránit tomu dalšímu poklesu preferencí?
5: No asi by se měla zamyslet nad kvalitou svých komunálních politiků, protože mám pocit, že Občanské demokraty dohání něco, co v minulosti dohnalo sociální demokracii, že někde možná jejich komunální politici tak trošku zvlčili nebo se odtrhli od svých voličů. Myslím si, že občanským demokratům nepomáhá ani jisté tápání v té té programové rovině na celostátní úrovni, kdy sledujeme nejenom debaty o euru, ale i o dalších otázkách, které ODS tak trošku štěpí. Navíc takové ty nápady, jako že by ODS vyzkoušela navrhnout ve sněmovně znovu zavedení karenční doby, to znamená neplacení těch prvních 3 dnů nemocenské, jenom proto, aby vyzkoušela, jestli se třeba z vládní koalice netrhnou motoristé a nebudou hlasovat s opozicí. To jsou podle mě vlastně takové pokusy, které spíš svědčí o jisté bezradnosti té strany. Nechci rozebírat osobu předsedy Martina Kupky, protože ta s těmito volbami sice až tolik nesouvisí, ale vzhledem k tomu, že Vít Rakušan byl hodně vidět, tak mám pocit, že Martin Kupka tolik vidět například nebyl. A to, že ODS má ze prvního místo předsedu Tomáše Portlíka, který vlastně de facto prohrál komunální volby v Praze, protože on už se cítil být novým primátorem, to se nakonec nestane, možná bude náměstkem, tak i to je podle mě vlastně ukázka jednak současné kondice ODS, ale i toho, že si vybrala do vedení osobnosti, které možná nemusí být úplně ideální potom k tomu vedení politického zápasu před sněmovními volbami. Takže tam podle mě ještě bude čekat ODS hodně dlouhé zpytování svědomí.
4: Říká politický analytik Lukáš Jelínek.
0: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Komentujeme povolební vývoj, respektive výsledky komunálních voleb a také prvního kola voleb do Senátu s Lukášem Jelínkem. Dostali jsme se do Prahy, kde ODS neobhájila vítězství, karty bude tak říkajíc rozdávat stan. Tak co se týče Pirátů, ti oproti volbám, pane Jelínku, před 4 lety značně propadly, předběhla je Praha sobě. Tak jaké jsou varianty té příští vlády v naší metropoli? Pražský lídr starostů Petr Hlaváček si o primátorské křeslo už jasně řekl na tiskové konferenci.
5: Vy jste začala těmi Piráty, tak jenom jednu větu vlastně k těm Pirátům, protože ta jejich podpora

0: Kaváček jako kandidát na primátora, jakkoliv on je součástí jakéhosi liberálního proudu, protože starostové Praha sobě, Piráti bývají pokládáni za spíše liberálnější nebo liberální strany, tak on, pan Hlaváček, je spíš politik svým stylem, přeci jenom trošku konzervativní, takový ten tradičnější. On sice dokáže vystupovat velmi neformálně a velmi přirozeně, což asi nejspíš starostům dokázalo získat hlasy, že nevypadá jako prostě takový ten typický politik, který odpovídá tím politickým ptidepe, tím newspeakem takovým zvláštním. On má svůj vlastní styl a to může být atraktivní, ale zase co se týká fungování v politice nebo řízení se nějakými pravidly nebo zásadami, tak si myslím, že je to člověk spíše konzervativní a proto já předpokládám, že i v té Praze jako první nabídne spolupráci možná Praze sobě, což je takové uskupení, které je tradičně starostům blízké, je to vlastně taky taková starostenská strana, ale ta další nabídka podle mě bude putovat ke koalici Spolu, respektive k ODS, protože je to silná strana, je to silný tým, společně s TOP 09 udělali velmi dobrý výsledek a co Praha potřebuje v současnosti je podle mě koalice, která bude mít vizi. Já si myslím, že vize v Praze strach chyběla dlouhá léta, ale musí mít taky pevné zázemí, prostě to nemůže být jenom nějaká těsná koalice. Já jsem zastáncem spíš nějakých tří koalic nebo po koalic, které nejsou dvojčlené, ale které nejsou zase příliš široké, aby tam byli úplně všichni. Ono i mimochodem, když se šlo k těm komunálním volbám, tak mě zarazilo v kolika obcích, kde nemuseli, že měli třeba jenom jednu kandidátku, protože se politické strany domluvily, že se staví jednu kandidátku, která připomínala skoro kandidátku Národní fronty a bylo to i v některých pražských městských částech, takže to mě vždycky děsí, když všichni táhnou na jednou za jeden pro vás, proto si myslím, že i ta koalice musí mít limitovaný počet členů, takže já sázím na trojkoalici STAN, ODS, Praha sobě, ale samozřejmě to vyjednávání teprve začíná a zdá se, i podle vyjádření pana Hlaváčka se nedozvíme rozluštění dřív než v listopadu, protože do toho budou vstupovat ambice těch stran, ambice osobní, pochopitelně rozdělování gascí, takže to bude ještě běh na dlouhou trať.
1: Mrzí Andreje Babiše hodně neúspěch v Praze?
0: Myslím si, že ano. Ono to tak trošku bylo vidět i na té tiskové konferenci Hnutí ANO, kdy to vypadalo tak, že má pocit, že jsou Pražané nevděční, co všechno vláda úžasného pro Prahu dělá, co všechno platí. Někteří si z toho vyvodili, že když Hnutí ANO neuspělo, že by třeba už vláda platit nemusela, tak doufám, že tak daleko to nedoběhne. Myslím si, že Andrej Babiš se bude muset zaměřit tak, jak jsem vlastně mluvil o té kvalitě komunálních politiků napříč republikou, tak se bude muset zamyslet i nad Prahou, protože to nejde dělat tak, že nejdřív máte nějakého lídra, který není příliš známý, ale přeci jenom má stranickou podporu, pak se ukáže, že na svém hrbu vláčí několik kauz, tak se najde nějaký jiný lídr, který je ještě méně známý a všichni čekají, že prostě jenom to, že je loajální k předsedovi a že Hnutí ANO získává hlasy na tvář Andreje Babiše, že to zajistí v Praze dobrý výsledek, tak něco takového samozřejmě v Praze nefunguje. A proto si myslím, že stejně tak, jako budou muset v Praze zpytovat svědomí Piráti, kteří si za to můžou možná trochu i sami některými výkony nebo nevýkony v té komunální politice, když byli v exekutivě, tak ale to svědomí bude muset zpytovat i Hnutí ANO, ačkoliv trávilo ty 4 léta teď v opozici.
1: Prezident Petr Pavel nakonec přece jen odvolil, soukromým letadlem přiletěl na otočku z Maroka. Mohla by se mu, pane Jelínku, tato chyba v úsudku, to jsou jeho slova, jak sám označil, naplánovat si dovolenou na termín voleb, nějakým způsobem vymstit?
0: Mohla i nemusela. Mě vlastně překvapilo, jak dlouho se zdráhal vrátit zpátky do republiky, ačkoliv se to tady začalo probírat v médiích, začali se k tomu vyjadřovat politici a slyšeli jsme, že je přemlouvány svými spolupracovníky k návratu. On dlouho odolával, nakonec přiletěl alespoň na ten volební akt, což si myslím, že alespoň minimalizovalo následky tady té kauzy nebo tady té aféry, že nikdo nemůže prezidentovi vyčítat, že se voleb nezúčastnil, když přitom jak on, tak všichni ostatní předchozí prezidenti vždycky vyzývali k té občanské aktivitě a odpovědnosti a toto je opravdu to minimum, co občan může udělat, přijít k volbám a hodit tu obálku do urny. Takže je dobře, že si nakonec uvědomil, že i tady toto může formovat nějakým způsobem vztah občanů k prezidentovi a k jeho úřadu. To, že tady s námi nezůstal celý ten volební víkend, že zase odletěl zpátky, tak to už je pochopitelně jeho osobní volba. To nechci příliš rozebírat. Podstatné je, že nakonec tomu volání veřejného mínění vyhověl a jestli to udělal proto, protože nám chtěl udělat radost, anebo jestli to bylo proto, že si pan prezident uvědomil, že třeba bude chtít obhajovat mandát a nastoupit do dalšího funkčního období, tak to nevím. Ale samozřejmě, že kdyby se těch voleb neúčastnil, tak si myslím, že, jak říkal Talleyrand, to by bylo horší než zločin, to by bylo chyba, to by byla chyba, to by byla velká politická chyba. A takovou tu politickou chybu si člověk, který chce kandidovat v prezidentských volbách, dovolit nemůže. Takže kdyby neodvolil, skoro bych si troufil tvrdit, že by to mohlo znamenat, že kandidovat nebude, anebo že ta kandidatura Petra Pavla nebude mít tak dobré vyhlídky, jako by měla za normálních okolností, kdy dělá všechno to, co od prezidenta očekáváme. Byla to jedna z jeho prvních chyb, tak doufejme, že také jedna z posledních.
1: Je to už uzavřená věc, pane Jelínku, jak po odvolení řekl Petr Pavel?
0: Ale asi ano, já si myslím, že v tuto chvíli asi teďka budeme spíš sledovat to vyjednávání o koalicích a další kolo senátních voleb a na prezidenta zase na nějaký čas zapomeneme. Ostatně on se nám připomene jinými spory nebo kauzami, protože my víme, že na podzim má projednávat ústavní soud jeho kompetenční spor s vládou. To si myslím, že jsou věci, které si s jeho osobou budeme spojovat mnohem víc.
1: Konstatuje politický analytik Lukáš Jelínek.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Z prvního kola senátních voleb vzešlo hned 5 senátorů. Ve zbývajících obvodech půjdou voliči znovu k urnám tento pátek a v sobotu. Po 6 letech opět vyhráli Starostové se 14 senátory nebo finalisty. Druhé hnutí ANO posílá do druhého kola 13 lidí, třetí ODS 9. Z TOP 09 uspěl Jan Grulich, z hnutí STAN Jan Sobotka, Zbyněk Linhart, slaví i hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grulich. Tak jak to hodnotíte, pane Jelínku?
0: Myslím si, že je to docela zajímavá zpráva, když postoupí z prvního kola hned 5 senátorů. Mám pocit, že se to v minulosti stalo jenom jednou, ale neskoušejte mě, je to opravdu výjimečný jev, který ale hodně souvisí s tím, že jsme měli tentokrát i méně kandidátů do senátu, protože oni si politické strany už velmi dobře zvážili, kde jsou a kde nejsou jejich šance. Někde dokázal ten středopravicový tábor spolupracovat. Sledovali jsme i snahu domluvit se na straně vládní koalice, ale nakonec to dopadlo tak, že většinou si své kandidáty postavilo především hnutí ANO, někde ještě i SPD, ale jinak ty hlasy šly těch koaličních voličů především za kandidáty hnutí ANO, takže si myslím, že za prvé ta rozvaha těch politických stran rozhodla a i to, že možná tolik osobností do těch voleb nenastoupilo, už jenom proto, že vést kandidaturu do senátu není úplně levná záležitost. A když je méně kandidátů, tak samozřejmě se potom snadněji rozdělují ty hlasy. A proto možná také jsme měli prvních, vlastně těch 5 zvolených z prvního kola, jednak takové tradiční tahouny jako pana senátora Linhartána v severozápadě Čech, který už to dokázal být zvolený v prvním kole i před 6 lety. Stejně tak se očekávalo, že uspěje pan Grulich za TOP 09 na Orlicko-Ústecku, protože tam také vlastně kandidovali jenom 2 kandidáti a jeho výchozí pozice byla velmi dobrá. No a potom je samozřejmě zajímavá postava Jana Grolicha, předsedy lidovců, proti němuž vedli velmi silnou kampaň hnutí ANO, nejenom jeho konkurentka, která se ucházela o mandát na Jihlavsku, ale i pan Babiš, paní Šilerová, pan Havlíček natáčeli k tomu videa, dělali si legraci. Nakonec jim to nepomohlo. Ukázalo se, že oblíbený populární hejtman v tom jihomoravském regionu dokáže získat ty hlasy snadněji. A podle mě to v případě lidoveckého šéfa byla hra vabank, protože kdyby neuspěl, tak podle mě by nemusel být už dál ani předsedou KDU ČSL, protože by pohasly naděje těch nových lidovců, jak si říkali. Naopak tím, že Jan Grolich uspěl, tak podle mě může být velmi výrazným členem jakéhosi, jak já říkám, toho středopravicového týmu, pokud se přistoupí před příštími sněmovními k volbami opět k nějaké integraci, k nějaké alianci nebo k nějaké koalici, ať už stran 3, 4 a jedno, jestli to bude s ODS nebo se Starosty, tak potom v takové sestavě může i úspěšný předseda 3, 4, 5% strany jako jsou lidovci, sehrát velmi výraznou roli, pokud je viditelný a pokud umí marketing. A my vidíme na případě pana Grolicha, že i tradiční strana se dokáže chovat marketingově velmi čiperně.
1: Jak byste vůbec ohodnotil ještě teda tu předvolební kampaň, pane Jelínku?
0: No, já jsem sledoval jenom, já jsem tady v tomhletom poměrně konzervativní člověk, já jsem neprojížděl všechny sociální sítě, všechna videa, všechna reelka, já jsem se díval na programy, díval jsem se na plakáty, někde, když jsem někde na sítích něco zaznamenal, přišlo mně, že ta kampaň je sice velmi čiperná, ale že je taková bezobsažná, že se snaží hlavně nás nějakým způsobem zabavit, anebo upozornit na témata, ale už neukázat na řešení těch témat, což mě vadilo především v těch komunálních volbách na řadě míst. Takže pevně doufám, že i ti, kteří byli nově zvoleni do těch komunálních zastupitelstev nebo noví senátoři, si uvědomí, že od politiků neočekáváme jenom zábavu. Možná, když se vede kampaň, takže se jim to promine, ale že od politiků očekáváme především práci, což je mimochodem také důvod, proč třeba mnohem větší podporu a důvěru ve společnosti mají starostové a komunální politici než poslanci, senátoři nebo ministři, protože za nimi lidé tu práci skutečně vidí.
1: Co očekáváte, pane Jelínku, nakolik lídři stran podpoří svá želízka pohni před tím druhým kolem do Senátu?
0: Oni často tvrdí, že nemají tolik času, aby dokázali objet všechny obvody, ale myslím si, že si velmi dají záležet, alespoň na některých, které si velmi pečlivě vytipují, protože se hraje o hodně, hraje se o to, jestli ten Senát v tuto chvíli je už jasné, že nepřipadne vládní koalici, že to nebude druhá sněmovna, ale přeci jenom čím silnější tam ty koaliční strany ze sněmovny budou, tak tím víc možná budou mít tendenci přenášet způsob jednání, politickou kulturu sněmovní do Senátu. Tomu se samozřejmě i ten středopravicový blok brání, kromě toho opozice chce mít možnost některé návrhy zpomalovat, brzdit nebo odmítat. V tomhle tom se ukazuje, že jsme skutečně s tím Senátem velmi dobří, protože v zemích, kde ten dvoukomorový systém nemají a které nejsou tak stabilní, tak potom se ten systém mění mnohem jednodušší. Tady máme alespoň nějakou naději na politické a ústavní procesy, které probíhají s jakousi rozvahou. A to mám pocit, že tady tyto volby k tomu určitě přispěly, protože ať už se podívám na tu sestavu těch kandidátů, kteří už uspěli v prvním kole nebo kteří postoupili do druhého, ať už jsou z toho opozičního nebo vládního tábora, tak mám pocit, že jsou to vesměs velmi kvalitní kandidáti.
1: Pane Jelínku, co by se mohlo tedy nějak zásadněji změnit po těchto volbách?
0: No, myslím si, že budeme hlavně sledovat to, co se bude dít na těch velkých radnicích v Praze a v Brně a jak to ovlivní celostátní politiku, jestli nezačnou tát ledy mezi tou vládní koalicí a mezi opozicí. To si myslím, že to je první důležitá věc. A ta druhá důležitá věc je vlastně to, o čem jsem mluvil před chvilkou, jestli po těch volbách se nějakým způsobem nebude měnit atmosféra nebo styl práce Senátu. Zřejmě se asi nebude měnit předseda, ale bude se měnit celá řada dalších významných pozic v té horní parlamentní komoře a tam bude zajímavé sledovat, jak si budou už ti nově zvolení senátoři počínat.
1: Konstatuje Lukáš Jelínek, politický analytik. Děkuji za vaš komentář a přeji vše dobré.
0: Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: V některých městech už jsou jasné nové koalice. V Praze a Brně dnes pokračují vyjednávání. Státy Evropské unie se dnes chystají uvalit sankce na 1650 ruských občanů a firem. A bude polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky, teploty do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Některá města už mají jasno o povolebních koalicích. Třeba v Plzni bude vládnout hnutí ANO s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců a hnutí STAN. V Havířově vítěz voleb, Havířov sobě skončí v opozici. Koalici tam sestaví hnutí ANO se současnými koaličními partnery. Povolební vyjednávání dnes čekají třeba Prahu nebo Brno. Tam se lidovci a starostové chtějí dohodnout na široké koalici se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem Brna se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice.
6: Společnými silami jsme hledali ty programové a personální záležitosti a budeme v tom pokračovat i nadále. To, co se dá říct, je významná shoda na řadě programových věcí a ten zbytek vám řekneme příště, protože to si ještě musíme odpracovat.
5: Česká inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdyby bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu lhůtu na ni. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Má jít o největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
7: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dýzlu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
8: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
9: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
10: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
9: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude polojasno až oblačno, dopoledne místy jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna jsou kolony za sjezdem na Vyškov západ. Brzdí se na kilometru 223. Osobním autem za Rohlenku pojedete 40 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru kvůli dopravnímu omezení. Uzavřený je tam levý pruh, zdržíte se 10 minut. A na D7 z Chomutova do Prahy pojedete pomalu od sjezdu na Středu Kluky z 5. kilometru. U nájezdu z Tuchoměřic je nehoda, zdržíte se čtvrt hodiny. Tolik zprávy, teď začínají 2 na 2.
11: Ve standardní sestavě tady hezké dopoledne vám přeji Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. No a protože je pondělí, začátek toho pracovního týdne, je třeba se udržet v kondici.
12: Doufáme, že po víkendu, i když pro ty, kteří sledovali například volby, byl možná trochu náročnější, ale že
11: bylo to vyčerpávající.
12: Možná tedy doufáme, že se cítíte dobře, že jste odpočatí, že jste prostě v dobré kondici, že vás nic nebolí. A pokud to tak je, počítáme, že proto také něco děláte.
11: No, no, to se budeme ptát samozřejmě mimo jiného. Těšíme se úplně na všechno, co s vámi dnes dopoledne zažijeme. Dobrý den z dvojky.
12: A ještě bych rád řekl, že budeme dnes plnit velmi zajímavé přání.
11: To je pravda.
12: A já se na to velmi těším.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Dnes tedy budeme mluvit o dobré kondici. Jak jsme naznačili před chvilkou, ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti a nás o tom přesvědčuje i článek, který tvrdí, že podle anglických výzkumných testů stárnutí jsou na tom právě s kondicí lépe prarodiče, kteří tráví více času se svými vnoučaty. A není to jen kvůli tomu, že by jako běhali s nimi.
3: Ano, to je pravda. Možná se ptáte na to, proč. Ten test byl velice jednoduchý a spočíval v tom, že měli prarodiče nad 50 let vyjmenovat v jedné minutě co nejvíce zvířat a pak si 10 slov opět po chvíli vybavit.
2: A výzkum ukázal, že prarodiče, kteří tráví víc času se svými vnoučaty, méně zapomínají a dokážou rychleji přebrat úkol a také si věci lépe pamatovat.
3: A teď pozor, babičky v tomhle výzkumu dokonce vyhráli úplně. Dědečci na tom tedy taky nebyli špatně, ale zapomnětlivost měli podobnou jako prarodiče, co hlídají málo.
2: Mě k tomu, Šárko, napadlo, že bychom si a raději až po vysílání, abychom výsledky neskazili den a neměli tendence je zveřejňovat tady jako přímo do vysílání.
3: Bojíš se, že prohraješ?
2: Že bychom si to, nevím, jestli prohraju, ale nejsem úplně jako přesvědčen o tom, že to je disciplína, ve které bych byl nejlepší na světě. Protože nejdřív jsem si řekl, no tak za minutu prostě vyjmenovat zvířata, ale my v rozhlase víme, že minuta dokáže být velmi dlouhý
3: ano,
2: čas.
3: Ano, je to pravda.
2: Tak mě zajímá, kolik těch zvířat během jedné dlouhé minuty by každý z nás jako vyjmenoval, natož pak tedy jich 10 zopakoval po nějakých dalších 5, 8, 10 minutách.
3: Jsem v handicapu s menopauzou, bych ráda připomněla.
2: To nějak souvisí s pamětí?
3: Ano, velmi.
2: Opravdu?
3: No, Jirko, to tak souvisí s pamětí, že to by si koukal.
2: No, můžu být rád, že si tady dnes byla opět před 9 hodinou, abychom v 9 mohli začít. V každém případě nás tohle téma a tenhle článek zavedli k něčemu jinému, čemu bychom se chtěli věnovat, a to, jak si vy udržujete svoji kondici.
3: Je pro vás těžší zůstat v kondici fyzické nebo psychické? Jestli trávíte vy čas se svými vnoučaty nebo dětmi a myslíte si, že vám to na tu kondici, tedy mentální, pomáhá?
2: A jak moc je to pro vás důležité být aktivní? A to opět, jak po té fyzické, tak po té psychické stránce, protože, jak víme, obě dvě se vzájemně doplňují.
3: Je to tak, tak nám o tom všem napište 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. It's a

0: co mě udržuje v kondici, to je titulek našeho dnešního setkání. Už nám píšete. Eva se připojila, dobré dopoledne. Léto s pravidelnými dlouhými výjížďkami na kole skončilo, proto jsem přesedlala na rotoped. V ranním sprchování studenou vodou pokračuji i nadále. Mozkovou kondici udržuju luštěním a řešením matematických příkladů. Řekla bych příkladná Eva z Českého ráje.
1: No, já teď přemýšlím, jestli v Českém ráji vzniká nějaká taková oddaná, věrná buňka, enkláva posluchaček Českého rozhlasu. Bylo by to samozřejmě příjemné, protože hned další e-mail, který přišel jenom o minutku později, je opět, tady je tady napsáno Jana z ráje Českého,
0: ano.
1: Ale je ze stejného kraje, ze stejného prostředí, ze stejné oblasti. Jmenuje se to v nadpisu vnoučata, ten e-mail. Šárko a Jiří, mám právě za sebou víkend se svými chlapečky 8 a 6 let a dávám do pořádku garzonku, která se proměnila v bunkr, prodejnu potravin u aut, depo pro mašinky, všech těch úžasných jmen, Bardotka, Banán, Robina, Zelený, Anton, to jsou ty mašinky určitě. Moc mne toho naučí a miluju je, píše Jana a jak říkám, opět z Českého ráje.
0: Děkujeme mnohokrát, zdravíme nejenom do Českého ráje, tak jak se udržuješ v kondici, Jirko?
1: Tak zatím tak nějak jako přirozeně.
0: Co to znamená?
1: No, já mám pocit, že po té duševní stránce vlastně stačí to, čemu se zatím věnuju v zaměstnání. Tedy každý den musíme jaksi řešit něco prostě v souvislosti s rozhlasovým vysíláním, se scénáři, s tématy a tak dále. Neustále se učím angličtinu, kapela mě samozřejmě udržuje v kondici té psychické, protože se člověk učí nové písničky, musí si zapamatovat texty a tak dále a tak dále. No a fyzicky jako dělám, co můžu, tak chodím na jogu, chodím hrát pinches, asi hodně chodím venku, když to jde a tak.
0: Ty jsi taky příkladný, jak to tak poslouchám.
1: No, ale je to takové jako, není to, jako že bych měl pocit toho musu. Jsou to takové ty přirozené jako věci.
0: Já si myslím, že pokud to jde takhle přirozenou cestou a není to mus, tak je to vždycky ideální cesta, stačí si to jen udržet.
1: No, mě zajímá, co se stane například s tou fyzickou stránkou věci a udržování kondice, až člověka a... Já to zaklepu, zatím se to neděje. Něco začne opravdu jako bolet, pobolívat dlouhodobě. Ono to znamená, že se mi přestane chtít se jako hýbat. Člověk nechce zatěžovat asi ten organismus a přitom by měl.
0: Myslím si, že to stojí za to, protože znám několik příkladů ze svého okolí. Jak už si jednou ten člověk ve věku sedne či lehne a přestane být aktivní, tak je to cesta do pekla.
1: Ano, a toho se bojím já.
0: Ano, i já.
1: To se mi stane, až si lehnu, totiž už se nikdy nezvednu.
0: O té kondici si budeme povídat i s naším dalším hostem. Že za chvíli bude to možná hodně o józe. S námi bude ve spojení naše moderátorská kolegyně a také herečka Jitka Asterová.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: O kondici té psychické, ale i fyzické si s vámi dnes povídáme od 9. hodiny dopolední, jak se udržujete v kondici. O tom nám píšete a přidal se Jirka. Fyzicky na tom ve svých 77 jsem dobře dík každodenním dlouhým procházkám a také rannímu cvičení. Psychicky je to ale pod vlivem osamělosti horší a krátkodobá paměť, tak ta už mě úplně opustila. Podepsaný Jirka.
1: Slíbili jsme hosta tak jako každý den v našem dopoledním vysílání a dnes to bude skvělá herečka, také naše milá moderátorská kolegyně a cvičitelka jógy. A já myslím, mohu prozradit, že například Šárka Volemanová je jednou z těch, které chodí cvičit a kteří, možná já nevím, jestli tam máte i chlapy vlastně.
0: My chodíme s Jitkou cvičit jenom sami dvě. Já chodím na individuální hodiny k Jitce domů.
1: Jo, takhle.
0: Ano.
1: Jo, tam dokonce.
0: Jitka, chlapy by nám to kazili.
1: Přesný jméno už zaznělo, Asterová je to příjmení. Milá Jitko, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne vám oběma a všem posluchačům přeji.
0: Hezké dopoledne, tak jsem samozřejmě Jitko prozradila Jirkovi, proč tak skvěle vypadáš, je to z té jógy, viď?
2: A nápodobně. A on se ptal, jestli ke mně chodí chlapi, tak samozřejmě také. Já teda musím...
0: Na jógu?
2: Ano, ke mně chodí na jógu, nebo chodil Zdeněk Piškula a Petíček Trojan.
1: Aha. Já jsem se na to zeptal i proto, že já, když jsem poprvé vyrazil na jogu před několika lety, tak jsem se vlastně jako zdráhal a říkal jsem ženě, která mě jako k tomu vedla, říkal, a mě se na tomu je takový a mě se jako nechce a mezi ty ženský a tak. A je pravda, že těch dám je jako převaha, ale že zaprvé jsem si zvykl už já a vždycky tak jako ve dvou, ve třech se tam i pánové sejdou, tak to jenom proto mě to zajímalo.
2: Ale je to pravda, je to jenom u nás v České republice, chodí strašně málo mužů, tam je poměr třeba 30 žen a dva muži, ale třeba takový George Clooney, ten cvičí jogu, ale nechodí ke mně, bohužel.
0: Mm-hmm. To má trochu z ruky.
1: A George Holoubek taky cvičí, ale nechodí k tobě.
0: Jitko, zůstaňme na chviličku ještě u té jógy. Já bych tomu nikdy nevěřila, protože jóga působí tak jako velmi pomalý pohyb, spíš takový relaxační. Dneska už můžu říct, že to tak úplně není, když spolu cvičíme. Každopádně, co je určitě pravda, že tam vlastně člověk, a teď mluvím za sebe, dostane velký náboj energie, nebo já alespoň tak vždycky odcházím, že je mi prostě dobře. Může být jóga, jestliže ano, tak proč? Vlastně nějakou tou motivací k fyzické, ale i psychické kondici?
2: Ne, tak to samozřejmě určitě. Já jsem samozřejmě strašně moc ráda, Šárko, že se takhle cítíš po hodinách se mnou, protože já, když jsem byla ve správný čas na správném místě u správné lektorky, tím neříkám, že jsem to já, ale mně se to stalo taky právě, že jsem se cítila nejenom dobře fyzicky, ale i psychicky, protože právě ty cviky, ano, se dostaneš, protože tam se musí strašně koncentrovat na to přesné nastavení v té asáně, v té pozice, takže člověk se dostává vlastně sám k sobě, ke svému tělu a tím je propojený sám se sebou a musí se strašně koncentrovat a soustředit a tím pádem se odprostí od toho vnějšího světa a dochází tam právě i k té vlastně relaxaci a částečně i k meditaci.
1: Jitka Asterová s námi ve vysílání, herečka, moderátorka, cvičitelka jógy, která, myslím tím teď jógu, už je v poslední době hodně zmiňovaná, vlastně v mnoha letech u nás už se o tom hodně ví, ale co mě zajímá, a nevím to, Jitko, o Čárky, protože jógy existuje jako řada odnoží nebo druhu, někdo cvičí dynamickou jógu, někdo dává na to, aby nás nebolela záda, někdo cvičí jógu jako jemnějším způsobem. Jakou cestou jdeš ty a kdy ses vlastně k józe dostala?
2: Tak já nejdřív odpovím na tu poslední otázku. Já jsem se k józe dostala právě v roce, který si dnes budeme připomínat s mými posluchači v mém...
1: Takže ho nemůžeš prozradit vlastně.
2: Takže nemůžu prozradit, ale už to pár let je. Jinak otázka, odpověď na otázku, jaký druh jógy cvičím, tak já cvičím takzvanou Iyengar jógu. To je jóga, která vychází z Hatha jógy. Jsou to ty základní asány, ty pozice, ale jsou tam dlouhé výdrže a cvičí se tento druh jógy s pomůckami a jde o přesné nastavení v té pozici, v té asáně, aby člověk tam neudělal chybu, protože když člověk jako neví přesně, co má udělat, tak si může v těch pozicích některých i ublížit a o to jakoby vůbec nejde. Ale ty pozice jsou velice vlastně jednoduché a můžou to cvičit i seniori.
0: Jitko, jak teď na nás mluvíš o té józe, tak jsem se přestihla, že jsem zpevnila střed břicha, jak mi vždycky říkáš. Ten hlas na mě tak funguje. Ano, ty jsi skvělá. Každopádně, poslední otázka. My si dnes povídáme s našimi posluchači, jak se udržují v kondici. Můžeš udělat úkrok od jógy a odpovědět na otázku, jak se v kondici, ať už jakékoliv fyzické, psychické, jaké chceš, udržuješ ty.
2: Tak já navážu na Jirku, myslím tím ne holouka, ale posluchače, který právě volal. Já denně, nebo psal vám SMSku, já denně cvičím, krom jógy, tak cvičím střed těla 10 až 15 minut, protože ten střed těla, ten ochabuje jako nejdříve, protože nohy, ruce nějak v životě běžném používáme. Potom chodím, snažím se chodit 5-7 kilometrů denně, čili nepoužívám MHD a po Praze se snažím chodit pěšky. Zrovna ještě minulý týden jsem plavala v jezeře, kde plavu vlastně od května do začátku října, takže plavání je to určitě tak a to je ta fyzická kondice. No a psychická kondice tak samozřejmě pomáhá mi moje práce, pomáhá mi rodina, kamarádi a když už není zbytí, tak jdu ke své psychoterapeutce, to jsem začala teprve jako nedávno, protože jsou některé věci, se kterými si třeba poradit neumím a je tam třeba právě ten pohled úplně z té druhé strany. Já si vzpomínám, když jsem skoro před 50 lety viděla poprvé film Kramerová versus Kramer, tak jsem se divila, proč tam Meryl Streep chodí, proč má psychoterapeuta, teď jako o co jde, ať se stará o dítě, vůbec jsem to nechápala. No a to je 50 let a teď jsem úplně vlastně, ne že bych byla takzvaně na hlavu, ale myslím si, že někdy člověk by se za to neměl stydět a vyhledat. To není pomoc, ale to je právě ten druhý pohled. Hmm.
1: Děkujeme. Cesty k dobré kondici oči majitky Asterové, herečky, naší milé moderátorské kolegyně. Jíťo, děkujeme, přejeme hezký den a ty se ještě s našimi posluchači dnes uslyšíš, jak už si naznačila, takže vlastně zanedlouho opět na vlnách dvojky naslyšenou.
2: Děkuju moc i vám. Mějte se moc krásně, naslyšenou. Pa, pa.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Při pondělním dopoledni s vámi společně o tom, jak se udržet v dobré kondici, jaké jsou ty cesty, které volíte k tomu, abyste si kondici udrželi dobrou, jak tu fyzickou, tak tu psychickou, která velmi často souvisí s dětmi nebo s vnoučaty. A o tom píše i naše posluchačka Jarča. Je mi 70 let, často hlídám nejmladší dvě vnučky ve věku 4 a 9 a věřte, že se nenudím a mozek dostává výživný trénink. Taky ještě trochu pracuju, jsem hodně venku, tak snad to bude dobré. Přeju vám hodně štěstí, pěkný den a děkuji za příjemné a pozitivní vysílání. Napsala Jarča, i my děkujeme a jako vnoučata ve věku 4 a 9, to musí být záběr.
1: Budete ve skvělé kondici, jistě po všech směrech. Každopádně já se tady dívám do našeho dnešního tisku a ve své podstatě dva psy se zasloužili o to, abych jejich páníček zůstal také v kondici. Proč to všechno říkám? Protože jeden z těch psů v noci zastavil policejní hlídku a zavedli ji domů ke zraněnému majiteli. To všechno bylo v Kansasu a stal se vlastně velkým hrdinou. Na pomoc čekal ten jeho páníček 3 hodiny, protože prostě než se to celé dalo dohromady, nicméně dobře to dopadlo. Jeho pánček se už zotavuje vlastně z toho kolapsu, který tam byl, ale proč jsem na začátku říkala dva psy, že oni si to mezi sebou rozdělili. Byl majitelem 2 psů, jeden se vydal pro tu pomoc a druhý ho hlídal na místě, tedy předpokládám, když by bylo potřeba podat první pomoc, byl připraven.
0: Úžasná zpráva, zajímavá, povzbudivá a milá, ještě ke všemu s dobrým koncem, a mě to připomnělo, že znám jednoho muže, dlouholetého známého, který má psy a jeden z těch jeho psů, a ono už to je dlouho, bude to třeba 10, 12, ne-li 15 let, ale získal dokonce státní vyznamenání za záchranu lidského života, kdy právě svého majitele, tedy Karla, přivedl k muži, který potřeboval pomoc, a společně pak zavolali záchranku a ten pes za to byl opravdu oceněn prezidentem republiky.
1: Ještě, že ty psy máme, doufám, že něco takového by uměla i naše Pepuna.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Už jsem zmínil na začátku téhleté hodiny, že dnes se také velmi těšíme na přání, které budeme plnit.
1: Dva na dvojce.
2: Vaše přání na naši hlavu.
3: A říkali jsme si, že vám ho přečteme celé, protože je moc hezké, takové netradiční.
0: To, ano,
3: od Dáši z Lipoltic. Takže zdravíme. A Dáše samozřejmě pošleme ponožky, dvou na dvojce pro radost. Zašleme samozřejmě obratem. A teď tedy na to přání. Mám pro vás jedno trochu netradiční přání a zároveň otázku, která mi už nějakou dobu vrtá hlavou.
0: Když ráno jedu do práce, potkávám popeláře, tak mě úplně fascinuje, jak neskutečně jsou ti chlapi pracovití. Celou dobu, co jejich auto projíždí ulicemi, běhají od jedné popelnice ke druhé, přivážejí je k vyklápěči, odvážejí zpátky a pořád dokola a dělají to opravdu v obrovském tempu, prakticky se nezastaví.
3: A tak si říkám, čím to je? Je jejich práce takto nastavená, že musí jet celou směnu v takovém tempu? Mají třeba pracovní dobu kratší, když svou trasu zvládnou rychle? Nebo je to jednoduše tím, že mají práci přesně organizovanou a jsou na tento způsob práce zvyklí?
0: Přání ještě pokračuje, já jenom dodám, pokud si teď říkáte, no to by mě zajímalo, kde to je, tedy když sledujete třeba své popeláře, tak tady je do vysvětlení. Bydlím u Přelouče na Pardubicku a právě tady je často vídám, píše Dáša, a když je porovnám s jinými manuálně pracujícími lidmi třeba na stavbách, tak mi ten rozdíl v tempu připadá opravdu obrovský.
3: Vím, že každá práce má něco svého, ale mě by strašně zajímalo, pokračuje Dáša, proč zrovna popeláři pracují takovým běžeckým způsobem. Takže moje přání je, mohli byste prosím zjistit, jak to u popelářů skutečně funguje a proč pracují v takovém tempu?
0: My to budeme zjišťovat za chvíli, ještě je tady takový drobný dodatek od Dáši, která píše ještě k tomu takové dětské přání strašně ráda. Bych se někdy svezla na tom malém stupínku vzadu na popelářském autě, ale vím, že to asi nebude úplně reálné a že to třeba z bezpečnostních důvodů nejspíš nejde, ale ta touha je veliká.
3: Tak my doufáme, že nás Dáša poslouchá, protože my se na všechno ohledně těch přeloučských popelářů zeptáme za chvíli.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padá.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

0: prachy. Si.
1: Budeme plnit přání. Před chvílí jsme ho představili. Především v tom přání jde o vysvětlení neuvěřitelného tempa, rychlosti, elánu a energie popelářů na Přeloučsku. To tak zaujalo naší posluchačku Dášu z Lipoltic, až nás požádalo o to, abychom zjistili, čím to je, že ti chlapi jsou tak výkonní.
2: Ano, tak samozřejmě udělali jsme maximum a s námi už po telefonních linkách právě teď ve spojení ředitel SOP akciové společnosti Jakub Kučera. Pane řediteli, hezké dopoledne a vítejte u nás na Dvojce.
3: Dobrý den, zdravím z Přelouče a děkuji za pozvání.
1: My děkujeme za to, že jste si udělal chvíli, když máte tak vysoké pracovní tempo, o kterém píše Dáša, ale pojďme k tomu, na co se ptá. Čím to je? Je to tím, a ona navrhuje ta možná vysvětlení, třeba kratší pracovní doba, proto tedy to velmi vysoké pracovní nasazení, nebo jsou prostě sami od sebe popeláři na Přeloučsku jako prostě nejrychlejší?
3: Tak bude to asi kombinace více faktorů, ale naše posádky mají standardní pracovní dobu. Ale pokud samozřejmě na plánu trasu zvládnou sjet rychleji, zároveň na nic nezapomenou, provedou nezbytnou údržbu vozidla, tak samozřejmě pak třeba o chvilku dřív z té práce můžou jít. A asi to vypovídá o té zkušenosti těch našich chlapů, hlavně těch, kteří už jsou u nás další dobu. Je prostě to jejich, zvládají tu svoji činnost tak dobře, že už to asi pro normálního smrtelníka vypadá, že jdou v extrémním tempu. Ale jsou samozřejmě za to rádi, za to jejich vysoké pracovní nasazení, které se dostalo až do rády.
2: Je to pravda. Vidíte, jak máte všímavé spoluobčany na Přeloučsku. Když už jsme tam u vás, pojďme se tam na chvíli zastavit, pane řediteli. Jak velkou územní část nebo možná rajon musí popeláři na Přeloučsku za den obsloužit?
3: Tak v tom je ta naše práce krásná, v tom, že žádný den není stejný. Takže vlastně ta posádka jeden den sváží komunální odpad v Přelouči, stráví na tom celý den. Druhý den sváží třeba odpad z kontejnerů na plasty po 20 obcí v našem regionu, který vlastně sahá někdy od Pardubic po Kolín a od toho severu vlastně od Chlumce nad Cedlinou až po Golčův Jeníkov. Takže je to vlastně nějaký pomyslný kosočterec.
1: Povězte ještě, pane řediteli, mě by zajímalo, jestli se mezi popeláři najdou i popelářky. Vlastně bych se za normálních okolností, asi by mě to nenapadlo, ale například někdy předevčírem jsem

0: viděl po delší době dámu řídit kamion. Mm-hmm. A nebylo to poprvé a určitě ne ani naposled, ale nikdy jsem si nevšiml dámy mezi popeláři. Máte nějakou?
1: Tak, já tady rozvedu trošku. V naší společnosti v současné době na pozici dělníka svazu nemáme žádnou ženu, protože manipulujeme i s nádobami na komunální odpad a bioodpad, které jsou těžké a tam by nám to vlastně zákonní limit pro manipulaci s břemeny neumožňoval. Mm. Ale jsou i jiné společnosti, kde například mají i dělnice svazu, které se věnují pouze svozu separovaného odpadu, na plasty, papír, kde ty nádoby jsou lehčí a mohou s nimi manipulovat. Ale v naší společnosti zaměstnáváme ženy na pozici řidiče svozových vozidel, takže ano, skutečně tady máme už dvě řidičky a jsme velmi spokojení a doufáme, že v tomhle směru ještě náš kolektiv rozšíříme.
2: Pane řediteli, otázka poslední, to bude takové přání od naší posluchačky Dáši, ona píše, že je to tady poněkud dětské přání, ale moc hezké, že by se strašně ráda svezla na tom malém stupínku vzadu na popelářském autě, jestli by to bylo možné, no tak to jsem sama zvědavá.
1: Tak já bych chtěl paní posluchačce v první řadě poděkovat. Velmi nás tady potěšilo všechny. A když nás propojíte, tak určitě vymyslíme nějaký bezpečný způsob, aby jsme jí tento zážitek mohli splnit.
2: No tak to je krásné.
0: My to zkusíme, ale už teď musíme upozornit ostatní posluchače, že to neznamená, že se z vás tady, jak si teď stane, instituce, která bude vozit na stupátku zájemce. Moc děkujeme. Jakub Kučera, ředitel SOP akciové společnosti, povídali jsme si na základě přání naší posluchačky a my za to ještě jednou díky. Mějte se pěkně a ať se daří.
1: Taky děkuju, mějte se, naschledanou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Ptáme se vás od 9. hodiny, teď jsme tedy od toho na chvíli odbočili, díky plnění přání, ale mluvíme o tom, jak si udržujete kondici psychickou i fyzickou.
1: Napsala nám taky Jana, děkujeme za to. Když můžeš chodit, nestůj, když můžeš stát, neseď, když můžeš sedět, tak nelež. Já chodím na jogu na židli. Podepsaná Jana.
0: Já jsem to do dnešní chvíle znal naopak, když můžeš sedět, nestůj, když můžeš ležet, neseď a tak dále a tak dále.
1: Ten význam je stejný, je důležité si to občas připomenout, ano, v jakékoliv formě.
0: V každém případě moc krát děkujeme za všechny vaše zprávy. Ono, možná i taková brigáda u těch rychle fungujících popelářů by samozřejmě byla cesta k tomu, jak si udržet dobrou kondici, ale nejsem si jistý, jestli bych vydržel 2, 3, 4 dny nebo než kvůli týden. Což nás ještě dovádí k tomu, abychom vám připomněli, že plnění přání je tady pro vás neustále.
1: Je to tak, a pokud si něco přejete, vynasnažíme se samozřejmě stejně jako s přáním právě uplynulým vyplnit tu vaší prosbu, ale potřebujeme k tomu, abyste nám vaše přání napsali sem k nám na speciální e-mailovou adresu rnp@rozhlas.cz.
0: Možná jsme tím otevřeli pěkné téma, ačkoliv už končíme v téhle hodině, protože nejenom popeláři na Přeloučsku si zaslouží poděkování. Teď nám přišel od Blanky z Jablonce, na dni jsou zpráva, přišla zpráva, taky máme rychlé a svižné popeláře, taky je chválím, mají těžkou a záslužnou práci.
1: A my vám děkujeme za první společnou hodinu, ta se chýlí ke svému konci. Nabídneme poradnu, ta samozřejmě dnes po 10. hodině nebude chybět.
0: Bude spotřebitelská, tak jako každé pondělí přivítáme už za pár minut redaktora spotřebitelského časopisu D-Test Jana Marišku a naším tématem se stane
1: výsledky testování probiotik.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Přiznám se, že mě na filmech a seriálech Jana Prušinovského vždycky bavilo, že jeho hrdinové nejsou zrovna výstavní kusy. Dělají chyby, občas jsou směšní, někdy dost nesnesitelní, ale skoro vždycky jim nakonec rozumíme. Platilo to v Okresním Přeboru a v Mostu. A jsem zvědavý, jestli to bude platit i v jeho novém seriálu Oddíl B. Ten nás totiž zavede rovnou za mříže. Zeptám se ho, kde se vůbec bere humor ve vězení, nakolik při psaní vycházel ze skutečných příběhů a proč ho tak přitahují právě lidé, které bychom za hrdiny na první pohled rozhodně neoznačili. Mým hostem bude otec outsiderů Jan Prušinovský.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Koaliční rada projednává školský zákon. Česká zbrojařská skupina CSG poprvé vystavuje na největším americkém veletrhu pozemní vojenské techniky a bude i polojasno až oblačno, výjimečně slabé přeháňky, teploty do 15 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristům není cílem schvalování zákona bránit, naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
5: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za víc než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 tisíce lidí.
6: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké Tatrovky s pohonem všech 8 kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hudsona by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Policisté, vojáci a hasiči mají dnes na Pražských Vinohradech taktické cvičení. V sídle pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si vyzkouší ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 tisíc domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení potrvá asi do 13 hodin. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky expandovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
7: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
8: 150-200 metrů odhadujeme.
7: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
9: To bylo jenom povrchové prameniště,
7: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
10: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
7: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, dopoledne místy jasno a výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty čekejte mezi 10 a 15 stupni, na Jihomoravě 17, na horách kolem 6 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je od sjezdu na Rousínov silný provoz z kilometru 212. Stojí oba pruhy, za Rohlenku se osobními auty zdržíte 20 minut. V Brně je plná Pisárecká a Rybnická a v obou směrech je to kvůli uzavírce tunelů. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 76. kilometru. Na 74. jsou silničáři v levém pruhu a zdržíte se 10 minut. Tolik zprávy, s vámi jsou dál Jiří a Šárka.
6: Přáním hezkého dopoledne i po 10. hodině a samozřejmě s nabídkou naší dnešní poradny. Podzim je tady a s ním i období nachlazení, viróz, chřipek a také zvýšeného zájmu o různé přípravky na podporu našeho zdraví.
10: A mezi ty přípravky určitě patří probiotika, která si lidé často pořizují. Například používání antibiotika, právě probiotika se stanou tématem pro příští minuty.
6: Je to tak, nabídneme prostor i pro vaše otázky v rámci dnešní poradny v její druhé a třetí části. Teď máme 5,5 minuty po 10. a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Vysavače, pračky, ledničky, podobné záležitosti už jsme mnohokrát řešili, kávovary, mikrovlnky, když jsme se setkali s někým z D-testu nad výsledky testování. No a dnes je s námi Jan Mariška, redaktor spotřebitelského časopisu D-test a budeme si povídat o něčem, o čem tuším, jsme v těchto souvislostech ještě nikdy nemluvili. A to sice probiotika. Výsledky testování probiotik. Jené, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, musím říct, že jste mě vyděsil tím úvodem a jestli jsem tady správně, ano. Ale ano, jsem tady správně.
4: Ano, tím jsem chtěla začít, protože já jsem věděla na Honzovi Mareškovi, že se vylekal, když jsi začal slovem vysavače.
2: No, a mě by zajímalo na úvod, jestli ta moje úvaha nebo ten dojem byl správný. Už jste někdy testovali probiotika?
3: Netestovali jsme je nikdy, ale vždycky jsme si to strašně přáli. A problém byl v tom, že neexistovala laboratoř, která by to uměla. Protože je to poměrně složitá věc, musí na to být samozřejmě akreditovaná metoda, protože se jedná o doplňky stravy, je to poměrně složité z mnoha ohledů. A teď se nám teda podařilo laboratoř najít, takže jsme si konečně za odměnu dopřáli test probiotických přípravků.
4: Jsem na to nesmírně zvědavá, jak to celé dopadlo, protože když se řeknou probiotika, tak my je známe jako nějaký doplněk ohledně obnovy mikroflóry v momentě, kdy bereme antibiotika. Už tady zaznívají také hlasy, že bychom možná probiotika měli občas brát jako prevenci v rámci střevní mikroflóry. Ale Honzo, když už máte takovou radost možná na začátek a vím, že je to trošku medicínská otázka, ale vy si s ní jistě poradíte. Co to vlastně probiotika jsou?
3: Tak probiotika jsou mikroorganismy, které lidskému tělu dodávají nějaký pozitivní zdravotní účinek. Ta probiotika v tom smyslu, o kterém dneska budeme mluvit, tak jsou mikroorganismy, které člověk spolkne, oni přežijí průchod zažívacím traktem a potom se usadí zejména ve střevech, kde mají různé pozitivní účinky, nebo mohou mít různé pozitivní účinky. Ty pozitivní účinky spočívají v tom, že oni tam prostě žijí a vegetí si a tím, jak žijí, tak metabolizují třeba nestravitelnou vlákninu, která ve střevech je a těmi svými metabolity pomáhají například vytlačovat některé nežádoucí mikroby nebo vytvářet prostředí, které je vhodné pro třeba lepší vstřebávání živin. A nebo mohou to střevo jen tak osídlit, například v situaci, když jsme po léčbě antibiotiky a ten náš samotný přirozený střevní mikrobiom je oslabený. Tak v takovém případě se tam ta zabydlená probiotika usadí a pomohou prostředí obnovit.
2: Děkujeme za to vysvětlení. Zaznělo tady slovo antibiotika, logicky probiotika, protože se jim budeme věnovat, ale ještě známe termín prebiotika. To je co?
3: Prebiotikum není mikroorganismus, ale prebiotikum je pro člověka nestravitelná živina, která v nezměněné podobě projde zažívacím traktem až do střev a v tom střevě poslouží jako strava pro probiotické mikroorganismy. To znamená, že probiotikum je živočich a prebiotikum je krmení pro něj.
4: Tak děkujeme za to do vysvětlení a teď už k tomu samotnému testování a výsledkům testování probiotik. Kolik těch vzorků jste měli a podle čeho jste vybírali?
3: Vzorků jsme měli tentokrát pouze 9, protože ten test byl poměrně komplikovaný, nákladný, takže jsme si mohli dovolit jenom 9 modelů a vybírali jsme v několika úrovních. V první řadě nás zajímalo, který typ přípravků to vlastně bude. Protože když se podíváte na trh s probiotiky, tak najdete celou řadu speciálních doplňků s přesně určenou funkcí. Můžete mít typicky třeba probiotika pro malé děti, které se podávají novorozencům a kojencům, aby se zlepšila střevní mikroflora. Potom jsou nějaká obecně označená probiotika například na podporu imunity, na podporu třeba močových cest. Existují dokonce probiotika na zdravý mikrobiom v ústní dutině, což znamená něco jako ochrana proti zubním kazu, což je teda velmi důležité. A my jsme sáhli po speciálních doplňcích, které byly určeny k užívání po léčbě antibiotiky. To znamená, že se jednalo o přípravky, které mají pomoci s osídlením toho střevního prostředí. Po těchto prostředcích jsme sáhli proto, že probiotika mají jako velmi komplikovaně prokazatelné účinky. Není vůbec jednoduchá odpověď na otázku, jestli má smysl brát probiotika, protože prokázaný účinek znamená, že se prověřuje schopnost jednoho konkrétního kmenu, ani ne jako skupiny bakterií, ale jenom jednoho konkrétního kmenu, pomoci s určitou situací. A právě v té oblasti pomoci z léčby po antibiotiky je těch prokázaných vědeckých účinků nejvíc. Proto jsme se tedy rozhodli pro tuto kategorii doplňků. No a potom, když už jsme tedy věděli, po které škatulce sáhnout, tak jsme vybírali zejména na e-shopech a lékárnách prostředky, které tam byly deklarované jako ty nejprodávanější, abychom tedy do testu zařadili ty nejoblíbenější z nich.
2: A za chvíli další detaily. Testování probiotik, tomu se věnoval D-test, mluvíme o tom s Janem Mareškou a vy se můžete zapojit.
4: 702-222-220, to je číslo pro SMS-kové dotazy do dnešní poradny dvojka@rozhlas.cz. Naše e-mailová adresa, můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Výsledky testování probiotik, téma naší dnešní poradny, a s námi ve studiu zůstává redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška.
3: Vy jste, Honzo, před chvílí mluvil o tom, že to testování je velice náročné, také i proto k němu možná došlo až teď poprvé. V některých testech mluvíte sem tam o tom, že se propojujete i se spřátelenými organizacemi z Evropy. Například tohle bylo čistě na vás?
4: Tady to bylo čistě na nás, ano.
3: Jak těžké bylo získat laboratoře?
4: Nakonec jsme zjistili, že podobnou analýzu akreditovanou umí pravděpodobně jenom jedna laboratoř v celé Evropě. Takže opravdu dostat se na tu správnou adresu nebylo vůbec snadné a trvalo nám to dost dlouho, než jsme se doťukali na ta správná dvířka.
2: Honzo, zpátky k testování probiotik. Asi všichni víme, že typů probiotik je jako velká řada, že každé je na něco, na nějaké to období, kdy člověk potřebuje nějakým způsobem pomoc s tou mikroflorou. Dá se z obecného pohledu v laboratoři vlastně vytestovat to, jestli to danému člověku opravdu pomůže?
4: To se bohužel nedá. Laboratoř tohle nedokáže. A zkoumat účinky probiotik na lidský organismus dokáží pouze lékaři v klinických studiích, které musí být koncipovány tak, že máme dvě poměrně velké skupiny pacientů a jedné skupině ta probiotika podáváme a druhé nikoliv. A pak porovnáváme výsledky obou těch skupin mezi sebou, aby jsme zjistili, jestli probiotika v některém ohledu fungují. Takže trvá to strašně dlouho. Je to náročné samozřejmě na provedení, protože to musí provozovat jedině lékaři, nikdo jiný. A ještě navíc, jak já jsem říkal, je to komplikované v tom, že ta otázka, jestli probiotikum funguje, musí být v tomhle případě naprosto konkrétní. Takže ta otázka by třeba zněla, pomůže vybraný kmen bakterie Bifidobacterium longum na prevenci určitého typu dětského průjmu v případě, že té bakterie budeme podávat 100 milionů kusů denně. Tak když bychom tu otázku položili takto a dali ji do té klinické studie, tak za rok nebo dva dostaneme odpověď ano, pravděpodobně možná ano, anebo ne, spíš ne. Jo, že opravdu to prokazování těch účinků je strašně složité. A třeba je to hezky vidět i na označování některých potravin. Protože na potravinách v Evropské unii mohou být takzvaná zdravotní tvrzení. A výrobci, když se ta možnost otevřela, tak si přihlásili do kandidátních listin spoustu zdravotních tvrzení spojených třeba s probiotickými účinky jogurtových bakterií. A Evropský úřad pro bezpečnost potravin tato tvrzení posuzoval zhruba 10 let a teprve po 10 letech byl schopen říct, že většina těch tvrzení je neopodstatněných, že je nelze prokázat, že jsou příliš obecná, nedá se spolehlivě podložit a vlastně ze všech těch tvrzení, a byly jich skutečně desítky, zbylo jenom jedno jediné a to sice říká, že pokud budeme do sebe dostávat jogurtovou kulturu v množství 10:8 na gram, tak to pomůže vstřebat laktózu. Jo. Takže opravdu ta odpověď je vždycky strašně konkrétní a nedá se zobecnit.
3: Máme telefonický dotaz. Někdo z našich posluchačů je na lince. Vítáme vás a máte slovo. Haló?
5: Dobrý den, tady Lubuše.
3: Dobrý den, můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste nevěděl, jaký konkrétní probiotikum je dobrý na tu dutinou ústní.
3: Děkujeme. Tak. Říkal jste před chvíli, Honzo, to je velmi důležité, jste zmínil?
4: Ano, je to velmi důležité a moc mě mrzí, že teď na to neumím odpovědět, protože my jsme se tady té kategorii vyhnuli. Ale v každém případě zrovna probiotické bakterie na podporu správného mikrobiomu v dutině ústní, tak jsou skutečně důležité, protože to může pomáhat s problémy s paradontózou, prevenci proti zubnímu kazu. Ale bohužel k tomu nemám přesnější informace.
2: Probiotikum se budeme věnovat i za chvíli. Tohle byla druhá část naší dnešní poradny. Pořád ještě s prostorem pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25. Můžete nám zavolat.
1: Šárka Volemanová
0: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Testování probiotik a o tom mluvíme s redaktorem spotřebitelského časopisu D-Test Janem Mariškou.
2: A s námi ve spojení po telefonních linkách opět někdo z posluchačů s dalším dotazem. Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce a prosím, můžete se ptát.
3: Dobrý den, Dobrý Jana, den. Já bych se chtěla zeptat, jestli existuje probiotikum na odbourání histaminu. Děkuji.
2: Děkujeme, spíše takové jako medicínské dotazy, než dotazy k testování. No Honzo, jak se s tím poradíte?
4: Musím říct, že s takovýmhle doplňkem jsem se nesetkal. Když jsme vybírali ta probiotika, tak přípravek, který by vyloženě sliboval odbourání histaminu, ten si vůbec nevybavuji, že by tam byl.
1: Čistě spotřebitelského hlediska, protože jak Šárka zmínila, ty dotazy, které nám chodí i e-maily, SMS-kami, očividně i po telefonu, jsou toho medicínského charakteru. Jaké klíčové, zásadní informace pro nás jako pro spotřebitele ten test nakonec poskytl? V čem nám vlastně pomůže se zorientovat, co se z něj, my laici, dozvíme?
4: Tak ten test především ověřil to, jestli probiotické přípravky obsahují skutečně tolik bakterií, kolik slibují. Jestli tam ta probiotika opravdu jsou. Takže jsme nechali spočítat počty mikroorganismů, nechali jsme spočítat celkové počty mikroorganismů a potom jsme nechali spočítat i vybrané konkrétní druhy těch probiotických bakterií. No a co bylo ještě mnohem důležitější, tak se nechalo v laboratorních podmínkách ověřit, jestli jsou ty kmeny dostatečně odolné na to, aby přežily průchod trávením. To znamená, že se každý ten doplněk nechal projít simulovaným pobytem v žaludku a simulovaným pobytem ve střevním prostředí a zjišťovalo se, do jaké míry se ty bakterie dokáží zachovat životaschopnost. Tož je naprosto klíčový parametr, protože když probiotikum do střeva nedojde živé, tak nám nepomůže.
2: Jak to dopadlo z obecného pohledu?
4: Z obecného pohledu to dopadlo tak, že bohužel jsme museli při počítání mikroorganismů sáhnout i po nedostatečných známkách a jeden z těch 9 přípravků propadl, protože ani zdaleka neobsahoval to, co deklaroval. Nedodržel vůbec celkový počet mikroorganismů v denní dávce podle etikety a dva druhy z deklarovaných na etiketě v tom přípravku úplně chyběly. To znamená, že jako velmi hrubě nedodržel svou deklaraci. No a pokud jde o tu odolnost proti průchodu zažíváním, tak tam ty probiotické přípravky ukázaly, že opravdu mají své opodstatnění a mají svůj smysl. Při průchodu žaludkem a střevem se jim totiž dařilo mnohem lépe, než třeba pokusné jogurtové kultuře, kterou jsme pro srovnání také nechali podrobit stejnému testování.
1: Tam měl směřovat další dotaz, povídejte.
4: No, takže jestli, když tak ten dotaz upřesníte.
1: Ne, šlo o to, že jsme věděli, že jste pracovali i s tím bílým jogurtem a vlastně jsme se úplně jednoduše chtěli zeptat, jestli ten jogurt může zastoupit roli probiotik.
4: Do jisté míry ano, ale velmi omezeně. Jogurt má určitou schopnost přežití ve střevě, ale ta schopnost přežití vypadá tak, že na začátku vám vstupuje 650 milionů bakterií jogurtové kultury a na konci střeva jich je 850 tisíc. Mm-hmm. Řekli byste, že to je poměrně slušná decimace. Je to pokles o 99,99%. A přesto ti mikrobiologové jsou natolik cyničtí, že řeknou, že to je vlastně dobré, že to vůbec není špatné. Jo, protože když přežije 850 tisíc, 650 milionů, tak v jejich vyjádření to ještě stále odpovídá indexu přežití 75,7, protože to se počítá z logaritmických hodnot. A to je pro ně vlastně ještě stále přijatelná jakási průměrná střední schopnost přežití.
2: On se vás to úplně rozčílilo.
4: No, víte co, ono se to totiž strašně špatně vysvětlovalo. Já, jak jsem prošel potravinářským vzděláním, tak mi tady ten mikrobiologický cynismus jako je trošku blízký, ale když jsem to pak přednesl v redakci, tak mý humanitně vzdělaní kolegové to úplně nechápali, že když řeknu, že zemřelo 90% populace a je to vlastně vynikající, tak to nikdo úplně nechápal. Ale prostě ten mikrosvět je takový. No ale v každém případě, takže u jogurtu jsme se dostali na index přežití něco okolo 75% a u těch opravdových probiotik, těch specializovaných prostředků, tak tam se ten index přežití pohyboval okolo 99-96%, nejméně 92%. Takže opravdu je vidět, že ty kmeny jsou odolné a jsou vybírány tak, aby v tom střevě si dokázali najít místo na slunci a mohli tam fungovat.
1: Dobrá optimistická zpráva na závěr z D-testu. Jan Mariška, samozřejmě víc na webu D-testu nebo v časopise. Honzo, děkujeme, mějte se pěkně.
4: Taky děkuji za pozvání, přeji krásný den, nashledanou.

0: Důležité téma nabídne dnes odpoledne káva o čtvrté. Nevěra nemusí znamenat konec vztahu, ale téměř vždy zasáhne důvěru, pocit bezpečí i naše představy o partnerství. Proč nás nevěra tolik zasahuje a co všechno se za ní může skrývat, jak poznat, zda má vztah šanci na pokračování a nebo ne, co partneři potřebují, aby mohli znovu tu důvěru najít. No a jde to vůbec? Velká témata dnes odpoledne, poslechněte si kávu o čtvrté. Hostem bude párový terapeut Jan Vojtko a moderovat bude Patricie Strouhalová.
1: Ve spojení jsme už na dálku s Alešem Cibulkou, za chvíli je před námi jeden, bohužel vzpomínkový, červen koberec.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Šičibnyjové Tajný večírek.
4: Dnešní párty bude noc jejího života.
3: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
4: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
3: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Jak jsem řekl před chvílí, Aleš už je připraven a spojení máme vynikající. Hezké dopoledne při pondělku.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny na přímo dvojky.
4: Aleš, dnes na červeném koberci budeme vzpomínat. Včera odpoledne se Českem rozletěla zpráva o tom, že odešel herec Jiří Štěpnička. Dáš nám nějakou osobní vzpomínku na něj?
3: No, bylo bych plno. Já jsem mu pokorně vykal, on mi tykal asi ze staré známosti. My jsme měli takovou hru, rok co rok jsem se mu vždycky ozýval, když jsem připravoval nový pamětnický kalendář.

0: pořadu, tak mě v přímém přenosu, a to si vzpomínám, do dneška krásně vyškolil. On mi říkal s tím humorem, který měl, proč pořád říkáš, že vysíláme z Pražského národního divadla. Národní divadlo máme v republice přece jen jedno a to je tohle naše v Praze. Říkal samozřejmě rád za přítomnosti Igora Bareše, který tam byl. Byla s ním ohromná legrace, on se vždycky hrdě hlásil třeba i k tomu, na co v životě nebyl až tak úplně pyšný. Čili jednoduše řečeno, jsme chučí o další významnou osobnost, byl to skvostný herec, hrdý chlap, no Harrison Ford, je to škoda.
1: Aleši, na webu Dvojky si posluchači mohou připomenout blízká setkání z doby, kdy byl Jiří Štěpnička tady u nás hostem Terezy Kostkové, ale i ty si vybral nějakou vzpomínku, jaká to je?
0: Naposlouchal jsem toho hodně a moc mě zaujalo to, co řekl v roce 2022 v pořadu Momenty sesterské stanice Vltavy. Jsou to slova, která jsou velmi aktuální k dnešní době a myslím, že jako vzpomínka na Jiřího Štěpničku to bude ideální. Takže rok 2022, pořad Momenty a Jiří Štěpnička.
2: Já mám takový pocit, nebo se domnívám, že ten svět se strašně změnil. A nemyslím si, že k lepšímu. Ta technika, která dneska, ať je to internet, ať jsou to ty mobilní telefony a tohle, já mám pocit, že to tu lidskost, tu bytostní jako lidskost ničí. Já vím, že se tomu těžko vyhnout, ale tím víc mě to trápí, protože vím, že se tomu nemůžu vyhnout. No ale jako upřímně řečeno jsem velice zaujatý proti těmhle těm všem novodobým výdobytkům. No, tak radost mi dělá to, že pořád ještě jsem činorodej, protože já jsem činorodej člověk ze své podstaty. Já dokonce tvrdím, že když nemám co dělat, tak si něco vymyslím, abych něco dělal. No. Všechno možné, rukodílné věci. Zahradu jsem nedělal nikdy. Moje máma na Zbraslavi v té vile tak měla taky zahrádku a varila tam ty záhony a já jsem se jí jednou ptal, mami, a proč ty jako pěstuješ tady tyhle ty věci a hraješ záhony, když jsi slavná a můžeš si to dovolit jako finančně, proč to tady takhle hraješ? A ona říkala, chlapče, to zarejvám starosti, víš? No, takže já jsem vyrost podobným způsobem. Já se umím obrátit o 180 stupňů a když se nedá nic jiného dělat, tak dělám to, co se dá dělat.
3: Aleši, děkujeme za tu vzpomínku a my jsme říkali, že ten dnešní červený koberec bude kompletně vzpomínkový. Na závěr tady vzpomeneme na člověka, který by dneska slavil svoje narozeniny.
0: Ano, představte si, že by mu bylo 83 a to je Karel Černoch. Takže vzpomínka na Karla Černocha touhle jeho slavnou písničkou jako ukončení toho dnešního bohužel vzpomínkového, už jen vzpomínkového červeného koberce.
1: Děkujeme za něj, Aleši, a doufáme, že zítra to bude třeba o něco veselější. Měj se pěkně a naslyšenou příště.
0: Budu se snažit a vám všem hezký den.

0: Marek Němec už je s námi ve studiu, znamená to, že za chvíli budou blízká setkání. Hezké pondělní dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům. Ano, ano, pravda budou.
2: Jaká to dnes budou blízká setkání? Narážím na to, jestli to budou blízká setkání mezi přáteli, anebo jestli mezi kolegy, anebo jestli s vaším hostem se třeba dnes uvidíte poprvé, což nepředpokládám tedy.
1: No a vidíte, tak zase je správně, protože s mým dnešním hostem já se uvidím skutečně poprvé a moc se na to těším, protože budeme probírat, no budeme probírat lůzry.
2: Je to blízké téma?
1: Je to blízké téma, samozřejmě. Je to velký zdroj humoru, ale zároveň je to také něco, s čím máme soucit a něco, od čeho se můžeme dost naučit. Takže už prozradíme.
0: Zrovna jsem chtěla říct, že nevím, jestli Jan Prušinovský, který bude hostem, měl někdy takové uvítání.
1: Já bych ho uvítal jako otce všech filmových a televizních lůzrů.
2: Co víc si přát. Stručná pozvánka od Marka Němce, za kterou děkujeme. Už teď se těšíme na blízká setkání. Fuj, fuj, fuj.
1: Já také. Čert vás vem.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Osobní pozvánku Marka Němce k poslechu dnešních blízkých setkání jste před chviličkou slyšeli. Marek Němec už má ve studiu i svého hosta, kterým je dnes Jan Prušinovský.
1: Těšíme se na to a samozřejmě, jak jsme se dozvěděli od Marka Němce, vidí se dnes poprvé. Velmi zajímavá blízká setkání nás dozajista čekají. No a dva na dvojce se budou loučit, proto abychom uvolnili ten prostor éteru Českého rozhlasu Dvojka, ale zároveň se těšíme na zítřek.
0: Je to tak, i zítra, tedy v úterý mezi 9. a 11. vás opět, a to velmi rádi pozdraví a společnost vám dělat budou dva na dvojce. Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. A bude polojasno až oblačno, výjimečně slabé přeháňky, teploty do 15 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
2: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na čtyřdenní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Delhi, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
4: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Delhi bude ministr jedna z členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Delhi Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
5: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
6: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
5: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
7: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
5: Výnos cukrové řepy se v Lošticích oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, výjimečně slabé přeháňky nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty odpoledne 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 6 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou zpomalíte na 75. kilometru. Je to kvůli údržbě, zdržíte se přes 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy velmi opatrně na konci dálnice. Na 0. kilometru se u sjezdu na Pražský okruh srazilo nákladní a osobní auto. Nákladní blokuje levý sjezdový pruh, osobní stojí v dopravním omezení. Kolona se netvoří, ale náhle se brzdí a vybočuje. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí
8: blízká setkání Marka Němce.
9: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači. Můj dnešní host má poměrně zvláštní dar.
0: dokáže natočit českého člověka tak, že se mu smějeme, trošku se za něj stydíme a nakonec ho vlastně máme rádi a trpíme takovou zvláštní něhou. Ale někdy je to ještě horší, poznáme v něm trochu sami sebe. Jeho hrdinové nebývají vítězové, často jim něco nejde, nejde jim většinou dost věcí, něčemu nerozumějí, ale o to usilovněji se snaží zachovat si důstojnost, což je v českých podmínkách někdy mimořádně náročná disciplína. Pozvání do blízkých setkání přijal režisér, scénarista Jan Prušinovský. Vítejte.
9: Dobrý den.
0: Než si pustíme první píseň, na kterou se těšíme. Honzo, když pozorujete lidi kolem sebe, vidíte nejdřív člověka nebo rovnou už filmovou postavu?
9: To záleží, většinou vidím furt méně lidi, že jo.
0: A kde je ten moment, kdy se ten normální člověk v uvozovkách přestane tvářit jako normální a už je zpracování hodný?
9: To se takhle neděje třeba na ulici nebo vůbec mezi lidma, to se děje až doma. Většinou se mi zarejou nějaký momenty v hlavě, nějaký třeba věci se stanou okolo mě nebo i třeba mě nebo nějakým lidem nebo mi někdo něco vypráví, co mě zaujme. A já pak sedím doma a občas se mi stává, že se mi ty věci jako slejvají a napadá mě, a co kdyby tenhle člověk udělal ještě tohleto, jako ještě něco horšího, než udělal, anebo kdyby se jemu stalo něco tak hroznýho, jako tomuhle tomu člověku. Nebo co kdyby tenhle člověk se dostal do takovýhle situace, tak tohle jsou vlastně potom, a když mě ta hlava jako v tomhle tom uvažování jede třeba 3-4 dny sama, tak je to dobře a vlastně to má jako v tu chvíli nějaký význam.
0: Když se třeba vám stane něco trapného v životě, nebo něco...
9: To se děje často, no.
0: To je skvělé. Mě taky. A trpíte, nebo si třeba v duchu i říkáte, výborně, tak tohle to je materiál. Tohle jednou použiju.
9: Ne, já to silně prožívám. Já jsem vlastně hodně emocionální člověk.
0: Takže než přijde ten odstup od toho, zase se musíte zavřít
9: trvá,
0: doma.
9: No, to trvá chvíli.
0: A pak,
9: no.
0: Jo. A teprve se to stane.
9: Ano, ty sebereflexe jsou očistný a dějou se, ale nemyslím si, že se to tolik promítají do toho samotného psaní. To si myslím, spousta lidí si říká, to je taková ta terapie, tak ty si tam léčíš ty svoje jako průsery a ty svoje mindráky, ale jako tak to úplně není.
0: No ale takhle, zaplať Bůh, že se to ve vás děje, zaplať Bůh, že můžete být doma a tvořit. My si budeme povídat nejen o vašich ikonických projektech, na kterých jste samozřejmě spolupracoval s Petrem Kolečkem, co by spolu scénáristou, ať už je to seriál Most, legendární, ale teď samozřejmě nově seriál Oddíl B, který už sklízí poměrně slušné úspěchy, mimo jiné v Brně na Serial Killeru, na festivalu. Pojďme se tedy povídat o něm, protože lidské slabosti vám poskytují poměrně dost velkou půdu pro to, abyste toho člověka zkoumal a vystavoval pozoruhodným situacím. Řekněte mi ještě, jste vy i podobný svým hrdinům?
9: Těžko říct, jako u každého toho hrdiny si člověk něco najde takovýho, tak tohle je nějaký můj vlastně, možná moje část nějakého mýho já nebo nějakých takových vlastností, ale rozhodně se, já se tam jako rozpouštím do nějakých jako určitých procent a je hodně málo těch procent, takže jako kdyby jich bylo víc, tak si myslím, že by se mi to hůř psalo, takže asi je to takováhle cesta, no.
0: Skvěle, no tak Jan Prušinovský je můj rozpouštějící se host v blízkých setkáních.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: O novém seriálovém projektu Oddíl B si povídám s mým dnešním hostem, scenáristou a režisérem Janem Prušinovským. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
3: Dobrý den.
2: A jdeme na to, jdeme za katr, protože seriál Oddíl B nás zavede do vězeňského biotopu. My jsme si o tom seriálu už trošičku povídali, ale co vás na tom oddíle B, nebo co vás na tomto tématu jako přitáhlo, že jste si řekl, tohle stojí za to? Byly to historky Zdenka Godly, nebo co to bylo? Ten první impuls.
3: Ten první impuls bylo opravdu to poznat to prostředí, vlastně nějak ho jako poznat. Protože já jsem o tom vůbec nic nevěděl. Jako upřímně, tohle je vlastně jako něco, o čem jsem neměl lauter nic a do té doby jsem to, ty vězeňský příběhy bral, jako že jsou to takový ty jako příběhy těch útěků a takových těch jako silných situací a pak jsem slyšel pár těch Zdeňkových historiek, které byly vlastně extrémně zábavný. Říkal jsem si, jako jak je to možný, že on mi vypráví jako něco tak ještě vtipného a zjistil jsem posléze, že vlastně i v tom vězení je možný jako narazit na strašně komický a bizarní situace a že to je v podstatě takovej jako stát ve státě, že to nejsou jenom vězni, nejsou to jenom dozorci, jsou tam jakoby i jiný pracovníci a že to je vlastně celý takový jako samofunkční, že to má vlastně nějaký svůj celkový jako rytmus a najednou mě došlo, že to je vlastně velmi dobrý jako materiál pro ten seriál, jako jo.
2: Jo. No a jak dlouho jste...
3: Vlastně procedurální a profesní, jo. Takže takhle to bylo, no.
2: A jak dlouho jste seděl doma a...
3: Ne, já jsem tak... neseděl moc doma, já jsem vlastně jako hodně jezdil do toho vězení, že jo.
2: Tak aby jsem to nejdřív...
3: Než se
2: teda ta linka příběhová, než to spatřilo světlo světa.
3: Vlastně jako, protože historka není příběh, ty Zdeňkovy historky byly sice zábavný, ale moc nepřinášel nějakou jako story, jako nějakou velkou, jako, nebo story, která by to nesla, ten seriál. Takže já jsem vlastně začal jezdit do toho vězení, nejenom do jednoho, já jsem objel jich víc, protože jsem taky, aby jsem věděl, kde to natáčet a tohle a různě jsem vlastně jakoby poslouchal ty lidi, co mi říkají, nebo co mi neříkají.
2: A kam jste se dostal? To znamená, že jste si domluvil jako technologicky, teď nějakou vizitu vězení, že pacháte s takovou sondu.
3: A vlastně nejvíc jsem nakonec navázal kontakty v tom Novém Sedle, kde vlastně pan ředitel Špalek byl fanoušek okresního přeboru, takže on mě vyšel hodně vstříc a asi nějak chápal, o co nám jde.
2: Aha.
3: A víceméně já jsem tam mohl jako jezdit kdekoliv, pak už jsem vždycky zavolal, že přijedu, no jsme se domluvili schůzku a já jsem řekl, já chci ještě vidět tohle a vždycky mě přiřadil k nějakému dozorci a šli jsme, no.
2: A co jste viděl? Co jste
3: všechno,
2: viděl?
3: Všechno,
2: ale dobře, ale když jste tam přišel poprvé, vlastně...
3: Tak mi udělali takovou tour, jako v podstatě.
2: Jo, opravdu takový sightseeing, že jste si prošel ty nejhezčí místa.
3: No, oni, ze začátku samozřejmě, jako by mi nějaký místa ukazovat nechtěli, a pak už vlastně ve chvíli, kdy věděli, že nejsou úplně idiot a že jim nechci ublížit, tak vlastně byli velmi otevření a vlastně nám si strašně pomohli s tím seriálem jako na všech těch udělat. Já si pamatuju, ono to nakonec nevyšlo, protože tam přišlo, pak tam přišel jako jeden větší zákaz z toho generálního ředitelství. My jsme chtěli původně jakoby mít komparzní jako role ty reální vězně. Takže já jsem dělal velký komparz tam v tom vězení, ale jsem se měl na spoustu vězní docela spoustu času si poslechnout jejich životní příběhy. A to byl vlastně opravdu jako zážitek si to jako všechno vyposlechnout a to co mi jako říkají a tak jakoby se pak vyplňovat, co říkají mezi řádky, že většina těch lidí vlastně říká něco úplně jiného, než...
2: A no právě to se chci zeptat, jestli měli tendenci nějak jako se polepšovat v tom, co vám říkali, nebo jestli to jsou opravdu jako takový machrovinky, že se snaží vám říct, co všechno vlastně tady umí
3: jako
2: a dokázali.
3: 80% těch vězňů řekne, že je za maření výkonu trestu. Mm-hmm. Tak za tu mařenu, což je takový to jako zapomněl jsem prostě zaplatit dluh nebo já nevím co. Jo, pak teprve vám ten dozorce řekne, aha, to je těžký ublížení na zdraví a takovýhle. Takže člověk musí jakoby číst ten kód, co vám říkají. Ale samozřejmě tam byly jako lidi, kteří tam přišel člověk a řekl jako já jsem zlej.
2: Rovnou,
3: já to o sobě vím a já tady budu.
2: Co jste na to řekl?
3: No. Já říkám, tak mě těší.
2: Tak,
3: no.
2: Nastavno, no.
3: tak člověk to musí přijmout, co může dělat, že jo, jako co s tím, jako že vlastně to je, jsem si říkal, to je docela odvážný, když jako přijde člověk k někomu cizímu a řekl, já jsem zlej, já vylezu ven a zase něco provedu, já jsem radši tady, protože něco venku provedu.
2: No vidíte, to je právě jako zvláštní věc, jestli jste nabyl dojmu, když jste tam jezdil, že skutečně to je místo, hlavně pro ty dlouhodobě sedící, které vlastně už není možno úplně opustit, protože to je vlastně jejich svět.
3: Jako v něčem jo, ale myslím si, že ten systém by měl vlastně jako pořád nějakým způsobem ponoukat, že je pořád něco ještě lepšího, než jenom to.
2: Daří se jim to.
3: No právě, myslíte? Že to je ten problém toho vězení, že ne. Jako, že to vězení by mělo být ještě jakoby v něčem motivující v tom, aby už se ten člověk tam jako nedostal, aby tam už nechtěl být, ale ne z toho důvodu, že tam na ně ty dozorci budou přísný, protože jako to... Jako co lze a co nelze jako s člověkem dělat, to už je potom nehumání, že jo? Jako nějak tam trestat prostě jak za středověku, jo? Ale naopak by tam měla být teda by ta možnost jakoby ho teda aspoň nějakým způsobem přemluvit nebo mu dát možnost nahlídnout do toho, že to jde i jinak, jo? Protože ty lidi častokrát vlastně už tam jdou do toho vězení, už za sebou mají spoustu problémů, který mají od dětství, jo?
2: Takže je to přesně to, že se to táhne tak, jak to tak bývá většinou. Dobře, tak po písnice opět o seriálu Oddíl B s mým dnešním hostem Janem Prušinovským.

0: O novém seriálu Oddíl B si povídám s mým dnešním hostem Janem Prušinovským. Honzo, povězte, o čem ten seriál vlastně je? Pojďme navnadit diváky, protože my jsme si povídali o tom, jak to ve vězení je, ale co za příběh sleduje?
1: No tak jako v zásadě, co jsem se jako dozvěděl a co vlastně jakoby všechny kolem toho vězeňství nejvíc trápí, je ta recidiva. A je to, že existuje takový názor, že v podstatě tu recidivu častokrát vlastně jako podpoří i ten samotný pobyt ve vězení. To znamená, že si člověk vlastně jakoby z toho vězení, pokud je prvoodsouzený, tak a dostane se do styku s nějakýma jinýma vězněma, tak jako projde určitou převýchovou a stává se z ní jako, je vysoká pravděpodobnost, že se z ní stává jako recidivista. A to český vězeňství s tím bojuje a o tom vlastně ten seriál trochu je.
0: Máte pocit, že to je tím, že právě v tom vězení panujou pravidla zvenčí nebo takové restrikce zvenčí, ale zároveň uvnitř si můžete trochu dělat, co chcete?
1: Právě, že si myslím, že v tom vězení jsou určitý pravidla, které jako nebo to český vězení je hrozně jakoby náchylný k tomuhle tomu právě proto, jaký je, protože vlastně jako třeba už jenom to, že třeba jenom ty vězni tráví většinu třeba toho trestu ve společných ložnicích, kde je třeba klidně 15 lidí, jo, ten vězeňský život mezi těma vězněma a to, k čemu ty dozorci v podstatě jako nemají přístup, tak tohle to vlastně jako je k tomu ten systém jako náchylný. Jo, že v podstatě, když vám prostě 19, řeknu, dám pitomý příklad, 19letý kluk ukradne někde prostě čokoládu, ukradne ji znova, pak se někde sfetuje, někomu dá facku a jde na rok a půl, dostane prostě flastr a přijde tam mezi prostě 40letý jako kriminálníky a rok s nima je na pokoji, tak se tam vlastně, a nemá žádný třeba mužský vzor, nemá tátu, tak potom
0: potom si najde tátu tam.
1: Potom si najde tátu tam, přesně. Aha, tak.
0: Možná ne jednoho, ale
1: přesně tak, má tam vlastně rodinu.
0: Asi takový výběr.
1: Jo. A tohle se třeba jakoby mě přišlo hrozně zajímavý, jo, že se tohle může dít.
0: Je to něco, co i zkoumá váš seriál? Vlastně
1: já to nechci jako prozrazovat, ale vlastně jako jo, no. Vlastně jako o tom to trochu je, no.
0: To znamená, že tam je nějaká i náruč vlastně
1: no jistě,
0: v úzovkách otevřená. Jsou tam lásky. Jsou tam lásky.
1: Je tam hodně lásky.
0: Vy jste do toho seriálu samozřejmě obsadil své dávné koně, ale můžeme jmenovat Zdenka Godlu, toho můžeme, jakožto tedy nositele jedné z hlavních postav.
1: To je ten recidivista, takový ten, co...
0: Jde ve stopách svého otce taky?
1: No, ano, jde ve stopách svého otce a vlastně, jako, což taky fascinující jako věc, kterou jsem úplně jako třeba nevěděl, že spousta těch lidí v tom vězení nějakým způsobem vydělává. Jako nad tím, že poskytuje určitý služby jiným vězňům a třeba ty peníze posílá domů. A takže nás napadla vlastně postava toho Saši Kárvaje, což je vlastně takový ten člověk, který je ve vězení, aby tam pracoval. Že zařídí spoustu věcí pro ty ostatní vězně a vlastně tím vydělává.
0: No, a není to
1: nemusí
0: ale
1: být
0: jako
1: doma.
0: Nemusí být doma. A není a to trošičku špatný signál, tohle to vlastně vydává, že člověk může být ve vězení, je tam teplíčko,
1: no
0: dá si
1: právě,
0: přikrádený jamku.
1: No tak právě, otázka je, jak to s ním dopadne, že jo? To je potom jako jedna věc. Ale je to vlastně tohle, co je ta určitá třeba komediální zkratka, která mě přišla, že je absurdní vlastně. Že někdo je radši ve vězení, nebo že někdo je ve vězení a jeho žena mu volá a říká mu, pošli domů nějaký prachy.
0: Zařiď tu kabelovku.
1: On tam vlastně vymýšlí různý věci, jak tam vydělat ty peníze. A to je vlastně svým způsobem jako k zasmání. No.
0: A je tam takovej krásný střed mezi tím v uvozovkách kolchozem a opravdu tím jako tržním kapitalismem.
1: To je, že jo, tak jako ve chvíli, kdy člověk přijde do toho vězení, tak se ho ty lidi v té ložnici, kam je umístěn, zeptá, jestli jede kolchoz nebo solopiko, což znamená, jako kolchoz je, že se dělím ano. Věci a solopiko je, že si pojedu sám.
0: Kdo je to prvosenka?
1: to je ten prvně odsouzený vězeň. No.
0: Je tam spousta pozoruhodných termínů a názvů, ano. To nebudeme prozrazovat. Ano. Prvosenka mě hodně pobavila. Ale každopádně, vy jste spojil v seriálu herce s neherci. A i o tom si s vámi rád budu povídat, o tom, jak to děláte, že to vlastně všechno vyzní velmi přirozeně a mám pocit, že ty energie se doplňují. Tak po písnice s Honzou Prušinovským.
2: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.

0: Oddíl B, nový seriál scénaristy a režiséra Jana Prušinovského, který právě brázdí televizory. My si povídáme o vězení a o tom vězeňském biotopu a teď pojďme mluvit chvilku o tom herectví. Jak vy sám přistupujete k tomu, abyste skloubil to amatérské, to naturščikovské herectví s těmi skutečnými herci? Protože mám pocit, že se obě dvě ty linky nebo ty energie dorovnávají nějak vzácně. Předpokládám, že to je váš vklad. A myslím teď toho, co se týče režijního vedení, ne toho prvotního výběru, kde to najednou víte, že to bude fungovat. Jak tohle to děláte, aby to bylo homogenní a hezky to fungovalo?
1: Tak právě ten prvotní výběr jako je jako hrozně zásadní. Já jsem vlastně dělal spoustu zkoušek, různě jsem prohazoval ty lidi na těch různých postech, aby jsem věděl, jako co, kdo jako má energii, aby vlastně se ty lidi nějak doplňovali, aby se jako nelezli vlastně do zelí. Mm-hmm. V té energii, to znamená, že vlastně se si pak jakoby k sobě vybere teď ty typy a oni se navzájem vlastně jako podporujou. No. Mm-hmm. To je vlastně bych řekl takových 60-70%, jako je opravdu ten výběr. A pak je to o té trpělivosti, že ne vždycky se to prostě povede na poprvý, tak se to zkusí znova jinak, že se snažím třeba těm nehercům jako pomáhat, že cítím, když jim něco nejde říct, tak je to nechám říct jinak. A samozřejmě jako hodně spolehám na bystrost jakoby těch profesionálních herců, protože je těžký, že oni musí reagovat častokrát na něco, co neví, co se stane. Jako...
0: To je ale pro herce strašně zajímavá situace.
1: No, tak
0: situace
1: oni se to pochvalovali, že jo, ale jako je to prostě v něčem jako něco úplně jiného, než když to hrajete prostě jako s kolegou, s hercem z divadla, tak to máte jako naučený a víte, kam šlápnou, víte, kdy jsou tam ty triky a najednou to není.
0: No, ale zase takový bezúzdný chaos to taky není, ne? Oni museli říkat texty, které jste jim svěřil, to tak bylo?
1: Řekl bych tak jako z 90% opravdu jeli jakoby ten text, který je napsaný, akorát, že oni si ho třeba různě přeformulujou, že, ale to dělá normální herec taky, jo, nebo já to teda jako hercům dovoluju, aby si přeformulovali ty repliky a častokrát i ve dvojici si to přeformulávají a vím, že hodně se zkouší. Já paradoxně nemám moc tejků, mám třeba jako 3-4.
0: Vysvětlíme,
1: no, jako je záběru,
0: to, jako, ten záběr.
1: No, že ano. To opakuju třeba 3x, 4x a někdy třeba jenom 2x, jo, a podle toho, jak mě to, jo, ale zase to s nima hodně jako řeším před tím, než tam vlezou před tu kameru, že vlastně si to hodně řekneme jako v zákulisí, si to řekneme, prostě řekneme si, co kdo má kde dělat, pak je přivedu na ten plác a vlastně ani zkouší se to jednou pro kameru a pak se to 2x, 3x jede a je to. Jo. A dost vlastně spolehám na určitou jako energii v tu chvíli, že je to takový jako, že je na kopu trochu.
0: Ale to je i to obsazení, jo. Vlastně, protože to už s sebou jo. Nese tu energii.
1: Jo, jo. A musím cítit, že je to musí bavit vlastně. Jako, takže to baví mě.
0: No. Máte pocit, když jste teď vlastně zkoumal ten biotop té cely, kde Zdeněk Godla hraje toho tátu vlastně té cely, tak už i třeba v tom navazování v těch mezilidských vztahů, kdy musí si říct, já jsem ten a ten, je tam Tadeáš Moravec, který hraje velkou linku, zároveň se Zdeňkem Godlou, že už vlastně už tu hierarchii v tom trochu dodržujou od začátku, nebo že no, to tak není?
1: Je ideální, když se hra vůbec nemusí, že jo? Vlastně. Když vlastně jako už s tím jakoby přicházejí ráno do práce. To bude ten Gudla a prostě všechno to ošéfuje a on to jako v zásadě to tak jakoby můžeme říct i bylo, jako jo, že ten Zdeněk měl tam velkou podporu od těch ostatních a víceméně to směřovalo nějak k němu, jako k tomu. Zároveň tam byl prostě Nick Ferenc, který jako z té druhé strany, řekněme, z té soupeřících ložnice, která tam jakoby vytváří ten protitlak, tak zase tam přišel s úplně jinou energií, s takovou prostě jako vyšinutě pervitinovou. Jo? A to tomu dávalo prostě jistou jiskru, no. Nebo aspoň si to myslím. Jako.
0: kde jste nakonec natáčeli většinu těch záběrů? A jsou ty cely skutečně ty vězeňské, nebo ty jste si postavili někde?
1: Tak vlastně vychází to půl na půl. Půlka se natáčela opravdu v tom novém sedle, v tom reálném vězení, ale samotný ten oddíl, ty ložnice, tak protože český vězení jsou plný vězňů, nebylo možné vlastně, aby nám celý ten oddíl, jako aby nám ho prostě dali jako k natáčení, takže my jsme si ho sfotili a ten oddíl jsme si postavili kousek vedle. Jako.
0: A je to jedna ku jedný?
1: Je to jedna ku jedný, možná to třeba rozměrově to úplně nesedí, ale jinak tou náladou a všim je to vlastně úplně stejný.
0: Proč jsou, myslíte, vaše postavy tak uvěřitelné a proč to české prostředí nabízí takový nekonečný zdroj komiky? Jak vy se díváte vlastně na toho českého člověka?
1: Ano, na tím já teda fakt nepřemýšlím. Nevím, proč se na to takhle podívám. Asi kdybych se na to koukal jinak, tak bych byl asi v depresi nějaký, nebo a tím nemyslím, že bychom byli jako národ prostě nějak jako nějaký blbý kondici, jako jsme v takový kondici, v jaký jsme, řekl bych jako tak od těch nejnižších pater do těch nejvyšších, tak si zasloužíme to, co máme. A jako já s tím můžu třeba nesouhlasit nebo souhlasit a z toho pak vyplývá to, jak se k tomu stavím a jako řekl bych, že se k tomu se snažím asi stavit jako spíš s tím humorem, no.
0: O seriálové i filmové tvorbě si povídám s otcem lůzrů Janem Prušinovským.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Je naprosto nezbytné.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
6: Rybičko zlatá, přeji si.
4: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
4: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
4: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kek-Kubařové,
4: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
4: Více na www.zagorova80.cz.
7: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
2: Posloucháte Blízká setkání Marka Němce.
4: Na Dvojce.

0: Tak sám s nohami na stole. To by možná trošičku k tématu vězeňství odkazovalo, ale určitě ne sám. Je jich tam hodně těch nohou. A jde o to, kdo má to privilegium mít ty nohy na tom stole. Každopádně pojďme ještě chviličku k tomu způsobu té práce. Jak vy pracujete s tím časem, který je prostě českým filmařům bohužel dán pro to, aby vyplodili to, co chtějí? Vlastně v prostředí, kde jsou herci, kteří ví, jak to funguje, a pak jsou tam neherci, kteří fakt neví.
1: No.
0: Jak budete tu atmosféru, teda, kde se skutečně jako daří a odsejpá to?
1: Tak první věc je, která je základní, že ten štáb musí vědět, co má dělat a musí to být vymyšlený tak, aby to šlo udělat rychle. Což my jsme tady u tohohle seriálu řešili docela dost, jako vlastně takovou tu logistiku toho natáčení. Takže my jsme dokázali ušetřit spoustu času na přesunech a na takovýchhle věcech. To bylo opravdu jakoby dobře vymyšlený, takže já jsem opravdu mohl s těma hercema i na tom place si udělat nějaký zkoušky, ale hodně věcí se udělalo prostě dopředu. Že jsme se scházeli, zkoušeli, komentovali. Chtěl jsem, aby jsme si to přečetli na hlas, aby jsme prostě věděli, jako kam ten příběh jde. Jo.
0: A promiňte, byli tam vždycky všichni?
1: Byli tam.
0: Donutili jste ke kázni?
1: Měli jsme opravdu jako takový ty zkoušky, kde nás bylo prostě, já nevím, třeba 10, no.
0: Právě jsou tam přesto hromadné.
1: Třeba i Honza Jankovský přišel na čtenou zkoušku, přitom hraje vlastně dozorce, který má prostě vždycky někde nějakou větu. Ale aby bylo vidět, aby vlastně ta postava nějak proplouvala tím příběhem, tak aby jsme věděli, kam dojde, tak to bylo fajn, že Honza přišel, nebo jo, i tyhle lidi se prostě jako zúčastnili.
0: Máte?
1: Pardon, ty zkoušky.
0: Aha, aha. No. Je to případ speciálně tohohle seriálu, který i v té stavbě je trošičku jiný?
1: Já to dělám vlastně vždycky. Já se snažím vlastně udělat jednu až dvě herecké zkoušky hodně brzo před tím natáčením, protože mě to dá, já to slyším poprvé. Na hlas a mě to dá ještě potom nějakou možnost to třeba trošku přepsat. Když vidím, jak to ty lidi čtou, tak se to odhalí a zjistím, že tam jsou třeba nějaký ještě dramaturgy.

0: Ani ne tak životním obzorům. Cestám, jako mě třeba jakoby baví, já se vždycky těším, když Petr jakoby, Petr je vykopávač, Petr píše tu první verzi toho scénáře. My se scházíme dlouho nad synopsema, takže víme, co se bude dít. Každý ten díl má svoji synopsi, kterou děláme dohromady, ještě ji dáme dohromady vlastně s dramaturgyní. A pak vlastně Petr přijde s tou první verzí a často a on je celkem poctivý, drží se té synopse, což častokrát odhalí i to, že ta synopse není třeba úplně přesná, mm-hmm. a některé ty věci se to a vlastně já se vždycky těším na to, co napíše a vždycky mě to pobaví, jo. A pak vlastně dochází k tomu, ale není to hotový scénář, je to vlastně taky ten první výkop. A pak vlastně dochází k tomu, že se to mezi sebou vlastně jakoby přehazujeme a ten text vlastně nějakým způsobem korigujeme k tomu, aby měl prostě dobrý dramaturgický vlastně jako výstup. A pak vlastně Petra to přestane bavit. Tohleto ona dává teda konstantně na ten rewriting, ale pak se to vlastně už dostává ke mně, když už to, se to blíží tomu natáčení a jsou ty produkční věci, tak ještě spousta věcí na tom scénáři se dolaďuje právě po těch čtenech a po takovýchhle věcech a ta produkce do toho někdy sáhne, že se něco jakoby třeba musí trošku změnit, jakože něco se dá třeba jako zlevnit, nebo naopak zjistíme, že něco tam nefunguje, tak se to musí jakoby předělat, tak...
1: Takže i těmi omezeními prostě docházíte potom
0: k nějakému finálnímu... Já beru hodně ty omezení, jakože to je takový pro mě jakoby, že se to snažím vlastně trumfnout. Že pro mě to omezení není, že nadávám, no. Ale jo, pojďme to tyjo, vymyslet tak, aby to
1: jsou to
0: vlastně...
1: nějaké mantinely, ve kterých najednou musíte
0: fungovat. Jo, jsou to mantinely, kterým jakoby paradoxně mě strašně vlastně jako nakopávají. I ten čas, jako já vlastně rád dělám pod tlakem.
1: Mm-hmm. Kdo je z vás větší tlakostroj, vy nebo Petr?
0: No Petr je hodně produktivní, ale nevím, jestli by dokázal jakoby zase být na tom place pod tím tlakem, který je jako specifičtější, který je jiný. Jo, že on rád píše furt, jako konstantně. Trpí jako nadprodukcí. Mm-hmm. Já vím, že mě je úplně jasný, že prostě kromě toho, že dělá se mnou, tak dělá s dalšíma 5 lidma. Jo, a mě to nevadí, jo, já jsem vlastně za to rád, jako, že má tolik práce. Ale já ho vždycky brzdím.
1: To znamená, že u vás to trochu zpomalí.
0: Jo, jo, jo.
1: Jeho to vytočí, začne trošičku zlobit a dávat do toho scénáře třeba často
0: to ne,
1: věci,
0: to nevím.
1: A dějou se třeba na schvály?
0: Ne, vůbec, to ne.
1: V tom
0: to
1: dobrým
0: ne.
1: slova smyslu.
0: Ne, ale jako je pravda, že když spolu jsme třeba a vymýšlíme to, tak vlastně to fakt je jako velká zábava, že se navzájem bavíme. Že nás to jako nakopává ty schůzky, i když nejsou tak častý. Jako, a jsou vlastně paradoxně na začátku toho projektu jsou intenzivnější a pak to samotné psaní už probíhá, že se to jako na dálku posíláme.
1: Pojďme ještě krátce pozvat posluchače, na koho se můžou těšit v oddíle B, mimo tedy neherců.
0: Tak asi jako moje oblíbená dvojice je Matěj Hádek a Zuzana Stivínová, kteří hrajou ty dozorce. Takže Matěj hraje vychovatele toho dílu, což je vlastně civilní zaměstnanec. A zatímco ta jeho žena, kterou hraje Zuzka, tak to je jako dozorkyně, šéf dozorkyně. Což jako spousta lidí napadá, že tam je ženská, jakože má naplněné nějaký kvóty, ale ona to prostě není pravda. Prostě v tom vězení, i v tom mužském vězení pracuje spoustu žen a dokonce jsou i ředitelky vězení, jako jo, třeba ve Znojmě, jako, takže to vůbec jako takhle není, jakože bychom nějaký kvóty splňovali genderový, takže takhle to je, no.
1: Každopádně diváci se opravdu mají na co těšit, je to peprná záležitost a my si ještě budeme povídat s Janem Prušinovským vůbec o povaze českého humoru.
0: Jo, dobře.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S Janem Prušinovským si ještě budu povídat o tom, jestli vůbec existuje nějaký specifický český humor, anebo je to skutečně přežitek a je to prázdná floskule. Jak vy to vnímáte? Je něco, co je nám opravdu ryze české a vlastní, nebo prostě ty změny společenské jsou tak dynamické, že není možný vůbec jako něco takového říct?
3: Já se zdráhám vlastně to nějak pojmenovat. Myslím si, že úplně ne. Já úplně na to nevěřím. Že by byl, že by jsme byli nějak... Jako i když se člověk dneska dívá na české komedie, tak jsou strašně různorodý, takže já se nemyslím, že by jsme byli v něčem jako specifický.
2: A máte pocit, že třeba komedie Vodlíčka, Macourka, ty krásný dávný věci, že to tady trošičku chybí tohleto? Bylo by možné ještě natočit vůbec něco takového podle vás? Nebo opravdu to srovnávání se s tím světem, takové bondovské trošičku, takový nadhled humor, že to už je pryč?
3: Tak pryč to určitě není, jde o to jenom najít vlastně ten, pojďme si říct, že Vorlíček velmi dobře koprodukoval s tehdejší jako západním Německem, takže vlastně ty látky byly jako v podstatě bilinguální, když se řekneme ty Arabely a všechny tyhle si jeho tyhle si skvělý jako filmy, tak byly vlastně jako určený už i, jak se jmenovala ta nejslavnější pohádka,
2: nejslavnější pohádka byla asi Popelka, ne?
3: Popelka, tak to je vlastně česko-německá koprodukce, že jo?
2: Ale tam moje otázka nemířila, já jsem spíš mířil k filmům, řekněme, Oldřicha Lipského.
3: Dobře, tak je to daný prostě tím nastavením toho, jak ta kinematografie se financuje, no.
2: Jak se financuje?
3: Blbě, já nechci působit, jako, že hrám. Takže se to, jako ty doby, kdy bylo možné natočit Markétu Lazarovou a nebo Adelu ještě nevečeřela, tak dneska už to tak jako... museli bychom mít větší osvícený producenty a nějaký řekněme, vzdělenější lidi, kteří mají hodně peněz, kteří by jakoby investovali tak, aby je to třeba nebolelo, že na tom tolik nevydělají.
2: Ano, jasně.
3: A nechali by prostě jakoby rozpuknout tu kulturu, no, tak jako bohatý lidi asi, protože to je vždycky o tomhle tom, jako no. Tak.
2: Kdybyste mohl natočit nějakou komedii o vlastním životě, jak by se to jmenovalo?
3: Ne.
2: Máte to už jako uzavřenou kapitolu, nebo se teď zavřete doma a za 3 týdny mi napíšete odpověď?
3: Já bych to nazval Untitled Project.
2: Možná Neverending, trošičku.
3: To taky, no. Nikdy nekončící, ano.
2: Když jste vy třeba ještě udělal něco, co vás opravdu překvapilo, něco úplně nečekaného?
3: Tyjo, to si nespomenu. A každý den vlastně udělám něco takového, jsem překvapený tím, že se jako donutím ještě něco udělat.
2: No, ale tak já vám samozřejmě přeju, ať jste často takhle překvapován sám sebou. No. A ať něco pěkného ještě uděláte.
3: Jo, tak děkuju.
2: Já moc děkuju za povídání. Mým dnešním hostem byl režisér, scenarista Jan Prušinovský.
3: Naschledanou.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Já říkám, že se má říct pravda.
4: Jsem Češka!
3: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
5: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
4: Můžu překládat.
6: Otec Němec, co?
7: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
8: Ona se o tebe postará.
7: Gerta Schnirch.
4: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
7: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou odpoledne jednat o koalici se Spolu pro Prahu a státní volební komise schválila výsledky voleb. Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě i zataženo a místy přehánky na horách i sněhové a nejvyšší teploty do 15 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršal. O pražské koalici budou odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu pro Prahu. V úterý pak budou pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra STANu Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
9: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora, chtěli by řídit finance, územní rozvoj školství a životní prostředí.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Státní volební komise schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní patrně zítra. Současně se tam objeví i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dnů. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy a u senátních nejvyšší správní soud. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představí na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra, které se mohou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu za víc než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 tisíce lidí.
11: Třídenní veletrh pořádá asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké Tatrovky s pohonem všech 8 kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hacna by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů, tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímána lépe než Vídeň a nebo třeba Berlín. Návštěvníci tu oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě. Pokračuje její mluvčí Klára Janderová.
12: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň.
9: Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. K události přijeli hasiči i zdravotníci. Záchranáři evakuovali 2 lidi, další 3 odešli sami. Kvůli zásahu také blízká školka evakuovala 17 dětí. 2 jednotky hasičů zůstávají stále na místě. A teď aktuálně k předchozí zprávě z ČTK. Podezřelý předmět v Mánesově ulici v Krupce na Teplicku je podle pyrotechniků zábavní pyrotechnika. Na historickou a kulturní roli Moravy v rámci židovských dějin se zaměří letošní ročník Olomouckého festivalu Dny židovské kultury. Začíná dnes v 16.45 přednáškou o moravské židovské němčině. Pokračuje mluvčí pořádajícího Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.
13: Festival připomene Olomouc také jako významné centrum sladovnictví a mezinárodního obchodu. V programu je i výstava Hlasy, která propojí historické prameny s nejnovějšími technologiemi a vytvoří prostor pro setkání minulosti se současností. A návštěvníci se seznámí i s významnými osobnostmi moravských židovských obcí.
9: Olomoucký festival Dny židovské kultury potrvá do 18. října.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Dnes bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území přechodně i zataženo a místy se objeví přehánky v polohách nad 12 metry i smíšené a nebo i sněhové. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 10 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy a nebo také nízká oblačnost. Odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnosti místy s deštěm na východě území až později. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 6.
0: Doprava.
9: Na 74. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním je kolona, která je asi na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu směrem od D1 se brzdí za Lochkovským tunelem. Kolona se táhne do nájezdu na D5, kde se srazil kamion s osobním autem, zdržení až 20 minut. A plná je Kbelská směrem k D8, jezdí se jen jedním pruhem a uzavřen je taky sjezd na Letňany. Kamiony popojíždějí z okruhu od Běchovic. To byly zprávy teď Jitka Asterová.
14: Přeji vám krásné pondělní poledne, moc jsem se na vás těšila. Startuje opět naše hra Byl jednou jeden rok. Dnes si připomínáme rok, který mě dost zásadně změnil život, a to k lepšímu. Začala jsem totiž dělat jógu, které jsem leta odolávala, ale v tomto roce se mi úplně propadla. Zpěvačka Rihanna také cvičí jógu a v našem roce byla obzvlášť úspěšná. Debutovala jako herečka, uvedla na trh svůj parfém a písní, kterou si teď pustíme, ovládla světové hitparády. No a vy podle písničky a podle mé vzpomínky si zkuste tipnout rok. SMSky můžete posílat na známé číslo 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na Dvojce.
15: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Takže Renču moc zdravím, která vystřelí do novověku. Říká, je to jenom pokus a typuje rok 2009. Jana, která zdaleka už není ta z nejrychlejších, typuje díky Rihaně rok 2012. No a nejrychlejší SMSku poslala Jaruška Sklatov, kterou moc zdravím, a podle úvodní písně v podání Rihany typuje rok 2010. No tak uvidíme. V první nápovědě dnešního dílu se totiž podíváme do zdravotnictví. Tým belgických lékařů realizoval unikátní operaci, když 83leté pacientce v rekordním čase 3 hodin úspěšně voperoval titanový implantát spodní čelisti. Klasická operace by byla totiž pro ženu jejího věku příliš riskantní, protože by trvala 12 hodin, takhle byla o 9 hodin kratší. Jednalo se o první operaci svého druhu, sanici totiž lékaři pacientce namodelovali na míru. Díky tomu mohla žena mluvit, jíst a polikat bezprostředně hned po operaci. Ocenění za inovaci se dostalo také společnosti LaserWise, která implantát pomocí moderních technologií, včetně 3D tiskárny, vyrobila. Já jenom dodám, že tento druh operace se nyní běžně provádí po celém světě, dokonce i u nás. A podíváme se na muziku. V našem roce kapela Kryštof získala hned 2 ocenění. Anděl, sice skupina roku a album roku, z kterého si teď zahrajeme písničku s názvem Inzerát. A já se budu těšit na vaše tipy.

0: Posloucháte naší hru Byl jednou jeden rok a můj pozdrav teď putuje Lence na sever Čech. Píše, tak a je to zase tady můj oblíbený pořad, já jsem šťastná, děkuji moc. Podle prvních nápověd bych si tipla rok 2012. Píše, v tomto roce to bylo docela těžké, přišla jsem o zaměstnání, ale později se vše v dobré obrátilo. Nyní už mi je hej, protože jsem v důchodu, tak to jste jedna z mála, která si důchod užívá. No a teď bude veliká nápověda především pro cyklisty. 22. září roku, který dnes hledáme, se v Bratislavě otevřel cyklomost Svobody, vedoucí přes řeku Moravu, který spojuje slovenský a rakouský břeh a propojuje hned několik cyklostezek. Most vzbudil celosvětovou pozornost, hlavně tím, že město vyzvalo občany, aby název vybrali sami. V anketě už po týdnu od vyhlášení vítězilo pojmenování po americkém herci Chucku Norrisovi. No ale Rakušané nakonec nesouhlasili s pojmenováním po americkém akčním hrdinovi, no a finální název Cyklomost Svobody nakonec schválilo vedení Bratislavy. Mně by se teda Chuck Norris líbil více, ale to je jenom za mě. A teď, co se týče muziky, pustíme si krásnou píseň v podání zpěvačky Adele, kterou mám moc ráda a která byla v našem roce velice produktivní. Takže porodila chlapečka, získala cenu Grammy a také dokonce Oscara za tuto píseň k Bondovce. No a teď mi můžete nejenom psát své tipy, ale také telefonovat přímo do studia 22 155 25 a 25.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.

0: Takže kolikátý rok dnes hledáme v naší hře byl jednou jeden rok na dvojce, píšete mi. Takže Jana původně typovala rok 2005, ale kvůli Rihaně si myslí, že by měla 7 let přidat, takže typ 2012. Tak, dobrý den, nechápu, jak můžete říct, že paní je jedna z mála, co si užívá důchodu, píše posluchačka Marcela. Já jsem si pořídila 2 děti, abych mohla jít do důchodu v 55, ale to mi díky revoluci nevyšlo, tak jsem šla do předčasného důchodu a už jsem 12 let spokojený důchodce a nikdy jsem nelitovala. Já asi patřím, já už jsem samozřejmě také v důchodu, ale já kdybych prostě byla jenom doma, tak bych se asi zbláznila, takže já jsem taková ta aktivní důchodkyně. Dále zdravím Evu z Olomouce, která si myslím, že dnes budeme hledat mezi lety 2012 až 2013, píše. Soudím dle písně Skyfall. Mám vzpomínku na kino s Bondem a období, kdy jsem končila školu či začala pracovat. Takže dobrá, než si uděláme malou rekapitulaci, která bude následovat až posléze, tak si teď pustíme další hudební nápovědu, kterou obstará Michal Hrůza, ale předtím, ještě než ho pustím ke slovu, tak máme další telefonát. Teda další, první vlastně dneska. Halo, halo, Jitka, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Sandra, Český Těšín.
0: Takže Sandři, já mávám do Českého Těšína. Moc ráda děkuji. Vás slyším. Myslím, že se slyšíme poprvé, je to tak?
1: Už asi po třetí. Ale já volám málo kdy, protože málo kdy se mi to povede, takže...
0: Takže to je pro mě typické, ta paměť. Sandři, tak jaký má...
1: Já typuji rok 2011 nebo 2012 podle té písničky od Krištofu, protože nám ji na střední škole hráli v kantýně, když jsem si šla pro párek v rohlíku.
0: Ježíš, tak to je ale krásná vzpomínka, takže...
1: A jinak jsem na střední škole hodně prožívala povinnou četbu, takže jsem nad ní hodně plakala.
0: A takhle, ale já si myslím, vy zníte tak, že ještě na té střední jste, vy zníte skoro, jako kdybyste byla na základní. Vy zníte ohromně mladě.
1: No, to mě všichni říkají, že mám hlásek jako koní pásek, no.
0: No, ale určitě mladá jste. Já se vás nebudu ptát na věk, protože to se nedělá, to je neslušné.
1: 92. ročník.
0: Ježíš, tak to je opravdu, to jste opravdu kuřátko úplné z mého pohledu.
1: Tak ale jo. Poslouchám vás každý den.
0: Tak to mám ale velikou radost, Sandři. A já si myslím, že když zavoláte po čtvrtý, tak si konečně to budu pamatovat, jo. Takže já se moc těším na váš telefonát zase někdy v brzké době. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Taky, nashledanou, hezký den.
0: No a teď už mnou inzerovaný Michal Hrůza.
2: Rád

perami, to dno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu dno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu dno, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám.

0: Já moc zdravím věrného posluchače Michala, který píše, dnes to asi bude zapeklité, bude to novověk a to je vždycky problém. Zkusím rok 2012. Tak my si teď uděláme takovou maličkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy belgičtí lékaři operovali pacientce titanovou čelist, vyrobenou pomocí 3D tisku a kdy se v Bratislavě otevřel cyklomost svobody. Teď budou následovat dvě písničky, takže já se budu moc těšit, že mě budete psát vaše tipy s krátkou vzpomínkou, klidně i dlouhou. A teď ke slovu pustím kanadskou zpěvačku Carly Rae Jepsen. To jméno vám asi moc nic neříká, ale až uslyšíte tu písničku, tak budete určitě doma.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: dobře, tak ve jménu Boží.
1: No pořádně za to vente, 3, 2.
2: Kapela Nightwork teďko zpívala veliký hit z roku, který si dnes připomínáme, a když jsem tam slyšela Vojtu Dyka, tak já jsem se dívala, nevím jak vy, v sobotu na Stardance. On je neskutečný, jemu jde úplně všechno. Šarmantní, pohybově, hlasově, herec výborný. Tak když jako pambu nadělil, no je to tak. Ale zpátky k naší hře, byl jednou jeden rok na dvojce. 3. ledna roku, který si dnes připomínáme, podlehl nemoci můj oblíbený spisovatel, esejista, překladatel a exilový nakladatel Josef Škvorecký. Zemřel v Torontu ve věku 87 let. Výhodou rozhlasového archivu je samozřejmě, že si významné osobnosti můžeme připomínat dále a dále. Následující ukázka, kterou si teď pustíme, je z pořadu Na slovíčko s Josefem Škvoreckým, který vznikl v roce 1963. Spisovatel se v ní zpovídá ze svých snů.
3: Na to zapisování výmyslů jsem si ovšem tak zvykl, že už mi to jaksi zůstalo. Takže dnes mi nezbývá nic jiného, než považovat se za spisovatele, protože jinak bych si asi musel myslet, že jsem grafoman, když pořád něco píšu. Ale jinak jsem asi tak o 14 let sněl o tom, že se stanu slavným saxofonistou. Když jsem prodělal 3x po sobě zápal plic, tak už to se saxofonem moc nešlo. No a tohle jsem si později odreagoval ve Zbabělcích. Jestli se pamatujete, hrdina Zbabělců hraje právě na tenor saxofon. Zůstala mi z toho dodneška láska k jazzové muzice a především k Dixielandu a ke swingu.
2: Tak víte, ve kterém roce zemřel tento úžasný spisovatel, esejista a exilový nakladatel Josef Škvorecký, takže teď mi můžete nejenom psát SMSky, e-maily, ale také můžete telefonovat přímo sem do studia na telefonní číslo 22 155 25 a 25.

0: No tak, kolikátý rok si připomínáme dnes v naší hře? Byl jednou jeden rok na dvojce, na to se teď zeptám. Pana Marcela, kterého mám na telefonu a kterého moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme moc. Takže vy máte tip, já to tady prozradím, 2012, je to tak?
1: Ano.
0: A dle čeho tak soudíte?
1: No, já už jsem ten tip měl tak jako už asi před 2,5 hodinama v hlavě, ale tak nějak mi do toho roku pasují ty písničky a jak jsem mluvil o tom cyklomostu v Bratislavě, tak to mám taky tak nějak zafixované. Akorát bych teda připustil, že to může být plus minus jeden rok, ale risknul bych ten rok 2012 prostě.
0: Mě zaujalo to, že vy už máte přes 2 hodinky ten tip už v hlavě. Dle toho, jak jsem byla hostem u Šárky a u Jirky, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Já jsem totiž v úvodní nápovědě už to jsem řekla už jako okolo té 10. hodiny nebo 9:30, že jsem v tom roce začala cvičit jógu.
1: Ano.
0: Je to tak. Tak vy mě musíte mít teda dost zmapovanou, protože to už jsem jednou zmiňovala v našem pořadu.
1: Abych se přiznal, to si přesně nepamatuju, ale tak nějak jsem si odečetl nějaké ty roky, říkal jste, že už to děláte pár let, no tak prostě mi to tak nějak vyšlo na tento rok 2012.
0: No tak to jsem zvědavá, jestli jste se trefil, nebo jestli jste aspoň blízko. V tom případě vás tipuji skoro za jasnovidce. Marceli, mějte se moc krásně, já moc děkuji za vaši přízeň, za to, že jste nám zavolal a zase někdy určitě naslyšenou.
1: Paní Jitko, taky se mějte krásně a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou. My si dnes připomínáme rok, kdy belgičtí lékaři operovali pacientce titanovou čelist, kdy se v Bratislavě otevřel cyklomost svobody a kdy zemřel spisovatel Josef Škvorecký. A teď si pustíme Lucku Vondráčkovou.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Já zdravím Pavla a mávám do Hustopeče. Pavel typuje rok 2012, píše, pro mě to byl šťastný rok. Po více než dvou letech jsem byl zpět povolán na pracovní pozici, kterou jsem dlouho budoval a miloval. Ukázalo se tak, že jsem tehdy ve sporu s nadřízenou byl v právu. No a nyní se těším za několik týdnů do penze. Tak jo, děkuji moc, Pavle, za váš tip a dávám v pořadí čtvrtou a zároveň poslední nápovědu. Jaromír Jágr v našem roce slavil své 40. narozeniny. No a Český rozhlas byl u toho. V době, kdy Jaromír Jágr slavil své kulaté narozeniny, hrál opět po několika letech v NHL. Reportáž o jeho aktuálním působení v NHL a o pocitech natočil pro Český rozhlas Vít Pohanka. No a my přinášíme část této reportáže.
1: Sám Jaromír Jágr považuje za hlavní, aby se mu vyhýbala zranění.
2: Důležitý je, aby člověk byl zdravý, jo? A sami vidíme, že všechno se může změnit během jedné sekundy, takže znovu jsme se přesvědčili o tom, že to zdraví je nejdůležitější. Pokud bude zdravý, může dělat spoustu věcí.
1: Dnešní 40. Jaromíra Jágra jsou tak hlavně připomínkou toho, že v Americe slavil úspěchy v době, kdy mnozí z jeho spoluhráčů byli ještě batolaty. Průměrný věk hokejistů NHL se pohybuje mezi 27 a 28 lety. Z tohoto pohledu už kladenský rodák přesluhuje. Na druhou stranu takový Gordie Howe vydržel hrát až do 51. Do takového rekordu zbývá Jaromíru Jágrovi ještě pěkná řádka sezon.
0: Tak a to byla část reportáže Českého rozhlasu, která byla odvysílána 15. února

našeho roku, kdy oslavil Jaromír Jágr své 40. narozeniny. No a já musím jenom dodat, že ve výborné formě je pořád. Tak, teď už přichází ke slovu Tom Odell, kterému se přezdívá novodobý David Bowie. No a za chviličku finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce.

0: A máme tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce. Já vás musím všechny strašně pochválit. Dneska vám to šlo. Zdravím Janu do Mutějovic, která je ve finále. Jitu, písnička od Adele mě budí od roku 2012. Mám ji jako vyzvánění na mobilu na budík. Bylo mi v tom roce 42 let, mojí dceři 2 roky a žila ještě moje maminka. Takže to byly nádherné časy a další, kdo je ve finále, je Majka, která konečně nápovědá, jasně, Jaromír Jágr, ten se narodil v roce 1972, takže hledáme rok 2012. Takže opravdu nebude žádné překvapení, když teď ten rok odhalím, opravdu. Dnes jsme si připomínali rok 2012 a já mám před sebou Ivu. Já ti chci moc, Ivo, poděkovat za krásný scénář. Dneska jsi mi to moc hezky připravila, protože posluchači podle toho jeli úplně skvěle, trefovali se na první dobrou. Opět jako, ne, já jsem na chlapi, jo, ale opět ti to strašně, strašně ti to sluší. Jsi celá v černém, nepřihodilo se nic.
1: Ne.
0: Je to jenom jakože stylovka a to. Ano, co se můžeme těšit? O čem to bude dnes?
1: Tak dneska vás pozvu, já jsem se před chvilkou probudila, protože jsem si před vysíláním dala asi 20 minut trošku, jako jsem si dala dýchánek, tak nechte se překvapit, jo?
0: Je tak, to je skvělý. No a teď Lana Del Rey a já se na vás budu těšit zítra. Mějte se.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Major Saran žije jen prací a ta je někdy dost ošklivá.
2: Máme výjezd, řekl plukovník Jánoš. Vražda nebo zabití. Tam u vás na Písečné našli v poli mrtvého mladíka s rozflákanou hlavou.
1: Zvlášť, když ji provázejí nevysvětlitelné jevy.
2: Major zaregistroval, že jeho operativec nestojí mezi klasy, ale v jakémsi kruhu. Zaclonil si oči před sluncem. A konečně to uviděl.
0: Trojkunt kruhy.
1: Detektivka Petra Sagittaria jako četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Některá uskupení je chtějí napadnout u soudu. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali dva Američané. Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě přechodně zataženo a místy přehánky, na horách i sněhové a nejvyšší teploty do 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dnů. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
3: Ve sbírce zákonů by od zítra měly být také výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat v případě Senátu nejvyšší správní soud. České ministerstvo zahraničí v reakci na víkendové útoky jemenských Husijů na letiště v Riádu doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani tranzit přes saúdsko-arabská letiště. Varovalo i před cestami do příhraniční oblasti s Jemenem. Klíšťovou encefalitidou letos v Jihočeském kraji onemocnělo přes 70 lidí, což je méně než v loni. V minulém týdnu hygienici evidovali 3 nové případy, doplňuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
5: Od začátku sezony registrujeme 73 nahlášené a potvrzené případy. To je o 27 méně než v loni v tomto období, kdy jsme evidovali 100 potvrzených případů. Letošní celkový výskyt by tak mohl být nižší než loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů.
3: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků a další nabírají zpoždění. Dělníci u Říčan totiž ruší dočasnou trať, po které vlaky jezdily kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
3: Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Robert Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě i zataženo a místy přehánky, v polohách nad 12 metry i smíšené nebo sněhové. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 10 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6.
0: Doprava.
3: Opatrně na stém 62. kilometru D1 směrem od Prahy, leží tam v pravém pruhu pneumatika. Na 74. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a předním kolona na 10 až 15 minut. A silnice 6 je u Petrohradu neprůjezdná, po vážné nehodě stojí tam kolony z obou stran, objížďka je vedena přes Blatno. To byly zprávy, po nich Iva Bendová.
7: Krásný den, je 13 hodin a 4 minuty, no a to znamená, že v pravidelném čase startuje odpolední dvojka a já vás hned na úvod pozvu do zoo. Co vy na to?
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jak jsem slibovala na úvod dnešní odpolední dvojky, se vydáme do pražské zoologické zahrady, protože ta si připsala další úspěch. Jako první v Česku se jí podařilo odchovat papouška Loríčka oranžovoprsého. Mládě se vylíhlo už 27. května a je to samec. Nyní zůstává v zázemí zoologické zahrady, kde se mu podle chovatelů daří dobře. Loríčci oranžovoprsí patří mezi chovatelsky náročné papoušky. V Evropě kromě Prahy chovají jenom tři další instituce. Kurátor ptáků Antonín Weidl řekl, že rodičovský pár je překvapil hned několikrát. Nejprve precizní hnízdní aktivitou a následně snesením zdravě vypadajícího vejce a také zjištěním, že vejce je skutečně oplozené. No a nakonec tím, že se potomka příkladně chopili a odchovali ho naprosto přirozeně. To je u řady ptačích druhů neobvyklé a v případě loríčků to platí dvojnásob. Díky objevující se oranžové náprsence je zřejmé, že jde o samečka. Nyní mu jsou 4 měsíce a podle chovatelů je v dobré kondici.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Když přijde řeč na hubnutí, často slyšíme jednoduchou radu. Méně jíst a víc se hýbat. Jenomže pak se do debaty přidají hormony, stres, počítání kalorií a člověk najednou neví, odkud začít. A tento týden si proto Jeste, ať vám to sluší, zkusíme ujasnit, co vlastně znamená kalorický deficit a jak s ním zacházet v běžném životě. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Veroniku Pourovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Tak si na úvod pojďme, Veroniko, ujasnit jednu věc. Někdo říká, že hubnutí je čistě o fyzice a stačí mít nižší příjem energie než výdej. Jiní upozorňují na hormony nebo na stres. Jak to tedy je?
3: Ona tam ta fyzika platit musí. My vlastně nemůžeme tu energii, ona se nemůže nikam ztratit a my ji nemůžeme z ničeho jen tak vytvořit. Takže když někdo říká, že přibírá pohledem na rohlík, tak ano, to je nesmysl, protože pohledem opravdu nepřijmeme kalorie, které by se nám někde uložily z toho rohlíku. Nicméně hormony samozřejmě vstupují do toho celého procesu, ale spíš tím, že oni ovlivňují ten náš energetický příjem anebo výdej. Mm-hmm. Například nejvíce je to znát u hormonů štítné žlázy. Když má někdo hypofunkci štítné žlázy, tak má vlastně zpomalený metabolismus a to tělo pálí méně kalorií. Takže u něj pak spíše nebudou platit nějaké výpočty toho energetického příjmu, protože je ovlivněný hormon štítné žlázy.
2: No a řekněte mi, můžeme si skutečně spočítat, kolik toho máme jíst, abychom se dostali do kalorického deficitu?
3: Spočítat si to můžeme, ale otázka je, jak přesné bude to číslo, které nám vyjde. Protože ono existuje spoustu nejrůznějších rovnic pro výpočet energetického výdeje. Nicméně některé z nich jsou testované třeba na populaci evropské, jiné na americké, jiné na africké, asijské. Takže v tomhle jsou nějaké rozdíly. Potom, když máme třeba smíšenou populaci, tak vlastně ten vzoreček průměruje všechny ty lidi.
2: Aha.
3: A my se vlastně spíš dostaneme k nějakému průměrnému číslu. Takže spíš můžeme spočítat, když bychom měli 100 lidí, tak jejich průměrnou energetickou potřebu, to by se možná trefilo. Ale když to řešíme na té individuální úrovni, tak jeden člověk může mít z mnoha důvodů, ať už geneticky, životním stylem, nějakým onemocněním, dané různé odchylky v tom energetickém výdeji, který je opravdu potom reálný.
2: Nebo i příjmu?
3: I příjmu.
2: No, protože tuhle se na mě v cateringu dost divně dívali, když jsem si nesla teda talíř salátu a potom druhé jídlo a říkali, to všechno sníš? A já jsem říkala, no ano, sním, a vypadalo to jako, že jsem nějaká divná, takže ten příjem jakože může být asi individuální.
3: Určitě, ono se liší i to, jak velký třeba cítíme hlad. A někdo, kdo má pomalý metabolismus, může zároveň cítit větší hlad a může to být pak člověk, který bojuje třeba s vyšší hmotností, zatímco někdo, kdo má třeba i rychlý metabolismus, ten hlad třeba tolik cítit nemusí a pak zase může bojovat s podváhou.
2: A podle čeho poznáme, že jsme se do kalorického deficitu opravdu dostali?
3: Ono je to poměrně jednoduché a možná někoho ta odpověď překvapí, vlastně, jak je snadná, ale prostě tím, že hubneme.
2: Je to jednoduché. Děkuju, Veroniko. A zítra se zastavíme u čísel, podle kterých se často řídíme. Co nám řekne výpočet bazálního metabolismu, obal potraviny nebo třeba chytré hodinky. Probereme to po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Těší se na vás Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Madonna a její La Isla Bonita, písnička, která nechyběla v dnešní odpolední dvojce. Víte, kolik měst na své cestě od pramene až k ústí protíná řeka Labe? Pomoci vám s tím může nová erbovní zeď, která vznikla v Roudnici nad Labem. Přímo pod vlakovým nádražím jsou erby a názvy všech českých měst. No a tohle říční spojenectví se v následujícím roce rozšíří i za české hranice.
1: Okres Litoměřice, Štětíž, jo, tamhle Liběchově, okres Mělník, Roudnice, Litoměřice, Lovosice, Ústí a Děčín.
2: Vypočítává Vladimír Urban, který s nápadem na vytvoření erbovní stěny přišel jako první.
1: Se podařilo od těch měst vyžádat, aby ty erby nám dali ve vektorech a v heraldických barvách.
2: Na zdi podél Roudnického nábřeží je osazeno 28 erbů českých měst, která pomyslně jako modrá linka spojuje řeka Labe. Návštěvníci tak mohou vidět zhruba metrové erby od Špindlerova mlýna až po hraniční Děčín.
1: Vše už tam má mříž, ale to není mříž, to je rošt, neboť ten svatý, který ho upálili, tak si to dali potom do svýho jako erbu.
3: Je to opravdu pěkný, budete pokračovat v těch cizích?
1: Příští rok bychom chtěli doplnit těch 50 německých, protože to se nám to nepodařilo, protože to není jednoduchý.
2: Přibližuje kolem jdoucím další etapu Vladimír Urban. Cílem je získat dalších 50 erbů. Tentokrát ale německých měst.
1: Máme asi 5 nebo 6 těch tabulí s těma erbama a tabulkama, ale bohužel to je málo, celkem je to 50. Nicméně nedávno nás navštívili tady ambasádoři Dessau Roslau, Raf Schiller a Christina Hepner, kteří nám přislíbili jako tu aktivní pomoc.
2: Při obnově nábřeží se počítá i s lavičkami a vlajkoslávou.
1: Tady tam, jak stojíme, tak tam by měl být styčen z vlajkosláva takovej ten stožár Marina a na tom by byly vléčky těch měst, to znamená 28 českých a 50 německých a na přechodu hranic by byla malá česká a malá německá.
2: Shrnuje závěrem Vladimír Urban. Z Roudnice nad Labem, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Možná se právě teď dáváte svůj odpolední kávu, a tak se pojďme podívat na to, jaké téma bude dnes řešit naše rozhlasová káva o čtvrté. Nevěra nemusí znamenat konec vztahu, ale téměř vždy zasáhne důvěru, pocit bezpečí i naše představy o partnerství. Proč nás nevěra tolik zasahuje a co všechno se za ní může skrývat? Jak poznat, zda má vztah šanci na pokračování? Co partneři potřebují, aby mohli znovu důvěru najít? A může být někdy rozchod po nevěře spíš začátkem než prohrou? Tak to jsou otázky, na které bude v dnešní kávě o čtvrté odpovídat párový terapeut Jan Vojtko. A ptát se bude i za vás Patricie Strouhalová. No a my se budeme držet tématu tak trochu i hudebně. Právě teď v odpolední dvojce Petr Novák. Co je to láska?

0: Posloucháte Odpolední dvojku a teď by měli zpozornět rodiče mladších školních dětí, zvlášť pokud se po 5 dní v týdnu trápí tím, čím naplnit dítěti svačinovou krabičku. Trend je jasný, postupně ale jistě vítězí zdravé stravování. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co ty si dávala dětem ke svačině?
1: Ivo, asi takovou tu svačinovou klasiku své doby, tedy chleba, případně rohlík se sýrem, šunkou nebo salámem a samozřejmě jablko nebo jiné ovoce, ale já si vzpomínám na moje školní svačiny, kdy jsme dostávali 4-litrové sáčky mléka a housku. V lepším případě tu housku vystřídal šáteček s marmeládou a pro ty svačiny světky služba chodila ke školníkovi s košíčkem. Pak jsme se tam o to prali a házeli to po sobě. Ale jak ty víš, moc dobře, my tu máme dvě kolegyně, které mají každá 3 děti, jedna tedy 4, ale 3 školou povinné. A to je teprv mazec. Obě se shodly na tom, že nejhorší je, že každé to dítko má rádo něco jiného. Takže oni při té přípravě školních svačin musí být velmi kreativní. A když už tedy vymyslí, co jim do těch krabiček dají, tak pak ta samotná příprava zabere i 30 minut času, ty 3 svačiny denně.
0: Já se jako neudržím a musím říct, co jsem dostávala já. Maminka mě většinou poslouchá, takže to mě bude potom nadávat, ale my jsme měli buď chleba se 70, víš, co byla 70? 70% sýr, takový mazavý. No počkej, anebo chleba z cihlu. Tyhle dvě varianty.
1: Hele, my jsme byli na výměně na Slovensku a tam měl jeden spolužák těch slovenských našich kolegů každý den lekvárový chleba. A my jsme nevěděli, co to je. Tak samozřejmě chleba s marmeládou. Každý den.
0: Taky,
1: no, ale může být maruňková.
0: Já bych to trošku vyžehlila doma, tak potom na střední škole se maminka trošku jako víc tomu pověnovala, byla kreativnější. Tak, ale zpátky k našim kolegyním. Co tedy dávají dětem? Dávají jim zdravé svačinky?
1: Samozřejmě obě ano, když pečivo, tak samozřejmě celozrné a když sladké, tak domácí. Hodně sýrů, nějaká ta šunka podle toho, co které dítě jí nebo spíš nejí. To všechno doplněné ovocem nebo zeleninou. Takže obě naše kolegyně zapadají do aktuálních průzkumů řetězců, podle kterých rodiče při nákupu čím dál tím víc dbají na složení svačin.
0: Rodiče, jak už se říkala, umí být při přípravě svačin často hodně vynalézaví, aby je dítě pak snědlo, ale pečivo je stejně asi pořád základ.
1: Ano, tradiční obložené nebo namazané pečivo je podle průzkumu i nadále nejčastější svačinou u 2/3 českých dětí. Rodiče obložené chleby ale stále více místo například sladkostí nebo sladkého pečiva doplňují ovocem a zeleninou a zatímco před 5 lety bývalo sladké pečivo součástí každé 10. svačiny, dnes ho do krabičky dostane pouze 5% dětí. Zároveň klesá podíl dětí, které do školy vyrazí bez ovoce nebo zeleniny. Aktuálně jsou to 4% a téměř 1/3 dětí dostane ke svačině jablka, banány, pak 15% dětí. Často je i hroznové víno, mrkev nebo okurky, častěji se objevují i jogurty a zakysané produkty.
0: No vím to z vlastní zkušenosti, je to každodenní boj.
1: No a jestli ti tedy Ivo dochází fantazie a kreativita a kdybys úplně náhodou měla víc času, tak se podívej na facebookovou skupinu Svačiny do škol. Já jsem se na ní tedy podívala, protože naše kolegyně mi ji ukázala. Ta má 142 tisíc členek a samozřejmě určitě taky členů. A maminky a tatínkové si tam vyměňují rady, jak na co ty nejvytuněnější svačiny. A to od samotných svačinových boxů po nutriční hodnoty jejich obsahu. Ale co mě nejvíc fascinovalo, tak to je trend výtvarného zpracování svačin. A to, co do barev, tak tvarů, různě vykrajované ovoce, zeleniny, toustíčků z očíčky, různá napichovátka a podobně. No a myslím si, že na takovou svačinu asi 30 minut nestačí.
0: Začíná mít deprese.
1: No to prý v řadě maminek vyvolává.
0: Tak ale co když rodiče přípravu svačiny nestihnou a dají dětem peníze, ať si něco koupí?
1: No tak to zpravidla dopadne tak, že se děti kupují ke svačině sladkosti, což podle průzkumu udělá téměř polovina z nich. Víc než 1/3 si koupí slané pochutiny a víc než 1/4 hotová jídla, například toast nebo párek v rohlíku. No a jak jsem se dozvěděla, tak na některých školách dokonce už prvňáčci dostávají karty do automatu, kde si mohou něco k jídlu vybrat, no a předpokládám, že mrkev to asi není.
0: Asi ne. Tak jak by zdravá svačina tady měla vypadat? My jsme tohleto téma probírali v září v pořadu, jestli ať vám to sluší, ale neuškodí si to připomenout.
1: No, pro ty, kteří nesledují výše zmíněnou facebookovou skupinu. Je tu rada od výživové poradkyně a manažerky vzdělávacího programu Zdravá pětka Aleny Paldusové. Ty svačiny by ideálně měly obsahovat zdroj sacharidů, bílkovin, kvalitních tuků a vlákniny. V praxi to může být například už zmíněné celozrnné pečivo, doplněné mléčným výrobkem, vejcem, kvalitní šunkou nebo luštěninovou pomazánkou. No a součástí svačiny by měla být, jak už jsme tady říkali, také porce ovoce či zeleniny a samozřejmě dostatek tekutiny, ideálně ve formě čisté vody.
0: No já jenom dodám, že snažit se můžete rodiče jakkoliv, ale děti si potom následně také mezi sebou ty svačiny vyměňují.
1: No, bude to ne, když jedno má krásně vyřezanou mrkev a druhý má namazaný rohlík. Taky by se vyměnila.
0: No, moje dítě by mrkev nesnědlo a nikdy by vypadala jako labuť. Tak, trend zdravé výživy se popisuje i do školních svačin. Potvrdili to průzkumy obchodních řetězců, o kterých nám teď pověděla Věra Fajfrová. Moc díky a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: 13 hodin a 50 minut a já dnešní uvedení koláčku štěstí začnu trochu netradičně otázkou. Štve vás dneska něco? Tak nezoufejte, protože Halina Pavlovská vám řekne, jak se s tím poradit.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: Právě 12. října v roce 1935 se narodil úžasný pěvec Pavarotti. A ten jednou řekl, že se bojím vysokých tónů. No samozřejmě, kdo příčetný by se jich nebál. Dnes je také Mezinárodní den výkřiku frustrace. Takže pokud vás něco od rána štve, máte dnes oficiálně povoleno zakřičet. No ale pozor, americký psycholog Albert Ellis upozorňoval, že ventilovat vztek nemusí znamenat, že se ho zbavíme. A já dnes tematicky tvrdím. Hrneš se stále do práce? Dožene tě frustrace.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nejméně 11 zraněných hlásí úřady v Charkově po ruském útoku a začala celostátní sbírka Bílá pastelka. Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě přechodně zataženo, místy přehánky, na horách i sněhové a nejvyšší teploty do 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. Nepilotované letouny sestřelovala protivzdušná obrana na západě země ve Volyňském Lucku i na východě v Charkově. Podle tamních úřadů jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a zranil nejméně 11 lidí.
2: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil takzvané energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Zelenský dnes podle Reuters uvedl, že se o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Ukrajina je podle jeho slov připravena recipročně dohodu dodržovat a neútočí. Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy k Belské ulice. Čeká je rekonstrukce zbývající sjezdové a nájezdové rampy a mimoúrovňové křižovatky k Belské z dálnicí D8. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se bude měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Hlavní fázi opravy k Belské ulice, po které denně projede víc než 90 000 aut, dělníci dokončili v polovině srpna. Rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií dnes nacvičovali vojáci ve vodojemu Flora. Jednotky při nácviku reagovaly na fiktivní hrozbu teroristického úteku. Útoku popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
3: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
0: Vodojem Flora zásobuje přes 16 000 obyvatel v Praze 2, 3 a 10. V Česku začíná celostátní sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Dobrovolníci v ulicích prodávají symbolické bílé pastelky. Výtěžek poputuje na výcvik vodících psů, nácvik samostatné chůze s bílou hůlkou anebo výuku práce s počítačem. Přispět lze i online. V ulicích bude sbírka pokračovat až do středy.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě přechodně zataženo a místy přehánky v polohách nad 12 cm i smíšené nebo sněhové. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 10 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Na 74. kilometru D1 směrem na Prahu je stále omezení a před ním kolona asi na 20 minut. Příjezd do Prahy po D5 komplikuje nehoda kamionu a osobního auta u sjezdu na okruh. A silnice 6 je u Petrohradu stále neprůjezdná po vážné nehodě nákladního a osobního auta. Objížďka je vedena přes Blatno. Zprávy končí po nich opět Iva.
5: Posloucháte pondělní odpolední Dvojku s datem 12. října roku 2026, ale my se teď vrátíme do roku 1985. Právě tehdy totiž zpěvačka Sandra vydala píseň nazvanou Maria Magdalena. No a byla tak výborná, že se umístila na prvním místě v žebříčku Media Control Charts. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Kdo říká, že děti mají na něco talent, nemusí mít vždycky na mysli jenom sport nebo hudbu. Někdo vyniká v přírodních vědách, jiný v umění, technice nebo třeba v péči o přírodu. Soutěž Zlatý oříšek hledá šikovné a nadané děti napříč obory. Přihlášky do letošního ročníku je možné posílat do 15. října. Jak se mohou děti přihlásit a co všechno může být důvodem k nominaci? Tak na to se po půl třetí v odpolední dvojce zeptám Jiřího Kotmela, předsedy správní rady Zlatého oříšku. A slyšeli jste někdy o Šobesu? To je slavná historická vinice v jednom ze zákrutů řeky Dyje, kousek od vinařské obce Hranice na Znojemsku. No a jak tvrdí Vašek Žmolík, rozhodně stojí za podzimní výlet. Tak si o ní od Vaška necháme za chvíli na dvojce vyprávět.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku.
2: Děkuji, pěkné odpoledne.
1: Já už jsem avizovala, že dneska bude naší cílovou destinací Šobes, tak začněme tím, jak se tam dostaneme.
2: Tak, lidé Šobes většinou znají díky působivým fotografiím pořízeným z vyhlídky 9 mlýnů, tam každý turista musí. Odkud se dá sestoupit k řece Dyji a potom po vysuté lávce vstoupit na vinici. Ovšem, na Šobes je možné dojít i z druhé strany, po silničce od obce Podmolí. Jedná se o několikakilometrovou cestu lesem a potom po skalním ostrohu s nádhernými výhledy na řeku, která teče v kaňonu hluboko pod Tevou. Jsme totiž v Národním parku Podjí, když si to představíš, a stojí za to rozhlížet se kolem s otevřenýma očima. A Šobes, ten vůbec stojí za návštěvu.
1: No a čím vším je tedy tahle vinice zajímavá?
2: Ivo, tak už svou historií traduje se totiž, že víno se tam pěstovalo už za starého Říma. Proto sami vinaři iniciovali několik archeologických výzkumů, ale potvrdit se to zatím nepovedlo. V každém případě tudy vede stará kamenná cesta, která dobu římskou určitě pamatuje. Ostatně je to jedna z těch, po kterých se tam dá přijít. Jenom byla za minulého režimu pokryta asfaltem. Bývalo tam pohraniční pásmo a pohraničníci zkrátka asfalt potřebovali.
1: No a o jakou vinici se v případě Šobesu jedná?
2: Tak o jednu z nejstarších, jak už jsem naznačil, ale taky nejlepších v celé Evropě. Dokonce bývá řazena do desítky těch úplně nejkvalitnějších. Může za to její ideální poloha, nalézá se totiž na jakémsi poloostrově anebo ostrohu v meandru řeky Dyje. Nadmořská výška místa je zhruba 200 až 300 metrů, svah je obrácený k jihu a před severními větry jej chrání okolní kopce. Dokonce se říkává, že jsou tam podobné podmínky jako podél Róny a nebo Rýna.
1: Tak to je samozřejmě ta nejlepší pochvala. Takže jakým odrůdám se tam daří?
2: Tak odrůdová skladba na Šobesu je pestrá, pěstuje se tam Riesling rýnský, rulandské šedé, rulandské bílé, Riesling vlašský pálava, ale taky třeba Sauvignon.
1: Krásná přehlídka. A čím to je, že je Šobes tak dobrá vinice?
2: Tak tu kvalitu révy vinné na Šobesu zásadním způsobem ovlivňuje právě Dyje, která teče pod ní. Díky řece tam teplé dny střídají chladnější noci a od vody ráno táhnou mlhy. Kyselá a kamenitá půda teplo ve dne akumuluje a v noci potom pouští. To všechno se potom promítá do tamnějších vín. Ale musím upozornit, abyste, Ivo, kdybyste se tam náhodou vydali, při návštěvě koukali, kam šlapete a co máte nad hlavou.
1: Vašku, to zní trošku až tajemně, tak proč?
2: Na Šobesu se totiž vyskytují hned dva velmi vzácné živočišné druhy. Užovky stromové a ještěrky zelené. Ty se dokonce dostaly, jak víme, i na etikety vín.
1: No tak ještěrky bych zvládla, ale s užovkou bych měla problém, takže Šobes asi minu. Každopádně, na co nás upozorníš v okolí vinice Šobes, co tam stojí za pozornost?
2: Takhle dacos. Šobes se totiž nachází, jak už jsem zmínil, v tom nejmenším národním parku u nás, v Národním parku Podjí, a ten chrání zhruba 40 kilometrů dlouhé a vzácně dochované údolí Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Z vinice se pak naskýtá pohled na strmé skalní stěny porostlé smíšenými lesy, ale půvab tomu koutu naší země dodává hlavně ta řeka Dyje.
1: No a kolem ní skály a také lesy.
2: Ano, dobře si mě poslouchala. A je tam také hned několik míst, která dokládají lidskou činnost v minulých dobách. V těchto místech stávaly tam totiž zemský Wefthofrův, Grubrův a Baštův mlýn, anebo taky hotel Gruber, po kterých ale skoro nic nezůstalo. Pouze někdejší mlýn Papírna, který jeho majitel svého času předělal na výrobu papíru, jak název napovídá, připomíná vyčištěný náhon a vidět je tam možné i opravený zbytek Francisovy tu. Turbíny.
1: Vašku, tak si říkám, že na vinici Šobes i v jejím okolí to teď na podzim musí být opravdu fotogenické. Tak děkujeme za tenhle ten tip a já jenom dodám, že nás tam zavedl kdo jiný než velký milovník, nejenom cestování, ale také vína, Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou zítra.

0: tajemné kruhy v obilí a uprostřed nich mrtvola a knoflík od vesty gorolského kroje. Po Vrahově v rázovitém kraji v okolí Jablunkova, kde se historie odvíjela jinak než ve zbytku naší země, pátrá neméně rázovitý major Roman Saran. Pravidelní posluchači Dvojky už vědí, že vás právě teď zvuk poslechu četby na pokračování z druhé části detektivní trilogie Trojkund, kterou autor Petr Sagittarius nazval Kruhy. A tady je ukázka z dílu, který uslyšíte dnes večer.
1: Pojď se na něco podívat, vyzval Romana kapitán Ožana. Vedle mramorové stély se jménem Fanny Klapholz ležel z podstavce vyvracený a v půli zlomený náhrobek manželů Simona a Emmy Eisenberg. Jména byla obtížně čitelná. Světlý mramor byl postříkaný neonacistickými symboly, hákovým křížem, číslem 88, dvěma blesky, orlicí, která připomínala spíš netopíra v letu, a také dvojramenným křížem hlinkových gard. Tohle vypadá čerstvě. Saran se podíval na Kajzara, velitele měšťáků, který je na hřbitov doprovodil. Teď si sundal čepici a utíral si spocené čelo. Tatarka mi nic nehlásil. To je divné, zvlášť když zřejmě stojíme nad hrobem jeho praprarodičů.
0: Četbu na pokračování z detektivního románu Petra Sagittaria Trojkund Kruhy vysíláme na Dvojce v pravidelném čase po 22. hodině. Už odvysílané díly na vás také čekají na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Soutěž Zlatý oříšek už přes 20 let ukazuje, kolik šikovných a nápaditých dětí máme v Česku. A nemusí jít jenom o medaily ze sportu anebo cenu za hudební výkon. Soutěž dává prostor dětem ve věku od 6 do 14 let, které v něčem vynikají nebo dokázali něco mimořádného. Naším dnešním hostem je předseda správní rady soutěže Zlatý oříšek, Jiří Kotmel. Dobrý den, vítám vás.
1: Hezký den.
0: Zlatý oříšek, jak jsem říkala, nemá klasické kategorie. Proč jste se rozhodli postavit vedle sebe třeba mladého vědce, sportovkyni, hudebníka?
1: No, to je moc těžká otázka, zvlášť pro mě, protože já jsem tu soutěž nezakládal. Ona ji vlastně v roce 1998 zakládala moje máma. A tý se tenkrát zdálo prostě, že je mezi dětmi spousta úspěšných, šikovných, talentovaných dětí, mají za sebou neuvěřitelné výsledky. A ona si řekla, že vlastně by bylo fajn jednou za rok je dát dohromady, nějakým způsobem vybrat nějaké nominované děti a ocenit je. A vymyslela vlastně systém soutěže, kdy každoročně v této době oceňujeme 21 nominovaných a 7 vítězů. Takže a mezi těma 21 nominovanými právě máme úplný bych řekl mix všech možných oborů a proto jich je relativně vysoký počet těch nominovaných i těch vítězů, 7 vítězů každý rok. Takže si myslím, že ten formát té soutěže, proto to vlastně dává takový jako smysl, že skutečně můžeme mít mezi těmi nominovanými kohokoliv, kdo něčeho dosáhl.
0: Já jsem říkala, že vlastně uzávěrka těch přihlášek je 15. října, to znamená za 3 dny. Mm-hmm. Znamená to tedy, že opravdu tam nejsou žádné hranice, že jediným kritériem je vlastně co, že si jako rodiče nebo to dítě myslí, že v něčem vyniká?
1: No, ano. I tohle to může stačit a potom samozřejmě bude záležet na našich komisích, jestli to tak skutečně je, takže, ale určitě na začátku je, bych řekl, taková ta základní podmínka, že o něco se minimálně velmi aktivně zajímám. Přináším nějaké části společnosti, třeba určitý prospěch, někomu pomáhám. Samozřejmě medaile, diplomy a další věci, mistrovské tituly, ať z České republiky nebo ze světa, to všechno se samozřejmě počítá. Ale mezi dětmi často jsou právě děti, které by normálně být oceněny nemohly a takových dětí se každoročně objevuje relativně vysoký počet. Takže máme vlastně otevřené dveře pro jakýkoliv talent, nadání, jakýkoliv úspěch nebo vlastně aktivitu, činnost.
0: Když se podíváte na ty uplynulé ročníky, tak vzpomenete si na některé nominované anebo třeba následně vítěze, kteří opravdu reprezentovali něco hodně nevšedního?
1: Tak jo, ono to je v podstatě každý rok. Jo, já když si vzpomenu, konec konců já osobně teďko eviduji přes 90 různých oborů, které Zlatým oříškem už prošly jenom v tom loňském roce. Jsme měli například 8letou hyperpolyglotku, která ovládá 9 jazyků.
0: To bylo
1: úplně novum. Měli jsme vlastně lektora myslivosti mezi dětmi, mladého chlapce, který objíždí školy, má spoustu exponátů, vycpané ptáky, zajíce a vypráví vlastně o přírodě. Třeba ze sportu jsme loni poprvé měli plochodrážního jezdce, jo, takže vlastně po každý rok je, bych řekl, v něčem nový, v něčem překvapí a vlastně ta moje sbírka oborů dětí, které Zlatým oříškem prošly, se zase zvětšuje.
0: Já myslím, že dobré je vždycky lákat i na to, co případně vítězové mohou získat, tak prozradíte?
1: No, ono toho je samozřejmě hodně a každý vlastně ve Zlatém oříšku, bych řekl, si vezme to svoje, někomu samozřejmě velkou radost udělá prestižní ocenění, přeci jenom letošní ročník už je 28. a Zlatý oříšek patří, bych řekl, mezi ty absolutní vrcholy i s ohledem na naše televizní finále, které každoročně nový rok diváci České televize mohou shlédnout. A samozřejmě je s tím spojená finanční odměna, ale co je nejdůležitější, je s tím hlavně spojená následná pomoc ze strany našeho nadačního fondu, který i soutěž Zlatý oříšek organizuje a tam může mít mnoho podob od financí různých, materiální podpory. Pomáháme dětem i psychologicky, přinášíme psychologickou pomoc, protože i talentované děti řeší spoustu problémů, bych řekl, v rámci adaptace v různých prostředích. Takže opravdu ta pomoc je široká. A možná to vůbec nejzajímavější je právě, že děti děti mohou v rámci toho svého představení v té televizi oslovit odborníky z jejich nebo příbuzných oborů a vlastně, a to potom úplně bych řekl, nejvíc akceleruje jejich další činnost, tak aby se mohla rozvíjet, aby mohla dál pokračovat.
0: Říká náš dnešní host, předseda správní rady Zlatého oříšku Jiří Kotmal. My si povídáme o vlastně nadcházejícím nebo probíhajícím ročníku. Uzavírka přihlášek bude 15. října. A abychom si nepovídali pouze hypoteticky, tak k nám se po písničce vlastně přes telefon připojí další host, mladý vědec Alex Fever, který byl vlastně vítězem Zlatého oříšku v roce 2023.

0: Astronomie, fyzika, matematika, programování a k tomu ještě klavír. To všechno patří mezi zájmy mladého vědce Alexe Fèvra, kterého vítám v odpoledním vysílání Dvojky. Alexi, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Krom toho samozřejmě tady stále máme ještě Jiřího Kotmela, předsedu správní rady soutěže Zlatý oříšek. A já jsem ještě nezmínila vlastně, proč jsme se s Alexem spojili v tomto vstupu, protože Alexi, ty jsi vítězem Zlatého oříšku v roce 2023. To je docela nedávno. Jak jsi prožíval to svoje vítězství?
1: Tak je to tak, vítězství pro mě bylo teda doopravdy skvělým zážitkem a vlastně dalo by se říci, že čerpám z toho, co mi Zlatý oříšek poskytuje a vlastně umožňuje mi třeba i právě tento výstup.
0: Já už jsem zmiňovala, že ty jsi vlastně vědec, zajímá tě astronomie, fyzika, matematika, programování, ale k tomu ještě hraješ na klavír. Vzpomínáš si, kdy tě začal zajímat vesmír?
1: Tak o vesmír se zajímám vlastně už dejme tomu od malička, ale nějak výrazněji by to bylo, až co jsem nastoupil teda na druhý stupeň základní školy, kdy jsem se začal věnovat právě astronomické olympiádě a dalším příbuzným olympiádám právě ve vědních oborech a ty byly, dalo by se říct, klíčové pro vlastně můj rozvoj a zájem o ten vesmír i další vědy. Teda.
0: Dneska tě je 16-17?
1: Mně už je 17.
0: 17. A už víš, čím by si chtěl být?
1: Tak v budoucnu teda po maturitě bych určitě chtěl jít studovat na vysokou školu, právě fyziku, později tedy astrofyziku a z toho jsou potom tedy východiska právě, že se budu věnovat vědě a to buď někde na světové observatoři nebo na nějakých vědeckých pracovištích, takže pro mě už to asi zůstane u vědy.
0: Tvoje odpovědi tady poslouchá také Jiří Kotmel. Jaké to pro vás je poslouchat vlastně vítěze 3 roky mladého, když to tak řeknu?
2: No tak ono, Ivo, to zase to tak překvapivé pro mě není, protože my konkrétně s Alexem, tak jako i se spoustu dalších dětí, jsme vlastně průběžně nějakým způsobem kontaktu. My vlastně i Alexe, bych řekl, tak jako pravidelně podporujeme a jde o to, a ten Alexův příběh je vlastně hrozně hezký, právě ta jeho cesta za tým oříškem, nejenom, že vlastně za tým oříšek získal až na podruhé, což je samozřejmě také možné mezi těmi v těch letech vlastně udělal zase ohromný kus práce. Pro Zlatý oříšek si přišel podruhé k účasti ve Zlatém oříšku vlastně inspirovala účast jiného mladého našeho fyzika. Jo, takže vlastně ten příběh je takový, bych řekl, uzavřený, hrozně hezký. A myslím si, že s Alexem budeme určitě ve spojení ještě dlouhou dobu.
0: Alexe, já se obrátím zase na tebe. Co by si vzkázal těm, kteří nás teď třeba poslouchají a říkají si, jestli se přihlásit do toho letošního ročníku a ještě váhají?

0: z Vietnamské Hanoje, takže myslím si, že ta motivace a ta podpora, kterou Zlatý Oříšek poskytuje, je jako neuvěřitelná a určitě to zkuste.
1: Tak já ještě dodatečně tedy gratuluji k tomu zlatu a jenom dodám, že naším dalším hostem byl Alex Fever, držitel Zlatého Oříšku z roku 2023. Díky moc, měj se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Ahoj Alexi.
1: No a loučit se budu také s Jiřím Kotmelem. Já vám popřeji, ať i ten letošní ročník zase vlastně vygeneruje další zajímavé, já nechci říct ani děti, protože přece jenom od 6 do 14 let už jsou dospívající. No a budu se těšit zase někdy příště u nás na viděnou, naslyšenou.
2: Já moc děkuju a jenom zopakuju, že vlastně do toho 15. října je pořád čas se přihlásit na webových stránkách Zlatého Oříšku. Mějte se moc hezky.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.

Zavřený Písárecký tunel v Brně výrazně komplikuje provoz. Podrobnosti uslyšíte v dalších zprávách dvojky za 4,5 minuty hned po písničce od kapely Limp Bizkit od Pepy Maršála.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Soudy při rozvodech budou muset více zohledňovat zájmy dítěte a zavřený Pisárecký tunel v Brně výrazně komplikuje provoz. Bude polojasno až oblačno na severu a severovýchodě i zataženo a místy přehánky na horách i sněhové. Nejvyšší teploty do 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Soudy budou během rozvodů posuzovat i bezpečí a názory dítěte. V případě domácího násilí budou moci odebrat jednomu z rodičů právo o životě dítěte rozhodovat a nechá mu pouze vyživovací povinnost. Počítá s tím novela zákona o rozvodech, kterou dnes kabinet schválil. Zároveň také definuje zájmy dítěte, říká ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické, tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
0: Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. U nafty se zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. U benzínu o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vyplývá to z nového cenového věstníku ministerstva financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má prozatím platit do konce října. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně působí velké dopravní komplikace. Silničáři jej dnes zavřeli na 40 dnů kvůli opravě technologií i zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
0: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v Pisárkách. Fotbalisté pražské Slavie zítra nastoupí v hlavním městě Azerbajdžánu Baku ke druhému zápasu Ligy mistrů. Hrát budou s klubem Sabah. Po prohře Slans na úvod soutěže se slavistické čekání na výhru v prestižní soutěži prodloužilo už na 20 utkání. Slovinský útočník Slavie Daniel Šturm věří, že klub z Vršovic ukončí tuto sérii právě v Baku.
4: Ano, v tomto zápase máme největší šanci na výhru v Lize mistrů. Na druhou stranu, každý tým, který hraje tuto soutěž, je dobrým týmem, takže nesmíme nic podcenit. Bude to těžké.
0: Zápas mezi Sabahem Baku a Slavií začne zítra v 18.45.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme polojasno až oblačno na severu a severovýchodě i zataženo a místy přehánky v polohách nad 12 metry i smíšené anebo sněhové. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 10 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
1: Doprava.
0: Dálnice D48 je ve směru ke státní hranici neprůjezdná po vážné nehodě osobního auta na 46. kilometru. Lze to objet po staré silnici. Na 74. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na 15 až 20 minut. A silnice 6 je u Petrohradu stále neprůjezdná po vážné nehodě. Jeďte přes Podbořany. To byly zprávy. Iva Bendová má opět slovo.
6: Pokračuje pondělní odpolední Dvojka s datem 12. října. Vzhledem k tomu, že přesně 15 hodin a 4 minuty, tak je jasné, že před námi je jedna písnička, konkrétně kapela Krištof a jejich Co bude pak a pak už budeme soutěžit. Máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Čas letí a my máme za sebou druhou říjnovou neděli. A právě každou druhou neděli v měsíci vyjíždí Václav Žmolík na návštěvy chat, chalup a také jiných bydlišť známých osobností. Tentokrát byl hostem naší kolegyně moderátorky Dvojky a také herečky Jitky Asterové na její chatě v okolí Sadské. A možná některou z našich posluchaček překvapil svým zájmem o módu, který s hostitelkou sdílel. Tady je krátká soutěžní ukázka.
2: Máš módní široké džíny, k ním krásně pruhovanou košili, tenisky.
3: Jasně, a ta košile není jen tak obyčejná, má takové jako zajímavé rukávy. Takže já si tady i potrpím, je to takové chatarské, ale mám tady i speciální šatník. Ne vyřazené věci, které nenosím, ale věci, které jsem si pořídila speciálně na chatu, aby se i tady za mnou otáčely. Ne, to ne, ale abych se tady jako cítila dobře, proto tady mám to veliký zrcadlo.
2: No, to jsem já chtěl podotknout, že ty tady máš venku na terase, co si jako toaletku.
3: Ano, je to pravda, tady u toho se líčím, přestože nejdeme na obraz tak, jako aby se mě nelekl, tak jsem se i kvůli tobě jako upravila, i kvůli posluchačům.
2: No jdeš na mikrofon.
3: Ano, jdu na mikrofon a tady si čekuju vždycky ty outfity, jestli to je v pořádku.
2: Jo, je to paráda.
3: Jo, tak
2: paráda,
3: jo, tak děkuji. Paráda.
2: Já jsem to taky hezky sladil.
3: No právě my jsme úplně, ale jako
2: paráda.
3: Blue and white.
1: Tak doufám, že jste poslouchali dobře, pakliže ano, tak nebude problém pro vás odpovědět správně na soutěžní otázku. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co hrajeme. Dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na 24. října od 17 hodin. Takže než začnete soutěžit, podívejte se, jestli 24. října máte čas vyrazit do Prahy, do divadla Bez zábradlí. Pakliže ano, tak na řadě je soutěžní otázka. Abyste lístky získali, musíte odpovědět správně, co by pátí v pořadí. Na otázku, kde na chatě má Jitka Asterová toaletku. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Opravdu hodně jste odpovídali na dnešní soutěžní otázku ve znění, kde na chatě má Jitka a Starová toaletku. Tak si pojďme zkontrolovat, zdali jste to trefili.
1: Tady mám to veliký zrcadlo.
2: No, to jsem já chtěl podotknout, že ty tady máš venku na terase, co si jako toaletku.
1: Ano, je to pravda, tady u toho se líčím.
0: Na terase, to byla správná odpověď a tak dvě vstupenky na představení Soukromé životy v divadle Bez zábradlí na 24. října od 17. hodiny získává díky své páté odpovědi, správné tedy odpovědi v pořadí, Lenka Novotná. Gratulujeme. No a pořád, jak se vám tu žije a jak se bydlí na chalupě, ve kterém Václav Žmolík navštívil Jitku Astarovou, si můžete poslechnout na webu Dvojky a nebo také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Od tajemného pražského golema přes příběhy ze světa východoněmecké Štázy až po současné filmové hity. Tak pestrou cestu nabízí letošní Das Filmfest, festival německy mluvených filmů, který slaví už 20. narozeniny. Začíná tento čtvrtek v Praze, no a postupně se přesune také do Brna, Olomouce a Ústí nad Labem. Diváky čekají 30 snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska, včetně filmů, které se do našich kin běžně nedostanou. Co si letos nenechat ujít? Tak to nám řekne Karolína Bukovská z Rakouského kulturního fóra. Dobré odpoledne, vítám vás.
3: Dobré odpoledne.
2: Jak už jsem říkala, Das Filmfest slaví 20 let, tak co jste si pro letošek, pro diváky k tomu jubileu připravili?
3: Na uplynulých 20 let festivalu se ohlížíme v sekci Das Filmfest Retro a uvedeme mimo jiné snímek, kterým jsme před 20 lety zahajovali. A to je Oscarové drama Životy těch druhých. Bude se jednat o unikátní projekci z 35mm kopie. A dále v této sekci zveme také na unikátní animovaný film režisérky Lotte Reiniger Dobrodružství prince Ahmeda, který doprovodí také jazzové uskupení Andrea Avena Project.
2: Velkým lákadlem budou také i mimořádné projekce. Třeba slavný němý film o Golemovi doprovodí 30členný pěvecký sbor. Prozraďte nám víc.
3: Tento snímek uvádíme také v sekci Das Filmfest Retro. A jedná se tedy o film, který byl jedním z nejúspěšnějších snímků éry německého němého filmu. Je to expresionistický klenot a budeme ho promítat v pondělí 19. října v evangelickém kostele u Salvátora. A jak bylo řečeno, němý film doprovodí hamburský sbor svatého Mikuláše a podtrhne tak jedinečnou atmosféru večera.
2: Kdybyste se podívala do toho programu nabitého, tak na co dalšího byste nás chtěla pozvat, co byste sama za sebe doporučila?
3: Určitě doporučuji švýcarské drama Hrdinka, které v loňském roce bylo kandidátem na Oscara. Tento film zachycuje každodenní hrdinství v přetíženém zdravotnictví. Hlavní hrdinkou filmu a stejnojmenného je zdravotní sestra. Následovat bude také diskuze o tématu ošetřovatelství a domácí péče. Za zmínku určitě stojí také literární adaptace bestselleru Joachima Meyerhofa. Tento film má dlouhý název Ach, tato prázdnota, tato strašlivá prázdnota. A také bych ráda pozvala na rakouskou tragikomedii Babí léto, která je o třech čtyřicátnicích, které se spontánně vydávají do Benátek.
2: Na závěr poprosím, zmiňte webovou stránku, kde případně je program ve všech městech, kam zavítáte k nahlédnutí.
3: Webové stránky jsou www.dasfilmfest.cz.
2: Říká Karolína Bukovská z Rakouského kulturního fóra, která nás pozvala na letošní Das Filmfest. Děkuji moc, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkuji, naschanou.
2: No a my navážeme vlastně tak trochu tematicky, ačkoliv zpívají anglicky, pocházejí z Německa, kapela Modern Talking.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením a tak, když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: s Petrem Horkým na Dvojce.
1: Pokud jste se těšili na cestování prstem po mapě, pak jste se dočkali. Ano, ve studiu Dvojky je Petr Horký. Hezké odpoledne.
2: Krásný den.
1: Možná, že to bude patetická otázka na začátek dnešního povídání se, Petře, ale přece jenom asi se tě už někdo musel zeptat na to, třeba na přednáškách, zdali na světě existují hodnější lidé v určitém regionu než třeba v jiném. Dá se to takhle obecně postihnout?
2: Je to dobré téma, já o něm rád mluvím a lidi se mi na to ptají. Navíc, jak je teď ten svět propletený a mnohdy rozhádaný, tak si myslím, že stojí za to se nad takovou, jak řekla možná pro někoho patetickou myšlenkou zamyslet. A moje poznání, těch zemí jsem na světě projel asi 100, přes 100. Takže už jakýsi vzorek za těch 25 let mám. A moje zkušenost je, že začnu z opačného konce, nikde nejsou lidi vyloženě zlí. Dokonce si myslím, že z podstaty jako lidi zlí prostě nejsme. Jako nejsou nikde lidi obecně chytřejší nebo hloupější, tak nejsou ani hodnější, ani zlejší. Nehraje roli politika, náboženství, hory, ostrovy nebo pouště. Dokonce, a to je zajímavé, nemusí úplně rozhodující roli hrát i vzdělání, které přitom na tyto věci má obrovský vliv. Pro ty, co mají rádi čísla nebo křivky, Gaussova křivka, která dělí nějak společnost, zkrátka funguje pro rod Homo sapiens sapiens celoploště na celé planetě Zemi.
1: Já teď jako nad tím přemýšlím, že ty jsi říkal, nedá se říct, že by byli lidé z podstaty zlí. Jsou nějaké oblasti, kde, když jsi tam zavítal, tak obecně ta komunita, řekněme na tebe třeba, působila vlídněji, příjemněji, sdílněji než jiná?
2: Já se omlouvám, že mi to tak dneska vychází, já zase odpovím z opačného konce na to, na co se ptáš, ale věřím, že v tom bude obsažena odpověď na to, co máš na mysli. Když jsem na začátku cestoval třeba poprvé do islámských zemí, tak jsem byl indoktrinovaný takovým tím divným pocitem, že jako mohamedáni jsou zlí, tvrdí, terorismus a kdo ví co, všechno jsem očekával a zjistil jsem, že to vůbec není pravda. Byl jsem na Maledivách, což v době, kdy já jsem tam poprvé přijel, tak ještě byla poměrně striktní islámská země, kde se nesmělo cestovat jen tak po ostrovech. Člověk měl přesně definováno a povoleno, na jaký ostrov se může vydat a stejnou cestou se musel vrátit. OK, toto byla správní nařízení toho státu, ale ti lidé jako takový byli nesmírně milí, nesmírně vstřícní. Arabské Emiráty jsem zažil úplně na začátku toho jejich velkého rozvoje, toho jejich velkého rozkvětu. A zažil jsem je pak samozřejmě i v současné době, kdy už to je prostě super bohatá, super komfortní a velmi tolerantní země. Byl jsem v Súdánu. Toho už se spousta lidí bojí a říká jako Súdán, tam se válčí, to jsou ty chudí kraje, tam to je hrozné. Tak pohostinné, tak laskavé, tak vstřícné lidi jsem potkal opravdu jen na několika místech světa. Byl jsem v chudých místech, byl jsem na Haiti, byl jsem v Malawi v Africe, což je jedna ze zemí, která bývá označovaná, že patří mezi ty nejchudší na země kouli. A ani tam jsem nenarazil na to, že by někdo byl přímo zlý. Ti lidé třeba byli zvědaví, nebo byli třeba přísní, že říkali, proč tady vlastně jsi? Chceš fotit, točit naši chudobu? Chceš se vytahovat? A když pochopili, že o nich přemýšlím, že nechci dělat žádný bombastický nebo senzacechtivý článek, ale že chci pochopit jejich život, okamžitě bariéry padaly a ti lidé byli vstřícní.
1: Dá se říct, proč třeba byli někteří lidé zlí, na které se narazil při svých cestách?
2: Nejnebezpečnější faktory jsou nevzdělanost a strach. Já jsem na začátku našeho povídání říkal, že to vzdělání nemusí mít úplně rozhodující roli, ale když lidé se bojí a jsou úplně nevzdělaní, tak pak si nechají ledacos namluvit od jiných. A když tam přichází populisté, když tam přichází zlí lidé, kteří to chtějí opanovat, rozvrátit, zničit, tak potom právě nevzdělaný, vystrašený člověk je nejsnáz ovlivnitelný. My to velmi dobře pozorujeme i u nás v Evropě, konec konců. Tady to běží ve velkém. Ale jsou i jako jiné parametry. Když se o tom bavíme, tak se mě lidi ptávají třeba a říkají, lidi v horách jsou nejhodnější, nebo lidi na ostrovech jsou nejhodnější. A říkají mi, víš proč? Protože jsou vystavení útokům přírody. Vždy je jim připomenuto, jak jsou malinkatí, když se rozlobí moře, když začne velká bouře v horách. A vždycky říkám, ale vzpomeňme si na to, že třeba my v Čechách máme 4-roční období. My jsme se už historicky vždycky museli učit, že pokud nebudu mít zásoby na zimu a pokud nebudu mít co na jaře zasít, pak nebudu fungovat. Že prostě i my u nás jsme se učili a učíme pořád alespoň základní střídmosti, rozložení aktivit v čase a taky tomu, že prostě vždycky vždycky přijde chvíle, kdy nutně potřebujeme, aby nám někdo pomohl. A myslím si, že o tohle se opírají všechna ta pravidla, která hledají, kde je laskavost člověka. V tom vědomí, že si musíme pomoct a v té schopnosti to i přijmout, i poskytnout tu pomoc. Fakt jenom bacha na nevzdělanost a strach.
1: Takže buďme chytří, buďme hodní a buďme laskaví.
2: Nemám, co bych dodal.
1: Petr Horký dnes na dvojce. Díky a naslyšenou příště.
2: Krásný den. Tak.

0: 15 hodin a 43 minut, to je aktuální čas a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, kam zdravím Miloše Dvořáka, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Počasí, to je to, co nás zajímá, pojďme se podívat tedy na to, jak to aktuálně v Česku vypadá.
1: Aktuálně to vypadá tak, že na naše území proudí chladný vzduch od severozápadu a je také trošku vlhčí, takže máme většinou oblačno, jen přechodně polojasno, na některých místech je zase přechodně zataženo, zejména aktuálně v Čechách se v té severní polovině místy vyskytují slabé přehánky. No a teploty ty nejsou moc vysoké, nejchladněji je na Sněžce, tam je slabě mrzne, takže tam možná dnes zaznamenají celodenní mráz, minus žádná celá jedna desetina stupně pod nulou a naopak nejteplej je v takové příznačné obci Lednice, tak tam je 16,6 stupně Celsia nad nulou.
0: Neuvěřitelné rozpětí. Pojďme se podívat na večer a také na noc, na zítra, co nás čeká.
1: Vypadá to tak, že počasí u nás během tohoto období začne ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu, která bude postupovat přes střední Evropu k východu a bude způsobovat to, že postupně bude ubývat oblačnosti a také srážek, takže během noci už pak bude jasno nebo skoro jasno, ale zároveň se začnou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. No a ranní teploty, vzhledem k tomu, že tady máme studený vzduch nad námi a bude se vyjasňovat, utíší se vítr, tak budou nízké, budou se pohybovat od plus 4 do 0 stupňů a při bezvětří ojediněla až k minus 3 stupňům Celsia a v tom případě v těchto místech, kde by se vytvořila mlha, tak by mohla být i mrznoucí, takže na některých místech ráno to může být relativně nepříjemné, i co se týče mlh i teplot. No a během toho zítřejšího dne tam bude zpočátku slunečno, až se nám začnou rozpustit všechny mlhy a nízká oblačnost, ale zároveň od západu začne postupovat přes Německo i nad nás frontální systém, takže v odpoledních hodinách začne v Čechách přibývat oblačnost, ve večerních hodinách pak i na Moravě ve Slezsku. No a v těch večerních hodinách se v Čechách od západu přidá také většinou slabý déšť. A odpolední teploty zítra 12 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 6, na Šumavě to může být teplejší až k 9 stupňům Celsia.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Miloš Dvořák. Tak děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jak už jste určitě slyšeli, České divadlo přišlo o jednu ze svých výrazných osobností. Včera zemřel herec Jiří Štěpnička. Jeho mimořádné herecké umění si dnes připomeneme reprízou rozhlasové hry Garderobiér, kterou mimořádně zarazujeme do večerního programu Dvojky. Ve slavné tragikomedii Ronalda Harwooda stvárnil Jiří Štěpnička stárnoucího principála divadelní společnosti, který se navzdory vyčerpání a válečným náletům chystá znovu vystoupit na jeviště jako král Lír. Jeho oddaného garderobiéra, který se snaží udržet svého mistra i celé představení pohromadě, hraje Viktor Price. Tady je krátká ukázka.
1: Normene.
2: Jestli jde.
1: Jak začíná ta hra?
2: Která hra?
1: Ta, co jí dnes hrajem. Nemůžu si vybavit svou první repliku.
2: Přiveď sem pány Francie a Burgundska, Glostře.
1: Ano, ano. Kolikáte, že je to představení?
2: Dnes večer budete tu roli hrát po 227. Sire.
1: 227 lírů? A ne si vybavit první verš.
2: Tak ještě uděláme vpadlé tváře, tak?
1: Takhle budu vypadat v rakvi.
2: Teď mastix. Ale s mastixem opatrně, s mastixem se musí šetřit.
1: Ještě si umím nalepit vousy.
0: Rozhlasovou hru Garderobiér v režii Dimitrie Dudíka uvedeme mimořádně dnes na Dvojce od 20 hodin. Vedle Jiřího Štěpničky a Viktora Price uslyšíte také Reginu Rázlovou, Taťánu Medveckou a nebo Alexe Piška. S odpolední Dvojky je to všechno. Po 16. si nenechte ujít kávu o 4. na téma Nevěra. Hostem Patricie Strouhalové bude párový terapeut Jan Vojtko. A to byla ode mne už pro dnešek poslední informace. Zítra se na vás těší Mirek Vaňura a já opět za týden v pondělí po 13. naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ve stovkách francouzských supermarketů chladící zařízení místo chlazení hřála po útoku hackerů. Mnohde už skončila povolební vyjednávání v koalicích. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne v Čechách přibývání oblačnosti i s deštěm, nejvyšší teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Asi ve 400 francouzských supermarketů přestala správně fungovat chladící zařízení. Některé lednice a mrazáky místo chlazení hřály. Velké množství čerstvého i mraženého jídla se tak zkazilo a musí se zlikvidovat.
3: Šéf jednoho ze zasažených maloobchodních řetězců Kooperativ i Dominik Schelcher uvedl, že škody jsou velké. Incident označil za kybernetický útok, který je podle něj mimořádně závažný a nepřijatelný. Hackerům se podle stanice BFMTV přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Napojit se podle televize měli na chladicí zařízení dánské společnosti Danfoss. Zaměstnanci většiny obchodů na to přišli až ráno, když otevřeli mrazáky a vyvalil se na ně teplý vzduch. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Povolební vyjednávání o nových koalicích pokračují. Například v Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci se starosty a s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Primátorem města zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. V Praze se odpoledne sejde vítězné hnutí STAN s druhým Spolu pro Prahu. Vysoká škola Báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun, součástí je i experimentální polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče, pokračuje proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
4: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
1: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty kolem 18 stupňů. V polovině týdne se zatáhne a zaprší a do pátku pak bude zase jasno nebo polojasno. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory také sněžení.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy anebo nízká oblačnost. Odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnosti, místy s deštěm. Na východě území až později. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 9. A v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 6.
2: Doprava.
1: Na 74. kilometru D1 směrem na Prahu jsou stále silničáři. Před omezením je kolona asi na 15 až 20 minut. Dálnice D48 byla ve směru ke státní hranici nějaký čas neprůjezdná po vážné nehodě osobního auta na 46. kilometru. Už se tam jezdí aspoň jedním pruhem a kolony se zvolna dávají do pohybu. V Brně kolabuje doprava kvůli plánované uzavírce Pisáreckého tunelu. A na silnici 35 se jezdí kyvadlově u Studené Loučky. Delší je kolona směrem na Svitavy asi na půl hodiny. Zprávy končí teď Patricie s kávou o 16:15.
2: Nevěra nemusí být koncem vztahu, to je titulek dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Její host, párový terapeut Jan Vojtko, říká, že nevěra není zabijákem vztahu, že je to mýtus. Tak nejen o tom budeme povídat. Zdravím vás a vítám vás ve studiu.
5: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: Proč je podle vás mýtus, že nevěra je zabijákem vztahu?
5: To má širší kontext, protože my pořád žijeme v nějakém takovém tom pseudoromantickém nastavení toho, že ty vztahy mají být dokonalé, pokud se najdu toho pravýho, teda tu pravou, tak mají být dokonalý, mají být úžasný a ta láska, kterou my dva mezi sebou máme, zařídí to, že nikdy v životě už nebudu myslet na někoho jiného, natož s ním něco dělat. A my máme nějaký kulturní zázemí, vycházíme z nějaký židovsko-křesťanský kultury, která taky nějakým způsobem vnímá vztahy, vnímá taky nevěru, vnímá to, co to prostě jako znamená. Ale když použiju své antropologické kořeny, tak jakákoliv kultura, kde je takzvaná párovost, braná jako ideál vztahu, intimního vztahu, tak v každé telekultuře je cizoložství. A to vůbec nechceme bagatelizovat, vůbec nechci o tom mluvit, že to není bolavý a tak dále. To vůbec, teď jenom se díváme na to z vrchu a ten mýtus je o tom, že nevěra jako taková není dobro. To je prostě peklo, jo, v čem ty lidi žijou. Ale to, že ty lidé vemou tu huzenou rukavici a mají třeba v mý profesi párového terapeuta snahu a odvahu a motivaci se na to podívat, co se nám to dvou prostě stalo, tak ta práce, nebo práce, ono to taky zní jako makačka, i když teda u té nevěry to trošku makačka je, to bych kecal, jo, tak ta práce, ta péče o to, to bolavý dívání se do sebe, mezi nás, co se to jako děje, tak to tu cenu opravdu má, ale jako velikou.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Nevěra nemusí být konec, to je dnešní vysílání Kávy o čtvrté s párovým terapeutem, kterým je Jan Vojtko. Když jsme se před chviličkou bavili o tom, že je to někdy opravdu makačka a je to peklo projít si, pokud prožíváme, zažíváme a své svědky nevěry, tak na druhou stranu, co je to věrnost? Jak chápeme věrnost?
1: A zase je to kulturní nastavení. Jo? My máme prostě nějaký, jinak to řeknu, my žijeme jako společnost v nějakým takzvaným společenském nebo kulturním nevědomí, se tomu tak jako jmenuje. Je to trošku rozdíl mezi vůči kolektivnímu nevědomí, který pojmenoval Jung, a vlastně jeho nějaký archetypy, to tady nechci říkat, ale my prostě žijeme, něco si odnášíme díky výchově, anebo taky kvůli výchově, kterou dostáváme v tom, kde žijeme, v tom prostředí, tak nám se do té hlavy něco jako dostává. A věrnost v mý profesi párové terapie nebo vůbec té vztahové psychologie je nějak jako vědomý rozhodnutí pro druhého člověka. Protože my víme, že lidé jsou takzvané psychobiologické bytosti, nedá se to úplně oddělit, naše mysl má vliv na tělo a tělo má vliv na mysl, ale kdybychom to oddělovali, tak my vlastně víme, že z toho biologického hlediska prostě nejsme monogamní bytosti. Jo. Naše libido je takzvaně jako má motor jako novost.
0: A co všechno vlastně ovlivňuje tu naší představu o věrnosti? Nebo toho okolí?
1: Především opravdu to, co nám máma s tátou dali do vínku, to, co nám pan farář dal, nebo kamarádi, nebo moje širší rodina, ale taky moje zkušenosti, které já prostě jako mívám. Jo? Pokud já prostě budu mít mámu, která je rozvedená a ten rozvod nebyl jako jednoduchý, a já jako dítě, i když se máma hrozně snažila mě do toho nezapojovat, ale já nejsem slepý dítě, já nejsem hluchý dítě, já ty věci prostě vidím, slyším, taky cítím, tak si něco prostě jako odnáším. My víme, díky Sue Johnson, ale i mnoha jiných, což je paní, která založila párovou terapii na emoce založený terapii, EFT se to jmenuje, tak ta se vlastně všimla, že ten jaký styl attachmentu, takzvané citové vazby, si prostě neseme, tak takovým způsobem reagujeme na věrnost, nebo na nevěru, nebo na nějakou zradu, protože to téma té nevěry, ono není nevěry jako takový, ale v té odborných kruzích se tomu říká opravdu jako zrada, jako jak dokonce existuje termín, on sice není v těch různých manuálech psychiatrických, ale pracuje se s ním, jakože to je postzradový syndrom, že já prostě, když mi někdo zradí, a buď to může být od rodiny, nebo od instituce, ale nebo od někoho ve vztahu, tak já můžu prožívat velmi silný takzvaně traumatogenní nebo traumatogenezní jako situace, kdy se ve mně vytvoří nějaký trauma. Abych odpověděl na otázku, věrnost je to, na čem my dva se domluvíme s mým partnerem. Věrnost je to, vlastně věrnost je exkluzivita.
0: No, to vede k otázce, jak široká škála jednání se potom může skrývat pod tím pojmem nevěra.
1: To je právě to vztahový, kdy mě by se líbilo, a teď budu mluvit jako člověk, který 17 let dělá párovou terapii, mně by se líbilo, jo. Vojtkovi by se líbilo. Jo. Kdyby lidé, když se prostě seznamují, tak byli schopní si sednout a říct si prostě, co to pro ně znamená, co pro ně znamená, přesně ta vaše skvělá otázka, co je to věrnost, jo. Ale co pro nás znamená věrnost, co pro nás znamená nevěra, co pro nás znamená zrada. A pozor, a neříkali si to jenom jednou na začátku toho vztahu, ale uměli se k tomuhle těmhle tématům vracet v průběhu života, toho jejich vztahového života, uměli si i po 5, 7, 10 letech sednout po sobotní snídani a říct si, jak my to máme s věrností, jak to teď jako máme, protože už máme něco zažitý a máme děti a nebo nemáme, jo, a tak dále. Je to pořád to samé, co jsme si říkali a tak dále, protože jedna z nejhorších věcí, a to je opravdu to pramení z té zrady, z té bolesti, to překvapení. Protože my vlastně doufáme, náš mozek predikuje na základě chování a vlastně nějakou čitelnost toho druhého člověka, že víme, jak se zachová, a on jenom nám do toho hodí vidle. A my na něco přijdeme, někdo nám něco řekne, nebo on sám s tím přijde, nebo ona s tím sama přijde. A já se záměrně chci vyvarovat tím maskulinům. Jako, všimněte si, že když se bavíme o nevěře, tak velmi často ten náš mozek, a je to součást toho kulturního nastavení, mluví o chlapech, mluví jako v mužském rodě. Jo, ale ono to umí v obě pohlaví, tak pojďme se bavit o obou pohlavích a tak dále, tak potom to překvapení, že jsem překvapený, dělá vlastně jednu z největších jako bolestí. Když jsem ti věřila, když jsem ti věřil, jak je to možný. Jo, máma mi to vždycky říkala. A když se bavíme o těch citových, o té citové vazbě, jsme se bavili o tom attachmentu, tak ze všech výzkumů se ukazuje, že nevěra a tahle zrada, ona sahá na ty předchozí bolesti. Že na ty předchozí bolesti prostě z rodin, nějaký nezahojený věci a najednou ta nevěra má takovou sílu, že ona sáhne na tyhle ty jako naše historický nevědomí bolesti.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Párový terapeut Jan Vojtko je hostem dnešního vysílání Kávy o čtvrté, kdy si povídáme o nevěře, tak jak k ní přistupovat, jak třeba odpustit, proč k ní dochází, i to jsou otázky, na které odpovíme. Někdo říká, no ale tohle není nevěra, když si jenom píšeme a občas si zavoláme a občas se sejdeme, jsme přece jenom dobří, letití, kamarádi. Je to nevěra nebo není?
1: To je právě to, že si ty lidi o tom prostě jako povídají. Pro někoho, a teď, dobře, řeknu jednu věc. Prosím vás, poměřovat svůj vztah se vztahem jiných lidí by bylo jako fajn to nedělat. Protože každý ten vztah je unikátní a to, že pro moji kamarádku je tohle nevěra a to je teda ta nevěra i pro mě, nebo věrnost, je tohle a je to teda, je prostě může být velmi jako lichý. Můžu se nechat inspirovat, můžu s tím přijít za svým partnerem, hele, Monika, Marie, tady Zdena, jako měli, mají tohle, mají to jako doma, jak to máme my, já můžu tohle přinést jako inspiraci. Zase, Vojtkovi by se to líbilo, no, a tak dále. Ale to důležitý je, co my dva si prostě řekneme, na čem se nějak shodneme. A nebo neshodneme. Protože prostě je mnoho lidí, kteří to vnímají fakt jinak a jsou v intimních vztazích.
0: A právě jak reagovat, když partner nebo partnerka přijde s tímhletím a nám se to nelíbí? Jo? Jak oni sami hodnotí ten svůj vztah s někým jiným, který pojmenují třeba jako dobré přátelství?
1: A teď pozor, jo, Patrice, jo. Je důležitý, když se o tomhle bavíme předtím, než on naváže nějaký nebo ona naváže něco mimo vztahového. A nebo během toho našeho vztahu a je to jenom součást naší jako debaty. To, co jsem říkal před pár vteřinama, bylo, že si dokážeme o tomhle prostě bavit a není žádný riziko, nebo dokonce nic neprasklo. To je jiná úplně situace, než v tom kontextu, když už něco se stane, ten druhý se o tom dozví a dochází k tomu zranění, dochází k té zradě. To je...
0: Tak dejme tomu, že to je to, že k ničemu ještě nedošlo. Tak. Jenom si řeknu, není přece normální, že se tady s Evou stýkáte a voláte si prostě pozdě večer mně se to nelíbí.
1: No a to je v pořádku a pak ta druhá strana, jako je v pořádku o tom, že mě se to fakt nelíbí, protože mě to zraňuje. Protože ano, já o sobě něco vím a tohle se mi dělalo, nebo my u našich, já teď fabuluju, co to je za příběh, jo, tohle se mi dělalo u mých rodičů a tak dále a bylo tam
0: no,
1: něco přítomně, já se jako bojím.
0: Na tu od toho partnera nebo třeba od té partnerky přeháníš.
1: Tak pak vysvětlit, co to znamená to mý přehánění. Já přeháním protože. A to mý přehánění, tady si blbě odpovídám, protože já bych potřeboval říct k tomu strašnou spoustu dalších věcí. Jo. Protože vlastně tady jde, každý vztah je založený na bezpečí a blízkosti. Jo. A kam tím mířím? Já se můžu cítit v bezpečí a blízkosti s tebou, i když můžu přijít a říkat něco bolavýho. Protože vím, že ty mý emoce uneseš a ty moje reakce nějakým způsobem uneseš. Taky by bylo fajn, abychom o sobě něco věděli. Takže ten argument mně se to nelíbí. Není proto, že já tady to vyžaduju, protože já mám, jako já tě vlastním, ale mě to fakt bolí a bolí mě to z toho důvodu. A tohle říct, ale já nemám tušení, jak zareaguje ta druhá strana a jak by měla zareagovat. Někteří lidé zareagují, to jsem nevěděl, je mi to líto a budu se snažit to prostě jako nedělat. A říkám ti, že to je takhle. Chceš se mě podívat do telefonu, klidně ti ho ukážu. Chceš anebo ne, pro mě je to tak důležitý udržet si tohleto svý soukromí, že ti žádný telefon ukazovat nebudu. Jenom bych ráda, aby tady byla nějaká jako důvěra. Ale pak prostě jako ukážu a zajistím a budu pracovat s tou nejistotou toho druhého člověka. A já nevím jak. Já nevím, jak konkrétní Honza, nebo Pepa, nebo Marie, nebo prostě jiní lidi pracujou s tímhle, jak oni jsou schopní tomu druhému člověku říct, ale nemáš se čeho prostě jako bát. A nebo může přijít zvídavost, ale já fakt jsem s ní nic nedělal, nic s ní nemám, nebo s ním jsem nic nedělala, ale teď mě teda trápí, že tě to trápí. Můžeš mi o tom říct něco víc, abych některé věci a vznikne nějaký takovejhle dialog. Prosím nás, ale tady u mikrofonu se to říká, jo. Doma se to jinak prostě jako dělá, je mi to naprosto jasný. Ale já bych potřeboval vědět, a to bych možná řekl poslední větu, jinak se povídá s konkrétními lidmi a jinak se povídá takhle obecně, protože ona žádná obecná nějaká rada nebo doporučení, tohle říkejte a takhle se chovejte, fakt není.
0: A proč právě ta očekávání, se kterými vstupujeme do vztahu, tak mnohdy nejsou reálná?
1: Protože my máme spoustu našich představ, máme spoustu nějakých představ o sobě, říká se tomu jádrový přesvědčení, máme nějaký takzvaný vztahový přesvědčení a my prostě bychom velmi rádi, aby ti naši partneři a partnerky nám ta naše očekávání prostě plnila, protože pak se cítíme nějakým způsobem bezpečí a jsme zpátky u toho, cítíme nějakou jako blízkost a cítíme nějaký jako napojení. Není jenom dopovím, ono není možný nemít žádná očekávání, ale mně by se líbilo, Vojtkovi by se líbilo, dneska to bude takový hezký, Vojtkovi by se líbilo, kdybych já dokázal nebo dokázala ta má očekávání sdílet s tím svým partnerem.
0: No, počítáme dostatečně s našimi pudy a s tím, co všechno mohou dát do pohybu.
1: Znova to zopakuju, my jsme biologický bytosti a to naše libido je opravdu živený novostí, proto máme to porno rádi, proto koukáme, proto občas to porno může být velmi bezpečný nástroj k tomu oživení té novosti a k nějaké jako práce prostě jako s libidem. Jo, vůbec se nebavíme o závislosti na pornu, což není ani diagnóza, ale nějaký kompulzivní chování. To je jiný téma, ale jo, ty pudy naše, to naše libido něco prostě dělá. Nám se prostě líbí jiní lidi, my všichni máme fantazie o jiných lidech. Jo, freudiáni, ta zvení jako psychoanalytici by mohli povídat, kolik máme jako fantazí. A to je právě to, co jsem říkal, že z toho biologického hlediska nejsme úplně monogamní bytosti. A já teď řeknu něco praktického, jo. Něco z mý praxe velmi se mi ukazuje, že když lidé dokážou mezi sebou si povídat, a vím, jak to může být zraňující, jo. Teď prosím vás, teď naši posluchači, jestli vám bude omdlívat, tak se omlouvám, ale že dokážou sdílet ty své erotické fantazie se svým partnerem o těch jiných lidech, tak je jedna z nejlepších jako věcí, co můžete udělat. Protože ono to právě přidáší to palivo mezi naši mezi erotiku a mezi naše napojení, protože to, že ti to říkám a třeba jdeme po ulici a je tam pěkná ženská a oba se otočíme, ty, to je pěkná baba, jo, to je pěkný chlap a tak dále. No, to by si dokázal tedy představit a my se tomu zasmějem. Rozumíte, mluvit o tom neznamená dělat to. Jenomže spousta lidí, protože už jsme se bavili o tom našem kulturním narrativu. I má, že tohle už je nevěra. Že tohle už je prostě možná špatný. A pro mnoho lidí ano, já to neříkám, jestli to má být nebo nebá. Jo, ale vlastně ukazuje se to, že já dokážu sdílet s tebou nějaký tyhle věci fantazie, zasmějem se tomu, nebo dokonce to vemem do hry našeho erotičného, našeho stavu. Může být docela zajímavý.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na dvojce.

0: souvislosti s nevěrou často mluvíme o čtyřech jezdcích apokalypsy. O co jde? Proč právě oni ničí ten partnerský vztah? To je další otázka na dnešního hosta Kávy o čtvrté, párového terapeuta Jana Vojtko.
1: Jo. Dali je světu manželé Gottmanovi, John a Julie Gottman, protože oni měli nějakou laboratoř lásky, se to jmenuje, dodnes jí mají a používají a sledují partnery a jsou jedni z nejlepších dodávají data prostě a experimenty a výzkumy prostě o vztazích. A oni si všimli, že vlastně v párech, kde je nějaká vysoká míra nespokojenosti, tak jsou právě tyhle, oni to pojmenovali jako čtyři jezdci apokalypsy. Ten první jezdec je kritika, ale nebavíme se, prosím vás, všechny ty čtyři jezdce, které tady pojmenuju, umíme všichni použít. Oni si vlastně všimli, že jsou často přítomní, že jsou vlastně dlouhodobě přítomní v tom našem stavu, v té naší komunikaci. To první kritika, neustála kritičnost, podívej se, co děláš, zase to děláš, jak je to možné, no, co seš to za ženskou, co seš to za chlapa, jak to má jako vypadat, jo. Tohle nesmíš dělat, tohle musíš dělat, jako jak tě tohle vůbec napadlo, že takhle přemýšlíš, rozumíte? Ta neustálá kritičnost. Druhé je ponižování. Jo, tak to seš za celá ty. Takhle, no jo, kdo jiný, ježišimaria, no takovýhle chlap, blech. Jo, opravdu kolo bych si od tebe neopřela. A to tam opravdu zaznívá, jo. Třetí je taková defenzivnost. Já si s tebou chci něco probrat a já tam řeknu, no to ne, počkej, to je tvoje, tohle to není o tom, jo. Hele, a minule, jo, se udělala tohle a udělal si tyhle ty věci. A my vlastně používáme protiargumenty defenzivní, stavíme se defenzivně, co vašem to tady mluví, to vůbec není pravda. A tohle to my říkáme tomu druhému. A pak je čtvrtý, někdy se to anglicky se to jmenuje stonewalling, my bychom řekli, jako, že stavíme zeď. Česky odpojujeme se, jako, ale úplně, že jeden mezi druhýho postavíme zeď, buď mlčením, nebo odejdeme fyzicky, nebo říkáme tomu druhému člověku, hele, to je tvoje, já vůbec nevím, o čem mluvíš. A tak dále. A to jsou čtyři jezdci apokalypsy. Někdy v obdobích prostě velký, hluboký krize jsou tam rajtujou nám po obýváku všichni čtyři, ale ukazuje se, že ten jeden, jestli Patrice schválně tušíte, který z těch čtyřech je nejvíc bolavej. Kritika, ponižování, defenzivnost.
0: To odpojení.
1: Ne. To ponižování.
0: A pak to
1: odpojení. To ponižování je opravdu jedna z nejvíc, jako to nejvíc prostě jako bolí, protože to ponižování nás budá do těch našich jádrových věcí, do těch naší jako opravdu jako struktury a přináší to velikou jako bolest.
0: No a co dělat?
1: No, bavit se o tom, opravdu jako zkusit najít nějakou odvahu a zase Vojtkovi se to říká tady od mikrofonu, jo. Ale pojmenovávat ty věci, říct, hele, já nevím, já mám pocit, že mě, a mluvit o svém pocitu, já mám pocit, ne, ty mě ponižuješ, jo, ale já mám pocit, že mě ponižuješ, já mám prostě pocit, ten pak může přijít druhá strana, no to by mě zajímalo, kde jsi to vzala, ty zase poslouchala tady Kávu o čtvrtý, jo, takže jsi nějaká chytrá, jo, a tak dále, nebo chytré, jak jsme zase, nejsme jen mužsko-ženský a žensko-mužský, tak tak jenom říct, hele, to je moje. Já mám pocit, že mě ponižuješ a já si s tebou neumím tady jako povídat. Je to pro mě těžký, jo, mám pocit, že to tady je pořád jako přítomný a že už si neumíme říct my dva nic, buď že se jeden druhýmu vysmějem, že mě jako ponižuješ, já jsem velká holka, já ty jako věci zvládnu, ale prostě si tyhle, tohle jako si všimnu, já jsem velký kluk, těhle věcí, jako já to zvládnu, ale všímám si toho. A pokud to nepůjde, pokud ta protistrana. A vidíte, už se stavím do protistrany, jako do soudní, jako do války. Jo. Pokud se zajímají, že tohle ten jazyk dělá a ten náš mozek, ale pokud můj partnerka tohle vůbec neuchopí a naopak to ještě víc použije proti mně, že jsem nějaký blázen a že magor a bůh ví co, jakože čteš ty chytrý knížky, tak by bylo fajn třeba říct o pomoc. Jako opravdu, že je navrhle dobrý, já mám pocit, že se prostě nedomluvíme, pojď někam půjdem. O to ty terapeuti, terapeutky párový jsou, jo, párový poradenství, to nemusí být jenom tohle, to může být coaching párové, jo, a tak dále, což se jako děje. Prostě jít někam se jako pro pomoc, kde přijdou ty třetí oči a kdo může nám jako napomoc vstupovat do těch našich subjektivních světů a říkat nám, co se děje. No.
0: A ti čtyři jezdci apokalypsy, jak jste říkal, že mnohdy všichni čtyři rajtují v tom našem obýváku, musí nutně předcházet nevěře?
1: Vůbec. Ne, ne, ne. Ne, to ne. Jo, jako předchází, nebo vlastně Gottmanovi mluvili o tom, že když jsou tam přítomní, tak vlastně ukazují a zvedají nějaký, jo, pozor, i Gottman to už opravoval, že je jisté, že ty lidi se rozejdou, ale zvedá se riziko k tomu, že ten vztah prostě nějakým způsobem přestane fungovat. Jo, ale takhle lidi dokážou jít třeba i desítky let, jo, nebo leta v takovémhle prostě velmi hluboký krizi. Ten mozek si na to nějak zvykne a nějak žijou, jo. A nebo že dojde ke konci úplně jako definitivnímu. Jo, ale nemusí dojít k nevěrám. Je spousta lidí, kteří mají jako věrnost jako velikou hodnotu a prostě to neudělají, i když jsou velmi bolaví v tom vztahu.
0: No a když k té nevěře dojde, co ta nevěra dokáže v tom vztahu narušit, co všechno?
1: No, naruší, víte co, já vždycky říkám těm lidem, že ona nenarušuje jenom naši budoucnost, takovou tu, pamatuje, tak ten mozek potřebuje predikovat, protože vytváří možný budoucnost a mít nějakou jistotu, že ví, kam se jako jde, tím se uklidňuje. Ona totiž narušuje i minulost, ona naruší i to, že vlastně to celý bylo, celý těch 15 let, co jsem s tebou, tak vlastně všechno bylo špatně. Jo, a vzpomenu si na ty negativní věci, protože v ten moment se aktivují naše stresové reakce, a aktivuje se něco, čemu se říká negativní orušování mozku, negative cognitive bias, kdy on začne vybírat jenom taky ty negativní jako věci, protože se potřebuje zachránit, protože vlastně v momentě téhle bolesti, v tomhle jako ohrožení, náš mozek vůbec nemyslí takzvaně pro vztahově, on myslí jenom já se potřebuji zachránit, nebo jo, jako já sebe potřebuji zachránit a vůbec jim úplně jedno, jestli vztah nebo nevztah. A pak přichází něco, čemu se říká devalvace. Jo, já nejenom začnu devalvovat toho druhého člověka v důsledku těch negativních přemýšlení i o té jako minulosti, ale hlavně se tam děje něco, že to nasazuje, už jsme se toho termínu dotkli, naše jádrový přesvědčení, že ono to začne říkat, jako mluvit ke mně. Jo, jádrový přesvědčení, nějaký nevědomý přesvědčení o sebe a většinou je takzvaně negativně konotovaný. Já za všechno můžu, nic, vždycky se lzu, všechno se mi podělá. Je naprosto
2: nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
5: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.

0: Párový terapeut Jan Vojtko a dnešní káva o čtvrté, kdy si povídáme o nevěře a o tom, že to nemusí vždycky být konec. Někdo ale touží znát detaily nevěry. Skutečně mu to přináší nebo může přinést úlevu?
1: Helete, není detail jako detail. Jo, já když se vlastně mám tendenci vlastně doptávat vlastně na pochopení toho, hele, co se mezi náma dvouma stalo, jak to bylo prostě jako složitý. Jo, vlastně o tom Shirley Glass hezky mluví, to je jedna jako klinická psycholožka, která se věnuje nevěře a hojení po nevěře. Tak vlastně, tak tyhle ty otázky, které jsou takový jako obecný, které se týkají našeho vztahu a ten druhý, ten, který byl nebo byla nevěrný, nevěrná a odpovídají opravdu z nějakou jako poctivě a odpovídají, a to je to nejvíc hojivý v tom procesu toho hojení, že budete odpovídat velmi dlouho a vlastně budete mít pocit, že to je nekonečný. Že i po půl roce potom odhalení ty nevěry, zase ten člověk, můj partner přijde, zase se mě jako na něco zeptá a já zase budu takový to, kolikrát se ti mám ještě jako omluvit, jo. Tak ale součástí tohohle hojení je i to, že i prostě, i když už mám pocit, že dva měsíce je to v pořádku a on, a pak se zase něco stane, zase třeba přijde výročí nebo uvidím ve filmu nějakou scénu, která mě tohle vyvolí, tak já zase opravdu v rámci toho hojení, pokud jsem byl ten nebo byla ten, který podvedl toho druhého člověka, zranil, tak zase to zopáknu a tak dále. Druhá oblast detailu, to, kolikrát jsi s ní spal, byla lepší než já, byl lepší než on a jak vypadá jeho tělo a co jste si kupovali, tak to je ten druh detailu, který opravdu nenapomáhá. Ten akorát sype sůl prostě do rány.
0: A je možné říct, že ten, kdo jednou byl nevěrný, může být nevěrný a bude nevěrný znovu?
1: Prosím vás, jestli jsme se někdy bavili o mýtu, tak tohle. Jo, prosím vás, tohle si zkusme z té hlavy jako fakt vymlátit, vemte si tu pánev a mlaďte se do hlavy, říkaj, tohle je blbost. Jo, pardon, tady musím být takhle přímočarej a opravdu jako rychlej. Vůbec to nemusí, tečka, jo. A taky, helejte, jo, je vlastně takový ten narrativ, že jo, ty chlapi jsou něčeho nevěrný, protože přece to jsou kanci a ženský ne, ty jsou víc emocionální a tak dále, ten už dávno doufám, se lidi nemyslí, protože to opravdu není pravda a ty výzkumy to ukazujou. To za prvý. A za druhý, vlastně já znám hromadu lidí, kteří tu věrnost měli velkou hodnotu. Jo, jakože opravdu velkou hodnotu a přesto byli nevěrní. Protože to nemá souvislost s nějakýma jako jenom povahovýma věcma.
0: U toho odžívání té nevěry a to odžívání těch zranění, která máme, co do toho všechno patří? Co si vlastně pod tím představit?
1: Právě to, že my si vlastně... Helete, zase, když budu jmenovat Gottmana, tak vlastně Gottman vnímá tu práci, je to proces, je to dlouhodobý proces, to jenom pojďme říct úplně na začátku, že to prostě je vlastně jako dlouhodobý, jo, takzvaně to, tyhle ty věci schovávat pod koberec, dělat dobrý, tak chlapi jsou takový, jo, ženská si někde jako taky zkusila něco a budeme dělat, že to není a budeme si říkat, je to běžný. Jo, to je to, co se mě u otázkách nevěry vlastně nelíbí, používat argumenty, je to běžný a jako to, že to jako povolení a alibi, že to můžu dělat. Jo. To, že statistiky něco ukazujou, tak pořád je to bolest. Já pokud jsem někomu vědomě slíbil tu exkluzivitu a věrnost, tak to pořád prostě je bolest. A argument, hele, dělej to všichni, zvykni si, je opravdu velmi liché, jo.
0: No a musí být rozpad vztahu kvůli nevěře nutně jenom prohra?
1: Ne.
0: Nebo nám to dává i nějaké šance?
1: Ne. Dává nám tu šance do budoucna. Helejte, já nevím, jestli prohra, to je jako silný slovo, jo. Ale pro mě, když ty partneři vlastně si nedají, a teď pozor, a teď to fakt budu myslet, a myslím to smrtelně vážně, jo. Nedají si tu péči a ten luxus, že tu nevěru využiju. A fakt to vím, že to zní paradoxně. Proto bádání, co se nám mezi náma dvouma dělo, pojď si o tom něco jako povídat. Tak pro mě, když tohle neudělají, tak pro mě to je větší prohra, než prostě jít automaticky, ty jsi mě zradil a hned jako odcházet. Jo, a tak dále. A vím, že to je bolavý, že lidi tohle říkají, jo, mně se to stalo taky, prosím vás, jako mluví tady s váma člověk, který mu se staly jako nevěry a tak dále, taky prostě se rozcházel hned, okamžitě, protože jako bolest. Jo, veliká. A my tyhle zkrátka, že takhle ten mozek reaguje na ten šok a na to překvapení, jak jsme se o něm jako povídali. Ale pro mě by bylo fajn, kdybychom si dokázali i s těma bolestma. Jo, a vím, že to bolí. Prostě nás celou dobu, opravdu věřte mi, že mám na zřeteli tu bolest, ve který, když se lidi dostávají, co se týká nevěry, ale bolest i toho druhého, který byl nevěrný. No ta bolest je tam z obou stran, jo, prostě, protože i on třeba nebo ona nechtěli ubližovat tomu druhému, to vůbec nebylo jako záměrem. To nebyla nevraz pomsty, jo, a tak dále, ale prostě se ty věci opravdu stanou.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: Jan Vojtko, párový terapeut, v kávě o čtvrté, kdy jsme se bavili o tom, jak se vyrovnat s tou nevěrou, a teď si pojďme říct, jak budovat důvěru, nebo jak těžko ta důvěra se obnovuje.
1: Jo, má to být jakože dobrovolná důvěra. Jak jsem mluvil o tom, že vlastně Gottman mluvil o třech fázích vlastně toho hojení nebo toho procesu, on to nazval jako prvními odčinění, že ten jeden opravdu jako veme, jako on je zodpovědný za to rozhodnutí, jo. Není ale už zodpovědný za to, co se stalo, co předcházelo tomu zodpovědnění. To fakt můžou za to oba dva. A teď fakt nechci zaviňovat tu zraněnou osobu, jo, a tak dále, ale prostě je to tak. My jsme ve vztahu opravdu dva, jo. Takže to odčinění má být opravdu o tom, ano, znova, po 50 tisící se ti fakt omluvím. A pozor, jo, jsou situace, kdy ta druhá strana potom ty omluvy fakt jako zneužívá, jo, jako fakt trestá toho druhého člověka, to je něco jiného, o tom se jako nebavíme. Takže má být nějaký jako odčinění. Pak druhý je něco, on to nazval jako naladění, jo, nebo znovu napojení jeden na druhýho. Jo, že jeden druhýmu prostě jako přinášíme nějaký důkazy nebo důkazy situace, kdy nám najednou je dobře. Jo, ale i v těch situacích, kdy nám dobře, dokážeme se vrátit, což je jeden vlastně pro mě, pro párovou terapii, jedna velmi jako zdravá situace, kdy ty lidé mají se hezky, odjeli si na výlet, mají víkend krásný, a najednou ten zraněný pán, protože ho podvedla paní, tak najednou tam znova je mu špatně, sice se mají hezky, už je to po třech měsících, a ta paní předtím neuteče, veme ho za ruku a řekne, promiň, zase, jo, já, mě to prostě mám to v hlavě, jo, já, když jsme tady, a řekne mu, já předtím neuteču, řekni mi, co chceš, já si o tom budu s tebou znova po 50 tisíci znova říkat, tohle je hrozně hojivý. A to je to, že pak se tomu říká jako reattachment, jakože znovu napojení, znovu navázání tý jako důvěry, ale tohle trvá u každého vztahu fakt jako velmi jako dlouho, jo, to jsou někdy, to jsou i leta.
0: No a v čem ten vztah, který překonal nevěru, je jiný, než byl předtím?
1: Já mám moc rád a vlastně ukazuju to i na těch svých jako přednáškách, když mluvím s lidma o nevěře, a je mi jasný, že teď tady nezaznělo strašná spousta věcí, takže jenom chci říct lidé, vím to, že mi je napište, já vám budu odpovídat, jo, tak dále, ale velmi rád na těch přednáškách ukazuju, že jedna varianta, jedna forma toho vztahu po té nevěře skončila, ale neznamená, že vlastně skončil definitivně, ale začala nová etapa. Jo, že vlastně ten vztah pokračuje, ale nejenom máme jako nový začátek tím. A to, proč já o tom mluvím, že ta nevěra nemusí být, neznamená konec, že to je jako mýtus, protože opravdu mám za sebou páry, a už to jsou fakt stovky párů, který, a nejenom já, mý kolegové, kolegyně, jo, který když zvládli i tu terapii, ten proces, bolavý proces, tak pak jako odchází a jsou posílený, jo. A říkají, někdy říkají takový to, který ten mýtus zvedá, že nic lepšího se nám nemohlo stát, než ta nevěra. Ne, myslím, že všichni bychom si velmi rádi tuhle nevěru odpustili a tak dále. Ale říkají, že ta péče, co se děje potom, tak jim velmi napomohla. Vstupovat do těch subjektivních světů, vstupovat do toho, ty to máš fakt jinak, vstupovat do toho, já mám jiný potřeby, vstupovat do těch jiných očekávání a hlavně vytvořit nějaký bezpečnější prostor mezi sebou, kdy si to začínají říkat, kdy začínají zvedat prostě, hele, pozor, jo, tady tohle není úplně OK, já nevím, co se děje, jo, jenom ti to potřebuju říct, protože jsi můj parťák, komu jinému já to mám říkat, s nikým jiným nemám takhle hlubokou intimitu jako s tebou. A to je to, co ty lidi říkají, že ten proces, ta péče o to, po té nevěře, jim dalo to ohromnou sílu.
0: No a kdy je dobré právě při tom prožívání a řešení nevěry se opravdu obrátit na odbornou pomoc, třeba na párového terapeuta?
1: V momentě, kdy to nějakou dobu trvá v nezměněné podobě. Kdy já prostě, a okort u té nevěry, se nebavíme o měsících, bavíme se o týdnech. Jakmile prostě mám jeden, dva, někdy se říká, a to ty údaje jsou si různí, ale v mý praxi je po třech týdnech, ani ne měsíc, ale po třech týdnech, když se zkoušíte nějak se to dotýkat a spíš je tam víc bolesti, jo, je to jako horší, a nebo je to vlastně stejný, já se cítím stejně v marastu jako v obě strany, prostě v obě strany, jo. Já vím, že se těm podvedeným to nerado bolí, ale jako nerado poslouchá, ale i ten, který podvedl, nebo ta, která podvedla, tak prožívá svý vlastní bolesti, jo. To fakt je velmi důležitý. Já vím, že bychom je všichni chtěli odsoudit, ale to není náhoda, že se ty věci dějou, takže jenomže jako fakt v mý, a teď mluví Vojtko, párový terapeut, jako vidět obě strany, ale jakmile se tato bolest nemění se tři týdny, tak fakt spozorněte a jděte nám pro nějakou takzvanou jako krizovou intervenci, protože vlastně když jde po otázkách nevěry, jdete na párovou terapii, nejdete na párovou terapii. Jo, protože to není terapie. Terapie je opravdu jako proces. My nejdříve jdeme, jako, pamatujete tu bolest, práci s tou bolestí, což je nějaká krizová intervence. A když se tohle zvládne, tak potom, a já nevím, jak dlouho by to trvalo, někdo to má týdny, někdo i měsíce, tak potom můžeme, jestli ty klienti budou chtít, pokračovat s tím bádáním, co se dělo. Takže jenom odpověď, 3 týdny, nezměněná podoba, ve smyslu velmi negativní stavy, velmi blbý emoce, špatný emoce, tíha, tak vy zkuste vydat pomoc.
0: No a jak reagovat na tlaky zvenčí od přátela, od rodiny, která nás nutí takový vztah ukončit?
1: Říct, helejte, nežijete můj vztah, děkuju, že na mě myslíte, máte pocit, že mě pomáháte, ale já, to je prostě mezi mnou a mým partnerem, mezi mnou a mojí partnerkou, jo. To je jedno, na koho jste prostě. To je mezi náma a my nad tím nějakým způsobem o to nějak jako jednáme, pečujeme. A jenom děkovat a když tak nastaví hranice, helejte, já přijdu, já jako přijdu s tím, jak jsme to vyřešili, jak jsem to vyřešil. Někdy ty lidi ale mají hezký věci, jako chtějí, starají se o nás, tak takhle je to hezký.
0: Tak já moc děkuju.
1: Já děkuju a jenom poslední věta. Vím, že je to bolavý, spoustu věcí jsme neřekli. Zkuste si o tom něco jako přečíst a i když jste vyděšený, vylekaný, zkuste si říct o pomoc.
0: Děkuju moc, párový terapeut Jan Vojtko.
1: Já děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Četba na pokračování na Dvojce.
1: Major Saran žije jen prací a ta je někdy dost ošklivá.
2: Máme výjezd, řekl plukovník Jánoš. Vražda nebo zabití? Tam u vás na Písečné našli v poli mrtvého mladíka s rozflákanou hlavou.
1: Zvlášť, když ji provázejí nevysvětlitelné jevy.
2: Major zaregistroval, že jeho operativec nestojí mezi klasy, ale v jakémsi kruhu. Zaclonil si oči před sluncem. A konečně to uviděl.
0: Trojkunt kruhy.
1: Detektivka Petra Sagittaria jako četba na pokračování každý den po 22. hodině na Dvojce.
3: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: NATO je připraveno při obraně zničit operační bojové systémy nepřítele a v pražské mateřské škole hořela myčka na nádobí, děti byly evakuovány. Zítra bude jasno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnosti s deštěm a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Grinkevič při prezentaci takzvané strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považováno za největší bezpečnostní hrozbu.
2: Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič řekl, že nevěří, že by konflikt byl bezprostřední a nevyhnutelný. Aliance by jim ale nebyla zaskočena.
3: Zablokujeme počáteční útok. Pokud útok bude pokračovat, zabráníme nepříteli v dalším postupu. V případě potřeby zlomíme nepřátelské síly a vyřadíme z provozu operační bojové systémy.
2: Řekl na Warsaw Security Forum. V odražení útoku by konvenční vojenské síly Severoatlantické aliance, včetně námořnictva a letectva, spolupracovaly s vesmírnými a kybernetickými silami. Severoatlantická aliance je při obraně připravená zasáhnout cíle i hluboko ve vnitrozemí útočníka. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra vzrostou. U nafty se zvýší o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. U benzínu pak o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vyplývá to z nového cenového věstníku ministerstva financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Opatření má platit do konce října. Pražští hasiči dnes zasahovali u požáru v budově mateřské školy v Přímětické ulici. Hořila tam myčka na nádobí. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče požár zasáhl jednu místnost. Školku nicméně evakuovali a děti přesunuli do vedlejší budovy.
4: Na místě bylo zjištěno, že požár už byl uhašen pomocí přenosného hasicího přístroje. My jsme pouze tento požár dohasili pomocí tlakové vody.
0: Herec Miroslav Donutil se večer po 20 letech vrátí do pražské Lucerny. Ve své one-man show bude vyprávět příběhy ze života a vzpomínat na kolegy z Národního divadla, ve kterém strávil v angažmá čtvrtstoletí. Stejný program zopakuje ve velkém sále Lucerny i zítra a ve středu a naváže tak na slavné pořady z přelomu tisíciletí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne bude v Čechách přibývat oblačnosti, místy se objeví déšť, na východě až později. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 6.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy ve sjezdu na Pražský okruh se srazily dva kamiony a narůstá tam kolona a se zdržením počítejte i dál na okruhu směrem k letišti je velmi hustý provoz. V Ekbalské ulici směrem k D8 jezdí jen jedním pruhem, uzavřen je sjezd na Letňany, kolony se táhnou z Průmyslové ulice a v Brně kolabuje doprava kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu, ucpává se i centrum města a objížďka přes Bystrc. To byly zprávy, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
5: Dobrý den, milí posluchači Dvojky. U dalších příběhů z kalendáře vás dnes vítá Tereza Stýblová a také můj kolega, moderátor
6: Jan Kovařík. Dobrý den.
5: Prší, prší, jen se leje. Kam, Honzíčku, pojedeme?
6: No, pokračoval bych, pojedeme na Luka, až kukačka zakuká, ale tam asi nemíříš.
5: Ne.
6: Takže pokud je řeč o dešti, tak jedině na Britské ostrovy. Právě tam se přece narodil muž, který svým spoluobčanům pomohl zůstat v suchu.
5: No přesně řečeno, pomohl jim jeho vynález.
6: Zdali pak tušíte, o kom bude řeč? Doufáme, že ne. A máme pro vás obvyklé tři indicie.
5: Ta první zní Scott.
6: Rozumějte národnost, ano. Nikoli dobytek. Já přidám indický kaučuk.
5: A poslední nápovědou je Mac. Ne tedy Mac jako citoslovce.
6: Ale Mac psáno anglicky Mac.
5: Tak.
6: Teď je všechno jasné a po písni se ukáže, jestli jste hádali správně.
7: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: úvodním kvízu příběhu z kalendáře s datem 12. října jsme vám dali tři nápovědy. Scott, indický kaučuk a Mac. A to proto, že si dnes chceme povídat o skotském vynálezci pláště do deště, který tuto na britských ostrovech nezbytnou součást šatníku vyráběl slepením dvou vrstev látky indickým kaučukem.
1: Prší plášť pak v Británii zlidověl pod názvem Mac, nebo také Macintosh.
0: Je to tím, že jméno našeho dnešního hrdiny zní Charles Macintosh. Své první pláště do deště začal prodávat, považte, právě 12. října, léta páně 1823.
1: Pláštěnka Macintosh ale nebyla zdaleka první pláštěnkou na světě. Asi nikoho nepřekvapí, že ta úplně první pochází z Číny.
0: Od dnešních igelitových, pogumovaných, goretexových a jiných oblečků proti dešti se ale tehdy dosti lišila. Byla vyrobena z kokosového vlákna a doplněna kloboukem.
1: Později se jako ochrana před deštěm používaly obleky z naolejované tkaniny, ale byly dost mastné.
0: Myslíš tím, že byly drahé?
1: Ne, myslím tím, že byly mastné, doslova.
0: Aha, no upřímně nevím, co je horší, jestli být mokrý nebo umaštěný.
1: No, nevybrala bych si asi ani jedno. Každopádně tohle dilema vyřešil Macintoshův vynález prší pláště. Ten ale nepřišel z čista jasna. Už Charlesův otec byl totiž zběhlý v chemii.
0: Přesně tak. Charles Macintosh se totiž narodil 29. prosince 1766 ve skotském Glasgow do rodiny George Macintoshe, výrobce barviv a obchodníka.
1: Macintoshův otec založil továrnu na výrobu fialovo-červeného barvícího prášku, vyrobeného z lišejníků. Mladý Charles také zpočátku cestoval po Evropě, aby hledal vhodné rostliny na výrobu barviv a aby jednal s potenciálními obchodními partnery svého otce.
0: A jak se ukázalo později, Charles po svém otci zdědil i talent zužitkovat materiály, které většina lidí považuje za odpad, a proměnit je doslova ve zlato.
1: Například jednou ze složek barviva vyrobeného Macintoshovým otcem byl čpavek, který získával z neobvyklého zdroje z lidské moči.
0: Ano, slyšíte správně. Zaměstnanci George Macintoshe tuto tekutinu od chudých rodin vykupovali, aby pak s její pomocí docílili těch nejzářivějších odstínů různých barev.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Jak už jsme dnes v příbězích z kalendáře zmínili, Charles McIntosh se narodil v Glasgow ve Skotsku. Nejprve začal pracovat jako úředník u tamního obchodníka, kde se měl naučit, jak prodávat otcovo zboží. Ale víc než vysedávání v kanceláři ho už tehdy zajímala chemie.
1: A tak si už v 18 letech dopisoval se známými chemiky ze Skotska a Anglie. Cestoval do Edinburgu, aby tam studoval u Josepha Blacka, který objevil pevný vzduch, dnes známější jako oxid uhličitý.
0: McIntoshovi ještě nebylo ani 21, když založil vlastní závod na výrobu chemikálií.
1: Jeho podnik vyráběl chlorid amonný a pruskou motř. McIntosh také vyvinul nový způsob barvení látek.
0: Chemici mezi našimi posluchači nejspíš docení i to, že byl průkopníkem výroby octanu olova a hliníku ve Velké Británii.
1: Charlesovi bylo 31 let, když založil první skotskou továrnu na výrobu kamence. Ten dodnes oceňují pánové, kteří se říznou při holení. Kamenec totiž dokáže rychle zastavit krvácení z drobných ran.
0: Po vzoru svého otce našel McIntosh zdroj kamence v odpadních břidlicích z uhelných dolů.
1: Nedaleko od McIntoshovy továrny tenkrát podnikal s bělícími prostředky jistý Charles Tennant. Oba Charlesové dali hlavy dohromady a vyvinuli speciální suchý bělící prášek, díky kterému si řádně namastili kapsy.
0: No předpokládám, že si je nemastili proto, aby jim nepromokli.
1: Předpokládáš správně, bělící prášek se výborně prodával a oba pánové značně zbohatli.
0: Závod na výrobu prášku byl v jednu chvíli dokonce největší chemickou továrnou v Evropě.
1: A Charles McIntosh našel v zakládání továren zálibu, takže si v roce 1809 založil další. Vyráběla droždí, ale brzy zkrachovala.
0: No a tak náš pan továrník dělal to, co mu šlo nejlépe. Ze čpavku a lišejníků vyráběl barviva.
1: A přitom dál neúnavně bádal. Z glasgowské uhelné elektrárny vykupoval dechtový odpad a dělal s ním pokusy, které nakonec vedly k vynálezu pláště do deště. Více vám prozradíme zase po písničce.

0: příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o skotském chemikovi a podnikateli Charlesi McIntoshovi. Ten si nechal v létě roku 1823 patentovat metodu, která z dehtu, indického kaučuku a nafty vyrobit gumovou hmotu, která stlačena mezi dvě vrstvy látky činí tyto nepromokavými a nepropustnými pro vzduch.
1: Látky mohly být vyrobeny z konopí, lnu, vlny, bavlny nebo hedvábí. McIntoshova guma se ale dala použít i na kůži či papír.
0: Po experimentech s nepromokavou látkou v Glasgow se McIntosh s několika partnery rozhodl pro výrobu plášťů do deště v Manchesteru.
1: Skotští krejčí totiž novému materiálu nedůvěřovali a nechtěli s ním mít nic společného.
0: Jejich chyba, chce se mi říct. V Anglii se totiž nepromokavé kabáty prodávaly dobře. McIntosh tak mohl brzy postavit novou továrnu, která produkovala voděodolnou tkaninu.
1: Svým vynálezem McIntosh ovlivnil i zakladatele britského gumárenského průmyslu Thomase Hancocka, který si v roce 1825 patentoval proces výroby umělé kůže za použití kaučukového roztoku a různých vláken.
0: A ve stejném roce začal spolupracovat se společností McIntosh na výrobě voděodolné tkaniny a značně ji vylepšil.
1: Oba vynálezci například zkonstruovali automatický nanášecí stroj gumové hmoty, která se do té doby na látku natírala štětcem.
0: Thomas Hancock se stal partnerem firmy Charles McIntosh and Company a později ji dokonce vedl.
1: Sortiment výrobků firmy se brzy rozšířil a kromě prši plášťů nabízela i gumové boty, tedy u nás populární holínky.
0: Mimochodem dost možná si vzpomenete na londýnskou olympiádu roku 2012, kde se holínky staly součástí ustrojení našich sportovců. Gumáky tenkrát jejich zásluhou pobavili celý svět.
1: Vynálezce Charles McIntosh zemřel 25. července 1843, ale jeho vynález žije dál. Ve Velké Británii se z jeho pláštěnky stala módní ikona. Ještě o tom dnes budeme mluvit.

0: 12. října roku 1823 si první obyvatelé Spojeného království mohli koupit Macintoshův nepromokavý plášť do deště. My jsme dnes v příbězích z kalendáře popsali, z jakých poměrů Charles Macintosh, jeho vynálezce, pocházel a definovali jsme jistou rodinnou schopnost proměňovat odpady ve zlato. Charles tuto schopnost dotáhl k dokonalosti a jako zálibu měl zakládání továren. Není se tedy čemu divit, že Macintosh, nebo zkráceně Mac, se stal nesmírně populární součástí nejen ostrovní garderoby a žije dál.
1: O tom, že je pláštěnka módní ikonou, dnes budeme ještě hovořit. Také zabrousíme do tuzemska a představíme si naši pláštěnku a její tradiční výrobce. No a vypravíme se dokonce na Arktidu. Tam totiž s jednou velmi slavnou výpravou s neslavným koncem pláštěnka také vycestovala.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
5: Každý den po 17. hodině
4: na Dvojce.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře díky našemu dnešnímu vyprávění už víme, kdo byl vynálezce pláště do deště. Charles McIntosh. I to, že na britských ostrovech se pro pláštěnku vžil výraz Mac nebo McIntosh.
1: Nevíme ale, proč se pláštěnce říká McIntosh s písmenem K navíc. Musíte si to představit napsané. Zatímco příjmení jejího autora obsahuje pouze C, označení McIntosh obsahuje dvojhlásku CK. V našich krajích znamenající něco úplně jiného. Takže asi by se to správně mělo číst McIntosh.
0: Jenomže on tohle neví nikdo, tuhletu slovní hříčku, řekněme. Možná to byl překlep, který se rozšířil, a možná dokonce záměr.
1: V každém případě platí, že plášť McIntosh, ať už ho napíšete jakkoliv, je dnes ikonou britské módy. Od roku 1823, kdy byl prodán první kus, se stal součástí klasického britského stylu.
0: Na pláštěnku je překvapivě elegantní. V současnosti ho stále produkuje skotská společnost McIntosh. Pláště se vyrábí ručně a jsou dodávány i příslušníkům britské armády a policie.
1: Dokonalou nepromokavost této pláštěnky z pogumované bavlny zaručují lepené švy.
0: Firma je jediným výrobcem originálních pláštěnek McIntosh. Dodržují původní postupy, akorát kaučuková hmota už je dokonalejší a prochází vulkanizací, takže se v teple neroztéká a nepáchne, jak se to stávalo u prapůvodních plášťů.
1: Společnost McIntosh věří tomu, že pryš je lepší než syntetické materiály, a proto se například na oblečení z populárního Gore-Texu dívá jako, promiňte, na nepovědomí. Vedenou kopii.
0: Originální prší pláště McIntosh se dají koupit přes internet, ale pokud byste se do toho chtěli pustit, tak se připravte, že za ně dáte asi 1000 euro.
1: No tak to tedy nevím, jestli se taková investice vyplatí. Uvážím-li, že média nás varují před suchem, místo pláštěnky bych uvažoval spíše o nepromokavém bazénu.
0: No ale já myslím, že u nás bude pršet pořád, respektive minimálně na Štědrý den.
1: Takže
0: tam bychom určitě tuhle pláštěnku vynesli. A kdo nerad nosí deštník a chce mít volné ruce, tak právě pláštěnku ocení.
1: Ocenili ji? Možná i britští námořníci pod vedením sira Johna Franklina, kteří se pokoušeli objevit mořskou trasu kolem ledového pobřeží Severní Ameriky. Jestli jim byly slavné pláště McIntosh něco platné, prozradíme za pár minut.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: dvojce v příbězích z kalendáře si dnes povídáme o Charlesi McIntoshovi a jeho vynálezu nepromokavé textilie, díky které se zrodil asi nejslavnější plášť do deště na světě.
1: Vybaveni plachtami z nepromokavé látky a pláštěnkami McIntosh vyrazili z Anglie v roce 1845 na dobrodružnou výpravu i námořníci účastnící se arktické expedice legendárního cestovatele Sira Johna Franklina.
0: Je seriózní říct, že námořníci sebou měli už novější typ tkaniny s vulkanizovanou pružnější gumou, což se v tuhém mrazu Arktidy, kde všechno okamžitě stuhne, jistě hodilo.
1: Bohužel nevíme, jestli si muži kapitána Franklina pláštěnky vůbec oblékli, protože se z expedice, která měla za úkol najít dosud neobjevený severozápadní průjezd, tedy mořskou trasu kolem ledového pobřeží Severní Ameriky, která by otevřela novou obchodní trasu k bohatství Dálného východu, vůbec nevrátili.
0: Ano, je to fakt. Dvě Franklinovy lodě, Erebus a Terror, a jejich posádky, čítající bezmála 130 mužů, prostě zmizely.
1: Pátrání po osudu námořníků a jejich velitele Franklina pokračují v podstatě dodnes.
0: Záhy po zmizení expedice se objevily dvě zprávy. První z roku 1847 sděluje, že lodě Erebus a Terror uvízly před 8 měsíci v ledu 28 kilometrů severozápadně od ostrova krále Viléma.
1: Druhý vzkaz byl nalezen o rok později a stálo v něm, že posádka opustila lodě v dubnu 1848, přičemž přišla o 24 mužů, včetně Sira Franklina.
0: Eskimáci údajně objevili Franklinovy medaile, ale i pozůstatky těl, které nasvědčovaly tomu, že se zoufalí námořníci uchýlili k pojídání těl zemřelých druhů.
1: Nařčení z kanibalismu odmítal uvěřit mimo jiné i Charles Dickens, který v jednom časopise napsal: ušlechtilé chování a příklad takových mužů a samého jejich vůdce převáží tlachání hrstky nekulturních lidí.
0: Teprve v roce 2014 a 2016 byly postupně objeveny vraky obou potopených lodí Erebus a Terror. Nicméně osud zmizelé expedice je stále záhadou.
1: Jestli byly ve vracích objeveny i pláštěnky, to nevíme.
0: Kdo ví?
1: Každopádně jsme od nich teď docela odbočili a tak se po hudební přestávce zase k prši plášťům vrátíme a zaměříme se na ty tuzemské.
0: Souhlas?

0: Máme dnes poněkud netradiční hrdiny příběhu z kalendáře. Jsou to pláštěnky Macintosh a taky jejich vynálezce samozřejmě, který se jmenoval Charles Macintosh.
1: No, pojďme si ale teď, přece jen posloucháte pořad Českého rozhlasu, pojďme si říct, jak je to s oblečením do deště u nás.
0: I v našich luzích a hájích má pláštěnka velkou tradici. Není to ovšem plášť z pogumované látky, jako ve Velké Británii, ale plastový obleček. Dalo by se klidně říci, že plastěnka.
1: Plastěnka? To mě nenapadlo. Průkopníkem ve výrobě pláštěnek u nás je stále existující firma Fatra, která sídlí ve městě Napajedla, to je u Zlína.
0: Fatra je vlastně prvním zpracovatelem plastu u nás. Byla založena v roce 1935 koncernem Baťa na přímý popud ministerstva obrany.
1: Nejprve vyráběla masky a ochranné oděvy, teprve později svůj sortiment rozšířila, třeba o plastové hračky.
0: No, já jsem například jako dítě skákala na červeném nafukovacím buvolovi a taky jsem plula v nafukovací indiánské kánoji, právě z Fatry.
1: Ano, tu jsem záviděl sousedovi. Já jsem v dětství nosil pláštěnku této značky a pamatuji si, že pokud ji zapneš pečlivě, nezmokneš ani za prudkého deště a větru, kdy všechny deštníky světa selhávají a odlétají do teplých krajin.
0: Pro případ deště byly pláštěnkou Esoplast vybaveni i cvičenci a diváci Spartakiády v roce 1985. Fatra jich tenkrát pro tuto příležitost vyrobila 40 000 kusů.
1: Ani nevím, jestli tenkrát vůbec pršelo, ale pláštěnku z Fatry můžeš mít i dnes, průhlednou, barevnou, z různých materiálů, různých střihů, s kapsami nebo bez kapes.
0: No. Je to zkrátka modní ikona, to už jsme dnes zmínili. Dalším pláštěnkovým gigantem na českém trhu je firma Viola, která vznikla v roce 1990, aby vyráběla právě oblečení a textilní doplňky do deště.
1: Pláštěnky z Violy jsou zhotoveny z materiálu PEVA.
0: Z čeho?
1: Polyetylen, vinyl, acetát.
0: Aha, děkuji za vysvětlení.
1: Taky jsem nevěděl, o co jde, ale dočetl jsem se, že PEVA má nižší hustotu a proto je až o 30% lehčí než PVC. Přičemž, dávej pozor, pevnost vtahu je vyšší. Navíc PEVA neobsahuje ftaláty a na rozdíl od PVC si zachovává pružnost i ve velkých mrazech.
0: Takže to si vysvětluji, že mým dětem ta pláštěnka slušila, byla lehká a nešla jen tak roztrhnout.
1: Správně si to pochopila. No, jak jednoduše proti tomu zní ty dvě látky slepené gumou. Ať žije Macintosh.

0: 12. října 1823 začal vynálezce Charles McIntosh prodávat nepromokavé pláště do deště. Právě proto jsme dnešní příběhy z kalendáře věnovali jemu a také pláštěnkám.
1: Já vím ještě o jedné, kterou jsme tu doposud nezmínili.
0: Ano.
1: Jedná se o zelenou řasu rodu Chlamydomonas. Česky pláštěnku. Bylo popsáno více než 600 druhů této rostliny.
0: Poslyš, kolegyně, to už je ale opravdu velká odbočka od nepromokavého oblečení. Zpátky k tématu a ptám se, nemáš tam raději nějaký vhodný citát na závěr?
1: Mám samozřejmě. A dokonce zůstaneme, Honzo, ve Velké Británii, kolébce prší pláštů, protože následující větu pronesl bývalý premiér Spojeného království Harold Wilson.
0: Tak jsem s tou větou.
1: Jsem optimista, ale optimista, který nosí pláštěnku.
0: A já se přiznám, že mu rozumím a že by mě nejvíc zajímalo, jestli takovým optimistou, ale racionálně uvažujícím je i scénárista těchto příběhů z kalendáře Filip Lukeš.
1: No, musíme se ho výhledově zeptat.
0: Ano, až ho zase na rozhlasové chodbě někdy potkáme. Vás rádi potkáme kdykoliv na Vlnách dvojky, když si na nás uděláte čas.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a praporů Petr Holas. Ve kterých státních vlajkách najdeme kalašnikov, muškátový oříšek nebo jeřába? Jakého přešlapu se Češi při vyvěšování státní vlajky dopouštějí nejčastěji? A proč černobílá lebka z hnáty nebyla tou nejhorší vlajkou, kterou mohl námořník na obzoru spatřit?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Právě.
3: Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona a soud zamítl dopsání 17 lidí na volební seznam Moldavy. Zítra bude jasno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne v Čechách přibývání oblačnosti s deštěm a nejvyšší teploty do 16 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Lídři koaličních stran se nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám hnutí SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neshody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu sejdou ještě jednou.
4: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
5: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
4: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
6: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
4: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Česká podnikatelská delegace v Indii, vedená ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO, podepsala několik memorand s indickými společnostmi v různých odvětvích, včetně automobilového průmyslu, dopravy, výroby letadel, železnice a zdravotnictví. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi dosahuje zhruba výše 87 miliard korun. Ústecký krajský soud zamítl návrhy 17 lidí na dopsání do seznamu voličů Moldavy na Teplicku. Starosta David Leitermann z ODS je vyškrtl před volbami. Podle něj v obci fakticky nežijí, anebo se k trvalému pobytu přihlásili účelově krátce před hlasováním. Soud také rozhodl o doplnění dvou voličů na seznam.
7: Z žádosti uspěli Josef Houdek a Tomáš Houdek, ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Podle soudu bylo jejich vyškrtnutí nezákonné, k trvalému pobytu jsou hlášeni na úřední adrese obecního úřadu už delší dobu, tedy nikoli v souvislosti s aktuálními volbami. Teď můžou podat podnět na neplatnost voleb. Podle Tomáše Houdka to on i jeho otec udělají. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty kolem 18 stupňů. V polovině týdne se zatáhne a zaprší, ale do pátku pak zase bude jasno nebo polojasno. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory i sněžení.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne bude v Čechách oblačnosti přibývat, místy s deštěm. Na východě území až později, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9 a v 1000 metrech na horách většinou 6.
0: Doprava.
3: Na D1 směrem na Prahu brzdí kamiony na 225. kilometru a pomalu jedou k omezení na 196. Osobním autem se v levém pruhu výrazně nezdržíte. Dlouhé kolony čekejte kvůli omezení ve Kbelské ulici v Praze směrem k D8 a v Uříně vsi směrem z centra nehoda v ulici Přátelství, i tady velmi dlouhé zdržení. A v Brně kolabuje doprava kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu, ucpává se i centrum města. Uzavírka tunelu potrvá 40 dnů. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. 7 Oscarů, to je bilance slavného filmu z roku 1985 Vzpomínky na Afriku. Snímek je považován za jednu z největších filmových romancí 20. století. Příběh velké lásky a velkého žalu majitelky farmy v Africe Karen Blixenové v podání Meryl Streepové láme i po letech rekordy sledovanosti. Kdo ale vlastně tato žena opravdu byla? A jak žila? A především, kde brala tolik síly, aby přežila velké rány osudu? Vydejme se teď cestami jejího tajemného a pozoruhodného života.
9: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Vzpomínky na Afriku Karen Blixenové.
10: Vstupuji do světlého pokoje. Zelené stěny, bílý strop. Velká okna. Stůl, jehož desku drží masivní podstavec. Okolo jsou židle. Spíše tedy křesla. Na stole váza s čerstvými květinami. Knihovna. Velká kamna. Každý krok, který po dřevěné podlaze udělám, provází vrzání. Zvuky dávají místu jistý punc tajemnosti. Tak tohle je prostulý zelený pokoj. Své jméno dostala podle venkovní zahrady a také podle venkovní ptačí rezervace, která má rozlohu 15 hektarů. Když udeřila zima, která dokáže být tady v Dánsku dost nepříjemná, paní domu se vždy stěhovala ze severního křídla právě sem, do tohoto pokoje. Vnímám vůni květin. Ty jsou ostatně v každém z pokojů rozlehlého domu stojícího už od 17. století v dánském Rungsetlundu. 23 kilometrů od Kodaně. V čele stolu vidím tmavé křeslo. Sympatická průvodkyně mi dovolí, abych se do křesla na chvíli posadil. Učiním tak. A představuji si muže, který v něm kdysi sedával. Jmenoval se Dennis. Dennis George Finch Hutton. Sedal takhle v blízkosti ženy svého srdce. Pozdější majitelky tohoto domu v Rungsetlundu Karen Blixenové. A bylo to v Africe, nedaleko pohoří Ngong Hill.

0: Vzpomínáte? Měla jsem farmu v Africe, na úpatí vrchu Ngong. Dnes již proslulá slova, která otevírají pomyslnou oponu filmového příběhu Vzpomínky na Afriku. Jedinečného filmu Sydneyho Pollacka z roku 1985. Lovec Dennis v podání Roberta Redforda. Karen stvárnila Meryl Streepovou. Byla to právě Meryl Streepová, která později v jednom z rozhovorů s nadsázkou a úsměvem vzpomínala.
1: Jak jsem zaslechla, Sydney se domníval, že sice jsem velmi dobrá herečka, ale nebyl si jistý, zda jsem dostatečně sexy. Já totiž nevěděla, že právě tohle tvoří významnou část postavy Karen Blixenové. Svým způsobem to byl milostný příběh. Ale abych to zkrátila, šla jsem tedy na konkurs. Oblékla jsem se do něčeho velmi levného, ale s hlubokým výstřihem. No, a vyšlo to.
0: Snímek Vzpomínky na Afriku získal celkem 7 Oscarů, včetně hlavní ceny za nejlepší film, za nejlepší režii, za nejlepší scénář. Lidé byli ohromeni. Lesdo se ptal, kdo vlastně Karen Blixenová byla. Opravdu prožila všechno to, o čem film vypráví? A zájem diváků se začal čím dál více upínat k dánskému ostrovnímu městu Hørsholm a především k jeho čtvrti Rungsetlun, kde stojí, jak už víme, historický dům ze 17. století. Právě v tomto domě, dnes je tu muzeum, se totiž Karen Blixenová narodila. Bylo to 17. dubna 1885. Už ten vstup do tohoto domu je zážitkem. A co třeba, když procházíte jednotlivými pokoji? Vidíte nábytek, který si Karen přivezla ze své farmy v Africe. Odevšad na vás dýchá atmosféra doby. A také neobyčejný příběh ženy, která se po 17letém pobytu v Africe se zlomeným srdcem uzavírá mezi stěny tohoto domu, aby se pokusila vypsat se ze svého bolu. Psaní je pro ní lékem a spásou.
2: Narodila se jako Karen Dinesenová. Její otec Wilhelm Dinesen byl spisovatel a armádní důstojník. Matka pocházela z rodiny bohatých rejdařů. Karen byla druhá nejstarší v rodině tří sester a dvou bratrů. Vyrůstala pod silným vlivem svého volnomyšlenkářského otce, lovce a dobrodruha, který ji vedl k lásce ke knihám, k přírodě. Netušila, že to bude právě její otec, který v ní vyvolá celoživotní trauma.
0: Čteme v dokumentu umístěném v muzeu, jak později v New York Times napsal držitel Pulitzerovy ceny, spisovatel kritik John Updike, malá Karen byla otcovou oblíbenkyní a důvěrnicí.
2: O to větší rána pak pro holčičku byla, když Wilhelm, jehož kariéra v politice i v literatuře nabrala vzestupnou tendenci, ale který se již delší dobu potýkal s duševními problémy, spáchal sebevraždu oběšením. Bylo to krátce před Kareninými 10. narozeninami.
0: Skutečnost však byla ještě drastičtější. Karenin otec pobýval rok mezi Indiány z kmene Ojibwe. Indiánce, se kterou tu žil, se posléze narodilo dítě. Když se otec Karen Blixenové vrátil do Dánska, navázal další vztah se služebnou. I ona záhy otěhotněla. Pak se u Viléma objevila syfilída. Výčitky svědomí a pokračující duševní choroba ho přiměli k sebevraždě. Malá Karen nemohla tušit, s jakou krutostí jednou právě syfilis zasáhne i do jejího života. Na svého otce však nikdy nezanevřela. V čase dospívání byla prý posedlá postavou svého mrtvého otce a představou, že do ní sestoupily jeho ideály a romantický duch.
2: Když ve svých 20 letech publikovala několik příběhů v dánských časopisech, bylo to pod pseudonymem Osceola. Osceola tak se jmenoval Wilhelmův pes, se kterým otec a dcera chodili na procházky. V roce 1934 však dánskému tazateli vysvětlila, že si vzala pseudonym se stejnou motivací, jako si její otec zvolil pseudonym Boganis. aby se mohl svobodně vyjadřovat, dávat průchod své fantazii. V mnoha věcech se podobám svému otci, řekla.
0: Psal John Updike a přidal zajímavou souvislost. Počátkem roku 1914 se téměř už 28. Karen vdá za švédského aristokrata a také svého bratrance Brora Blixena. Byl stejně jako její otec neklidný, nepraktický, za to ale vždy kavalírský. Přestože měl být pro Karen nevěrným a málo spolehlivým mužem, dali dva významné svatební dary. Udělal z ní baronku a vzali do Afriky. Ale nepředbíhejme. Jaké bylo Karenino dětství? Už brzy se u ní projevoval výrazný vypravěčský talent. Dokázala prý vyprávět dlouhé a naprosto originální příběhy. Ještě jako dítě začala své příběhy psát. Inspirovaly dánské lidové pohádky a islandské ságy. Rovněž se věnovala výtvarnému umění. Studovala ve Švýcarsku, kde se naučila dobře francouzsky. Navštěvovala uměleckou školu v Kodani a posléze Královskou dánskou akademii výtvarného umění. Absolvovala studijní cesty do Paříže, Londýna, Říma. Byla vždy svá, osobitá. Bylo jedno, co si o ně myslí okolí. Však také na sklonku života, ve skvělém dánském dokumentu Anne von Lowzow a Markuse Mandela, Karen Blixen mimo tento svět vzpomínala.
3: Když mi bylo asi 17 let, měla jsem už představu o svém životě. Měla jsem svou vůli. Když jsem začala malovat na akademii v Kodani a později v Paříži, zvolila jsem si první motto svého mladého života. Navigare necesse est, vivere non necesse.
0: Karen Blixenová tak připomněla výrok římského vojevůdce Pompeja, jehož úkolem bylo zajišťovat zásobování Říma. Znamenalo to vyplout s nákladem obilí navzdory bouři na moře. Tedy plouti jest nutno, žíti není nutno. V přeneseném smyslu slova žít můžeme, ale plout musíme.
2: Je 2. prosinec 1913. 28letá Karen opouští svět dětství a rozpívání. Jejím cílem je britská východní Afrika, pozdější Kenya. O pár týdnů později se v Mombase vdává za svého bratrance z druhého kolena, barona Brora Blixen Finekeho, muže mimořádného šarmu. Autorka jedné z biografií o Karen Blixenové, Linda Donelsenová, o něm řekla.
4: Byl to člověk, kterého měl každý rád. Energický, milý, plný legrace. Sama Karen Blixenová v dopisech vzpomínala, jak ji obětavě ošetřoval, když onemocnila nebo se zranila. Myslím, že to byl člověk s dobrým srdcem a tato jeho velkorysost se projevila v tom, že byl sukničkář. O Bror Blixenovi se tradují nádherné legendy. Údajně, když šel na safari, měl ve svém stanu dvojitou postel. Protože prý manželka každého lovce, který s ním cestoval, chtěla s Brorem spát. Obdivoval ho dokonce i Ernest Hemingway.
0: Říká se, že se Bror stal před obrazem velkého bělolovce Roberta Wilsona, kterou známe ze slavné Hemingwayovy povídky Šťastný život Francise Macambera. Díky bohatému finančnímu zázemí si novomanželé pořizují svou první farmu. Leží v oblasti Velkých jezer. I když to původně chtěli chovat dobytek, rozhodli se pro pěstování kávy. Protože Karen věří v budoucnost, kupuje záhy další kávovou farmu. Nachází se u Nairobi, poblíž Ngong Hills. Dodejme, že onu změněnou farmu u Nairobi známe z filmu Vzpomínky na Afriku. Karen je Afrikou doslova uchvácena, však také později napíše.
3: Právě tady se člověk ocitl v pozici, kdy mizely všechny možné konvence. Tohle byl nový druh svobody, který jsem do té doby nacházela pouze ve svých snech.
2: Pátrání Stanislava Motla po osudech Karen Blixenové, pravé hrdinky slavného filmu Vzpomínky na Afriku, pokračuje.

0: Vypukne první světová válka. Boje zasáhnou také východní Afriku. Hoří tu boje mezi Brity a Němci. Bro slouží v lítkách, pohybujících se podél keňské hranice s německou Tanganykou. Karen pomáhá s přepravou zásob. Farma se ale potýká s čím dál větším nedostatkem pracovníků. Zásoby se tenčí. Aby tomu nebylo dost, přijde dobytčí mor a katastrofální sucho. Bror Brixen podniká čím dál odvážnější a riskantnější finanční transakce. Stále více se zapletá do dluhové pasti. A právě v čase těžké válečné doby je u Karen diagnostikována nemoc syfilis. Ve filmu Vzpomínky na Afriku prožíváme s hlavní hrdinkou scénu, kdy se Karen od lékaře dozví krutý ortel.
1: You've got syphilis.
2: Vy máte syfilis, říká lékař.
3: That's not possible.
2: To není možné, zděsí se Karen.
1: Your husband is not ill.
2: Váš muž není nemocný, ptá se opět doktor.
3: No. Not the last time I saw him.
2: Když jsem ho naposledy viděla, tak nebyl.
3: He's on the border with Delamere. He would have come home.
1: Well, these cases vary. He may have just a touch.
2: To není u každého stejné. Jeho to asi zasáhlo lehce, řekne opět lékař a pokračuje. Vy jste vážně nemocná. Měla jste styk jenom s ním? Karen mlčky přikývne.
1: Is he the only possibility?
3: Yes.
1: You'll have to go.
2: Musíte se teď vrátit domů a léčit se. Léčba je obtížná, ale už mají lék.
1: Salvarsan.
3: Arsenic. And if I'm not cured, then I would be insane.
2: Když se nevyléčím, zblázním se, je to tak, rezignovaně řekne Karen.
1: You ought to go soon.
2: Musíte rychle odjet, nařizuje lékař. A chci vidět vašeho muže.
3: And what are my chances?
1: But even, I'm afraid.
2: Na otázku, jakou má při léčbě naději, lékař odpoví, tak poloviční.
0: Karen dává na radu lékaře a odjíždí zpět do Dánska. Ještě průběhu cesty podstupuje léčebnou kůru rtuťovými tabletami. Do Dánska přijíždí s těžkým zánětem krku a úst a s anemií. Lékaři konstatují, že jde o otravu rtutí. Absolvuje další drastickou léčbu. Rtuť střídá salvarsan, neboli také arsfenamin, což je organická sloučenina arzénu. V roce 1995 publikoval profesor na lékařské univerzitě v Kodani Karl Wiesmann stať, kterou nazval neurosyfilis, neboli chronická otrava těžkými kovy. Celoživotní nemoc Karen Blixenové. Píše tu mimo jiné o tom, jak měla mít drastická léčba pro Karen Blixenovou celoživotní následky.
2: Od 90. let 14. století se léčba syfilis skládala z těžkých kovů, nejprve rtuťových a později arzénových a vismutových přípravků. Zdravotní problémy, se kterými se Karen Blixenová měla ve stáří potýkat, byly výsledkem otravy těžkými kovy z různých léčebných postupů.
0: Karen Blixenová však léčbu zvládne. Vrací se zpět do Afriky. Je plná nových sil, nových plánů. Je duben 1918, když je představena vysokému muži s podmaněvým pohledem. Je to Dennis Finch Hutton, britský aristokrat, lovec africké zvěře. Je mu 31 let, je o 2 roky mladší než Karen. Takhle ho popsala v biografii o Karen Blixenové Linda Donaldsonová.
4: Byl miláčkem své matky a miláčkem všech, které potkal. Vynikal ve zpěvu, kresbě a mimice, v poezii a vyprávění příběhů, v kriketu, fotbalu a golfu. Vypadal dobře, s plnými rty a dobře definovanými rysy aristokrata. Byl vysoký 6 stop a 3 palce. Měl světlou pleť své matky, jahodové blondýny. Mnozí zaznamenali jeho kočičí ladnost pohybu a neobvyklý lovecký talent.
0: V roce 1920 podává Bror žádost o rozvod. Oba začínají žít odděleně. Karen se stále více zbližuje s Denisem. Ve filmu Vzpomínky na Afriku ho hraje, jak každý ví, Robert Redford. S Brodem se Karen rozvádí v roce 1925. To už je Denis, součást jejího života, jejího srdce. Svému bratru, Tomasi Denisenovi, Karen napsala.
5: Věřím, že jsem s Denisem svázána už na věky. Milovat zemi, po které kráčí, být beze slov šťastná, když je tady. A trpět bolesti horší než smrt, když odejde.
0: Karen pokračuje ve své práci na farmě. Denis v její farmě vytváří svou základnu. Odchází a zase se vrací. Později si Denis pořídí soukromý letoun, dvoumístný dvouplošník. Karen vždy trpělivě čeká na okamžik, kdy na obloze zabourá si letadlo. To už ví, že se Denis vrací, i když třeba jen na pár dnů. Oba pak prožívají vzácné okamžiky. Z gramofonu, který Denis Karen věnoval, si pouštějí hudbu, kterou pak dlouhé chvíle společně poslouchají. Hodně si ji vyprávějí, jak napsal již citovaný John Updike.
2: V osobě svého hezkého milence Denise Finch Huttona se poprvé setkala s plnohodnotným intelektuálním partnerem, který ji brilantním a hravým způsobem inspiroval. Podněcoval její inteligenci, její vypravěčský talent. Ráda se považovala za Šehrezádu a v Denisovi potkala svého sultána.
0: I když Denise Karen i po letech označovala za lásku svého života, o jejich vztahu se stále spekuluje. Podle některých svědectví během společného života s Denisem Karen dvakrát potratila. Objevily se zprávy, že Denis patřil mezi muže, kteří mají, kulantně řečeno, rádi obě pohlaví. Na druhou stranu je známý jeho vášnivý vztah s Beryl Markhamovou, dobrodružně založenou trenérkou dostihových koní, také odvážnou pilotkou, která se stala prvním člověkem, jenž bez mezipřistání překonal Atlantik. Spisovatelka Linda Donaldsonová v jednom rozhovoru prohlásila, že film Vzpomínky na Afriku uspokojuje sice romantickou mysl, ale není úplně pravdivým zobrazením života Karen Blixenové.
4: Ve filmu vidíme, že Finch Hutton je vylíčen jako její inspirace. A víc než to, že je nám dáno z filmu věřit, že byl zodpovědný za její spisovatelskou kariéru. Že Karen Blixenová by ani ve snu nic nenapsala, než vstoupil na scénu. Ale to je velmi daleko od pravdy. Psala už od mládí, vlastně od dívčího věku.
0: Karen bojuje o to, aby farma, která je životně důležitá také pro původní obyvatele, jsou to zejména domorodí Kikujové, kteří tu po staletí žijí, přežila kruté roky hospodářské krize. Nepodaří se jí to. V roce 1931 se farma ocitne v dražbě. Karen se rozhoduje k návratu do Evropy. V té době již její vztah s Denisem ochladl. I tak si zůstávají blízcí. Pro Denise si však přijde smrt. Stane se tak 14. května 1931. Toho rána vzlétl z letiště. Dvakrát obletěl letištní plochu a pak náhle se zřítil k zemi. Letadlo okamžitě vzplanulo.
5: V kopcích na prvním hřebeně v oboře, tam bylo místo, které jsem v době, kdy jsem si ještě myslela, že zemřu v Africe, označila v Denisově přítomnosti jako svůj budoucí hrob. Jednou večer, když jsme se dívali z mého domu směrem ke kopcům, Denis poznamenal, že by tam chtěl být také jednou pochován. Od té doby, když jsme si někdy vyjeli do kopců, Denis říkával, pojďme až k našim hrobům.
0: Psala Karen Blixenová ve své knize Out of Africa. Ve filmu Vzpomínky na Afriku, kdy Meryl Streepová přečítá nad Denisovým hrobem báseň anglického klasika Alfreda Edwarda Hausmana, patří k něm vůbec nejdojemnějším.
6: Byl čas, kdy jsi všechno vyhrával, kdy dav tě zdravil, dav ti přál a kdy tě na svá ramena ulice zvedla nadšená. Byl čas, kdy jsi všechno vyhrával.
0: Karen Blixenová se vrací usazuje se v rodném domě Rungstedlundu. Svému bratru Tomasovi napsala, že začala dělat to, co ona, její sourozenci obvykle dělají, když nevědí, co dělat jiného. Začala jsem psát knihu. V roce 1934 publikuje pod jménem Isaac Dinesen knihu 7 gotických příběhů. U nás je kniha známa pod názvem 7 fantastických příběhů. Kniha vychází v angličtině, ve Spojených státech. Kniha se stává senzací. John Updike psal:
2: Tato autorka se objevila v centru pozornosti jako jedna z nejmalebnějších a nejokázalejších literárních osobností století. Žena, která měla styl a jejíž vyprávění mělo pozoruhodně vážnou a zářivou formu.
0: V roce 1937 následuje její nejslavnější kniha, její memoáry, Out of Africa, u nás známé Vzpomínky na Afriku. Kniha se rovněž stala inspirací pro americkou spisovatelku Judith Turmanovou. Podle ní pak vznikl scénář ke zmíněnému Oscarovému filmu. Sláva Karen Blixenové překonává hranice Dánska, dokonce i Spojených států, když Ernest Hemingway obdrží v roce 1954 Nobelovu cenu za literaturu, poznamená, že tato cena by měla patřit spíše Karen Blixenové. Ta, přestože je čím dál více sužována nemocemi, následek její dávné léčby syfilidy, absolvuje v roce 1959 několika měsíční turné po Spojených státech. Potkává se tu mimo jiné s Marilyn Monroe a s jejím manželem, dramatikem Arturem Millerem. Stává se celosvětovou celebritou. Stále píše, vznikají její další literární díla. To už se ale drží jen silou vůle. Váha jí klesá na neuvěřitelných 29 kilogramů. Při životě ji drží umělá výživa. Umírá na podvýživu 7. září 1962. Je jí 77 let. O více než 20 roků později vstoupí do Karenina rodného domu v Dánsku také její představitelka ve filmu Vzpomínky na Afriku Meryl Streepová. Novinářům pak řekla:
6: Nejdojemnější okamžiky jsem prožívala u oken orientovaných na jih. Karen Blixenová sem prý chodívala takřka každý večer. Dívala se směrem, kde tušila Afriku, Keňu. Přemýšlela o té zemi, o lidech a o farmě, kterou tam zanechala. Je známo, že jednou řekla: Mám pocit, že ať budu v budoucnu kdekoliv na světě, budu stále myslet na to, jestli v Ngongu prší.
0: Hrob Karen Blixenové leží nedaleko jejího domu v Rungstedlundu. Je to jen pár minut cesty krásným lesem. Paní Karen odpočívá ve stínu vzrostlého buku. Místo pokrývá deska, na které čteme prostý nápis: Karen Blixen. Tisíce kilometrů odtud, v Africe, nedaleko Nairobi, Ngong Hills, odpočívá pod vysokým obeliskem Dennis Finch-Hutton. Oba jsou tak daleko od sebe a přece jsou vlastně spolu. Láska, kterou prožili, je totiž mocnější než dálky. Je mocnější než čas. Je dokonce mocnější než smrt.
7: Tak to byl další díl cyklu Stopy, fakta, tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, spolupracovali Libor Vacek a Zdena Fléglová. Mistrem zvuku byl Tomáš Kzelhofer, zvukovým designérem Petr Šplíchal.
8: Nenechte si ujít v České televizi.
9: Tohle to je naše místo.
10: Tady končí svět.
9: Tohle je náš život.
11: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
9: A pak přijdeš ty.
12: Máme tam tělo.
13: Všichni se bojí.
14: Apokalypsa je blízko.
15: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
13: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
14: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
13: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
15: Uber a Hrajs v Galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra. Hrají si Šíma, Lu, Slovák,
16: Nikl,
15: Uber a Hrajs.
17: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
18: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
18: Srdcovky od Dvojky.
20: Příjemný večer, příjemný pondělní podzimní večer, milí posluchači. 4 minutky po 6:30 jsou tu Srdcovky od Dvojky, autorský hudební pořad, který pro vás týden po týdnu píší a vysílají Miloš Skalka. Ten se o výběr hudebního playlistu staral minulý týden a moje maličkost, můj týden začíná právě teď. Čeká vás celá řada zajímavostí, písniček a také anketa, kterou dnes věnuji vzpomínce na Karla Černocha. Nebudu to zdržovat. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Slavní američtí gangstři Bonnie and Clyde se v 60. letech dostali i do české populární hudby. To byl Milan Drobný. Jejich příběh naspíval v roce 1968 a ten český text napsal Eduard Krečmar. Původně jde o písničku zahraniční, takže si ji někdy klidně můžeme dát i ve srovnávačce. A v roce 68 tahle nahrávka vznikla ve studiu Davice za doprovodu orchestru Ferdinanda Havlíka. Pojďme, protože dnešní datum je opravdu příjemně nabité událostmi, ale také vzpomínkami. Můžeme zavzpomínat například na jednoho z idolů francouzské populární hudby 60. let. Přesně před 85 lety, tedy 12. října roku 1941, se v Paříži narodil Frank Alamo, vlastním jménem Jean-Francis Grandin. Tenhle muž udělal písničku, která je vlastně předělávkou amerického hitu Sweets for My Sweets. Ovšem tehdy v tom roce 63 se zrodila písnička, která tady Evropou celkem zahýbala. Tady je vzpomínka na Franka Alama a Bish o My Bish.

Ano, tohle je škatulka dvouminutových hitů a já rovnou táhám další dvouminutový hit, doslova mega hit. Tohle byl tedy Frank Alamo, který se narodil 12. října roku 1941. Zajímavé je, že se jen o den nedožil svých 71. narozenin. Zemřel 11. října 2012. Ale v říjnu si můžeme dopřát trochu letní nálady a věděli to producenti, kteří na podzim roku 1960 vypustili v podstatě letní písničku. I tady se vlastně jedná o předělávku. Tu předělávku nebo tu písničku proslavil Brian Hyland. Je to ona slavná Itsy Pitsy Weenie Beanie Yellow Pod Polka Dot Bikini, já ji mám velmi rád, ale my si dáme Dalidu, protože Dalida, zpěvačka narozená v Káhiře italským rodičům, se stala jednou z největších francouzských hvězd populární hudby. Je to 660 let od vydání této písně, a tak protože dobrá letní písnička dokáže zahřát kdykoliv i v říjnu, tak tady je Dalida, Itsy Bitsy Petit.

Tak zatím jsme v pondělních srdcovkách měli všechny hity z krabičky dvouminutových hitů, ale teďkon už to bude také jinak. Mám pro vás anketu chvilku před 6:45. Myslím, že není na co čekat, protože dneska je krásné datum a to je vzpomínkové datum na Karla Černocha. 12. října roku 43 se v Praze narodil Karel Černoch a já se vás ptám, která písnička Karla Černocha je vaší největší srdcovkou? A pak mám samozřejmě několik dalších otázek. Potkali jste někdy osobně Karla Černocha? Byli jste na jeho vystoupení, koncertě? Viděli jste ho zpívat? Byli jste u toho? Případně máte nějakou životní story s písní nebo s písněmi Karla Černocha? To všechno mi můžete napsat, dokonce pokud máte nějaké fotografie, případně třeba podepsanou desku, to mi můžete poslat také na e-mail. Je to rozhlasový e-mail josef.melen@rozhlas.cz nebo můžete také napsat pouze SMS-ku na SMS bránu 702-222-220. No a protože dnes tedy vzpomínáme na Karla Černocha, tak si v srdcovkách zahrajeme nejednu jeho píseň. A tu první, tak tu mám právě teď. Je to fantastická a nádherná píseň z roku 1967, Nářek převozníka.

To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

Jo, kdyby to tak šlo, co? Zahodit starosti, ale věřím, že se vám to alespoň u srdcovek daří. Nepřehlédnutelný, ale hlavně nepřeslechnutelný hlas slovenské populární hudby Jana Kociánová. Ta spojívala v písních temperament, cíl i výjimečnou pěveckou techniku. Zahoď starosti, to je předělávka, kterou Jana Kociánová naspívala v roce 1972, ale v originále se to jmenuje We Are Going Down Jordan a naspívali a vůbec je to píseň Les Humphreys Singers. Mám pro vás další říjen, tentokrát před 55 lety, a sice rok 1971. Totiž Cat Stevens vydal tehdy v říjnu 71. roku album s písní Morning Has Broken. Zajímavé ale je, že tahle píseň, kromě toho, že je nádherná, tak ten text Cat Stevens nenapsal. Vytvořila už v roce 1931 britská spisovatelka Eleanor Fargen. Text oslavuje nový den, nový začátek. A ty, ještě tam mám jednu takovou zajímavost. Nádherné klavírní party v této písni nahrál Rick Wakeman. Jestli vám tohle jméno něco říká, pak je to proto, že o pár let později se stal velmi slavným a váženým členem skupiny Yes. Právě letos v říjnu je to tedy 55 let od vydání alba, které tuhle nádhernou melodii přineslo nové generaci posluchačů. Cat Stevens neboli Yusuf. Morning has broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. 55 let od vydání a dalších ještě 40 let k tomu od vlastně původního textového vyjádření této písně, který je vlastně krásnou básní od spisovatelky Eleanor Fargen. Pojďme teď na naši anketu, protože mi píšete a píšete krásně. Vyhlásil jsem anketu, která se dnes věnuje 83. výročí narození Karla Černocha. Samozřejmě je to vzpomínka, kterou dnes máme na tohoto jedinečného muzikanta. A rovnou první krásná SMSka přišla v momentě, kdy hrál nářek převozníka. Ani nemusím psát, právě ji hrajete, moje velká láska. V naší hudební branži byly dva, jejichž význam daleko přesahoval to, čím se zdály být. Věra Špinarová a Karel Černoch, to píše Vládě. A já se vás ptám, protože máme dneska anketu právě věnovanou Karlu Černochovi. Která písnička Karla Černocha je vaší největší srdcovkou? A pak se ptám, potkali jste se někdy osobně s Karlem Černochem? Byli jste na jeho vystoupení? Slyšeli jste ho zpívat? Nebo jste se prostě znali i jen tak? A je tahle muzika nějakým způsobem provázaná s vaším životem? Píšete mi na SMS bránu 702-222-220 a píšete občas i pošlete nějakou fotografii na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Rovnou koukám, co mi tady přistálo dál. Krásný večer, Pepo. Máme tu jízdu nabitou pozitivní energií, při které je vždy krásně, díky. A Karel Černoch, nesetkala jsem se s ním a vybrat jednu písničku opět není možno. Zrcadlo, Večerníček, super podání písničky, víc než Přítel tvůj společně s dalšími a dalšími. Píše Míla, já moc děkuju za tuhle zprávu i vy ostatní mi napište. Já vás teď vezmu na chviličku na Slovensko. Do roku 1982, i když teda bez peněz, aj keď bez penězí, Elán.

Ano, ano, rozepsali jste se a teď už mi to tady bliká jedno za druhým, dostaneme se k tomu už za chvilku. Mám tady další zahraniční vzpomínku, teď už uplyne 53 let od vydání slavné Jolene písničky Dolly Parton, která v ní spojila skutečný příběh žárlivosti se jménem jedné malé faninky a shodou okolností prý také se jménem oné bankovní úřednice, za kterou velmi často chodil manžel Dolly Parton, ačkoliv prý na tom účtě za stolik peněz neměl. Alespoň takhle vznikla jedna z nejslavnějších country písní všech dob. Byla nahrána v květnu roku 1973, ale vyšla až v říjnu a právě v tomto týdnu před 53 lety. Tady je Dolly Parton a Jolene. Tak možná si ji dáme za pár chvil. Já vám ještě k tomu můžu říct, než si ji najdeme, poněvadž staré desky jsou sice krásné, ale ne všechny úplně fungují. Už to jede, tak je to dobrý. Už jede, tak to mám radost. Tady je Jolene, Dolly Parton.

Tak jsem se vám tady teď začet do těch vašich zpráv a musím říct, že jsem si najednou začal vzpomínat úplně na jiné věci, než na ty hudební. Ano, je to tak. Míla mi píše, ano, třeba víc než přítel tvůj společně se Zdeňkem Srstkou, nebo tady vzpomínáte na humoriády, na další věci jako Mötilde a maďarštinu. Jasně, dvojice Wimmer Černoch, já myslím, že to nám prodloužilo život poměrně ohodně. Co tady máme dál? Bydlel jsem přes 35 let na Smíchově. Je to vzpomínka na Karla Černocha, kterou nám píše pan Petr. Občas jsem zaskočil do Lidické ulice, kde býval takový obchůdek s nezdravým jídlem. Hranolky, krokety, karbanátky, smažený sýr, několik druhů salátů s majonézou, třeba vlašák pařížský, kečup, hořčice, tatarka. Dalo se to tam různě kombinovat. Já tomu říkám stresové jídlo. Občas po něčem takovém prostě člověk zatouží, aby si ulevil od stresu. No a tam jsem občas potkával Karla Černocha a dávali jsme si podobné dobroty. Měl jsem ho vždycky moc rád. Je to jeden z nejlepších českých zpěváků, píše pan Petr, a já vám za to moc děkuju, Petře, za tuhle hezkou vzpomínku. Daniela píše, píseň o mé rodné zemi. Plakala jsem tehdy u rádia dojetím, když jí zpíval na liře, pak ji odvolal, dlouho jsem mu to nemohla zapomenout, píše paní Daniela. Někdy to prostě bylo o život, jak se říká. Výborné je Tržiště světa, píše Kamil. Od pana Karla Černocha mám ráda všechny jeho písně. Vystupoval také v muzikálech, v silvestrovských pořadech. Já ho pamatuji z autogramiády, ale asi nejraději od něj mám Večerníček, to píše Adel. Tak zrovna jsem toho Převozníka chtěla zmínit, ale též je uchvacující éra Smötilde plus houslový virtuos, píše paní Olina. Ano, houslový virtuos, to mi ho bylo normálně až líto, přiznám se. Pojďme ale teď zazpomínat, protože tohle je krásná vzpomínka a duet Karel Černoch, Filip Brabec, Víc než přítel.

0: Vy nás teda zásobujete, takhle bych to mohl říct, poněvadž krásně mi píšete a vzpomínáte na Karla Černocha. Mám oblíbené všechny písně Karla Černocha, na jeho podmanivou barvu hlasu nejde zapomenout. Srdečně zdraví seniorka Naďa. Další zpráva. Dobrý večer, Karel Černocha, skupina Juventus. Odpolední taneční čaje. To bylo něco, bylo mi 16. Dnes mi je o 60 víc. Moc děkuju za váš super pořad. Zdraví Stáňa, děkuju i já za tuhle krásnou vzpomínku. Když se řekne Karel Černoch, okamžitě se mi baví jeho legendární Zrcadlo. Pro mě je to naprostá jednička, tolik energie, nadhledu a humoru v jedné písničce. To se jen tak neslyší. A co si budeme povídat, Pepo, do Zrcadla se s přibývajícími roky raději dívám čím dál opatrněji. Zdraví Luboš z Bučovic. Já děkuju za to, i vy vzpomínejte na Karla Černocha. Já vám teď dám úplně jiného Karla, který psal ten dopis Martině. Tady je Martina, Karel Kryl.
1: Obálce čbán a květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba

0: Olympik provází českou populární hudbu od 60. let. Vzpomínka plíživá, to nám vlastně může připomenout, že některé vzpomínky se opravdu vracejí právě ve chvíli, kdy slyšíme nějaké známé melodie. A my dneska v anketě vzpomínáme na Karla Černocha. Vy mi píšete, protože také vzpomínáte a vzpomínáte hezky. Ano, Pepo, potkala jsem se s ním osobně, s Karlem Černochem, když jsem ještě pracovala v Českém rozhlase. Tak jsem s ním natáčela Pro kolotoč, byl milý a vstřícný, žádné hvězdné manýry. Škoda, že už tu skoro 20 let není. Přeji hezký večer, píše paní kolegyně Hanka Sinková. Zdravím vás, Hani, a děkuji za tenhle příjemný mail. Všichni vzpomínáte na to, že Karel Černoch měl vynikající humor. Já si myslím, že bychom si kousek toho humoru měli připomenout i teď tady v srdcovkách.
1: Jinou, dobře, tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
2: Neznám.
1: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou.
2: Počkejte, to je to.
3: Na tu svatou.
2: To taky neznám.
1: A co 16 tun?
2: 16 tun. To je příliš těžké.
1: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka.
2: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
1: No tak jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda.
2: Počkejte. To je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refren. Můžem se držet toho názvu, ale... Musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
1: No,
2: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
1: Ano. Matildej.
2: Ne. Jen to pro tebe teda, ano.
0: Jasně. A takhle by to šlo. Krásné to vzpomínky na dva skvělé muže, Jiří Wimmer a Karel Černoch. Pojďme, ale máme srdcovky, máme pondělní srdcovky a to dnešní datum nám říká, že bychom mohli klidně vzpomenout ještě na další muže, kteří třeba dneska slaví. A to je opravdu jeden z nich, kterého tady právě teď mám. Ve své době fungoval také v kapele Chicago a já mám pro vás písničku, kterou napsal, kterou nádherně naspíval Peter Cetera s kapelou Chicago. 12. října roku 1951 se narodil Donnie Dacus.

Ballada Song for You a vzpomínka na dobu, kdy ještě kapela Chicago fungovala. Tohle bylo Chicago Římská 14, album, které vyšlo v roce 1980. My ale vzpomínáme na Karla Černocha a je to nádherné vzpomínání. Rozhodně se nedostanou všechny vaše zprávy do vysílání, ale některé si musím nebo nesmím nechat pro sebe. Je to dlouho, byla jsem na Liberec výstavních trzích, Karel Černoch tam zpíval. A jak jsem tam chodila, potkala jsem ho za ruku s malou holčičkou a byl k ní tak něžný, že si to pamatuji dodnes. A jasně, super, chtěl bych být víc než přítel tvůj a vždy si při ní vzpomenu na ten Liberec, až to zajíkne. Píše Blanka, jak jinak 80. Děkuju za tuhle vzpomínku. Večerníček, aneb, když ti večer stěžknou víčka těsně před spaním. Jo, taky krásně vzpomínáme. Je to písnička Pár kroků, pár vět, co víc si můžem přát. S Marií Rotrovou měl krásné romantické písničky, které ráda poslouchám i na YouTube. Pepo, mějte se moc hezky. A zdraví vás Eva z Hradce Králové, děkuju. No Pepo, to bylo hezký, ono taky něco nejde, parádní oživení, chtělo by to častěji, píše Vláďa. No jo, tak je to kouzlo živého vysílání a já mám živé vysílání rád, cokoliv se stane, už nevemete nikdy zpátky. Tak to prostě je. Měla jsem tu čest posedět s Karlem Černochem v hospodě Tajvan, kam přijel vyzvednout svoji ženu Dášu z abiturientského srazu. Neb jsme byli spolužačky z gymplu. Úžasný člověk, krásně mezi nás zapadl. Výborně, děkuji za tuhle zprávu. Zdravím Pepo od Karla, jedině revoluční píseň o mé zemi, trochu přestárlá pubertální baba Věra, pamatuji toho mnoho, děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Pepo, tady máme další zprávičky, tohle už jsme měli. Na Karla Černocha mám vzpomínku z dětstva. Můj otec mal vystrihnutou fotku a i s textem jeho zakázané pesničky nalepenou na dverách skrině. Tu jsme nesměli otvárat, keď nás někdo navštívil. Ako děťa som to nechápala, píše Zdena. Děkuju za tuhle zprávu. Víte co, já jsem pro vás teď připravil písničku, která je nádherným spojením dvou výjimečných hlasů. Tu písničku napsal Petr Muk, ale společně si ji Petr Muk a Karel Černoch také zaspívali. Tančíš sama.

Krásné, co říkáte. Je to nahrávka z roku 2002, která vyšla až o 3 roky později. Mám pocit, že rok 2005. A je to krásné dvojalbum Karla Černocha, Docela obyčejné písně. Vy vzpomínáte, ještě se k tomu za chviličku dostaneme. Já bych vás teď rád vzal do roku 1975 za trochu jinou muzikou, ale zůstaneme ještě stále u nás doma. Tu písničku, kterou si právě teď dáme, tak napsal sám zpěvák, a sice Jiří Korn. A text napsal Zdeněk Borovec. Ta písnička je moc krásná. Rok 75, co k tomu dodat? 51 let, jako když mávnete proutkem. Tady je písnička, která je velmi, velmi příjemná. A možná si i vy vzpomenete na dobu, kdy jste ji třeba slyšeli poprvé. Jiří Korn, Tam u dvou cest.

Jsou to nádherné vzpomínky a vy vzpomínáte, Libor mi píše, kdysi kolem sametové revoluce jsem šel navštívit svého kamaráda grafika a jeho žena mi řekla, on je tamhle naproti u Černochů. Tak jsem tam šel, zazvoním a on mi otevřel pan Černoch v županu. Řekl jsem mu koktavě, koho bych rád a on mě poslal do kuchyně. Byl tam můj grafik Pavel Roučka, manželka pana Černocha a malá dcerka. Všichni se tam dobře bavili, tak jsem se zapojil a za chvíli se tam objevil i mistr. Do té doby skládal v vedlejším pokoji na počítači nezapomenutelný večer, to píše Libor. Dobrý večer, pane Melene, v souvislosti s písněmi od Karla Černocha jsem si vzpomněl na nádherné podání známé písně Scarborough Fair jako jarmark ve Scarborough, který vznikl s textem Zdeňka Borovce v roce 1970 a Karla Černocha doprovázeli Marta Kubišová a Helena Vondráčková. Moc se mi líbila také docela obyčejná píseň a píseň o mé zemi Zdraví Dan. Pak mám tady další poděkování, několik poděkování za Karla Kryla a Martinu. Díky za hymnu všech, kteří opustili českou zemi za jakýchkoliv okolností, píše Ivana. Pan Libor vzpomíná na Karla Kryla a dokonce na tu sestřenici Martinu, se kterou se kdysi potkali všichni vlastně po koncertu Karla Kryla v Hrabůvce, nebo ne, bylo to vlastně tehdy v Ostravě, ale Martina bydlela v Hrabůvce. Seděli jsme v nočním baru Prince do 2 do rána, mám z toho přepsaný rozhovor, který on už nestačil autorizovat. 3 fotky, podepsaný zpěvník a ručně psanou adresu. Výborně, děkuju moc, ten e-mail je hrozně dlouhý, Libore, díky za tyhle vzpomínky, tentokrát na Karla Kryla. Ale vzpomínáme na Karla Černocha, který byl také skvělým hudebníkem a skladatelem. Mezi jeho písně patří ta, která mě odmala provázela. Já jsem ročník 73, takže v roce 75 už jsem tuhle písničku celkem jasně vnímal, přátelé. Karel Černoch, Večerníček.

0: Kdo to tady zpívá?
1: Krásná paní Nero.
0: A to jste vy, děti.
1: A teď už
0: tak a teď pořádně.

A jsem zas ten malej kluk, který si to prostě zpívá, ano. Skupina Akvarel, dětský sbor a jeden ze spoluautorů této písně je přímo samotný Karel Černoch, na kterého jsme dnes tady vzpomínali. Dnešní srdcovky už ale pomalu končí a já musím říct, že pokud chcete pořádnou dávku muziky, tak půl hodiny před půlnocí přijde Martin Hrdinka a rozjede noční proud. Do té doby se rozloučíme, i když mám tu nádhernou baladu Phila Collinse, kterou to dneska tady v srdcovkách zavřeme, ale vy dobře víte, že nemusíte ladit jinam, protože dvojka vysílá dál. Dnes nám to uteklo jako voda, já už se teď těším na zítřejší srdcovky. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Sladké a slané cestování. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Máte rádi cestování? Malá Emilka, o které vám budu vyprávět, má cestování ráda skoro tak jako dobré jídlo. Je to holčička s velkou představivostí. Díky ní se dokáže přenést do dávných dob a dalekých krajů, kde vznikly její oblíbené recepty. První díl seriálu Sladké a slané cestování se jmenuje Chleba a přivede Emilku na rozbouřené moře. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Někdo má nejradši sledování vlaků, někdo si rád maluje a Emilka miluje jídlo. A nejen to. Emilka má tak silnou představivost, že ji dokáže přemístit v čase do jakékoliv doby a prostoru kamkoliv na světě. A dneska má obrovskou chuť na chleba. Uvnitř krásně měkký a s křupavou kůrkou. A tak si začne představovat, kde asi chleba vznikl, jak dávno to mohlo být a fantazie už jí nese tam, kde se to stalo. Bonjour, petite Emilie. Na rameno jí klepe vysoká Francouzka a omotává jí zástěru kolem pasu. Emilka se nestihne ani nadechnout a už má v ruce i vařečku. Co se to děje? Všude kolem běhá spousta kuchtíků. Ano, jsme v kuchyni. Ale není to kuchyň jako u vás doma, s elektrickou troubou a myčkou. Tahle má uprostřed místnosti obrovské otevřené ohniště. Na podlaze leží sláma a běhají tu slepice. Prosím vás, paní, kde to jsem? Zeptá se Emilka a trochu se zakucká kvůli kouři, který se zrovna vydal jejím směrem. Le petit, na tohle já nemám čas, nestíháme, vit. Vysoká Francouzka mrskne utěrkou a šoupne Emilku k míse. Najednou se ozvou fanfáry a do místnosti vstoupí francouzský král Vilém Dobyvatel, aby ohlásil, že celá kuchyně se musí okamžitě zbalit a nastoupit na jeho loď, protože se rozhodl, že odjede dobýt anglický trůn. A samozřejmě nelze nic dobývat ohladu. O lala, to snad ne. Já mám hrozný strach z otevřeného moře. Proč ten trouba musí pořád někoho dobývat? Vzdychne vysoká Francouzka. Emilko, popluješ místo mě a povedeš kuchyň. Tady máš moji šéfkuchařskou čepici. Ničeho se neboj. Hodně štěstí. Au revoir. Pronese svižně a bouchnou za ní dveře. Kdyby byl čas vzdorovat, asi by to Emilka zkusila, ale než se naděje, stojí v podpalubní kuchyni a kouká na ní asi 50 zvědavých kuchtíků. Co teď? Takže, dobrý den, asi bychom se měli dát do vaření, že? Ale co vlastně vaříme? Kuchtíci mlčí, čekají na pokyny a někteří se začínají ušklíbat. Tak to ne, řekne si Emilka. Mně se nebudou posmívat nějací Pierové, Pólové a Žánové. Prohlédne si lodní kuchyň. Teda nic moc. A tamhle? Krysa! No to je snad zlý sen. Dobře, kuchtíci. Vás 20 začne uklízet, vás 20 začne vybalovat potraviny a vás zbylých 10, vy si dejte pauzu. Bohužel balení potravin nechala vysoká Francouzka na kuchtících a ti pod tlakem moc nemysleli a zbalili jen mouku. Vás 10, co odpočíváte, co umíte uvařit z mouky? Zeptá se s nadějí v hlase Emilka. V tu chvíli se nejen těch 10, co odpočívá, ale i všech zbylých 40 kuchtíků začne posmívat a volat. Ty nevíš, co vařit?
1: Ona neví, co vařit a nosí šéfkuchařskou čepici.
2: To je teda pěkná ostuda.
0: Emilka je všechny vyhodí z podpalubní kuchyně a zamkne se tam. Začne plakat, je zoufalá. Navíc zahlédne další krysu. Kouše pytel s moukou a ta se sype ven. Emilka rychle sáhne po misce, aby do ní mouku zachytila. Myslí na vysokou Francouzku, která jí natolik věřila, že jí svěřila tuhle výpravu a slzy se jí nepřetržitě dál řinou z očí přímo do misky. Myslí na to, jak Francouzka mluvila o králi. Proč ten trouba musí pořád někoho dobývat? Je to pravda. Kdyby ten trouba nepotřeboval plout do Anglie, mohla Emilka zůstat v hradní kuchyni a dát si něco dobrého. Jenže tenhle trouba to všechno zkomplikoval. No počkat, přece se sem dostala, protože dostala chuť na chleba. To je ono. Kuchtíci, pojďte zpátky. Poslouchejte, Upečeme chleba. Svolává je Emilka zpátky.
1: Eleba? Co to je eleba? Jak se to vaří?
0: Chleba se nevaří, ale peče, poučí je Emilka. Ví to, protože se doma v televizi často dívá na pořady o vaření. Chudáci tihle kuchtíci žádnou televizi nemají. No, tak teď je Emilka aspoň může něco naučit. Všem začne rozdávat úkoly. Misky, mouku a hlavně vodu.
1: Šéfkuchařko, my ale nemáme vodu.
0: Povídá pokorně jeden z 50 kuchtíků. Emilka vyběhne po schodech na palubu, kde spatří kormidelníka, jak napíná plachty. Rozhlédne se. Kolem dokola jen moře. To je sice voda, ale slaná. Přesolený chleba by nebyl k ničemu dobrý.
3: Za malou chvilku bude pršet,
0: konstatuje smutně kormidelník s pohledem na těžké černé mraky. To je přece perfektní, pomyslí si Emilka. Moře je slané, ale dešťová voda je sladká, prostě normální. Běží zpátky do kuchyně a zase volá úkoly na všechny strany. Kuchtíci běhají s miskami na palubu.
1: Co teď?
0: Ptají se nedočkavě. Emilka si narovná šéfkuchařskou čepici, utře si mouku z čela a zavelí. Teď čekáme. Všichni společně hledí na daleký modrý obzor, zatímco začíná pršet a déšť plní misky s moukou. A teď míchejte, zvolá Emilka a kuchtíci se dají do míchání. Tak, a teď necháme těsto chvilku odpočinout. Vás 25 rozdělá oheň v kamnech a vás zbylých 25 pak vloží těsto do pekáčků, přiklopí je víkem a vloží do ohně. Vůně čerstvě upečeného chleba přiláká do podpalubí nejen kormidelníka, ale i krále Viléma dobyvatele. A když kuchtíci vytahují první hotové chleby, Emilka je začne krájet a rozdávat. Později za ní přijde starý historik, který doprovází krále na jeho cestách a zaznamenává všechna jeho dobrodružství. V té době bylo zvykem velké události zvěčnit formou tapisérie. To je takový koberec, který na sobě nemá čtverečky nebo jiné ornamenty, ale obraz.
2: Ale to jsem já. Emilce spadne brada, protože na tomhle obrazovém koberci je vytkaná celá její cesta z francouzské kuchyně až na loď a nakonec i obrázek krásného, čerstvě upečeného chleba.
0: A tak díky Emilce, vysoké francouzské šéfkuchařce, která se bála otevřeného moře, a historikovi a tkalci koberců Viléma dobyvatele, máme první záznam o receptu na chleba, který je starý asi 1500 let. Teď visí kdesi v muzeu ve Francii, kdybyste se na něj chtěli jet podívat. Nebo si ho můžete zkusit představit a uvidíte, kam vás to zanese. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Milí posluchači, v souvislosti s úmrtím herce Jiřího Štěpničky vám dnes večer na Dvojce nabízíme rozhlasovou úpravu divadelní hry Ronalda Harwooda Garde Robière. Byla to poslední velká rozhlasová role Jiřího Štěpničky a stvárnil v ní ředitele divadelní společnosti, která se chystá uvést Krále Líra. Hra Garde Robière byla natočená v roce 2023 a režie se ujal Dimitrij Dudík. Krom Jiřího Štěpničky uslyšíme také Viktora Prajse, Reginu Rázlovou, Tatianu Medveckou a další. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Nechají si ho tam?
1: Doktor říkal, že prý se mu země přitížilo.
0: Neměl jsem ho do té nemocnice brát, měl jsem ho přivést sem, tam, kam patří.
1: Udělal jsi dobře. Kde jsi ho našel?
0: Na tržišti. Zrovna si svlékal kabát. Chraň Bůh každého, kdo by mi chtěl bránit, zvolal a mrštil kabátem o zem právě jako lír ve scéně z bouří. Jestli pak půjde vyčistit.
1: Co bylo dál?
0: No, schodil klobouk, mal sotva rok, a začal po něm skákat. Zvedl obě ruce, jako když proklíná gonerilino luno, a zvolal, jen nezešílet, bozi.
1: Bylo kolem hodně lidí.
0: Pár se jich tam sešlo.
1: A neměl zdopustit, aby ho takhle viděli na veřejnosti.
0: No, to se hezky řekne, když je povšem. Jedna paní mu chtěla s těmi svršky pomoct a on jí povídá, děkuji vám, ale o mě se stará Norman. Bez Normana bych byl ztracený. A vyrazil pryč. Netušil jsem, že dokáže tak rychle utíkat. Stopoval jsem ho podle svršku, které cestou odhazoval. Našel jsem ho, jak se opírá o kandelábr. Plakal. Odvedl jsem ho do špitalu.
1: Co budeme dělat? Za hodinu budou v sále diváci.
0: V první řadě se nerozčilujte.
1: Zatelefonovala se Meč. Ta si bude vědět rady.
0: No, ano, ona bude rozumná, jako vždycky.
1: Doktor se mě ptal, jak se v posledních dnech choval. Prý, nevšimla jste si něčeho nepatřičného? Nepatřičného?
0: A co jste mu řekla, smím, když se zeptat?
1: No, lhala jsem. Řekla jsem, že byl úplně normální. Zrovna včera v noci jsem se probudila, sklánil se nade mnou. Byl úplně nahý. Řekl, díky, že o mě pečuješ, ale nedělej si starosti, prostě o mě pečuj dál. Tuším totiž, že se dopustím násilí.
0: Ještě, že jste to tomu doktorovi neřekla. Zavřeli by ho tam na dobro. Doktoři nechápou nic. Jak jim třeba vysvětlit ty starosti s Davenportem? Doktoři. Než řeknete, jak se vám líbí, šup, už v sobě máte uklidňující injekci. To je všechno, co dovedou. Injekce.
1: Je něco nového s Davenport Scottem?
0: Když dovolíte, s dámou bych o Davenport Scottovi radši nemluvil. Dnes večer nevystoupí, to je jisté. Já to Sirovi říkal, nenechte produkčního hrát blázna v Králi Lírovi. Teď v jednom zátahu na buzeranty přišel o oba.
1: Musíme zrušit představení.
0: Ne, to ne, lady, rušit. No, rušit představení, to je moc drastické.
1: Je nemocný, bo není hřích. O jednoho líra víc nebo míň, svět se nezboří.
0: Sir věří, že záleží na každém představení.
1: Myslela jsem si, že je nezničitelný. Všechny ty roky, co jsme spolu.
0: No, já jsem s ním ještě déle. Dnes bychom poprvé rušili představení. 16 let. Sir zrovna potřeboval někoho k ruce. Hlavně při bouři, Lírovi. Postavil mě k tým pánům. Po špílu si mě dal zavolat. Kolena jsem měl jako z rosolu. Ty jsi byl dnes u tým pánů? Ano, ano, Sir. Děkuji, řekl, jsi umělec. Umělec. Tu noc jsem nezamhouřil oka. Meč. Tu poznáte vždycky. Kráčí, jako když hrají pochod armády spásy.
2: Nějaké nové zprávy?
1: Ne.
2: Měli bychom zajít za ředitelem.
0: Prosím vás, lady, počkejme ještě, ať to neuspěcháme.
1: Meč má pravdu. Nemůžeme hrát krále Líra bez krále.
0: Ale promiňte, lady, nejde o to se rozhodnout. Ale rozhodnout správně. Znal jsem jednoho a ten na tom byl dost zle. Byl tak křehký a labilní, že se s ním nedalo vydržet. V autobuse vám převyprávěl mezi dvěma zastávkami celou abecedu zoufalství. Někdo blízký, asi matka, udělal rozhodnutí, ať si trochu odpočine v sanatoriu Colvin Bay. To nebyla dobrá štace. Však už se taky nikdy nepostavil na jeviště.
2: Musíme brát věci tak, jak jsou.
0: Nikdy v životě jsem to nedělal, lady, a nevím, proč bych s tím měl začínat teď. To by znamenalo brát lidem v souboru naději.
2: To je nemoc.
1: Co je nemoc?
2: Neustále se utěšovat naději. Budu u sebe.
0: Ano, možná je to nemoc, ale já chytil od syra i horší věci.
1: Jako co?
0: Svatou víru.
1: Půl hodiny před začátkem svoláme soubor. Řeknu jim, že se dnešní představení ruší.
0: Dobrý večer, sire.
3: Dobrý večer, Normene. Dobrý večer, lásko.
1: Drahý, jak to, že jsi tady?
3: Na dveřích je moje jméno.
1: Oni tě pustili?
3: Propustil jsem se sám.
1: Normene, zavolej do nemocnice.
3: Do žádné nemocnice nevolej.
1: Mohl bys nás nechat o samotě, Normene?
0: Ano, najdu meč a řeknu jí, že tu přece jenom je ještě jedna možnost.
1: Jsi už jen troska.
3: Lásko, prosím tě, nech toho.
1: Zruš představení.
3: To neudělám. Nemůžu. Nesmím.
1: Pak poneseš následky.
3: Bylo to snad někdy jinak?
1: Kde jsi celý den byl? Neříkej, že jsi v téhle díře našel bordel.
3: Všechno si nepamatuju. Normene! Normene!
0: Sire?
3: Normene, chci, abys tu zůstal.
0: Ano, sire.
3: Drahá meč.
1: Promluvte si s ním, vy. Mě vůbec neposlouchá.
2: Vypadáte vyčerpaně.
0: Tomu říkám takt.
3: Jak dlouho už jsi se mnou, meč?
2: 20 let. Bude to 20 let.
3: Vynechal jsem někdy představení?
2: Ne,
3: no.
2: Ale taky jste nikdy nebyl nemocný. Jde mi o vaše dobro.
0: Prosím, a bude nejlepší, když se bude moct připravit.
3: Připravit? Ano, musím se připravit. Být připraven, toť vše. Běžte.
2: Připravit na co? Jak chcete.
0: Promiňte, lady, ale neměla byste se rovněž jít připravit?
1: V tomhle stavu se na něj nemůžu dívat.
0: Pak bude nejlépe, když nás necháte o samotě. A my začneme pěkně od začátku. Dobrý večer, sire. Dobrý večer, Normene. Jak se vám dnes vede, sire? No, poněkud slzím, Normene. A ty? Jo, děkuji, sire. Měl jsem velice klidný den. A co jste podnikal vy, sire? Ale skákal jsem po svém klobouku. Skutečně. No to je úžasné, roztomilé. To budeme celé odpoledne trucovat. Něco vám řeknu. Cucněte si brandy. Trochu brandy neuškodí, povídal chirurg vdově po funebrákovi. Za necelou hodinu začínáme. Dáme se do toho?
3: Prosím.
0: Ano, jsem to já. Norman, ten s hlubokýma očima. Víte co? Dáme si čajíček. Ušetřil jsem svoje dávky pro vás. Tak. Tak, napijte se. Znal jsem jednoho a ten byl na tom ještě hůř než vy. Strčili ho do sanatoria v Colvin Bay. Hádejte, co ho zachránilo. Nabídli mu práci. To, že na něj někdo myslel, ho uzdravilo. Mám zprávu, která vás povzbudí. Dnes večer je vyprodáno.
3: Vážně?
0: Mm-hmm.
3: Vyprodáno?
0: Tak co, začneme?
3: A co dnes hrajeme?
0: Král Líra, sire.
3: Nechci, aby mě viděli takhle.
0: To bude těžká věc, když hrajete krále Líra.
3: Nechci vidět lady.
0: A to bude ještě těžší. Hraje totiž Cordelii.
3: Dnes jsem pokračoval v memoárech. Dvě nebo tři strany. Podívej se, jestli to mám pořád v kabátě.
0: Je tu. Prosím.
3: Já myslel, že jsem dnes psal. Nejspíš ne. Jsem na tom hůř než Lír. Normene, máš-li mne jen trochu v úctě? Neposlouchej ho.
0: Koho?
3: Víc. Já už nemůžu dát víc. Nedokážu pohnout s tím, s čím se nedá hnout.
0: O čem pak to zase mluvíme?
3: Jsem plný kamení. Kámen na kameni. Sám sebe nedokážu pozvednout. V noci se mi zdá, že mi zarážejí do nohou kůly. Je to dlouhý, nemilosrdný sen. Vzbudím se propocený a plný jedu.
0: Kdo to zase? Ano?
1: Ráda bych ho viděla.
0: Raději ne, dostalo se to do choulostivého stádia.
3: Co si to tam šuškáš?
0: Ne, nic to nic.
1: Začal se už aspoň líčit.
0: Ještě ne, ale...
1: Pak, ať to padne na tvou hlavu.
3: Kdo to byl?
0: Meč. Přišla vyřídit, že všechno šlape jako hodinky. A je vyprodáno. Nádhera. Pojďte k zrcadlu. Začněte si. Tak.
3: Víš, že vybombardovali velké divadlo v Plymusu? Tam jsem debitoval.
0: Nejspíš jim to nikdo neřekl. Poslední dobou to bylo zoufale těžké. Mladí na mladé role nejsou. A pak ten problém s Davenport Scottem.
3: Co je nového s Davenport Scottem?
0: Policie odmítla kauci.
3: A jak potom rozložíme síly?
0: No tak pan Thornton může hrát blázna.
3: A kdo bude Oswald?
0: Pan Brown, bohužel.
3: Thorntonův blázen bude bezubý, Brownův Oswald si bude šlapat na jazyk a Oxenbyho Edmund bude kulhat. No, jak živ jsem neměl tak mizerný soubor.
0: To bude jedna z kapitol ve vaší knize, sire. Nerad to říkám, ale bude nás málo na bouři. Jestli má pan Thornton hrát blázna, nemáme obsluhu ke stroji na vítr. Meč to zvládne, ale neumí se vcítit.
3: To... Vyřiď meč, že potřebuju bouři v plné síle.
0: Ano, ano.
3: Co Oxenby?
0: To není zrovna ochotný pán. To...
3: Půl hodiny před začátkem, ať se u mne zastaví.
0: Výborně.
3: Promluvím s ním pár slov. A nejspíš bych měl také promluvit s Thorntonem.
0: Výborně. Vy se teď začnete líčit a já jim řeknu, aby se u vás zastavili.
3: Pomodlila ses na noc, Desdemono.
0: Ale ne, sire.
3: Co ne?
0: Sire, ne, no, Otela, ne. Teď tu černou musíme dát dolů. Ale rád bych to viděl. Vy černý jak bota a Cordelie by říkala, ty jsi mě počal, živil, miloval. No víš, kočičko, tenhle král Lír se ve světě vyzná. Kdo je?
4: Irina, přišla jsem pro trojitou korunu.
3: Pojď dál. Dobrý večer, dítě.
4: Dobrý večer, sire.
3: Všechno v pořádku?
4: Ano, díky, sire.
3: Přišla jsi pro trojitou korunu?
4: Ano, sire.
3: Dobře ji vylešti.
5: ať pěkně září.
6: Ano, sire.
5: A přines mi je včas, 15 minut před začátkem. Ji chci mít na hlavě.
6: Ano, sire.
5: A po přestávce mi ji pěkně přines do šatny.
0: Nedělá to poprvé, sire.
5: Chci mít jistotu. Tady jej máš, dítě. Víš, že jsi pěkná holčička?
6: Děkuji, sire.
0: Je čas zestárnout, sire.
5: Ta líčidla mají všechny stejnou barvu. Kterou mám použít?
0: Začněte obočím.
5: Obočí?
0: Ano, obočím, sire. Namidlíte si obočí? Ano, tak, ano. Dobře. A teď číslo 5. Tady. A pozor, říkáte vždycky jenom masku. Ano.
5: V příštím životě chci být malířem. Nemusel bych nikomu otročit.
0: Vy otročíte jenom sám sobě.
5: Co ty o tom můžeš vědět? Jsem štvanec.
0: Promiňte, nemyslel jsem tím něco.
5: Otrok svého poslání. To pouto je věčné.
0: Promiňte, že jsem se zmínil.
5: Zkus otevřít duši obecenstvu. Nastavit záda bičování kritiku. Rok od roku je to horší a horší, protože je snaží někam vyšplhat, než se tam udržet.
0: To byste měl napsat do té knihy.
5: Myslíš, že mají představu o tom, co to znamená? Jak já ty svině nenávidím?
0: Koho?
5: Dál.
0: No tak dobře, sire. Pokročíme tedy dál ve vašem líčení? Tak karmín na vrásky.
5: Bývaly doby, kdy jsem si musel všechny vrásky namalovat. Teď jenom zvýrazním, co už tam je.
0: No to snad není pravda. No co je zas?
7: Jak moje?
0: Když bude mít klid, bude v pořádku.
7: Ředitel chce vědět, jestli může pouštět lidi.
0: Řekni mu, že ano.
7: Uvědomuješ si, že teď tam bude publikum?
0: Bylo by hloupé všechno tohle podstoupit a pak by tam žádné nebylo.
7: Budeš včas připravený? Zvládne to?
0: Ano.
5: Příliš často nás ruší. Jak se mám soustředit? Normene.
0: Jestli ne.
5: Jak začíná ta hra?
0: Která hra?
5: Ta, co jí dnes hrajem. Nemůžu si vybavit svou první repliku.
0: Přiveď sem pány Francie a Burgundska, Glostře.
5: Ano. Kolikáte, že je to představení?
0: Dnes večer budete tu roli hrát po 227. Sire.
5: 227 lírů? A ne si vybavit první ver.
0: Tak ještě uděláme vpadlé tváře, tak?
5: Takhle budu vypadat v rakvi.
0: Teď mastix. Ale s mastixem opatrně, s mastixem se musí šetřit.
5: Ještě si umím nalepit vousy. Vypadáváš z role, chlapče. Nehraj víc, než na co máš. Něco mi chybí. Co to je? Co mi chybí?
0: Nechci hrát víc než to, co mám, sire, ale co takhle paruka?
5: Horko! Je tu příšerné. Horko, mám pocit, že omdlím.
0: Dejte si loka, to vám neuškodí.
5: Dej to pryč! Představ si, že vybombardovali velké divadlo v Plymusu. Barbaři. Dneska jim to vrátím. Normene?
0: Jestli ne.
5: Ještě jednou, jakže je ten první verš, celé to tintili, vantili, blablabla.
0: Přiveď sem pány Francie a Burgundska.
5: Úplně jsi mi to vyhnal z hlavy. Když se obléká, musíš být potichu. Mám za sebou 100 000 představení a musím se ptát na první verš.
0: Já vás tím provedu.
5: Ty? Tím mě nikdo neprovede. S tím si musím poradit sám.
0: No, tak to je výborné, že to říkáte zrovna vy. No, vy, který vždycky hlásal, že sebelítost je nejhorší vlastnost. Bojovat a přežít, jste říkal, to je, oč tu běží. Já bojuju, já, ano. celý svět sakra bojuje, tak byste mohl laskavě i vy.
3: Můj drahý Normene, zdá se, že jsem tě rozhněval. Omlouvám se. Chápu. Ale nemůžeme být stále jen silní. Zakrýváme trhliny. Je v tom jisté nebezpečí.
0: Ale na trhliny teď nemyslete, co takhle zakrýto kraj paruky.
3: Podívej.
0: Na co?
3: Moje ruce. No. Jak se třesou.
0: V Lírovi to bude fungovat.
3: Bouře vydržím. Blázna vydržím. Ale co poslední výstup? Unést mrtvou kordelí, naříkat jako vítr, vít a skučet, položit ji něžně na zem, umřít. Mám na to vůbec sílu?
0: Jestli ji nemáte vy, pak nikdo.
3: Jsi dobrý přítel, Normene.
0: No, děkuji, sir.
3: Co bych si bez tebe počal?
0: Nejspíš byste to zvládl sám.
3: Dostane se ti odměny.
0: Já si snad skočím pro kapesník.
1: Jak se cítíš, drahý?
3: Téměř ve své kůži, lásko.
0: Vidíte? Jen co mu maska skryla tvář, je to jiný člověk.
3: Představ si, já myslel, že dnes hraju mouření na lásko.
1: Pane Bože.
3: Probudil jsem tě v noci. Poděkoval ti, že se o mě staráš. Mluvil jsem o nějakém násilí.
1: Ne, miláčku, to se ti zdálo. Thornton a Oxenby čekají venku.
3: Oxenby ho vidět nechci. Ten člověk mě děsí. Určitě je to ten nejschopnější Jago, jakého jsem kdy měl nebo viděl.
0: No vidá, to už se víc podobá sirovi, jak ho známe a milujeme.
1: Ty děláš zázraky, Normene. No,
0: děkuji, madam.
1: Tady máš kousek čokolády.
0: No, děkuji, madam.
1: Tak za chvíli.
0: Aha.
3: Já to viděl. Tisíce dětí marně schání něco sladkého a ona má nevyčerpatelné zásoby čokolády. Ale to já jí musím přinést jako mrtvou kordeli. Říkal jsem si, díky bohu za potravinové lístky. Ale ne, ta by našla cukr i v písku v poušti.
0: Můžu pozvat herce dál?
3: Ne. Já nechci.
0: Ale vy s nimi musíte mluvit, sire. Pan Thornton. Přišel pan Thornton, sire.
3: Co kostým, Geoffrey?
8: Pan Davenport Scott byl velice vysoký.
3: Davenport Scott byl žížala. Znáš text?
8: Ano.
3: Tak mě nenech čekat.
8: Ne.
3: A nestoupej si přede mě.
8: Ano.
3: Světla z postraní rampy jsou jenom pro mě.
8: Ano, příteli, já vím.
3: Rád bych si poslechl, jak zpíváš.
8: Ale co?
3: No ten, kdo má vtipu za nehet, no.
0: Ten, kdo má vtipu za nehet.
8: Ten, kdo má vtipu za nehet. Když prší, tak si vejská.
3: Dobře. Radši to jen říkej. Nespívej. Řiď se citem, chlapče. Citem. Jinak to nejde. Nech se trochu unést.
8: Dobře.
3: Ale ne zas příliš. A nikdy se nehýbej, dokud mluvím.
8: Samozřejmě.
3: A ne, abys v té roli plakal.
8: Ovšem, že ne.
3: Veškeré slzy v téhle hře mám vyhrazené já.
8: Já vím.
3: Služ autorovi. A nepočítej s příplatkem. Ve smlouvě máš záskok.
8: Ano.
3: Mnoho štěstí, Geoffrey.
8: Děkuji, sire.
0: Tvoj Bůh ti ženej, Geoffrey.
8: Raději bych se postavil nacistickým hordám.
3: Doufám, že pan Churchill má ve vládě lepší lidi.
0: Pan Oxenby čeká, sire.
3: Oxenby? Co chce ten člověk?
0: No, no ne, co chce on, ale co chceme my? Někoho, kdo bude točit strojem na vítr. Pane Oxenby, pojďte dál.
9: Chtěl jste se mnou mluvit?
3: Já? Ovšem, já... Normene, proč jsme...
0: Sir se domníval, že by vás snad mohl požádat o laskavost.
9: No, prosím.
0: No, vy víte, že spíš než divadelní společnost jsme jedna velká šťastná rodina. A když je potřeba, všichni musíme táhnout za jeden pro vás. Jak jste asi slyšel, pan Davenport Scott už s námi hrát nebude.
9: Ano, to jsem slyšel.
0: Ano, a vzhledem k tomu, že pan Thornton musí hrát blázna a dva naši rytíři stavějí během bouře chatrč, není kdo by se postavil ke stroji na vítr. No, chtěli jsme se zeptat, jestli byste byl ochoten točit klikou.
9: Ne. Ještě něco? Přečetl už moji hru? Uvidíme se na jevišti.
3: Co pak se tomu odboráři stalo? Bolševismus jednou zničí divadlo.
0: Co budeme dělat?
3: Nenávidí mě. Jeho hru bych nečetl, a nikdy by byl ministrem kultury.
0: No, já ji četl.
3: A je tam role pro mě?
0: No je, ale ten jazyk byste neposvětil. Lord cenzor by to nestrávil.
3: Aha. Kde je to děvče s trojitou korunou?
0: Klid, klid, dojdu pro ní.
6: Sire?
3: Tady jste. Norman vás šel právě hledat.
6: Ano, tak to jsme se asi minuli.
3: Připomeň mi svoje jméno, děvče.
6: Irena, sire.
3: Irena, o kouzlující. Studovala z akademii?
6: Ne, sire, šla jsem rovnou k divadlu.
3: Ovšem, už si vzpomínám. Smím ti zkontrolovat lícní kosti?
6: Kosti?
3: Ano. Asi tě to překvapuje, ale víš, mám zkušenost.
0: Nemůžu jít,
3: Zrovna obdivuji tvar jejich lícních kostí.
0: Už běž, Ireno.
3: Ano. Už běž. Rozená herečka. Vždycky to podle lícních kostí poznám. Běž!
0: Nasaďte si korunu. Mám přivést lady a požádat jí, aby vám připevnila plášť?
3: Normene, jak to začíná? Pane Bože, úplně se mi to vykouřilo z hlavy. Jak to začíná?
7: Máme pár minut zpoždění, omlouvám se. To děvče
3: Irena... Nemohu, nejsem připraven. Řekni jim, ať jdou domů. Vrátím peníze, já nemůžu. Jak já ty svině nenávidím. Nemůžu.
7: Co prosím? Vy chcete zrušit představení?
0: Ne, nechci. Ale...
3: Jak to začíná?
0: Můžeme začít později.
3: Klid, prosím. Běž, meč, běž. Normene. Normene, jak to začíná?
0: 9 let byl z domu a zas pojede. Pam, para, pa, král přichází. Vyhledej pány Francie a Burgundska, Glostře.
3: Vyhledej pány Francie a Burgundska, Glostře.
0: Už spěchám, králi.
3: Ano.
0: My zatím řekneme, co jsme.
3: Nenapovídej mi. Až budu potřebovat nápovědu, řeknu si o ní. Čeho se bojím? Sám sebe? Zde nikdo jiný není. Nic nežli sny. Výplody mozku, který zahálí.
0: Špatně, to je špatná hra.
3: Bouře se ustrne.
0: Ale ne.
3: Potečou slzy proudem.
0: To je jiná špatná hra.
3: Lidé by měli být, kým se zdají. Macbeth už nikdy spánek nepozná.
0: No, teď jste tomu dal.
3: Co?
0: Musíte ven. Ven. Citoval jste skotskou tragédii.
3: Cože jsem? Macbeth? To. Vážně, pane bože.
0: Ven! Třikrát se otočte. Zaklepejte. Zaklejte.
3: Hajzlové.
1: Tvůj plášť, drahý.
3: Děkuji, Kordelie. Chudák blázen visí bez života. Proč může krysa, pes či kůň mít život, když ty jsi bez dechu? Ty nepřijdeš už nikdy. Nikdy. Nikdy. Nikdy. Nikdy.
0: Tak vás vítám zpátky, sire. Bude to v pořádku.
1: Bojovat, drahý.
3: Přežít, lásko.
4: 5 minut, prosím, sire.
0: Děkuju.
3: Když jsem hrál Líra poprvé, byla skutečná bouřka. Teď sem házejí bomby.
0: Nebral bych to tak osobně, sire.
3: Každé slovo, které řeknu, bude štítem proti vašemu divožství. Každá věta, kterou vyslovím, bude ochranou proti vašemu teroru.
0: Obávám se, že vás neslyší, sire.
3: Svině! Barbaři!
0: Sire!
3: Barbaři zatracení!
0: Ale sire... Už jsme měli vyhráno.
1: Možná to přišlo právě včas. Takhle nemůže hrát. Dojdi pro meč.
3: Normene.
0: Ano, sire.
3: Doprovoď mě na jeviště.

0: Připravte se. Pozor zákulisí. Světla v sále na polovinu. Tympány. Zhasnout sál. Fanfáry. Světla. Opona nahoru. Fanfára. Lady, připravte se. Sire, prosím, připravte se. Na jeviště, sire, dávám královskou fanfáru.
1: Já myslel, že král má raději Albanyho než Cornwalla.
2: Vždycky to tak vypadalo.
1: Není to váš syn, pane?
2: Já, pane, platil za jeho výchovu. Mám taky, pane, syna, podle zákona. 9 let byl z domu a zas pojede. Král přichází.
3: Pane, to je vaše narážka.
0: Tak to vidíš, co jsem říkala.
1: Vynasnažím se, abych si zasloužil vaši přízeň.
3: Pro všechno na světě, sire, máte výstup. Sire, pan Oxenby musí extemporovat. Sire, diváci jsou už neklidní. Pustu fanfáru znova.
0: Znovu královskou fanfáru.
3: Tak jde nebo ne? Ano. Bojovat a přežít. Sire, je vyprodáno. Vyhledej pány Francie a Burgundska Glostře. Pošli tam rytíře, pošli rytíře, meč.
0: Běžte, běžte.
1: Král přichází. Zdá se mi, že jsem jej zahlédl.
4: Mně také. Snad je tomu tak.
5: Král můj otec se již, myslím, za mnou blíží.
1: Nyní již s jistotou vám říkám, pánové, král v skutku přichází.
6: Přiveď sem pány Francie a Burgundska, Glostře.

0: Kouře! Jeden!
1: Dělám, co můžu.
2: Duj, větře, potrhej si tváře, zuř, vypříval a smrště, tryskejte, až hroty věží zmizí pod vodou. Vy silné ohně, hvíte jako nápad, předvoje blesků, štípající duby, mou bílou hlavu popalte. Ty hromé, udeř a splošti tlustou oblast země. Přírodě rozbij kadluby, znič sémě, z něhož se rodí člověk, nevděčník.
0: Víc! Víc! Nálas!
1: Už tím krámem rychleji točit nedokážu.
0: Ten plech je moc těžký.
1: Víc!
0: Nálas! Víc!
3: Dejte to sem.
4: Vítejte do rodiny, pane Roxenby.

0: Kde byla ta bouře? Chtěl jsem průtrž mračen a hurikán. Dostanu čůrky vody a muší prdy. Normene, Normene, ty jsi mi to zkazil. Měl jsem to na dosah. Stačilo, kdybyste mě trošku inspirovali a ta nádhera byla moje, jen sklízet. A ono nic.
1: To jsem rád, že jste rád. Teď si odpočiňte. Zkuste usnout. Potřebujete ticho, povídá luchoněmý ladiči pijan. Lady říkala, že jste byl dnes velkolepý. Tak to řekla. Velkolepý.
2: Spí?
1: Myslím, že ano.
2: Sednu si u něho.
1: Výborně. Potřebuju si něco zařídit.
2: Aha.
0: Mám jít na scénu?
2: Ne, ještě je přestávka. Musím ti něco říct.
0: Norman povídal, že jsem ti dnes připadal velkolepý.
2: Nic takového jsem neřekla.
0: Co mi chceš?
2: To, co vždycky.
0: Moji odpověď znáš.
2: Tvrdě si pracoval, našetřil jsi nějaké peníze, to stačí. Dnes po představení to oznám.
0: Nemůžu.
2: Nechceš.
0: Jsem bezmocný, lásko. Dělám jen, co je mi uloženo.
2: Keci.
0: Cože?
2: Všecko, co děláš, děláš pro sebe. Ostatní mlečeš za sebou, jako mě v okovech. Sir, lady, proboha. Jsi principál třetí kategorie. Na zoufalém turné po venkovských štacích. Sir, lady, všem jsme jenom pro smích. Tebe nikdy nepovýší do šlechtického stavu. Tobě musí stačit děkovačka.
0: Dnes večer, když jsem říkal o blázne ze šílím, jsem se najednou na sebe díval zvenčí, jakoby z velké výšky. A sám sobě říkám, dělej ty, mizero, můžeš ještě víc, nedrž se zpátky, víc, víc, víc. A pozoroval jsem Líra. Každé slovo, které říkal, se právě rodilo. Vůbec jsem nevěděl, co bude následovat. Jaký osud ho čeká. Viděl jsem starce. A ten stařec jsem byl já. Já věděl, že se stanou ještě jiné věci, ale jaké? To se dozvím až v momentě, kdy vzniknou. Skrze mne, ale mimo mne. Chápeš? Neopouštěj mě. Prosím. Prosím, lásko. Vrať mi jistotu. Cítím se mizerně.
2: To já taky. Je mi zle. Z vymrzlých vlaků a čekáren, ze studeného jídla pozdě v noci, hnusí se mi neustále balení a vybalování, látání, trikotu. Chce se mi zvracet ze smradu plesnivých kostýmů a naftalínu, ale nejhorší je, když musím týden co týden číst, že jsem jen slabá náhražka, moc stará, nehodná tvého nadání. Už se nechci pořád tvářit statečně.
3: Začíná druhá část, Sire.
0: Teď si musím odpočinout, lásko. Potřebuju klid.
2: Ty chceš jen ten svůj kus dortu, abys ho mohl sníst.
0: K čemu by mi byl dort, kdybych ho nechtěl taky sníst?
1: Všechno v pořádku?
0: Ty neumíš zaklepat.
1: Prosím vás, Sire, předlejte, ne. Byl jsem se podívat mezi diváky. Michelangelo, William Blake, a kdo ví, koho jste jim ještě připomněl? Jeden kluk, chudák, letec, hlavu v obvaze, plakal v přízemí u baru. Utěšoval ho nějaký starší muž, kdysi asi blondiák, teď už šedivý, pleť jako pergamen, takové delikátní ruce. Neustále mu opakoval, ale no tak, milý Eveline, to je jenom hra.
0: Michelangelo,
1: a Blake, Blake.
2: Jdu do své šatny.
0: Zůstaň, prosím.
2: Musíš si odpočnout, drahý. Nemám pravdu, Normene?
1: Ano, ano, to musí.
0: Lásko! Buď, Clady, laskavý.
1: Clady, já jsem vždycky laskavý.
0: Obzvlášť laskavý. No. Máte těžké období.
1: Zřímněte si. Chcete ještě něco?
0: Zapomenout. A být zapomenut.
1: To přijde dřív nebo později.
0: Dojdi pro meč.

0: Tak jak?
1: Myslím, že to jde dobře.
0: Až na ten váš nástup.
1: Pojď sem. Vem mě za ruku.
0: Je jako led?
1: Je studená strachem.
0: Čeho se bojíte?
1: Toho, co bude.
0: Víte určitě, s kým mluvíte, to jsem já, meč. Ne někdo, na koho můžete udělat dojem.
1: Mluvím upřímně. Ještě nikdy jsem se necítil tak osamělý.
0: To je riziko povolání. Chtěl jste mě vidět. Proč?
1: 20 let, říkala jsi, že jsi tu 20 let.
0: Ano.
1: Byla jsi šťastná? Stálo to za to?
0: Ne, šťastná jsem nebyla. Ano, stálo to za to.
1: Drahá meč, ve své závěti jsem ti odkázal všechny svoje sešity z výstřižky.
0: Tohle nebudu poslouchat.
1: Výstřižky, které pokrývají celý můj život, celou kariéru. Občas o mě mluv. Mluv o mě v dobrém. Herci žijí jen v lidské paměti.
0: Tohle je absurdní konverzace. Jste uprostřed představení Líra. Hrajete o něco méně mechanicky, než bylo poslední dobou zvykem. A už mluvíte, jako byste organizoval vlastní tryznu.
1: Mluv o mě v dobrém. Tobě to budou věřit.
0: Vás si pamatovat budou.
1: Drahá meč, něco ti chci dát. Tenhle prsten je to nejcennější, co mám. Patřil Edmundu Keenovi. Až ho budeš mít, říkej, že ho nosil Edmund Keen a já. Chtěl jsem ti ho dát už před lety, ale bál jsem se, že si to vyložíš špatně.
0: Ano. Když dá muž ženě prsten, je nedorozumění na spadnutí. Před lety jsem v sobě ještě živila naději. Alespoň jsem vás každý den viděla. Byla vám užitečná. Vždycky jsem věděla, kde je moje místo.
1: Ty jediná. Mě miluješ skutečně doopravdy.
0: Ten prsten si nechte, u vás mu bude líp. Za chvíli začínáme.
2: Pardon.
0: Neměla byste syra moc rozptylovat, Ireno.
2: Jdu vám vrátit trojitou korunu.
1: Ne, pojď dál. Polož to sem.
2: Nebude vás, syre, rušit, když něco řeknu?
1: No. Záleží na tom, co to bude.
2: Chtěla jsem vám jenom poděkovat.
1: Za co?
2: Za dnešní představení.
1: Ještě neskončilo.
2: Jsem pyšná na to, že můžu být s vámi na scéně. Moc ráda chodím do téhle místnosti. Vyzařuje tu síla. A taky tajemství. Cítím strach. Jako bych vstoupila do zakázaného území.
1: Zpřízněná duše. Zamkni. Pojď blíž.
2: Irena.
1: Ano, Ireno. Pojď blíž. Tak ty chceš hrát divadlo?
2: Ano.
1: Vášnivě?
2: Ano.
1: Zapomenout na všechno?
2: Ano.
1: A jsi připravená obětovat to, co ostatní lidé nazývají život?
2: Ano, to já jsem.
1: V jakém znamení se narodila?
2: Ve štíru.
1: To je dobře, ano. Ambice, tajnůstkářství, loajalita a chorobná žárlivost. Základní vlastnosti pro divadlo. Mm-hmm. Máš pěkné nohy?
2: Snad.
1: Pojď blíž, ať se podívám. Zvedni sukni. Aha. Víš... Máš moc pěkné. Ty nejlepší herečky mají nohy jako kůly. Ukáž. Moc toho na tobě není. Tak mladička. Ale onka, jak pírko.

0: zmetlče nahoru.
1: Proč se smějete?
0: Kila, kotě, kilogramy. Podívej se na sebe a podívej se na lady.
1: Vy tomu nerozumíte. Potřebuje mládí.
0: Nejsi první, koho takhle zvážil. Jak myslíš, že dostala lady tuhle roli? No? Takže, kočičko, drž se stranou. Žádné rozptýlení si už nemůžeme dovolit. Teď už ne. Sire, sire, nesu vám váš fantastický oděv z lučního kvítí.
2: Říkali Michelangelo
0: a Blake.
2: Vím, co tím mysleli. Morální velikost.
0: Mluvil jsem s tou dívkou. Není zdaleka tak lehká, jak vypadá. Nikdo z nás už nemá dost sil na tak zásadní změnu obsazení.
2: Ty jsi k nezaplacení. Chci tě obejmout. Inspektoris tě jmenuji svým přítelem. Jsem tvým dlužníkem. Musím. Já musím vyrovnat všechny dluhy.
0: Ale nechte toho, je mi z toho dopláčit.
2: Pane Bože, tvůj dech je cítit jako starý spotky. Kolik jsi toho vypil?
0: Nedost to.
2: Poslední útok. Doufám, že jsi připraven.
0: Já doufám, že vy, sire.
2: Co prosím?
0: Jenže je čas. Líre!
3: Přestaň si konečně plivat do dlaní. Připadáš mi jako nějaký nádeník.
4: Normene, podej mi ji do náruče. A jdeme na to.
5: Opona.
6: O, štkát, štkát a štkát. Jste lidé z kamene. Já mít váš hlas a vaše oči. Nebez báň bych s nimi strhl. Navždy odešla. Poznám, kdy člověk žije a kdy umřel. Je mrtvá jak ta zem.
2: Dokázali jsme to, Vili. Dokázali. Normene, Normene.
0: Sire,
2: co s tebou bude?
0: Mohl byste se, prosím, vyjádřit jasněji?
2: Co bude s tebou, až nebudu moci pokračovat?
0: No, to nepřipadá v úvahu, takže na to nebudu odpovídat.
2: Mám o tebe starost, chlapče. Mohl bych ti dohodit místo stevarda.
0: Já se nestratím.
2: Co hrajeme zítra?
0: Richarda III.
2: Otročina. Zatracená otročina.
0: Kdo je?
7: Geoffrey.
2: Pojď dál.
7: Jen jsem se stavil, abych popřál dobrou noc, drahý přítel.
2: Dobrou noc, Geoffrey. Ve scéně z bouří jsi byl moc dobrý, chlapče. Cítil jsem tvoji lásku. To je důležité.
7: Děkuju. Blázen je největší rolek, jakou jsem kdy v Shakespeareovi hrál. Doufám, že jsem tě nesklamal.
2: Nabídni Geoffreymu skleničku piva, Normene.
7: Jo. Děkuju.
0: Tak.
7: Je to vzrušující pocit. Mít teď v mém věku možnost ukázat, že umím hrát. Ale má to i stinné stránky. Sídlem roste chuť. Tak na zdraví.
2: Ať ti dobře slouží.
7: Mohu se tě, příteli, na něco zeptat?
2: Prosím.
7: Nechci zdržovat, vím, že jsi unavený. Věděl jsem, že k tobě nastupuju na malé role. Zahrál jsem si pěkné roličky. Nikdy ne v Londýně, ale nestěžuju si, hraju rád na oblastech. A myslel jsem, že už to tak nějak doklepu.

0: Válka přinesla nečekané možnosti. Kde kdo je na frontě? Jde mi o to, kdyby to šlo. Byl bych rád, aby se se mnou počítalo i na větší role. O zvýšení platu nežádám.
1: Budu to držet v patrnosti.
0: Děkuji, příteli. Děkuji ti. No. Tak dobrou. Díky za skleničku.
1: Hodný člověk. Milý.
2: Měl jsem jednoho...
1: Teď ne, Norman.
2: Měl jsem jednoho přítele. Krásně zpíval a pak ztratil hlas v tom sanatoriu v Colvin Bay.
1: Ty ses ožral, Normane?
2: Já, sir. Ožral? Sire.
1: Dýchni na mě.
2: Vidíte? No, co jsem říkal. Ani sir Churchill nemá tak sladký dech.
1: Opilého tě nesnáším.
3: Ty ses ještě neodlíčil?
1: Dnes mi to trochu trvá, lásko.
3: Nebudu čekat. Jdu na pokoj a pokusím se zatopit.
1: Budu tam hned.
3: Dobrou noc, Normane.
2: Dobrou noc.
3: Nevím, jestli ti mám poděkovat nebo ne.
2: O, to ne, já nesnáším, když mi někdo děkuje.
1: Je to dobrá žena. No, tak začneme seškrabávat líra. Kdo je?
4: Oxenby.
2: To ne, Normane. Co potřebujete?
4: Svůj rukopis. Vím, že ho nebude číst.
2: Na trochu se stište, ještě neodešel. Dnes mu to trvá déle.
4: To zápasení a přežívání ho poněkud unavilo,
2: pane,
4: co?
2: Pane Oxenby, prosím vás.
4: Staromodní pokrytec.
1: Co? Cože?
2: Teď ne, pane Oxenby.
4: Smrt tyranům.
2: Tak tady je. Tady je ten váš kus.
4: Už se těším na příchod nového řádu. Chci soubor bez tyranů.
1: A kdo by ho řídil?
4: Já?
1: Jděte už. Vy, když budete mít jen trošku úspěch, pane Oxenby, bude z vás docela milý člověk.
4: Dnes je tvůj nos červenější než jindy.
0: Normane!
1: Normane!
2: Sire, co je to s vámi? Sire!
1: Já jsem unavený. Všechno se se mnou točí. Musím si lehnout.
2: Ne, přestaňte. Znal jsem jednoho?
1: Pro Krista pána mám těch tvých přátel plné zuby. Je to banda šašků.
2: Jistě, co víc si já můžu přát.
1: Omlouvám se. To nebylo fér. Sám se považuji za tvého přítele.
2: Ne, nikdy si nezoufám. No, možná občas, ale tu a tam v noci. Ale v divadle nikdy ne. Nikdy. Možná jsem trochu přecitlivělý, ale nikdy nevděčný. Naopak, já jsem si až příliš vědom svého štěstí. Mm. Ano, ve snech jsem letal trochu výš, ale navíc jsem asi neměl.
1: Začal jsem psát paměti. Můj život.
2: Prosím?
1: Podej mi ho. Ten sešit. Začal jsem psát.
2: Ano. Tady.
1: Najdi, kde jsem skončil.
2: No, moc daleko jste se nedostal.
1: Co jsem tam napsal?
2: Můj život věnování. Tato kniha je věnována mé drahé ženě, mé lásce, mé inspiraci. Všem hercům, všem truhlářům, elektrikářům, kulisákům, rekvizitářům a divákům, kteří se s námi smáli a prolévali slzy.
5: můj život. To musí stačit.
2: Počkejte moment. Trulázy, elektrikázy, rekvizit. Ale Sire! Snad nejsme mrtví, že ne? Máte pravdu. Ta místnost se točí. Sire, lady, meč, kde jste, kdo?
3: Co se stalo, sire? Sire.
2: Nebyla to zrovna velkolepá scéna. Nijak pozoruhodná, Anna Sira. Poměrně krátká.
3: Kde je lady?
2: Odešla před ním. Nečekala na něj.
3: Zavolám ji a seženu doktora.
2: Ne, na doktora už je pozdě, miláčku. Ocen se mnou bude.
3: Zavři dveře a počkej venku.
2: Ne, nechci čekat venku. Nikdy nečekám venku, budu u něho. Znám svoje místo.
3: Snaž se vystřízlivě.
2: Trulářům, elektrikářům, rekvizitářům. Buzerant jeden starý. Mohu si vzpomenout.
3: Lady přijde každou chvíli. Bere to velice klidně, žádala, aby byl zakryt lírovým pláštěm. Tak kde je?
2: Zakryt lírovým pláštěm, skoč pro fotografa, kotě.
3: Kde je ten plášť?
2: Na věšáku. O inspicientech se tam taky nezmiňuje.
3: Běž pryč.
2: Dostanem vůbec zaplaceno?
3: Počkej venku.
2: Ta pozor. Pozor, bez něho nejsi už nic, vůbec nic, kotě, odpáral ti prýmky. Mě taky.
3: Běž pryč.
2: Ale kam? Kam? Ha? Co? Když od tuto odejdu, skončím zase v Colvin Bay nebo v nějakým jiným blázinci. Co si počnu?
3: Můžeš o něm mluvit v dobrém.
2: Dobře, bych o něm nemluvil ani pod přísahou soudu. Nevděčný parchant.
3: Běž pryč, já tě tu nechci.
2: Vždycky jsem byl ten poslední. Ani pivo mi nikdy nekoupila. Teď si prostě odejde a nechá mě tu. Mluvit o něm v dobrém, já vím. Co budeš říkat ty, kotě? Vím o tobě všechno. Nejsem slepej. Každý máme nějaký ten smutek.
3: Počkám venku.
2: No, já bych o něm mohl říct jednu věc, ale neřeknu. Má ústa jsou zamčená. Každý máme nějaký ten smutek, kotě. Nejsi v tom sama. Čím menší člověk, tím větší nosí smutek. Myslíš, že jen ty si ho milovala? Ale co já? Já... Tohle není dobré místo pro smrt. Znal jsem jednoho. Sir. Ten, kdo má vtipu zanet, když prší, tak si bejská.

0: Herecké umění Jiřího Štěpničky jsme si teď na dvojce připomněli uvedením rozhlasové úpravy divadelní hry Ronalda Harwooda Garderobiér, kterou Český rozhlas natočil v roce 2023 v režii Dimitrie Dudíka.
1: Noční mikroforum.
2: Hostem Jana Eliáše Svatoše bude předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a praporů Petr Holas, ve kterých státních vlajkách najdeme kalašnikov, muškátový oříšek nebo jeřába, jakého přešlapu se Češi při vyvěšování státní vlajky dopouštějí nejčastěji a proč černobílá lebka z hnáty nebyla tou nejhorší vlajkou, kterou mohl námořník na obzoru spatřit?
1: Noční mikroforum.
3: Dnes večer po 10:30
1: na dvojce.
4: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy, fakta, tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Opět po týdnu je tu s vámi klub Evergreen, s ním my dva, zpěváci Jan Smigmátor a Daša, ale dnešní setkání bude trošičku jiné.
1: Budeme totiž vzpomínat. Ale myslím, že člověk, kterému dnešní klub Evergreen věnujeme, by nám nějaké příliš dlouhé truchlení nad jeho odchodem zatrhl hned ve dveřích.
0: 100%. Spíš by nalil skleničku šampaňského, zapálil sobě i nám doutník, pustil muziku pořádně na hlas a pronesl jednu ze svých oblíbených vět. Let's make some noise.
1: Před několika týdny, koncem srpna, odešel na věčnost Raju Mirchandani, Newyorčan s indickým původem, zakladatel legendárních barů Bar and Books v New Yorku, Praze a Varšavě, světoběžník, milovník jazzu, dobrého pití, doutníků, krásných žen a především života. Nočního života.
0: A taky můj velmi blízký kamarád. Raju byl nepřehlédnutelný. A myslím to doslova. Kamkoliv vstoupil, přinesl sebou vlastní atmosféru. Vůni doutníků, nezaměnitelný styl, eleganci, přísnost, tajemno a často taky pořádný hluk.
1: Váš společný kamarád, bývalý šéfredaktor magazínu Forbes, novinář Petr Šimůnek, o něm na své nové internetové platformě napsal krásně a přesně. Byl to král jménem i chováním.
0: Přesně. Král barů, král nočního života, král elegance. Nejen pro mě byl taky jedním ze skutečných symbolů New Yorku. Když jsem přijel na Manhattan, měl jsem díky němu pocit, že jsem doma. Raju byl New York, stejně jako Carnegie Hall, Central Park, Broadway nebo žluté taxíky. Patřil k němu naprosto neodmyslitelně.
1: A protože hudba byla jednou z jeho největších vášní, budeme dnes vzpomínat především prostřednictvím muziky, kterou miloval a kterou měl ve svých barech vždy pevně v rukou.
0: Nebyl totiž jen majitelem a šéfem, byl taky výhradním hudebním dramaturgem. Kdyby některý z barmanů pustil do reproduktorů něco, co neodpovídá vkusu krále, druhý den by už do práce chodit nemusel.
1: Tak tedy na krále.
0: Cheers, Raju. Never know.

0: Peggy Lee, Mel Tormé a Wilson Pickett. Tři nahrávky z hudebního světa Rajua Mirshandaniho, který se koncem srpna odebral na nekonečný nebeský flám. A když o něm, Honzo, mluvíš, začínám mít pocit, že Raju asi nebyl člověkem určeným pro denní provoz.
1: Vůbec. Raju podle mě nesnášel denní světlo. Já si ho vlastně skoro neumím představit někde v 10 dopoledne na prudkém slunci. To nebyl jeho svět. Raju miloval tmu. Ožíval ve chvíli, kdy bylo slunce hodně hluboko za obzorem. Teprve potom začínal jeho den. Rozsvítila se světla baru, nalila první sklenka, zapálil si doutník, začala hrát muzika a Raju byl ve svém živlu.
0: Takový newyorský noční tvor cestující světem.
1: Absolutně. A vždycky dokonale oblečený. Oblek, košile, kravata nebo askot. Já ho snad nikdy v životě neviděl dvakrát ve stejném obleku. A to nepřeháním.
0: To už vyžaduje poměrně solidní šatník.
1: Obrovský. Všude tam, kde pobýval, měl plnohodnotně zařízenou domácnost. A hlavně skříně, narvané tím nejnoblesnějším oblečením.
0: Vzhledem k tomu, že jsi mi mockrát vyprávěl, jak po světě cestuje výhradně bez zavazadel, tak není divu.
1: Když se na začátku září konala v Baren Books tady v Praze v Týnské rozlučková párty, kterou jsme na jeho počest uspořádali s hlavní manažerkou pražského a varšavského baru s Martinou Peštovou, každý, kdo si přišel na počest Rajua připít a zapálit doutník, dostal jednu z jeho kravat. Měli jich totiž stovky.
0: To je nádherné. Každý jste si tak vlastně odnesli malý kousek jeho stylu, malý kousek jeho příběhu.
1: Příběhu elegána, bouřliváka, fanfarona a nočního ptáka, po kterém vždycky zůstala ve vzduchu vůně toho nejlepšího tabáku.
0: A právě teď přijde píseň zpěvačky, která odešla do hudebního nebe ve stejný den jako Raju.
1: I ona se mohla pyšnit pomyslným královským titulem. Královna country music.
0: Píseň, která hrávala v Bar and Books a kterou zná samozřejmě celý svět.
1: Nezapomenutelná Jolene.
0: A s ní její autorka, legendární Dolly Parton.

0: Dolly Parton a Jolene.
1: A taky Raju Mirchandani a nekonečná vůně doutníku.
0: Dvě velké osobnosti odešly v jeden jediný den.
1: Troufám si říct, že večírek tam nahoře stál ten den 25. srpna 2026 skutečně za to.
0: A já vůbec nepochybuji o tom, že o hudební menu se stejně jako dnes postaral sám Raju.
1: A my už teď na Vlnách dvojky pokračujeme Frankem Sinatrou.
0: Protože bez Sinatry by žádný Raju večírek nebyl kompletní.

0: Frank Sinatra, Dean Martin a Kay Starr. A když už jsme u New Yorku, právě tam se vaše přátelství s Radžujem zrodilo.
1: Přesně tak. 26. února 2020. Vracel jsem se z hodin zpěvu u Marilyn May. Přijel jsem s předstihem na letiště JFK a samozřejmě zamířil na bar. Objednal jsem si sklenku kalifornského červeného, otočil se doprava a vedle mě seděl Radžu. Čekal na letadlo do Varšavy.
0: A tím to začalo.
1: Letmo jsme se znali už z Prahy, ale tenhle okamžik to celé stvrdil. Jedna sklenka, druhá sklenka, muzika, New York, Praha a z náhodného, z krásného setkání na letišti vzniklo skutečné přátelství. O pár měsíců později mi pak dal Radžu něco, co pro mě znamenalo neuvěřitelně moc.
0: Myslíš klíče od svého domu na Manhattanu?
1: Podal mi je a řekl: Jan, my house is your house. A nebyla to žádná společenská fráze, on to myslel vážně. Já jsem k němu potom skutečně mohl jezdit skoro jako na chatu. Přiletěl jsem do New Yorku, skočil do metra nebo do taxíku, dojel na 16. ulici dolů na rozhraní Chelsea a Greenwich Village, odemkl si a bydlel u Radžua.
0: Pro kluka z Telče, který od malička miloval americkou hudbu a snil o New Yorku, to musela být fakt velká věc.
1: Radžu mě a moji ženu nepustil jenom do svého domu. Pustil mě do svého New Yorku. Díky němu jsem to město přestal poznávat jako turista. Byl jsem tam najednou, doma.
0: A to naprosto jasně vysvětluje tvoji větu ze začátku dnešního setkání, že byl pro tebe Radžu naprosto jasným symbolem New Yorku.
1: Byl a navždycky zůstane.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: James Brown, Neil Diamond, Nat King Cole.
1: A taky Jan Smigmátor a Daša.
0: Posloucháte klub Evergreen, který jsme dnes věnovali člověku, který do Evropy před více než 25 lety přinesl nefalšovanou atmosféru New Yorku. Jeho jméno bylo Raju Mirchandani.
1: Náš společný kamarád, novinář Petr Šimůnek, svůj vzpomínkový text o Rajuovi uvedl větou: Fanfaron je člověk, který umí žít. A Raju žít skutečně uměl.
0: Petr také napsal, kdo nemá nějakou zásadní historku, vzpomínku či ostudu z Bar and Books, málo žil. Ano, to potvrzuji i já.
1: Pod to se můžu podepsat. Některé naše historky jsou dokonce tak dobré, že by je rozhlasové vlny možná ani neunesly.
0: Možná unesly, ale rozhlasový pan ombudsman by pak měl opravdu hodně práce.
1: Ale přesně tohle byl Rajův svět.
0: Přijdete večer do baru, venku je už dávno tma, uvnitř tlumená světla, kožená křesla, v policích knihy, na stole sklenka vína nebo whisky, z popelníku zbroušeného skla stoupá modrý kouř, hraje muzika, kterou vybral sám Raju, a potom se otevřou dveře a vejde on.
1: Dokonale padnoucí oblek, kravata, kterou jste na něm nikdy předtím neviděli.
0: Doutník.
1: Samozřejmě.
0: A najednou jeho plná místnost.
1: Osobitý styl, který sebou nosil vždy. Někteří lidé do místnosti přijdou. Raju měl schopnost do ní vstoupit.

0: Louis Prima, Keely Smith, Jim Croce.
1: A taky Radžův velký kamarád, zpěvák Michael Franks. Jeho písně hrály a dodnes hrají v Barenboks, troufám si říct, každý večer.
0: Mohli bychom z jeho hudebního archívu vybírat dál a dál.
1: A věřte, že by vás to bavilo.
0: Ale dnešní klub Evergreen je ve své cílové rovince.
1: Když jsme Radžiovi Miršandánimu věnovali klub Evergreen v roce 2020, zakončil jsem ho slovy Raju, thank you for the music, all the best and keep swinging, man. Tenkrát jsem samozřejmě ani v náznaku netušil, jak bude tahle věta znít o 6 let později.
0: Raju sice odešel, ale jeho odkaz tady zůstane navždy. O tom jsem přesvědčená.
1: Takže Raju, thank you for the music, thank you for New York, thank you for all those nights, all those glasses of wine, all the conversations, all the cigars, and thank you for the keys. Když jsi mi řekl, že tvůj dům je můj dům, nebyla to jen tak ledajaká fráze. Tohle ti nikdy nezapomenu.
0: Raju dal Praze kus svého života, velký kus svého hudebního srdce a taky nefalšovaný newyorský vibe.
1: A já bych dodal, že ho dal i všem lidem kolem sebe. Kousek jeho světa teď visí i u mě doma ve skříni. Jedna ze stovek jeho kravat. Až si někdy uvážu, bude mi připomínat elegána, který nesnášel denní světlo. Miloval noc, dobrou muziku, dobré pití, dobrý doutník a hlavně život.
0: A úplně poslední slovo?
1: To musí mít Raju. Let's make some noise.
0: Pro Raju a Miršandányho, ale samozřejmě i pro vás, dnes vysílali na vlnách dvojky Daša
1: a Jan Smigmátor.
0: Opatrujte se.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením, tak když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kde je vlastně místo činu? Mrtvý Daniel Tatarka byl nalezen uprostřed obilného pole, ale vražda se odehrála jinde. Zvu vás k poslechu páté části četby z detektivky Petra Sagittaria Trojkunt kruhy. Připravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána, účinkuje Jan Šimik.

0: Tatarkova dívka usedla do křesla naproti Romanovi a přehodila si nohu přes nohu. Major bezděčně polkl. Byla nádherná. A věděla to. Snažila se vypadat smutně, ale on jí to ani na sekundu nevěřil. Koketování měla v genech. Dělala by to, i kdyby seděl živý tatarka vedle ní. Na Ožanu to nefungovalo, ten dojídal risotto a tvářil se blaženě. Tak nám povězte, co se dělo v pátek, slečno, vyzval jí Saran. Daneček mi odpoledne zavolal a pozval mě do penzionu na kafe. Vyšetřovatel se při oslovení Daneček otřásl. Můžete nám říct, o čem jste si povídali? O naší cestě do Izraele. Vy jste tam měli jet spolu. Daneček by beze mě neodjel. Miluje mě. Teda miloval. Daneček tam měl něco studovat a já jsem chtěla zkusit modeling. Všichni říkají, že na to mám. Co myslíte vy?
1: Samozřejmě, že na to máte, přisvědčil Saran a podíval se na Ožanu. Ten se jen usmíval podmocným knírem.
0: Děkuji, pane major, že?
1: Ano. A kam jste měli namířeno konkrétně?
0: Romana okamžitě napadlo, že jí položil příliš těžkou otázku. A víte, že ani nevím, bydlet jsme měli u nějaké Danečkovy tetičky.
1: A co ten večer v pátek? Byl v pohodě?
0: Jak to myslíte, jestli byl v pohodě? Řekla dotčeně. Je přece vyloučeno, aby se kterýkoliv muž cítil v její společnosti v nepohodě. Bylo nám dobře. Těšili jsme se, že vypadneme z Jablunkova. Pak jsem šla domů a Daneček tam zůstal, čekal na nějakého žida z Prahy. To bylo naposledy, co jsem ho chudáčka viděla.
1: Vzlikla a propukla v afektovaný pláč. Když vyšli ven z restaurace, major, který během vystoupení slečny Cieslarové zapomněl kouřit, vytáhl cigarety.
0: IQ, tykve, prohlásil Ožana. Nějak moc rychleji ten smutek přešel.
1: Ta je úplně vypatlaná, přikývl Roman.
0: Co na ní viděl? Tatarka byl určitě inteligentní kluk.
1: No co asi?
0: Major tohle téma nechtěl rozvádět. S většinou svých milenek si taky moc nepovídal. Nebýt plotu z vlnitého plechu, jímž majitel bývalé márnice oddělil židovský hřbitov od svého pozemku, měl by Roman pocit, že vstoupili do jiného času. Plně zatravněný prostor s náhrobky a stélami měřil na šířku tak 20 a na délku 30 metrů a sdílel západní zeď s městským pohřebištěm. Jižní kamenná zeď byla obrostlá břečťanem. Řada různě velkých náhrobků, srovnaných v severní části hřbitova, nesla jména napsaná latinkou. Alfred Schmelz, Jakob Ring, Anna Bloch a kromě šesticípých hvězd také nápisy v hebrejštině. Pod jediným ležícím náhrobkem odpočívali Josef a Emma Deutsch. Saran si představil obyvatele starého Jablunkova, krejčí, tkalce, hrnčíře či bohaté majitele obchodů a hospod, kteří tu léta spolu vytvářeli městskou společnost a pak zmizeli v šílenství druhé světové války. Zbyly jen náhrobky a stély.
2: Pojď se na něco podívat, vyzval Romana kapitán Ožana.
0: Vedle mramorové stély se jménem Fanny Klapholz ležel z podstavce vyvracený a v půli zlomený náhrobek manželů Simona a Emmy Eisenberg. Jména byla obtížně čitelná. Světlý mramor byl postříkaný neonacistickými symboly, hákovým křížem, číslem 88, dvěma blesky, orlicí, která připomínala spíš netopíra v letu, a také dvojramenným křížem hlinkových gard.
1: Tohle vypadá čerstvě.
0: Saran se podíval na Kajzara, velitele měšťáků, který je na hřbitov doprovodil. Teď si sundal čepici a utíral si spocené čelo. Tatarka mi nic nehlásil.
2: To je divné, zvlášť když zřejmě stojíme nad hrobem jeho praprarodičů.
0: Půjčil si klíče od pátku i někdo další?
2: Ne, tady skoro nikdo nechodí, jen Tatarka. Ten nejvíc.
0: Nejdřív chtěl po starostovi, ať se o hřbitov postará město. Když se Muras na jednání s židovskou obcí vykašlal, peníze na opravu zdi sehnal Tatarka přes toho Krause. Muras si pak samozřejmě jeho zásluhy přivlastnil.
2: Saran se už klíbil. Co víš o Tatarkovi? Nějaké přestupky, problémy?
0: Jiří Kajzar, vyšší štíhlý třicátník, evidentně aktivní sportovec, se škrábal v nakrátko ostříhaných, světle hnědých vlasech.
2: Žádné problémy s ním nikdy nebyly. Tichý, klidný, inteligentní. Opak svého biologického otce. To byl magor.
0: Slyšel jsem, že to byl úspěšný podnikatel. Podivil se vyšetřovatel.
2: To jo, měl stánky s levnou kořelkou v Bukovci na hranici s Polskem. Takhle pan podnikatel zbohatnul. Starý Tatarka byl vychcanější než Muras. A to už je co říct. Dost chlastal. Jednou by málem umrznul ve sněhu, kdybychom náhodou nejeli kolem, rozvyprávěl se velitel. A taky tak skončil. Před 7, 8 lety v opilosti naboural do stromu a zabil se. Bohužel u toho zahynul i 8letý kluk, který šel po chodníku.
0: Saran a Ožana se na sebe podívali. Potřebujeme jméno a adresu rodičů toho kluka. Než stačil Kajzar odpovědět, zazvonil majorovi telefon a na displeji svítilo jméno Gomola.
2: Šéfe, máme toho mladého Juránka. Ráno přijel ze Slovenska. Jeho stará mama potvrdila, že tam skutečně byl, akorát přijel v sobotu dopoledne.
0: Takže na páteční noc nemá alibi.
2: A ještě něco. Kolegové ze Žiliny Juránka znají. Patří k tamní buňce neofašistů. Hrají si na Hlinkovy gardy. S tím křížem si měl pravdu. Přeposílám ti na e-mail fotky.
0: Saran si otevřel poštu. Na první fotce byl Juránek v černošedé uniformě a černé čepici s kšiltem, která nápadně připomínala polní čepice Wehrmachtu. Na druhém snímku pochodoval s dalšími mladými muži. Všichni měli tytéž uniformy. Někteří nesli vlajky, většina zapálené zahradní bambusové pochodně. Nezbytnou součástí uniformy byl dvojramenný kříž se stejně dlouhými příčnými břevny.
2: Tihle pitomci asi nepořádají lampionový průvod, co?
0: Řekl Roman, ale nikdo se nezasmál.
2: Rodiče kluka, kterého starý Tatarka srazil, se jmenují Něslanikovi a bydlí v New Yorku, řekl velitel měšťáků, když Saran zase schoval mobil do kapsy. Dívali se na něj, jako by jim oznámil, že za radnicí objevil další piktogram.
0: No, chtěli jste to vědět, ne?
2: To jo, ale tohle je nám prd platné.
0: Aha, New York se u nás říká sídlišti folvarček, vysvětlil Kajzar.
2: Nezabalíme to dneska, Romane, ozval se kapitán. Bude 5.
0: Saran vyslal k Ožanovi modrý pohled číslo 1.
2: Zavolej mamce, ať tě k večeři nečeká.
0: Pak se obrátil na Kajzara.
2: Dej nám adresu těch Něslaníků, my se tam tady se skuhrajícím kolegou vypravíme.
0: Ale pro tebe mám speciální úkol. Tatarka nám po setkání s otčímem zmizel ve slepém místě kamery. Vzhledem k tomu, že do rvačky, ve které ho smrtelně zranili, zbývalo několik minut, nemohl dojít daleko. Určitě k ní došlo někde mimo světla lamp. Vezmi své lidi a najděte mi to místo.
2: Paní Něslaníková vypadala jako žena, která rezignovala na úpravu zevnějšku, protože tomu, jemuž se chtěla líbit, to bylo stejně fuk. Než vstoupili do obýváku, který byl evidentně pořízený ještě z novomanželské půjčky v 80. letech, třikrát se jim omluvila, že nemá uklizeno.
0: Za to, co ten hajzel provedl našemu Vaškovi, měl trpět. Jenomže on se zabil v autě. Měslaníková dala průchod své hořkosti a zlobě, která nezmizela ani po 8 letech.
2: Znala jste jeho syna?
0: Daniela? Toho, kterého našli mrtvého?
1: Na malém městě se zprávy šíří rychle.
0: Chudák kluk, jen škoda, že se toho jeho otec nedožil.
1: Vyznělo to cynicky, ale Saran to chápal.
2: Kde pracujete, paní Měslaníková?
0: Ve školní jídelně jako kuchařka. Muž dělá na pěcach ve verku.
2: A kde je teď?
0: Má poprvní denní, ještě nepřišel.
2: Proč se na to ptáte?
1: Byl čas vypadnout. Vyprovodili se sami a zanechali nešťastnou drobnou ženu smutným vzpomínkám.
2: Pokud dobře počítám, tak měl Něslaník v pátek druhou noční, řekl major, když vyšli na parkoviště mezi paneláky.
1: Chceš tím naznačit, že po letech pomstil synovu smrt tím, že zabil mladého Tatarku?
2: Naznačuju jenom to, že se nám konečně na obzoru rýsuje reálný motiv.
1: Každopádně prověříme Něslaníkovu pracovní docházku.

0: Roman nechal stříbrnou pod sochou svaté Marie Imakuláty. Šli s Ožanou a Kajzarem úzkou uličkou mezi domy zvanou Kamenice až k mostu přes Lomňanku. Za mostem velitel měšťáků zahnul doleva a pokračoval proti proudu širokého potoka po asfaltovém chodníčku pod vysokými javory a jasany až ke strážníkovi čekajícímu u lavičky. Vypadá to jako zaschlá krev, ukazoval mladý muž na zem. Saran si přidřepl. Je to pravděpodobné. Tady do ní dokonce někdo šlápnul. Zavolám Koutnému, ať sem zítra přijedou, řekl kapitán Ožana. Děláš si srandu? Ať přijedou hned? Nejspíš jsme našli místo činu, okřikl ho major. A dáme to vědět i Hečkovi, ať to tady celé zajistí. Saran se rozhledl. Stáli tak 20 metrů od mostu. Naproti přes Lomňanku viděl dům s rozlehlou zahradou. 2 metry za lavičkou byl plot a dál zahrada s opuštěnou budovou, která připomínala starou hospodu. Pátral po lampách veřejného osvětlení. Jednu uviděl před mostem, druhou při ústí chodníku, po kterém přišli. Ta bližší lampa na naší straně nesvítí, upozornil ho Kajzar. V noci je tady tma jako v prdeli. Mladí tu chodí fetovat, chlastat a souložit, vyjmenoval hříchy velitel. Počkejte tady, dokud nepřijedou státní, řekl major. Jo, a máte v Jablunkově nějakou prodejnu barev a laků? Strážník městské policie je zavedl do kantora. Tak se v Jablunkově říkalo prodejně barev a laků v historickém domě na dolní straně náměstí. Promiňte, slečno, byla jste v pátek v práci? Zeptal se slušňák Ožana dívky s piercingem v nose a s drzým pohledem, která stála za kasou a ostentativně žvíkala. A kdo se ptá? Řekla a nafoukla bublinu ze žvíkačky. Kriminální policie, děvenko. Saranův chladný a důrazný tón způsobil, že bublina praskla. Byla jsem tu celý den. Nepamatujete si vysokého, urostlého, hezkého mladíka, který tady v pátek nakupoval? Zeptal se major o poznání v Lídněji. Černé vlasy, bratka. Myslíte Adama? Co pak si tady kupoval? Převzal štafetu kapitán. Přemhouzila oči. Už ani nevím, nějaké žiletky nebo tak něco. Lhát se nemá, slečno, napomenul jí Saran. Kupoval si sprej, barvu, a co jako? Mělo to znít bojovně, ale výsledek působil legračně. No vidíte, že si vzpomínáte. Chceme si koupit přesně tu samou. Buďte tak laskavá. Zaplatili za nádobku černé barvy s nápisem Montana Black. Policisté uzavřeli celou oblast od mostu z Kamenice přes Lomňanku na Bělou, parčík podél toku i zahradu kolem bývalé hospody Mazurovice, což samozřejmě vzbudilo velkou pozornost občanů. Koutného tým pracoval a Saran s Ožanou kouřili za páskou před mostem. Slunce se pomalu naklánělo nad Ostrý, do setmění zbývala tak půl hodinka, když k ním zvolna došel Koutný. Tak co? Zeptal se netrpělivě Roman. Krev je to zcela určitě, jestli je Tatarkova, to ti řeknu až po analýze DNA. Kdy? Laborka dostala z Brusu nové přístroje na sekvenování, takže profil DNA budeme mít pozítří. Srovnání s krví oběti hned. Kdy se dozvím, jestli jsme našli místo činu? Ve středu odpoledne? To je otázka. Víš co, jdi se vyspat. Máme tady ještě dost práce a za chvíli je tma. Koutný se otočil a šel zpátky za svými lidmi. Major Saran? Ozval se za Romanovými zády ženský hlas. Udělal čelem vzad a pohlédl do objektivu kamery, která ležela na rameni mladíka v černém tričku se žlutým nápisem Star Wars. Vedle něj stála hezká žena v modrém kalhotovém kostýmku. Eva Pokorná, televize Nova, mohu vám položit pár otázek? Usmála se profesionálně a napřáhla k němu bílý mikrofon. Nemám vám co říct, probíhá vyšetřování. Tahle fráze nezestárne. Naše diváky by zajímalo, zda byla oběť opravdu nalezena v tajemných kruzích v obilí. Nedala se reportérka. Kdo vám to řekl? Zeptal se major Saran naštvaně a v příští vteřině si uvědomil, že informaci právě potvrdil on sám. Žena v modrém kostýmku se usmála a mimo záběr kamery na něj mrkla. Pak poodstoupila stranou, postavila se čelem k objektivu a zády k mostu a spustila. Jako první vám přinášíme záběry přímo z Jablunkova, kde probíhá vyšetřování vraždy. Saran podlezl policejní pásku a zamířil za Koutným. Ožana jej následoval. To se ti povedlo.
1: Jo, blbec nakonec. Řekni mi prosím, že jste něco našli.
0: Otočil se ke Koutnému. Vrásky mu dělalo sdělení novácké redaktorky, že se jedná o vraždu. Za hodinu o tom bude přesvědčené celé Česko. Ještě jednou? Neslyšel jsem, předstíral šéf forenzního týmu hluchotu.
1: Řekni mi, běž do prdele, pochopil major.
0: To je velmi neobvyklý zážitek, když mě sám velký major o něco prosí, řekl Koutný a trochu poodstoupil.
1: Promiň.
0: Vražednou zbraň, přesněji nástroj, jsme nenašli, ale kolem lavičky jsme všechny vajgly, větší kameny a odpadky sezbírali líp než četa veřejně prospěšných pracovníků. Jinak stopy krve vedou od lavičky po chodníku až ke kraji mostu, řekl Koutný a ukázal prstem na kousek plochy, kde ležel drobný štěrk. A tady najednou končí.
1: Naložili tělo do auta, konstatoval vyšetřovatel. Stopy po pneumatikách žádné? Jsou to dva dny, Romane.
0: Místo, kde se skutek odehrál, se nořilo do tmy. Tady se to rozhodně mohlo stát, přemýšlel Roman.
2: Ještě nás budete potřebovat? Zajímal se velitel městské policie Hečko.
3: Ne, jsme skoro hotovi. Zkontroluj ale znovu záběry z kamery. Jestli tady Tatarku naložili a vezli na Písečnou, museli projet rinkem.
2: Byly v pátek ve městě ještě nějaké hudební akce?
3: Jo, koncert v Rokáči. Kravál větší než z Gorola.
0: Domů se Roman dostal až těsně před půlnocí. Lehké mrazení po celém těle ucítil o vteřinu dříve, než ji uviděl.
4: Zlobíš, chlapče.
0: Petra stála u červené Fábie, ruce založené v bok a bradu jemně vystrčenou, ale v očích měla smích. V modré vyšisované džínové sukínce a bílém tílku jí to moc slušelo.
1: Čekáš dlouho?
0: Zeptal se. Zrovna jsem přijela a zazvonila a teď se chystám odjet.
1: Mám odjet? Zůstaň.
0: I když ho vytáčela, nemohl se jí té noci nabažit.

Tak co máme? Předešel Novák Jánoše. Především máme pravděpodobné místo činu, kde byl Daniel Tatarka surově zbyt a smrtelně zraněn. Nachází se v Jablunkově, v části Bělá, v parčíku u řeky. Někdo pak tělo odnesl do auta, zřejmě v kufru odvezl na Písečnou a hodil do pole. Ujal se slova Saran. O kruzích zatím nevíme vůbec nic, ale hledáme svědky. Každopádně to vypadá, že tam v té době, kdy pachatelé hodili tělo do pole, nebyli. To je absurdní. Mimochodem, viděl jsem včera televizní noviny, kde poskytujete rozhovor. Velmi neobratně. Redaktorka pak označila případ za vraždu. Roman zachoval klid. Na základě včerejšího pátrání se přikláníme k tomu, že jde skutečně o vraždu. Vy máte především mlčet. Jak jste k tomu závěru došli? Není to ještě závěr, ale nejpravděpodobnější verze. Úder do hlavy byl způsobený tupým kovovým předmětem. Hromada skoutným našli v ráně stopy rzy. Mohlo jít o hasák nebo kovový šroubovák na kola a takové nářadí se obvykle nepovaluje na zemi při náhodné bitce. Někdo si ho musel přinést sebou. Co podezřelý? První z nich je jeho otčím, Antonín Palovský. Motivem mohly být nenávist nebo peníze. Za hodinu ho budeme vyslýchat. Pak je tu nějaký Karel Něslanik, kterému otec oběti v opilosti autem zabil syna. Sám pak havárii nepřežil. Starý Tatarka kšeftoval s levným chlastem a vydělal na tom balík. Těch 10 mega mladý Tatarka zřejmě zdědil. Něslanik pracuje jako valcíř v třineckých železárnách. Měl v pátek noční směnu. Zjistili jsme ale, že v práci nebyl. Je to trochu střelba naslepo, ale motiv se mi tady zdá silný. Dalším podezřelým může být Adam Juránek, mladík, který se zná s Tatarkou z dřívějška. Studuje na dopravní fakultě v Žilině a hlásí se k slovenským neonacistům. Pravděpodobně v pátek večer vyvrátil náhrobek Tatarkových prarodičů na Jablunkovském židovském hřbitově a posprejoval ho nacistickými symboly, mimo jiné dvojramenným křížem hlinkových gard. Tvrdí, že byl od pátku u babičky v Žilině, ale jeho babička vypověděla, že přijel až v sobotu. Tatarka se v pátek večer sešel v penzionu poblíž místa činu s tajemníkem židovské obce v Praze Davidem Krausem. Ale jak jsme zjistili, ten jel z penzionu taxíkem přímo na hotel Beskytka v Dolní Lomné a druhý den se vrátil do Prahy. Má na dobu vraždy alibi. Shrnul nejpodstatnější fakta Saran. V pořádku, řekl s lehkou úlevou Novák. A neříkali jste náhodou, že ho do toho pole nesli dva? Saran v duchu ředitele ocenil. Má pamatováka. Sám na to trochu pozapomněl. Ale nemusel nic vymýšlet. Koutný to vzal za něj. Vypadalo to tak, ale s tělem oběti mohl smíkat klidně i jeden člověk. Musel mít ovšem sílu. Tatarka vážil 80 kilo. Ještě nejsme hotovi s vyhodnocením všech biologických stop. To je všechno? Promluvil poprvé plukovník Jánoš. Debil, řekl si v duchu Saran a věděl, že totéž si pomyslela půlka chlapů v zasedačce.

Tak tedy pro dnešek končí četba z kriminální novely Petra Sagittaria Kruhy. Text upravila Eva Lenartová, v režii Tomáše Soldána účinkoval Jan Šimik, technicky spolupracoval mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Připomínám, přátelé, že další část vysíláme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Člověk by možná čekal, že když mu zbývá málo času v životě, bude mít nějaká velká přání. Ale velmi často se chce prostě jenom ještě jednou podívat domů, obejmout někoho blízkého nebo se podívat na místo, kde mu bylo dobře. Petra Homolová je záchranářka, která se svými kolegy sáhla do vlastních úspor, koupila sanitku a začala plnit poslední přání vážně nemocným lidem. No mě moc bude v blízkých setkáních zajímat, jestli si na začátku vůbec dokázala představit, kam až ten nápad vyroste, co si lidé nejčastěji přejí a co s ní samotnou dělá, když je tak často na blízku lidem na konci života. A možná se zeptám i na to, kdo jí pak doma pomáhá se vším tím praním, žehlením, tak když je na výjezdech a jaká přání má do budoucna ona sama. Záchranářka Petra Homolová bude mým hostem v blízkých setkáních.
0: Blízká setkání, rozhovory s dobrou energií.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, posloucháte Český rozhlas Dvojka a od mikrofonu vás vítá Jan Eliáš Svatoš. Máváme s nimi na stadionech a vyvěšujeme je o státních svátcích. Umisťují se do nich symboly, ale i těžko uvěřitelné rarity, jako muškátový oříšek, perské koberce nebo samopal Kalešnikov. Příběhy státních vlajek vydají na knihu nebo napínavý film. Jejich historie je plná krádeží, diplomatických fópa, ale také situací, kdy za vlajku jsou lidé ochotni položit život. Více nám o tom dnes řekne můj host Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a všech možných praporů. Petře, dobrý večer a děkuji, že jste dorazil do studia jako host.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Já začnu možná tou nejtěžší otázkou, která vlajka podle vašich kritérií je ta nejkrásnější a ta nejméně podařená.
1: No, tak ta nejkrásnější, já s oblibou říkám, že to je ta česká, ale to je samozřejmě subjektivní pocit. Ale když se budeme zabývat jinými vlajkami, tak se mně osobně se líbí vlajka Seychel, byť z hlediska hodnocení vlastně na toho, jak ta vlajka má vypadat, tak dal by se jí najít určité mouchy, případně má pak zajímavé takové konotace. Posluchači možná, když si ji najdou, tak můžou zkusit najít, proč já o ní někdy s nadsázkou říkám, že to je vlajka Rumunsko-Maďarské konfederace.
0: A proč?
1: No, podívejte se a uvidíte.
0: Je potřeba ten vizuální doklad.
1: Je potřeba to vizuálně vidět.
0: Já jsem zmínil na začátku diplomatická fopa. Jedna legenda se traduje o tom, když na ruzení přestal španělský král Juan Carlos. Co se tehdy stalo?
1: Pokud je mi známo, tak ten problém tam souvisel s tím, že vlastně španělská vlajka má přes 200 let, ta červeno-žluto-červená, ale ten rozdíl, který tam údajně tehdy byl v tom znaku. Ten znak byl prostě z doby frankismu, frankistický znak a za mě pravděpodobně i z politických důvodů, jako je to, co by ho asi čekalo po návratu, kdyby byl jaksi vyfocen u takovéto vlajky, by tehdy nebyl internet, takže ty fotografie by se nešířily asi tak rychle, ale prostě nechtěl být spojován s touto již zaniklou vlajkou, chtěl tam prostě mít vztyčenou tu novou vlajku s tím dodnes platným státním znakem, už tedy z období demokracie.
0: A skutečně platí to, že to pro někoho může být urážka?
1: Určitě, tak ty vlajky jsou, já vždycky říkám, že vexilologie je multioborová a určitě jednou z důležitých věd, se kterou se vexilologie prolíná i psychologie, ty barvy samotné na nás nějak působí, i ty vlajky na nás působí, i vlastně to chování k těm vlajkám, i samozřejmě pak tyhle ty režimní otázky, moje také oblíbené téma nebo oblíbená ukázka, jak je potřeba vlajky znát, je, když jedna nejmenovaná radnice v naší zemi chtěla podpořit běloruskou opozici a vyvěsila vlajku Běloruska, tu aktuální, to znamená tu, kterou ta opozice považuje za symbol Lukašenkova režimu.
0: Tak je dobré si tu rešerši alespoň trošku dotáhnout.
1: Tak naštěstí to opravili, ono říkám, jak dneska žijeme v rychlé době, tak ta vlajka tam opravdu visela jenom pár hodin, protože se ozývaly takové protesty, že zakrátko zmizela, objevila se tam ta bílo-červeno-bílá.
0: Pojďme jenom v krátkosti ještě říci, budou volby druhé kolo, kdy se vyvěšují české vlajky. Co z vašeho úhlu pohledu je největší prohřešek, když vidíte českou vlajku, tak jak by měla být?
1: Jeden takový prohřešek je, že ne vždy umíme tu vlajku vyvěšovat svisle, proto i jeden můj kolega vždycky říkal, že svislé vyvěšení vlajky je to nejhorší možné, ono to souvisí i s tím, že pak je komplikované vyvěšovat to třeba s dalšími vlajkami, kde může docházet k záměnám a tak, protože ta přirozená poloha té vlajky je ta vodorovná. A pak takový nešvar je pak, řekněme, ne úplně úctivé. Třeba teďka zrovna dneska ráno jsem dostal shodou okolností z minulého kola voleb fotografii z jednoho středočeského městečka, kde teda ta vlajka byla nějakým způsobem zavěšena na okenním rámu zvenčí budovy. Prostě v dnešní době opravdu navrtat tu tulej na tu vlajku už snad není takový problém a v rámci těch investic, které se to, co musíme platit ve volbách, tak určitě není problém pořídit prostě jednu tulej na budovu.
0: Říká můj dnešní host Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajk a praporů. A my po písničce už vám prozradíme, jaké země si ukryly do svých vlajek muškátový oříšek anebo ten zmíněný samopal.

0: Posloucháte pořad Noční mikroforum, jehož hostem je Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a všemožných praporů. Petře, když jste začínal jako vexilolog, bylo to už v dětství, měl jste nějakou sbírku praporů, anebo jste se tomu dostal potom náhodou?
1: Měl jsem sbírku vlajek, akorát tu sbírku jsem měl v knihách. Mě vždycky bavilo sbírat ty knihy, ve kterých byly vlajky, což za mého dětství byly hlavně kapesní atlasy, kterých vyšla neuvěřitelná řada, nevím kolik, snad 20 vydání, prostě od roku 1960, kdy je to první. Takže jsem vždycky nejenom tak jako doma a po babičkách a po příbuzných scháněl, ale i v knihovnách jsem pak vždycky zjišťoval, jestli se tam nějaká vlajka nebude lišit. A takže jako moje primární sbírka je v knihovně jako vlajek, ale za tu dobu, co se vlajkám věnuji, jsem nazbíral i nějaké vlajky fyzické, jako nezbírám je na rozdíl od kolegu. Mám kolegu, který opravdu má několik beden vlajek, tak takovým fanatikem nejsem, já mám jednu bednu vlajek, ale jsou tam i zajímavé kusy, dostalo se ke mně zásluhou jednoho německého kolegy historická vlajka československých vojenských plavidel, která se používala od roku 1935 do roku 1955.
0: Momentu, když jsem tady zmiňoval ty rarity a zmínil jsem muškátový oříšek a ten samopal, tak pojďme posluchačům přiblížit, kde se skrývají ty největší rarity v podobě těch artefaktů, protože nevždy se jedná jenom o barvy nebo o tvary.
1: Tak sam ten Kalašnikov, to je vlastně jediná moderní zbraň na vlajce, je to případ Mozambiku.
0: A proč se tam dostal?
1: Tak státy vzešlé z revoluce, zvlášť z marxistické revoluce, prostě ty symboly měly. Oni, ten Kalašnikov se objevoval i na různých znacích. Není to zas až tak neobvyklý symbol, je neobvyklý na té vlajce. Prostě někoho tehdy napadlo skřížit Kalašnikov s motykou a tak se tam dostal. Není to jediná zbraň na státních vlajkách, ono na státních vlajkách těch zbraní, spíše těch studených, to znamená na vlajce Angolie, mačeta, nalezneme, nebo pak právě jako součást státních znaků určitě nalezneme spoustu zbraní. Ale
0: Saudská Arábie má tu.
1: Saudská Arábie má taky šavly, takže určitě to není takový unikát. Unikátnost je v té modernosti i toho, že to tedy i podle toho popisu vlastně konkrétní zbraň, to znamená Kalašnikov AK-47, to znamená jedna z nejrozšířenějších moderních palných zbraní.
0: Se té Africe to patří v době těch povstání.
1: Je to tak.
0: A když budeme jmenovat další artefakty namátko, jenom ti zmíníme třeba ještě něco, co vás napadne jako první.
1: Tak zmiňovali jsme ten oříšek, to je ostrov Grenada, která právě proslula produkcí muškátových oříšků. V podstatě ta ekonomika, dneska už je tam asi rozvinutý turismus, ale historicky stála a padala právě s muškátovým oříškem. Určitě ty rostlinné i živočišné motivy jsou rozšířené, javorový list z Kanady. Zároveň je to dobrý nápad, zvlášť v případech, když to má nějaký význam, jako v případě té Grenady, anebo to je endemit, to znamená, je to nějaký vysloveně typický spojený s tou zemí, nebo i biblický motiv v podstatě nalezneme na vlajce Libanonu, která má ten slavný libanonský cedr.
0: Kdybychom teďka odešli od těch konkrétních motivů a šli k těm poměrům těch vlajek, tak vlastně můžeme se shodnout, že jsou z drtivé většiny to jenom obdélníkové, nebo jsou tam i čtverce, anebo tam Nepál potom.
1: Ano, jsou tam, přesně tak, jsou tam dvě čtvercové, to je Švýcarsko a Vatikán, pak jsou obdélníkové, kdy vlastně ten nejtypičtější poměr je 2:3, což má česká vlajka, a 1:2, což má třeba Velká Británie. Neplatí to stoprocentně, ale dá se říct, že k těm delším vlajkám tíhnou spíše ty přímořské státy, naopak na té pevnině bývá tradičnější ten poměr 2:3, neopak třeba 3:5, což má Německo, a ono to souvisí s tím, čemu my říkáme princip vlání, to znamená, kde tu vlajku vyvěšujete. Přece jenom na těch lodích ty vlajky mohou být delší, protože přece jenom ta loď, jak se pohybuje, tak ta vlajka lépe vlaje, než když je připevněná na nějaký pevný stožár.
0: A ten Nepál?
1: Ten Nepál podle tradice vzniknul sešitím dvou trouhelníkových vlajek, což ten trouhelník, to jsou vlastně vlajky, které byly typické pro tuto část světa, především pro Asii původní. Vlastně první čínská vlajka vlastně také byla trouhelníková, než tedy Číňané přejali pod evropským vzorem ten obdélníkový tvar.
0: A když jsme zmínili na začátku ty barvy, tak platí to, že vlastně v Evropě máme pro konkrétní barvy nějaké, jste říkal tady, zmínil jste psychologii nebo nějaké emoce, ale ta se neplatí celosvětově. V každé zemi nebo kultuře to může být odlišné, nebo je tam nějaký
1: tak
0: úzus?
1: Dá se říct, že u červené je to takový základ, červená je buď krev nebo revoluce, ale samozřejmě ty výklady můžou být různé. Já jsem s nima trochu opatrný, protože ne vždy to jsou výklady oficiální. Já jako s trochou nadsázky říkám, když se někdo ptá, co ta barva znamená, tak říkám podle toho, jestli to v tom zákoně třeba, nebo jako pro mě je důležité, jako, nebo podstatné, jestli ta země se k tomu hlásí, to znamená, jestli je tam nějaký oficiální výklad, což může být výklad autora, ten je pro mě relevantnější než pak nějaké pozdější interpretace, anebo pak to může být i přímo v ústavě, což je třeba zajímavostí, jak se říká určitě v posledních letech o tom hodně lidi slyšeli, že tedy ukrajinská vlajka jsou zlatá pšeničná pole a modré nebe. Tento motiv je přímo v ústavě nebo minimálně v zákoně o státních symbolech Ukrajiny. Přestože historicky ty barvy podobně jako v případě České republiky vycházejí prostě z barev znaků, to znamená, není v tom žádná symbolika jako konkrétních barev, ale prostě v Haliči nebo halickým symbolem byl zlatý lev na modrém poli, tak odtud tedy vlastně ten prapůvod těch ukrajinských barev.
0: Já jsem četl, že i estonská vlajka, jak má bílou, černou a modrou, že to je vlastně, někdo mi ukazoval z kamarádů Estonců, že to je úplně skoro jak fotografie z těch mokřadů, kdy máte mlhu, potom pás černých lesů a modrou oblohu, ale to možná
1: už... To je takové moje oblíbené, ono tohle to se, zvlášť jako v dnešní době, kdy těch informací, těch obrázků je prostě plný internet, tak, ale to je zase pro mě ex post, že prostě lidé hledají k té vlajce tu fotografii, takže jsem viděl podobně litevskou podzimní vlajku v podstatě, tak jasně. Že vlastně to odpovídalo, respektive ta fotografie ladila jako na pozadí té barvy, ale ta estonská je asi nejznámější, jako s tím modrým nebem bílá sněhová pláň a černý les.
0: Ale když to není v ústavě, tak není nad čím špekulovat.
1: Tak no.
0: Zmínil jste sejšelskou vlajku v podobě těch různých paprsků, těch barev. Já si pamatuju tu starší. Kdybych se zeptal na zemi, která tu vlajku měnila nejčastěji, je nějaký rekordman na světě, kdo opravdu jich má enormní množství oproti...
1: Tak enormní množství je bezesporu Afghánistán, kde ta vlajka opravdu se měnila, což je ze své podstaty, pokud vlajku budeme brát jako státní symbol, tak je ze své podstaty špatně, když se mění s každým režimem. Někdy dokonce i víckrát za ten režim. Zároveň je to do určité míry u mě, v tom případě toho Afghánistánu je to dáno jak nestabilitou té země, protože do dneska se mluví o tom, že ten Afghánistán je postaven na tom kmenovém uspořádání. Tak i jako absencí té tradice těch státních vlajek, což je přeci jenom spíš jako europocentrická tradice a oni prostě nekladou na takový důraz na to, že ta vlajka prostě by měla být trvalá, plus samozřejmě dost často k těm změnám dochází zprostředkovaně, to znamená, že se nemění třeba ani tak ta sama vlajka, jako se mění ty symboly na ní, to znamená státní znaky.
0: Říká můj dnešní host Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a praporů. A my po písnice vám prozradíme, jak naše vlajka získala svůj pověstný modrý klín a že to nebylo úplně jednoduché.

0: Vánoční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedím s Petrem Holasem, předsedou České vexilologické společnosti. Teď bychom se rádi, Petře, dotkli symbolicky, pochopitelně, protože se budeme bavit o státní vlajce České republiky. Kdybychom ji tedy měli znovu popsat, tak ten poměr je 2:3.
3: 2:3. To znamená 2 metry na výšku, 3 na délku, respektive poměrově. Tomu nejčastější vlastně ta varianta bude asi 1 na 1,5 metru.
2: A ten klín, kdybych jí měl namalovat, nebo měl bych dítě a chtěl bych ho instruovat, aby to namaloval správně, tak platí to, že z toho obdelníku, když vezmu, udělám úsečky.
3: Ano, je to na úlopříce, protože sahá do poloviny ten klín. Je zajímavé, jak ty děti mají tendenci kreslit a zvlášť obdivuhodné, když trefí ten třetinový klín, který je daleko těžší nakreslit, než prostě ten klín sahající do poloviny, kde si uděláte ty uhlopříčky.
2: Ale tam byl vodní.

0: bývalých námořních důstojníků, protože jako technicky vyspělá součást Rakousko-Uherska, tak jsme měli námořní důstojníky, takže Antonín Valčík, podplukovník, který Československé armády, byl původně námořní důstojník a on tady si prosadil ty zkoušky na těch parnicích, kde se měla nicméně testovat ještě ta varianta toho třetinového klínu.
1: Rád bych se ještě zeptal na autora té vlajky, úředníka Jaroslava Kurzu. Bylo to i v důvodu toho vzniku nebo v příběhu toho vzniku neobvyklé, že to byl pouhý úředník, nebo v těch ostatních zemích to byl někdo obyčejný, nebo to byly speciální?
0: Ono se to dost liší země od země. Vlastně zmínil jsem tady tu španělskou vlajku, tam v podstatě také to můžeme připsat úředníkovi, kdy prostě králi přednesl někdo pověřený, nakreslil, podobně jako Kurza, nakreslil několik návrhů té budoucí státní vlajky. Za mě tam je trochu vidět, ale to je můj osobní výklad jako Kurzovy povahy nebo náhled, můj pohled do jeho hlavy, že z těch jeho návrhů se mi zdá, že on s tou modrou úplně nebyl srozuměn. Že na všech těch jeho návrzích ta modrá je poměrně málo zastoupená i třeba tím třetinovým klínem, který je ten větší. On navrhoval čtvrtinový a třetinový klín. Přestože jako esteticky pak výsledně ten klín do té poloviny, aspoň z mého pohledu, vypadá výrazně lépe než ty kratší klíny.
1: A ta legenda, že i on měl nějakou konkrétní inspiraci, která tady vznikla v Praze, to se zakládá na pravdě, nebo to je další legenda?
0: Jsou takové legendy, nebo v rámci prostě toho bádání kolem vzniku té vlajky se objevují různé názory. Například se objevila ta legenda, že tedy snad měl vidět vlajku Hidžázu v časopise L'Illustration, nicméně další kolega následně tedy přišel s tím, že ty návrhy podle zápisů z jednání té znakové komise předcházejí datu vydání toho časopisu. Nicméně, kde vzal tu inspiraci? Předpokládáme, že ta inspirace vycházela, tuším, že to byl nějaký vladický rod pánů z Letné, kde tedy viděl vlastně použití té krokové, jak říkají heraldici, nebo řekněme toho klínu. A v podstatě, jak si hledal způsob, jak spojit bílou, červenou a modrou, tak aniž by to byly prostě ty obvyklé, což je ten problém, pruhy, ať už svislé nebo vodorovné, kde se ten trojúhelník nabízí s podobným řešením. Ostatně přišel i Jaroslav Jareš, byť ten se, jak si jeho práce se trochu minula s tou prací té znakové komise, tak přestože se on sám má na svém hrobě státní vlajku, protože v 60. letech byl považován za autora, protože se v jeho pozůstalosti našla vlajka shodou okolností odpovídající 100% československé vlajce. Nicméně my nevíme, jestli tedy to byl návrh před, nebo si prostě nakreslil následně, jak vypadá nyní státní vlajka. A největším paradoxem je to, že na tom hrobě pak má ten klín třetinový. Takže v podstatě ten Kurzův návrh.
1: Já když jsem listoval jako malý atlasem vlaj, tak když jsem narazil pod F Filipíny, tak mě jako malého vždycky napadlo, ty to od nás museli obšlehnout. Je to obdobný ten klín.
0: Zrovna ty Filipíny, pokud to někdo obšlech od někoho, tak my od Filipínců, protože ta vlajka přestože oficiálně platí a začala platit až po druhé světové válce, nebo jako státní vlajka až po druhé světové válce, tak ona se vztahuje už k těm vlastně ke španělsko-americké válce, kdy tedy Filipíny se snažili získat nezávislost, nicméně skončili jako kolonie Spojených států amerických.
1: Ještě mě překvapilo, že při určitých okolnostech hrozí záměna naší vlajky s chilskou. Pojďte to vysvětlit, kdy se to může stát. Protože chilská mně přijde, ano, tak jsou tam ty barvy zastoupeny.
0: To je, nevím, jestli takhle probublala moje osobní zkušenost s Chile právě, kdy jsem, protože v tom Chile jako je mnoho různých menšin, takže se tam setkáte se švýcarskou vlajkou, s německou vlajkou. A je pravda, že při mém putování po Chile takhle se pohybuji někde a říkám si, to je zvláštní, tady je česká vlajka. Protože opravdu ona, jak byla namotaná na tom stožáru, tak působila tím dojmem, že prostě ta modrá je po celé délce.
1: Takže bezvětří nebo?
0: Za bezvětří, že byla prostě namotaná na stožáru a působila dojmem, že je modrá od zhora dolů, nikoliv tedy pouze ta polovina. Nicméně pak tedy zafoukal vítr a trošku se ta vlajka hnula a zjistil jsem, že opravdu to je chilská, ale jako i s tou chilskou vlajkou ta záměna, protože ty barvy jsou shodné. Tam
1: červená je dole, bílá je na bílá.
0: Ano, akorát my tam máme tu modrou více u té žerdi po delší straně, ale i tak může k té záměně dojít z vlastní zkušenosti.
1: Když v 60. letech získávali nezávislost různé ostrovní státy ve Střední Americe, tak mnoho zemí tam má právě ten klín. Teďka jste řekl, že možná ta česká je mladší než ta filipínská, ale máme třeba doložené, že ta naše vlajka někoho inspirovala?
0: Úplně doložené, těžko říct, ono už jenom proto, že já si myslím, že ti autoři se ne vždy úplně k těm inspiracím hlásí, protože každý chce být originální, každý chce mít tu vlajku originální, takže hnedle tvrdit, jako já jsem obšlech vlajku od České republiky nebo Československa, asi nikde nenajdeme přímo zaznamenáno. A zrovna jako u toho Karibiku, tam bych viděl spíš inspiraci v kubánské a portorické vlajce, které vlastně také ten klín mají. Takže on ten klín, jak jsem říkal, v případě té naší, je to v podstatě vhodný způsob, jak uspořádat tři barvy, aniž by to bylo to obligátní třípruhové řešení.
1: Pojďme ještě k tématu, které je trošku výbušné, nebo respektive kontroverzní, alespoň tedy lehce, a to je přerod na Českou republiku a Slovenskou, protože samozřejmě naše vlajka vychází z té československé, Česká republika si ji ponechala, ale jaké je zákulisí toho příběhu, když občas slýchávám věci, že to nebylo úplně férové, že nám zůstala a Slováci si museli udělat vlastní vlajku?
0: Jako já nejsem právník a jak se říká i dva právníci, když se sejdou, tak mají tři právní názory. Nicméně pravdou je, že federální shromáždění, za mě tedy nadřazený orgán, přijal zákon o tom, že žádný z nástupnických států nebude používat symboly federace. Což jsme tedy my nedodrželi, tu vlajku Česká národní rada přijala s tím, že bude používána až od 1.1., Do té doby tedy Česká republika v rámci federace používala bílo-červenou historickou vlajku. A říkám, to řešení nebylo právně elegantní, právně komfortní. Z toho vyplývají ty problémy, ale byly v tom určitě emoce. Byť jsem to vnímal jako velmi mladý tehdy, ale zaznamenal jsem tam ty argumenty, že vlastně Slováci se s tou vlajkou nestotožňovali, že pod tou vlajkou za druhé světové války bojovali převážně Češi ve Velké Británii, než tedy vypuklo slovenské národní povstání, že i v roce 68 prostě převažovali ty československé vlajky spíše u nás, že v 90. letech velice rychle se na Slovensku objevily slovenské ty historické trikolory bílo-modro-červená, která pak byla kvůli záměně s vlajkou Ruska vlastně doplněna o ten slovenský státní znak. Takže jako mnoho věcí, a to vracíme se k mému tématu vlajky a psychologie, prostě bylo kolem toho mnoho emocí, a svým způsobem to bylo přijato takto na truc. Já říkám, je to takové to cimrmanovské, to jsme nemohli počkat do 8. ledna, kdyby Česká národní rada byla již poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky, nebyla vázána nějakým federálním zákonem a přijala by v té době již neplatnou vlajku.
1: Když se ještě dostanu k české vlajce, hlavně k té modré, že ta bílá je téměř asi, tam není co řešit, u červené mně přijde, že se docela dodržovala, ale když se dívám na některé archivní záběry nebo i rané barevné fotografie, tak mně přijde, že se dříve asi úplně nedodržovalo, třeba ten odstín té modré, nebo dodržoval se, byl nějak definován ještě před tím systémem Pantone?
0: Takhle, on byl jako první definiční, ta vlajka dodnes je definovaná, je to dáno i vývojem výrobní technologií. Protože dnes je poměrně snadné vyrobit vlajku, která je barevně textilní vlajku, která je barevně stabilní. Historicky to možné nebylo, i proto já třeba jako se bráním tomu stanovování i těch dnešních barev v barvách Pantone, protože pak říkám dobře, a když se to ostín o trošku posune, znamená to, že hned tu vlajku musím sundat? Protože v podstatě ten zákon dodnes stanoví, že ty barvy mají být cité. Má to být modrá, bílá, červená, samozřejmě otázka, co každý zrozumí tu modrou jinak, ale prostě jsou to sité barvy v nějakom tom základním odstínu, není to ani světle modrá, není to ani tmavě modrá, ale to obecné definování bylo dáno přesně tím, že ty vlajky blednou. A za mě byť nejsem odborník na barvy, na textil, ale asi ta modrá třeba, protože je pravda, že také spíše jsem viděl blednou tu modrou než tu červenou, že ta modrá je možné, že prostě degraduje více než ta červená. Ale přesně z toho důvodu nebylo to oficiálně stanoveno. Jediné, co jsem potkal, tuším, že to bylo z roku 46, byla norma, kde to jsou vlastně tři proužky látky, které vlastně stanoví odstíny, nebo jak by měla být ta československá vlajka, ale je to, týká se to výroby. To znamená, pokud vyrábíte československou vlajku, ty barvy mají vypadat takto. Ale v okamžiku, kdy vám to prostě vleje na stožáru a bavíme se o těch méně, o té době, kdy ty barvy nebyly tak stále, tak samozřejmě, říkám, týkalo se to výroby, netýkalo se toto odstínu už té vlajky reálně používané.
1: Říká můj dnešní host Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, a my po písničce se společně vydáme hledat předchůdce vlajek.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Eliáš Svatoš a jeho host na dvojce.
2: Ve studiu sedím s Petrem Holasem, předsedou České vexilologické společnosti. Řekl jsem to po třetí správně, mám z toho radost, doufám, že...
3: Výborně.
2: Zasloužím pochvalu, děkuju. Pojďme ale možná k tomu kořenu z toho slova vexilologie. Mnoho lidí ji absolutně nezná, z čeho vychází. A možná je tam skrytý ten důvod, vlastně od čeho se odvozuje.
3: To slovo vlastně vymyslel, nebo název té disciplíny vymyslel v 50. letech, na konci 50. let Whitney Smith, což byl americký vexilolog, už můžeme říct, první vexilolog, protože si to slovo sám vymyslel. A to slovo je vlastně tvořeno příponou logie, což nalezneme v mnoha psychologiích, sociologiích a podobně. A ten první kořen, je to tedy římskořecký patvár, protože ten první kořen vychází z to vexilo, vychází z vexilum, což je z latiny, je to malá plachta, doslova, a bylo to vlastně označení, znáte asi z historických filmů, kde římské legie nesou kopí, na těch kopích je připevněn pruh látky, podle historické období je ten pruh látky pouze jednobarevný a ten symbol se nachází na vrcholu toho kopí. Z pozdější doby pak máme ta vexila, která už trochu více připomínají vlajky, kdy vlastně ten objekt se přesune na tu látku, protože to jednak udělá to kopí je lehčí a zároveň už se tam dostáváme k něčemu, čemu v moderní vexilologii říkáme korouhev, to znamená látkový symbol na příčném ráhnu připevněný k nějakému kopí. V podstatě do dnešní doby ta vexila můžeme vídat v podobě různých církevních korouhví, která vlastně historicky tam někde ten počátek je. Ostatně jeden z prvních symbolů, který se právě začíná objevovat na těch vexilech, je i symbol křesťanství, to znamená X a P jako symbol Krista. Takže vlastně to je ten, řekněme, evropský původ vlajek a prvních vlastně látkových symbolů. Pak pro ty symboly, které nejsou látkové, to znamená, jsou to právě nějaké ty kopí s nějakými zakončeními, nebo třeba i totémy v jiných kulturách, tak pak se používá termín, který právě také zavedl Whitney Smith, a to je vexiloid, což jsou vlastně objekty, které nejsou látkové, které vlastně předcházejí, symbolicky předcházejí ty vlajky, respektive plní roli těch vlajek, ale mají odlišnou podobu primárně, tedy v tom materiálu, to znamená nejsou látkové, nejsou, čímž pádem ani nevlají, takže tam vlastně tam není ten základ. My v češtině, mně se líbí, jak máme to slovo vlád v tom slově vlajka.
2: Já když jsem byl poprvé ve Skotsku, nemohl jsem si nevšimnout třeba bohatosti tradičních kiltů tartanů, těch znaků. I třeba tohle cesta, jak se některý státní znak může dostat na tu státní vlajku, v tom, že to je něco, co je blízké nějaké konkrétní komunitě.
3: Určitě, zvlášť jako když se budeme bavit o těch komunitních vlajkách, tak můžou takhle vznikat. V zásadě je to nejčastější způsob vzniku fotbalových vlajek třeba, nebo vlajk fotbalových klubů je v podstatě odvození od těch barev toho dresu. To znamená, vemete barvu trička, vemete barvu trenýrek, potažmo ještě stulpen a dáte tomu podobu vlajky. U nás v Evropě spíš historicky ty vlajky vycházely spíše ze znaků, což je případ české, respektive té historické národní české vlajky bílo-červené, protože stříbrný lev na červeném poli. Problém tohohle zjednodušování spočívá v tom, že to je až příliš zjednodušené, takže pak tam byl ten konflikt s vlajkou Polska, kde v tom původním provedení znaku to byla orlice, ale byla stříbrná, takže ten pruh vlastně získá stejnou barvu jako ten pruh po tom českém lvu. Ale pak třeba v Africe tam je ten vliv hodně etiopských barev, případně...
2: Co znamená? Žlutá,
3: zelená, červená, to jsou vlastně i takzvané panafrické barvy, kde už to pravděpodobně je odvozeno od těch, řekněme, krojových barev, nebo prostě barev jaksi vlastní tomu etniku. A objevuje se to pak i, říkám, u těch, jak my říkáme, substátních vlajek, to znamená vlajek různých regionů nebo tak. Čím níže jdeme, tím více tam pronikají i tyto, řekněme, třeba barvy z oděvů a podobně.
2: I když je pozdní hodina, tak já bych rád ještě se dostal k tématu, když člověk někde jde k nějakému úřadu, k sídle úřadu a jsou tam vyvěšené, je tam vícero vlajek. Uprostřed je pochopitelně ta nejdůležitější, což je česká státní vlajka. A vedle je hned ta druhá, tak se říká, že to má být napravo. Ale dost často, když se na to člověk dívá od někud, tak je nalevo. A přitom je to správně. Pojďme vysvětlit ten princip. A to říkám z toho důvodu, že se tam tady na předchůdce a narážím na ten středověk, ale byl bych rád, kdybychom si to všichni, já jsem také se to dlouho učil, ale...
3: Tam spočívá ta vzáludnost v tom, že my, nebo většina lidí stále jsou ještě praváci, včetně mě teda, a my máme jako tu hlavní ruku, tu pravou, tu stranu pravou a proto trochu mate, že když se koukáme na ten úřad, tak ta vlajka naše je nalevo. Protože to čestné místo je nalevo, ale má to ten prapůvod v historii, kdy vlastně ten štít se držel v pravé ruce a byl posuzován, nebo ten důležitá osoba byla ta, co ten štít držela, ne ta, co se na něj koukala. Takže i z toho důvodu to, co vlastně z jeho pohledu bylo vpravo. Takže je to trochu obráceně oproti té logice. Nastávají pak i problémy. Moje oblíbené téma je soulad diplomatického a vexilologického protokolu, že hosta v diplomacii máme po pravé straně, ale vlajka by měla být po levé. To znamená, moje jednoduché doporučení je na to používat dvě dvojice vlajek, čímž vlastně se dostane na to. Zároveň se zachová to, že ta česká bude, jak praví zákon, vlevo od té druhé státní vlajky, a zároveň se zachová to, že ty politici, co budou mezi těma vlajkama, vlastně budou mít u sebe tu svoji.
2: To je šalamounské řešení.
3: Nevymyslel jsem to já.
2: Když jsme ještě zmínili ty různé spory, asi mezi nejvýznamnější konflikty, kde došlo na hádky, tak tam jako příklad bych uvedl asi vlajky Čadu a Rumunska, je to tak?
3: No, to je takový jako zamrzlý spor, který prošel všemi možnými orgány, včetně nějakých mezinárodních úřadů pro průmyslové vlastnictví, řešilo se to v OSN.
2: A mají i stejné poměry, nebo?
3: Ty vlajky jsou totožné. Ono, to je trošku taková otázka, já jsem tady mluvil o těch barvách. Já vycházím ze Smise, který stanovil pět základních barev, respektive pět rozmezí pro každou barvu. To znamená, v případě modré třeba máme velmi tmavě modrou, modrou, světle modrou a velmi světle modrou. Z tohoto pohledu ty vlajky jsou totožné, mají stejný poměr stran, mají tři stejné pruhy, mají tři stejné barvy. Samozřejmě mnoho lidí tvrdí, no, že jsou si jenom podobné, protože zjistili, že ta čadská vlajka má prostě odstín Pantone ten a ten, zatímco ta rumunská. Ale říkám, to už jsou pak takové detaily. V podstatě ta situace vznikla tak, že Rumunsko v době vzniku nezávislého Čadu kladlo doprostřed vlajky státní znak. Na základě toho vlastně Čad mohl přijmout vlajku, která byla podobná, lišila se vlastně tím státním znakem, což shodou okolností se liší i vlajka Andory. Problém je v tom, že v dnešní době jednak Rumuni, protože pro Rumuny to byl velký symbol, protože vlastně symbol revoluce 1989, podobně jako v Maďarsku v roce 56, je vystřihávání komunistického znaku ze středu vlajky. Takže pro Rumuny to byl velký symbol, ta vlajka, která vlastně má uprostřed díru po tom komunistickém státním znaku, po tom Čaučeskově státním znaku. A proto si i myslím, že oni pak přešli na tu prostou trikoloru. Dalším důvodem je, že Rumunsko má velmi podobnou vlajku z státní znak s Moldavskem. Takže v okamžiku, kdyby se Rumuni tam umístili státní znak, tak se jim to bude plíst se sousední zemí, byť Moldavsko používá 1:2, to znamená, ta vlajka má jiné rozměry, ale ten znak je velmi podobný. Proto se vrátil vlastně k té prosté trikoloře, kdy oni argumentují tím, že ta trikolora má původ v 19. století, kdy se používala tak, jako se používala, a proto by si vlajku měl změnit Čad. A Čad tvrdí, dobře, ale my jsme tu vlajku přijali v době, kdy vy jste používali jinou, tak máte dál používat jinou, dávejte si tam cokoliv, ale prostě mějte uprostřed něco jiného.
2: Správné řešení prostě téměř neexistuje.
3: Jako je to prostě...
2: Je to zažité.
3: Asi je to, obě ty vlajky jsou tak zažité, že jako je to samozřejmě problém v tom, když je to dlouhodobé. Myslím si, že primárně je tam ta dlouhodobost, že už je to opravdu tak dlouho, protože je zajímavý případ třeba Makedonie, která přijala svoji vlajku, pod nátlakem Řecka byla donucena ji změnit. A je třeba zajímavé, já jsem se bavil s vexilology z Makedonie a třeba bavili jsme se o tom, jestli, jako kdyby ta možnost byla, jestli by se vrátili k té původní vlajce, kterou vlastně byli donuceni změnit. On mi říká ne, jednak protože už ji používáme tak dlouho, že už jsme na ní zvyklí. A druhá, což bývá takový důležitý bod, protože v Makedonii vlastně proběhla krátká občanská válka. A oni říkali, pod tou novou vlajkou se prolévala makedonská krev, nikoli pod tou starou.
2: Tak to má také svoji logiku. A když jsme u té krve konec konců, já jsem tady sliboval v úvodu, nebo jsem se zmínil o tom, že ty vlajky se vykupovaly krví, pochopitelně jsou i symbolem vítězství, protože v celé řadě lidské historie i v Evropě máme takové ty slavné fotografie, kde se vyvěšuje vlajka při pádu Berlína, a nebo možná posluchači znají film Vlajky našich otců, kde je se důležité vyvěšovat americkou vlajku při bojích v Tichomoří. A zároveň jsem se dočetl, anebo mě když tak opravíte, že vlastně skutečně třeba vlastně v historii války sever proti jihu bylo důležité mít toho vlajkonoše, který byl jenom lehce ozbrojen, protože jeho primární funkcí v té bitvě bylo držet ten prapor, ale tím pádem on byl první na ráně, protože zároveň byl jako cílem, a snad u té bitvy u Gettysburgu padlo těch vlajkonošů asi, nevím, 8-10, bylo to obrovské číslo, největší historický záznam. Je tohle nějaká fáze, nebo tohle byl extrém v té Americe?
3: Tak určitě ten význam těch praporečníků historicky byl, respektive on původně to bylo k označení těch jednotek, aby se nenapadali vzájemně nepřátel, nebo aby nedocházelo takzvané přátelské palbě, to znamená, aby nestříleli do vlastních, tak se zase takhle seskupovali pod těmi vlajkami, o to vlastně i jsou pak výrazy jako semknout se pod praporem, což jako historicky bylo to, že ty vojáci vlastně stáli pod tím praporem, věděli, ke komu patří, protože se třeba mezi sebou neznali. Ale samozřejmě ta vlajka má velkou nevýhodu, protože samozřejmě vidět z dálky, takže ty praporečníci, to, co jste říkal, jsou přirozeným cílem. Zároveň bylo historicky vlastně výrazem toho vítězství nejenom styčení vlastní vlajky, ale i ukořestění nepřátelské vlajky. Jsou třeba ty slavné záběry z Rudého náměstí, které pro mě jsou daleko větším symbolem konce druhé světové války ze strany Sovětského svazu, než třeba ta sovětská vlajka na tom Reichstagu. Je to, kde oni ty ukořistěné německé nacistické vlajky tam házejí na zem na Rudém náměstí a prostě je hromadě ničí jako symbol prostě porážky, absolutní porážky nacistického Německa. Ale zajímavostí je, že zároveň ty vlajky tím, jak měly být chráněny, tak třeba my nemáme první vlajku československých legionářů z Francie, protože ten praporečník v té bitvě jako takové už si tu vlajku obotal kolem těla a to tělo nikdy nebylo nalezeno. Takže ta vlajka vlastně neexistuje a ta, která je vystavována ve Vojenském historickém ústavu, je vlastně velice krátce poté vytvořená napodobenina té původní vlajky.
2: Říká můj dnešní host Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, a my po písničce ještě jednou styčíme vlajku, konkrétně to bude ta pirátská.
0: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: mým dnešním hostem Petrem Holasem, předsedou České vexilologické společnosti, znalcem vlajek a všemožných praporů, jsme dneska probrali a vyvěsili už celou řadu vlajek od té české až po ty exotické, ale ještě jsme nevyvěsili tu pirátskou, tu černou s bílými, skříženými hnáty a s lebkou. Je to také, má to nějakou historii konkrétní, anebo už je to dneska spíše popularizační záležitost z filmů hollywoodských, Piráti z Karibiku a tak dále?
1: Tak určitě, ono to je jedna velká nevýhoda, zvlášť u těchto těch vlajek pirátských, které jsou ne neoficiální, ale řekněme...
0: Lidová tvořivost?
1: Ne, ano, i u těch pirátů to pravděpodobně byla lidová tvořivost, byť nějaké ty popisy těch reálných vlajek pirátů máme, ale přesně, jak říkám, máme popisy. Respektive dnes už se objevují obrázky, ale jak si já říkám, tam, kde nebyla fotografie, tak jsou to spekulace. Takže určitě i ty vlajky existovaly, piráti měli své vlajky, byl to vlastně symbol, kterým oni dávali najevo těm obchodním lodím, že by bylo dobré se vzdát, protože zvlášť jak si ty opravdu divocí piráti, to znamená ne ti sponzorovaní státy, což byl třeba příklad Francise Drakea, který vlastně napadal ve jménu anglické královny španělské obchodní lodě a tak podobně. Takže byl to nějaký symbol vlastně varování, pozor, přichází smrt, i tam je ten vlastně dodnes používáme vlastně tu lebku, ty skřížené hnáty jako varování před nebezpečím. Je zajímavé, že pak se tyto vlajky ujaly třeba i u ponorkového loďstva, kdy to vlastně byl symbol, jejich osobní symbol, dále si tam doplňovali, podobně jako známe z letadel, ta namalovaná sestřelená letadílka pod kabinou, tak podobně se objevovaly tyto vlajky, které zobrazovaly zároveň počet potopených lodí nebo počet jaksi zásahů. Zároveň je zajímavý i ten vývoj toho symbolu samotného, který měl svoji tradici v německé armádě, respektive v pruské armádě, kde vlastně to byl symbol husarů, vlastně symbol elitních vojsk, takže často najdete třeba do období první světové války samotného císaře s tou lebkou a skříženými hnáty na té jeho čapce, protože to byl vlastně symbol prestiže. Pak samozřejmě za druhé světové války se to dostalo tu negativní konotaci tím, že to začaly používat jednotky SS, ale opět tam bylo to vyjádření té prestižní nějaké gardy, té prestižní ozbrojené síly, která vlastně dávala najevo to, že pro nepřítele znamená smrt. Takže jak se je tam to propojení toho varování, toho pozor, přijde smrt, nebo pozor, velké nebezpečí.
0: Vy jste předsedou České vexilologické společnosti, to znamená, že schvalujete v tom procesu vlajky, než se stanou oficiální? Případně kolik jich třeba ročně vzniká na našem území?
1: Ročně takhle, já bych to rozdělil na dvě kategorie. Jednak jsou to obecní vlajky, které tedy jsou schvalovány v podvýboru pro heraldiku a vexilologii, kde zasedají tři naši kolegové, které vlastně pak ti doporučí pak ty vlajky k udělení předsedovi poslanecké sněmovny. A v zásadě bylo stanoveno 10 kritérií, jak by ta vlajka měla vypadat. Některá jsou třeba přísnější než v jiných evropských zemích, ale obecně v Americe totiž vyšlo takzvaných 5 pravidel pro dobrou vlajku. Vlajka by měla být jednoduchá, vlajka by na sobě neměla mít nápisy, protože ty jsou obtížně čitelné a zároveň nejsou oboustranné. A podobně určitě si můžete dohledat, pokud byste chtěli navrhovat vlajku. Zároveň my provozujeme registr vlajek a praporů, kde tedy zapisujeme vlajky, které v případě, že jsou dobře navržené, to znamená splňují ta kritéria, tak dostanou symbolický palec nahoru, to znamená, že to jsou hezké vlajky.
0: A to číslo, kolik jich je tak zhruba ročně?
1: Nevybavím si teďka, řekněme, že do toho registru jsou to do desítek, do deseti a v těch obecních vlajkách nemám přehled tím, že nejsem v podvýboru, ale o něco víc jich bude.
0: Hostem dnešního nočního mikrofora byl Petr Holas, předseda České vexilologické společnosti, znalec vlajek a praporů. Já děkuji, že jste přišel, našel si čas.
1: Já děkuji za pozvání.

Velice rád přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Máme 23 hodin, 30 minut a 29 vteřin. Je pondělí, je 12. říjen roku 2026 a začíná noční proud. Dobrý večer.

Právě tímhle pohádkovým hitem, touto pohádkovou písničkou, jsme načali noční proud Can't Stop the Feeling, Dance, Dance, Dance a Justin Timberlake. Justin Timberlake je tedy prvním interpretem tohoto nočního proudu. Kdo bude tím posledním, to nikdo z nás neví a nevím to ani já, ale mohu vám hned prozradit, co nás čeká v noční proudu po půlnoci, abych vás trošičku navnadil a nešli jste spát. Budou hity, které jsou z roku 1996. Vy, kteří pamatujete rok 1996, to je logicky o 30 let zpátky, tak se pobavíte velice dobře. Tak třeba tohle byl hit roku 1996.

Disco 2000 z roku 1996 a skupina, která tenkrát před těmi 30 lety byla velice populární, hlavně doma ve Spojeném britském království, skupina Pulp. Možná vás teď napadl nějaký hit z roku 1996 ze zahraničí, já vám napovím tak třeba Robert Miles Children nebo Los Del Rio Macarena nebo Fool's Garden, Lemon Tree, Mr. President, Coco Jumbo, to všechno možná bude právě po půlnoci, ale těch hitů z roku 1996, tedy hitů, které se hrávaly před 30 lety v rádích a na diskotékách, je skutečně mnoho, i samozřejmě od nás z Čech a Moravy a Slezska a nebo také ze Slovenska. Nechte se překvapit, podíváme se prostě o 30 let zpátky.

Jeden z hitů, které se hrávaly v rádiích na začátku roku 2026, to znamená na začátku letošního roku, a když už říkám teď ty letopočty 1996, 2026, tak přidám ještě jeden letopočet, a to je 1993. Právě v roce 1993 vyšlo Jankovi Ledeckému album, na kterém byla i píseň Pěkná, pěkná, pěkná.

Pěkná, pěkná a ještě jednou pěkná. To se krásně takhle říká a ještě lépe se to zpívá. Zpíval Janek Ledecký a to byla písnička z alba, které vyšlo v roce 1993. Bylo to jeho druhé solové album a jmenovalo se právě Teď. Teď skupina Maroon 5.

stále populárnější a populárnější kalifornská skupina Maroon 5 a zpěvačka Christina Aguilera Moves Like Jagger. Měli jsme dnes s Jitkou Zelenkovou naší talk show Bez lásky láska není v Sedlicích, to je u Blatné. A mimo jiné jsme si vzpomněli na to, že dnes by slavil narozeniny Karel Černoch. Karel Černoch se narodil dnes, ale přesně před 83 lety. Tak jsme krásně vzpomínali a mimo jiné jsem si vzpomněl

0: podívej, už svítá.
1: Single s touhle písničkou, tedy vinylový single s touhle písničkou, jsme měli doma a často jsme ho poslouchali. Ona se brání a Karel Černoch, vlastně pohled do historie naší populární hudby. Já velice rád zopakuji pro vás, kteří jste třeba nemohli poslouchat začátek tohoto nočního proudu, že po půlnoci si budeme hrát jen písničky z roku 1996. Vydáme se tedy o 30 let zpátky. Schválně, co jste dělali vy před 30 lety? Ale pozor, samozřejmě nebude to úplně 100%, protože k tomu jsou nějaká výročí. Například zítra oslaví 85. narozeniny obrovská hvězda celé historie světové populární hudby Paul Simon. Paul Simon má zítra 85. a to nemůžeme opomenout a také neopomeneme. Pak mám pro vás ještě pozvánku na příští pondělí, protože v mém pondělně úterním nočním proudu budu mít výjimečně hosta a bude to po roce Michal Viktořík. Michal Viktořík tady byl přesně před rokem, no ne, téměř přesně před rokem. Tentokrát nás přijde pozvat do pražské Lucerny, kde se 17. listopadu sejde Michal zase se svými fanoušky, ale tentokrát to bude bez kapely JAR a bude to trošku jinak, nechme se překvapit. Já se na to těším, až nám to tady vysvětlí, sám nevím vlastně, o co jde. No a teď už je tady poslední písnička před půlnocí. O půlnoci nás čekají jako vždycky půlnoční zprávy Českého rozhlasu, dozvíme se, co je nového i co je starého, třeba už to víme ze dne, ale můžeme si to zrekapitulovat. No a já mám pro vás tu poslední písničku, zpívají ji Alvaro Soler a nespívá ji sám, společně s ním bude zpívat i Marta Santos a je to jeden z největších hitů závěru roku 2025 a počátku toho roku letošního, tedy roku 2026, jsem to poplet teďko, protože jsem chtěl říct 2027, ale to si myslím vůbec nevadí. Tady je ten hit na závěr tohoto dne.

0: Pomalu končí pondělí, bude úterý i tady na dvojce v nočním proudu. Teď bude půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human. Fotbalisty Slávie čeká v lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října, posloucháte hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
6: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, je to maximum možného.
6: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů. Její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
8: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
6: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav také vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
9: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
10: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí, udržovali v tomto stavu.
9: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
11: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
9: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gasnet. ČEZ označil rozhodnutí za nezákonné a šikanózní, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se proti tomu bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gasnetu v Česku.
12: Fungování skupiny Gasnet v České republice není nijak dotčeno. Nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
2: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human s Českem soudí od 90. let minulého století. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. A v některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje Státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
13: Hekři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketér Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hekrů mohla být politická destabilizace. Hekři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladící systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít během dneška. A stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. A pokračuje taky povolební vyjednávání. A Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze 3 politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlováráci a s ODS. A v pondělí odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat v průběhu příštího týdne, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
14: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
2: Na prvním jednání o pražské koalici se sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu a dohodli se, že na konci týdne spolu začnou řešit programové priority.
15: Po zhruba dvouhodinovém jednání řekl lídr hnutí STAN Petr Hlaváček, že s koalicí Spolu pro Prahu budou v jednání pokračovat i v dalších dnech.
16: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
15: Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek a v pátek. Starostové předtím budou jednat ještě se zástupci Prahy sobě a taky s Piráty. Zvlášť se s nimi chce setkat i vyjednávací tým Spolu, říká Alexandra Udženia z ODS.
17: Chceme jednat jak s Prahou sobě, tak s Piráty, ale chceme se sejít i se zástupci ANO, protože jsme řekli, že budeme jednat se všemi, kdo se dostal do zastupitelstva.
15: Koaliční spolupráci s hnutím ANO, ale Spolu pro Prahu i STAN odmítli. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu večer v 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O stylu soupeře mluví slávistický trenér Jindřich Trpišovský.
18: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
2: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2 a Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě, a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřený Zlíchovský tunel a kluská vozovka na D1 u Průhonic. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A, a to až do 5. hodiny ranní. Ve druhém směru je provoz plynulý. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. Na 35. z Mohelnice do Hradce stále čekejte zdržení od čerpací stanice MOL. Po dřívější vážné nehodě byla silnice uzavřená, ale aktuálně je provoz obnoven. Stále očekávejte kolony obousměrně na zhruba 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Písku jeďte opatrně za sjezdem na Příbram. Na 44. kilometru je v odstavném pruhu porouchané vozidlo, kolem kterého se pohybují lidé bez reflexních vest. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochlazuje se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách pak může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.
0: Máme přesně 10 minut po půlnoci, máme nový den, máme nové datum. Je 13. října roku 2026. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud, takže i teď vám popřeji dobrý večer. Vydáváme se proti proudu času, vydáváme se o 30 let zpátky, vydáváme se do roku 1996.

Skupina Fool's Garden, Lemon Tree, byl jsem s nimi v jednom známém televizním pořadu, který byl velice populární na Slovensku i u nás. A byl to pro mě zážitek, byl to návrat nejen do roku 1996, ale i na mistrovství světa v hokeji, protože to byla jedna z těch písniček, které patří k hokeji a hraje se vlastně na těch hokejových zápasech dodnes. Rok 1996, no tak co jsme tenkrát dělali? Já vám rovnou řeknu, že jsem v tom roce byl třikrát v Londýně. Byl jsem třikrát v Londýně právě na takových setkáních. A také jsem tam objevil skupinu, která se jmenuje Lighthouse Family. Lighthouse Family je skupina, která tenkrát, právě v tom roce 1996, byla populární, ale dneska už nikdo si na to ani nespomene a nikdo neví, co to bylo za skupinu. Mimo jiné měli i hit Lift It. Taková krásná náladovka, která začíná takhle jemně a pak se to najednou rozjede. A to je právě styl písniček téhle skupiny z majáku, z té rodiny, která v majáku bydlí.

Lighthouse Family, Lift It. Skupina, kterou jsem objevil v Londýně, a právě v tom roce 1996 jsem byl dvakrát v Londýně z těch třech cest, je to správně, s Milošem Skalkou. Byli jsme tam na jednom školení v BBC. Mám na to takové zvláštní vzpomínky, protože nás ubytovali v takovém hotýlku, kde v noci nějací přistěhovalci, kteří nesměli pracovat ve dne, aby je nechytli, natírali zábradlí v tom hotýlku, takže jste měli schody, takový ty červený koberce, a tam bylo zábradlí, je to natírali. Bylo to zajímavé, protože samozřejmě celou noc tam smrděla barva a nemohli jsme spát. Každopádně právě v tom roce 1996, kromě těch dvou cest do Londýna, jsme s Milošem Skalkou podnikli také takové dobrodružství na přímý přenos nočního proudu z městečka, které se jmenovalo Oropesa del Mar. A tam jsme v přímém přenosu na radiožurnálu v nočním proudu udělali vlastně takovou, bych řekl, megadiskotéku, na kterou svezli Čechy z různých jiných měst a letovisek. A samozřejmě tam byli také ti, co tam bydleli. Byli tam několik tisíc lidí tam bylo. A my jsme byli na takovém pódiu, za námi bylo moře a před námi byli všichni ti lidé. A mimo jiné všichni tančili Makarénu, protože Makaréna to byl obrovský hit roku 1996.

Vůbec jeden z největších letních hitů historie a veliký hit roku 1996, Macarena, skupina Los Del Rio, nebo možná lépe řečeno dvojice, španělská dvojice Los Del Rio. Kdo neuměl před 30 lety tančit Macarénu, tak jako by nebyl, tak to je samozřejmě trošku nadsázka. Ale na druhou stranu je to pravda. Máme teprve 24 minut po půlnoci a teď zazní první česká písnička tohoto nočního proudu po půlnoci samozřejmě. A bude z roku 1996, tedy původně je ze 60. let, z poloviny 60. let, ale tohle bude verze, cover verze z roku 1996. Já vám rovnou řeknu, že přesně za týden, to znamená 20. října, nás čekají ceny Legenda nočního proudu. Čeká nás gala večer, který budeme vysílat přímým přenosem od 19 hodin na dvojce. Bude to zhruba do 21 hodin a ten gala večer se bude konat tady u nás v rozhlase a bude to v tom největším studiu, ve studiu 1. Já se na to moc těším, nebudu vám prozrazovat, kdo všechno dostane ty ceny, ale řeknu vám, kdo v tom přenosu bude. Bude tam třeba Šimon Bylina, Heidi Janku, Rangers, tedy skupina Rangers, přijde Martin Chodur například, bude Michal Prokop, bude Pavlína Filipovská, Pavel Sedláček, bude Michal David, bude to neuvěřitelný gala večer s mnoha překvapeními. A my tam vyhlásíme něco, co se bude konat v listopadu, a to vám teď neprozradím stoprocentně, ale je to jedna z takových velkých událostí celé historie, 37leté historie nočního proudu. Ale víc už nemohu prozradit. Každopádně zpěvák, který teď zaspívá, je také spojen s cenami Legenda nočního proudu. Je to spojení téměř magické, protože ve chvíli, kdy jsme mu chtěli dát tu cenu Legenda nočního proudu, tak zemřel a dostali in memoriam. Ten zpěvák se jmenoval Petr Muk.

Tenhle legendární hit ze 60. let, který natočila, napsala a proslavila dvojice autorů a trojice zpěváků. Ano, je to tak, tohle byl veliký hit skupiny Bee Gees Words. A v roce 1996 se ta písnička vrátila zpátky, a to díky skupině, která tenkrát v podstatě začínala a jmenovala se Boyzone. A Boyzone s touhle písničkou doslova a do písmene dobili svět. Já tomu rozumím, protože ty jejich faninky, které tenkrát obdivovali tuhletu skupinu, nemohli znát ten originál od skupiny Bee Gees, to je celkem logické. Když se podíváme teď na diskotéky a na diskotékové hity toho roku 1996, tak vládla píseň Coco Jumbo.

Jedna z nejoblíbenějších diskotékových písniček v roce 1996, Coco Jumbo a skupina Mr. President. Tenkrát v tom roce 1996 tahle skupina byla skutečným prezidentem tanečních parketů celé Evropy, a to doslova a do písmene. Mám pro vás teď pozvánku a ta pozvánka bude formou dvou písniček a hned vám řeknu proč. Už máme po půlnoci, je úterý, a ve středu 14. října od 19 hodin vypukne koncert, který má takový zvláštní název, protože ten název patří do loňského roku. Jmenuje se Legenda Novák 80 a to znamená, že v loni byly nedožité 80. právě Petra Nováka. A Petr Novák, to je legenda, která je až neuvěřitelná, a pro mě teda musím říct, to Petr Novák 80 znamená hodně. Já jsem byl u toho prvního koncertu, který se konal vlastně kolem toho jeho výročí narození. Bylo to, myslím, že já teďka nevím, jestli to bylo den před, anebo den po, ale každopádně bylo to fantastické a tak se všichni ti, kteří tam tenkrát vystoupili, rozhodli, že to může pokračovat a je z toho takové turné. Já jsem tam jako moderátor, střídám se se Zdenkem Vrbou, kterého znáte také z Nočního proudu, a je to taková hezká práce, musím říct, protože se vzpomíná na pána, kterého jsme znali, vzpomíná se na dobu, kterou jsme znali, nebo kterou si pamatujeme, a jsou tam Karel Kahovec, George and Beethovens, Petr Bende, Viktor Sodoma, Slávek Janoušek, je tam Josef IX. A jeho kapela. No prostě je to taková hezká vzpomínka a zní tam hity jako Já budu chodit po špičkách, Náhrobní kámen, Povídej, Klaunova zpověď a další. Takže ve středu je to v Českých Budějovicích v kulturním domě Metropol a začíná se v 19 hodin. Já jsem shodou okolností byl minulý týden v Budějovicích. Byl jsem tam, počkejte, ve čtvrtek a díval jsem se právě na Metropol, byl jsem ve Slavii a díval jsem se na Metropol a říkal jsem si tak, hele, za týden jsem tady a je to tak. Takže kdo z vás má rád písničky Petra Nováka nebo těch, které jsem teď vyjmenovával, tak byste tam měli být, a jestli jste z Budějovic nebo z okolí, tak přijeďte, protože je to super. Musím vám říct, že to je fakt koncert, který je prostě tou nejlepší vzpomínkou na Petra Nováka.

Hvězdičko blízkavá, Petr Novák. Tahle písnička Stopro zazní v Českých Budějovicích ve středu. Ještě jednou to zopakuji, Kulturní dům Metropol, divadelní sál České Budějovice. No, těším se na to moc. A mezi těmi hosty, jak jste slyšeli před chvilkou, bude i Karel Kahovec, soupotník Petra Nováka. A já jsem teď vybral písničku, kterou jsem měl rád jako kluk, nevím proč. A zpívá ji právě Karel Kahovec s Vlastou Kahovcovou, kterou já jsem vlastně objevil díky té trojce u Karla Gotta. A ta písnička se jmenuje Je to láska, je to náročné.

Je to láska. Je to náročné. Karel Kahovec a jeho sestra. Myslím si, že taková rozverná písnička, která mohla teď zaznít v nočním proudu, a my se vracíme k hitům z roku 1996. Ano, jsme o 30 let zpátky.

Where Do You Go? Skupina z Miami s německým producentem a ten producent se jmenuje Frank Farrie, nebo jmenoval, protože už nežije. Skupina z Miami No Mercy neměli úspěchy, ale pak se spojili právě s ním a to je jeho hlas. To je hlas, který znáte z hitů skupiny Bonnie M. Frank Farrie také byl producentem skupiny Bonnie M a skupina No Mercy toho využila v roce 1996. A právě v tom roce měl velký hit také Michael Jackson. To je on. Fantastický rytmus.

Jeden z velikých italských hitů roku 1996, Piu Bella Cosa a Eros Ramazzotti, a když jsme u nás v roce 1996, tak tenkrát byla populární skupina Buty. Tohle je František.

skupina Buty a jeden z domácích hitů, který byl populární před 30 lety a my jsme se dostali až přes jednu hodinu raní. To je vlastně první písnička, která zněla z vašeho rádia po jedné hodině raní právě dnes a to znamená 13. října roku 2026. Stále jsme 30 let v historii, stále jsme 30 let zpátky a teď skupina Spice Girls. Takhle začínala jejich kariéra. Takže je to přesně 30 let.

Díky tomuto hitu známe Spice Girls Wannabe. Smršť, která tenkrát přišla ze Spojeného britského království. A já už jsem říkal, že jsme byli na výletech v Londýně s Milošem Skalkou. Bylo to dvakrát v tom roce 1996. A měli jsme takovou oblíbenou prodejnu, která byla v Soho v Londýně, a tam jsme objevili single, ze kterého já vám teď zahraji písničku, která se jmenuje, no to není důležité, jak se jmenuje. Ale každopádně koupili jsme si tam ten single a byl to CD single tenkrát a začali jsme hrát ten single tady u nás, no a všichni na nás koukali, jako že jsme blázni, že to není úplně jako dobrý, že to neznají a tak. Ale pozor, byl to single skupiny Backstreet Boys. A ve chvíli, kdy ti chlapci už to zdávali, že to jako nevyjde, tak to najednou vyšlo. A ten single obsahuje tuhle píseň.

švédský producent Max Martin, skupina Backstreet Boys, tedy americká skupina Backstreet Boys. Vlastně taková odpověď na britské Spice Girls. Backstreet Boys, skupina, která původně nebyla populární a najednou se to zvrtlo. A tenhle hit to změnil. Jsem rád, že ho mám a jsem rád, že mám na tuhletu vzpomínku ze Soho, protože ta prodejna, kde jsme my se vždycky hrabali v těch vinylových singlech, maxi singlech a také těch CD singlech, už prostě neexistuje a už to takhle nikdy nebude. Ale tak to prostě bývá, no přesně řečeno, tak to prostě je. A pozor, teď česká písnička z roku 1996 a potom budeme slavit 85. narozeniny Paula Simona.

Robert Kodym, PBH, Vanastovy věci a veliký hit z roku 1996, Anděle. 85. narozeniny dnes slaví legenda, ale skutečná legenda mezi autory i interprety, jmenuje se Paul Simon. Pro mě tedy obrovská hvězda světové populární hudby.

Paul Simon a jeho partner, tehdejší partner Art Garfunkel, to byl rok 1965. A tenhle velikán světové populární hudby, toho má za sebou skutečně hodně. Byl jsem na jeho koncertu, byl jsem na Spartě, byl jsem na Letenském stadionu, teď jsem já jako bohemák a vršovičák, to ani nemůžu vyslovit, ale byl jsem tam, byl jsem na tom Letenském stadionu, kde právě vystoupil Paul Simon, a ani si nespomenu, v kterém to bylo roce, ale myslím, že to bylo tak třeba v roce 1993, myslím, že to bylo takhle v tomhletom roce. A byl to velký zážitek. Za prvé jsem tam poslouchal tyhle ty písničky, které formovaly moje rodiče, to znamená, poslouchali se tenkrát právě Simon s Garfunklem písničky jako Sound of Silence, kterou jsme teď poslouchali, nebo Mrs. Robinson, nebo Boxer, nebo další, Bridge Over Troubled Water třeba například. To byly prostě hity, které formovaly i ty posluchače tady u nás, to znamená v tehdejším Československu. Ale mně se strašně líbil ten jeho koncert, protože tam měl své africké kamarády, měl tam svou kapelu a bylo to, jak bych řekl, v dnešní době rozhejbaný. Prostě bylo to fantastický, byla to podívaná a mimo jiné tam zazněla i tahle písnička.

V rámci 85. narozenin Paula Simona v tomto nočním proudu tři hity. Nejprve Paul Simon a Art Garfunkel The Sound of Silence, poté Paul Simon sám You Can Call Me All a na to ještě jedna písnička, kterou natočil s Artem a ta se jmenuje Cecilia. Veliký hit světové populární hudby, to byla vzpomínka na písničky, které provázejí kariéru Paula Simona, který stále ještě žije a je mu 85, třeba k nám ještě někdy přijede. Já jsem ho viděl na té letenské pláni, bylo to fantastické a teď se vrátíme do roku 1996. Ano, jsme o 30 let zpátky, jsme v roce 1996. Jsme v roce, kdy Sarah Brightman a Andrea Bocelli, kterého jsme tenkrát vůbec neznali, natočili tuhle písničku. Time to say goodbye.

0: To byl tenkrát v roce 1996 velký zážitek a je to zážitek i v roce 2026. Za malou chvíli. Takhle se jmenoval jeden z hitů domácí populární hudby. Skupina, která má titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina. Bratři Ebenové neboli Ebeni. A právě tahle 30 let stará písnička.
1: Pojďte si povídat, beze slov povídat.

Marek Eben, jeho bráchové, Ebeni, neboli bratři Ebenové, za malou chvíli. Člověk by ani neřekl, že tohle už je 30 let stará písnička, ale je to tak. 1 hodina, skoro 36 minut, máme úterý, je 13. října roku 2026 a vy posloucháte na dvojce Noční proud a teď mám pro vás písničku, na kterou si velice dobře pamatuji z Nočního proudu, protože já už jsem byl v Nočním proudu, já jsem sem nastoupil 2. ledna roku 1995, takže v tom roce 1996 už jsem byl vlastně moderátor nebo disc jockey Nočního proudu a mezi ty písničky, které jsme hráli všichni, to znamená, to se mnoho neděje, abychom všichni moderátoři Nočního proudu hráli stejnou písničku nebo stejné písničky, tak tahle, ta zněla ze všech Nočních proudů. Pet Shop Boys. Se a vida é.

Skupina Pet Shop Boys. Písnička, která se hrávala před 30 lety v roce 1996. A co vy jste dělali v roce 1996? Vzpomínáte si? Byli jste naživu, kolik vám bylo? 10, 20, 30, 40, 50, všechno je možné. Každopádně před námi ještě pár písniček tohoto nočního proudu a noční proud moderují v pondělí Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek Robin Šalamon, v sobotu se střídáme a v neděli je moderátorem nočního proudu Zdeněk Vrba. Je to prostě přehlídka těch nejlepších moderátorů.

Peter Andrej, Mysterious Girl. To byl takový módní výstřelek roku 1996 a také veliký hit nočního proudu v tom roce 1996. To se nedá říct o té následující písničce, ale to byl hit zase, který se pouštěl v klubech. To byl hit, který zněl ze všech těch nejlepších klubů na světě.

Skupina Faithless. Jeden z tanečních hitů roku 1996. Já si myslím, že tahle písnička nikdy v noční proudu nezazněla. Nevím, nepamatuju si, že bychom ji nikdy zahráli, ale právě patří k tomu roku 1996. Ale ten následující hit, ten zněl z nočního proudu mnohokrát. Robert Miles a Children.

se jmenuje písnička, kterou natočila v roce 1996, tedy před 30 lety, Věra Martinová. A před námi jsou dva největší hity roku 1996. Ano, je to tak, tohle jsou písničky, které se hrávaly v rádiích a na diskotékách v roce 1996, před 30 lety. Gala, Freed from Desire.

Zpěvačka, která je vždycky v gala, protože se tak jmenuje. Hit, který zazní určitě na diskoruní táborem v sobotu v Táboře na Střelnici. Kde je velká přehlídka diskjokejů a výročí diskotek v Táboře. Deep From Desire. Nedá se nic dělat, ale musíme se loučit, protože všechno jenom skončí a končí i tento noční proud. Tohle je největší hit roku 1996, cover verze velikého hitu Killing Me Softly, skupina Fugees. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a poslouchejte dvojku, stojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Princ zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Chrán.

0: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My dnes budeme hodně pohádkoví, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
1: Ano, je to tak.
0: Pohádka Prince zakletý v čase